0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Prázdnej byt,

cest, ptám se vesnic, ptám se měst, kde tě hledat mám a sám jdu stále dál. Ptám se rok a ptám se díl, kde je konec

máš tocty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

taky, když jdeš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. V roce 2024 se vyhlašoval 56. ročník ankety. Jaký byl ten rok? 19. ledna byla spuštěna mobilní aplikace e-doklady. 2. února byl se zpožděním spuštěn digitální přihlašovací systém DIPSY pro podávání přihlášek na střední školy. Ve Vysočina aréně v Novém městě na Moravě se 7. až 18. února po 11 letech uskutečnilo mistrovství světa v biatlonu. 12. dubna stanula horoleskyně Klára Kolouchová jako první Češka na vrcholu Annapurny. 10. až 26. května se v O2 aréně v Praze a v Ostravar aréně v Ostravě konalo mistrovství světa v hokeji. 26. května toto mistrovství světa česká hokejová reprezentace vyhrála, když ve finále porazila Švýcarsko 2-0. 13. července se tenistka Barbora Krejčíková stala čtvrtou českou wimbledonskou vítězkou ve dvouhře. 13. září zasáhla Česko ničivá povodeň způsobená tlakovou níží Boris. 20. až 21. září proběhly u nás krajské a senátní volby. 26. října přestaly české aerolinie provozovat vlastní lety. 28. listopadu byl slavnostně otevřen Schwarzenberský most s rozpětím 156 metrů, což je největší železobetonový obloukový most v Česku. A 17. prosince proběhlo otevření dálnice D4. Mezi největší hity roku 2024 na celém světě patřila píseň, kterou naspíval Benson Boone, a je to tahleta.

0: Už po třetí pořádala anketu Český slavík televize Nova. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 56. ročníku ankety popularity, který se konal 29. listopadu 2024 ve fóru Karlín Praha, byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Začneme kategorií zpěvák. Poprvé v historii jsou v první 50 tito interpreti Tom Artway a Martin Hranáč. Teprve po třetí v historii je mezi desítkou nejpopulárnějších Michal Hruza a je desátý. Miraj Navrátil skončil devátý, po 22. je v první desítce Michal David a v roce 2024 je na 8. pozici. Pokáč už má i stříbrného slavíka, kterého mu fanoušci přihráli v ročníku 2021. A tentokrát je to 7. příčka.
1: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to, jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není být i mrvére na zhroucení. Zkusila jsem všechny léky.

0: je víno.
1: Jméno Ben Kristoval je poprvé ve výsledcích ankety Český slavík za rok 2011. A v roce 2024 si Ben sáhl na nejlepší umístění v dosavadní historii a je šestý. Richard Krajčo je po 15. v první desítce a je pátý. Na čtvrtou příčku se postavil zlatý slavík roku 2012 Tomáš Klus a zpívá se Simou Magušinovou.
2: Smáli se tomu, že je jinačí, smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřinou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Bronzového slavíka roku 2024 má Václav Neut Bárta a je to za prvé největší úspěch v jeho dosavadním působení v anketě a za druhé jeho vůbec první slavík. Vojtěch Dyk je po třetí za sebou stříbrným slavíkem a Marek Ztracený po čtvrté za sebou zlatým slavíkem. Je to zápis do historie, to se nikomu mezi zpěváky kromě Karla Gotta nepodařilo.

Během přímého přenosu byli představeni ti, kteří byli nominováni v kategorii Trinity Bank objev roku. Byli to zpěvačka Pam Rabbit, skupina Brixton a zpěvák Sofian Mejmej. A právě on se stal vítězem této kategorie, je tedy objevem roku 2024. Po třetí v historii se vyhlašovala kategorie Sýn slávy a vstoupila do ní zpěvačka Marta Kubišová. Každý z nás má na ní jinou vzpomínku, někdo třeba pamatuje její začátky, někdo ji objevil nedávno. Narodila se 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích. Dětství prožívala v Městci Králové a v Poděbradech, kde začátkem 60. let začala zpívat s lázeňským orchestrem. Pak už to šlo rychle, Pardubické divadlo Stop, Plzeňská Alfa, první nahrávky ve studiu, desítky hitů a v roce 1964 Pražské divadlo Rokoko, kde také později vznikla populární skupina Golden Kids. V letech 1966, 68 a 69 vyhrála anketu Zlatý slavík a i v ročníku 1970 byla nejpopulárnější zpěvačkou Československa, ale k předání ocenění tenkrát už nedošlo. Přišel zákaz zpívání. V listopadu 1989 se konal její triumfální balkonový návrat a Modlitba pro Martu se stala hitem našeho století. Mezi největší hity její kariéry patří i písnička Depeše. Hey.

0: kategorii hip-hop a rap se na bronzové příčce umístil Victor Sheen, stříbro získali Atmo Music a první místo obsadil stejně jako v ročníku 2023 Kalin.
1: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám, hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: A teď nejpopulárnější skupiny roku 2024. Poprvé je mezi 50 nejpopulárnějších skupin naší republiky Aleš Brichta Projekt a dále Benjis, DYK, Million Plus a Panoptiko. A teď první desítka kapel. Na 10. místě je skupina, která má 6 zlatých slavíků a navíc je její název v anketě od roku 1977. Je to Olympic. Poprvé v historii jsou tu, a to na 9. příčce, 4 tenoři. Utich.

Skupina Dimitrije osmá, sedmou pozici obhájil z roku 2023 Čechomor, šestý je potřetí za sebou Divokej Bill, pátý potřetí za sebou Jelen a na čtvrtém místě je Krištof. V roce 2024 skompletovala skupina Miraj sadu slavíků a k jednomu zlatému za rok 2021 a dvěma stříbrným z následujících dvou let přišel v roce 2024 i bronzový slavík.

Na stupně vítězů kategorie skupina se v roce 2024 vrací po třech absencích Činasky a je to stříbrný slavík a zlatého slavíka dostává po 15. v historii Kabát.

Jako vždy se během slavnostního gala večera vzpomínalo na ty, kteří odešli do slavičího nebe, a mezi nimi byl i Josef Laufer.

čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přeskočil.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Nejpopulárnější zpěvačky roku 2024. Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších se jmenují Aiko a Lucie Bikárová. V roce 2024 přišlo do ankety Český slavík 1 613 462 hlasů, což je přibližně stejně jako rok předtím. V první desíce nejpopulárnějších zpěvaček toho ročníku je i jedno nové jméno, které vám prozradím za chvíli, a hned na 10. místě je Leny. 9. je Daša a mimochodem její jméno bylo poprvé ve statistikách ankety popularity v roce 2002 a teď jsme právě u toho nového jména. Poprvé je zde na 8. pozici Kateřina Marie Tichá a je to i velký skok nahoru, rok předtím byla 21.

Na sedmé příčce je loňská debutantka mezi 10 nejpopulárnějšími zpěvačkami u nás, Tereza Mašková. Lucie Vondráčková je 6.

Ještě pro úplnost, Lucie Vondráčková je po 16. v první desítce. Po 21. je tu Anna K. a za rok 2024 je pátou nejpopulárnější interpretkou. Čtvrtá je Eva Burešová, bronzového slavíka obhájila z roku 2023 Monika Absolonová a stříbrného Lucie Bílá. Je to její pátý stříbrný slavík v kariéře.

0: životě.
1: Po třetí v historii si z pódia pro ty nejpopulárnější odnáší Eva Farná Zlatého slavíka. A to znamená, že už má 8 bronzových, 2 stříbrné a 3 zlaté slavíky, což jí řadí mezi nejpopulárnější zpěvačky historie naší populární hudby. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hodně štěstí.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Uršula Kluková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj, děkuji, děkuji.
1: I dnes vás to tu prostě nutí smát se s námi s velkou chutí. Humor.

0: A my jsme pozvali Uršulu Klukovou, ano. Ona ráda přijala naše pozvání do Humoriády,
1: že? Já jsem se těšila hrozně.
0: Hrozně nemohla strašně.
1: Vůbec jsem se nemohla už dočkat.
0: Ani dospat nemohla.
1: No to jo, to jsem mohla.
0: Tak jak se máš, co děláš?
1: No tak já v podstatě se mám dobře a jestli můžu říct teda, tak nedělám nic.
0: Nic s velkým ně? Anebo ano. Přece jenom něco?
1: Ne, tak já jsem teď v takovém období, že nic nemusím a všechno můžu.
0: Aha.
1: To je krásný.
0: A jak jsi dozrála k tomuto postavení?
1: K tomuto postavení jsem dozrála lety. Protože jsem měla narozeniny a tam se ukázalo, že už jsem v tomhletom období. Ani mě to nemuseli říkat, já jsem na to přišla sama. No prostě dokonce mě jeden můj kamarád mě říkal, Uršulo, dávej na sebe pozor. Už ti není 84. Takže tím jsem zjistila, že mě je 85.
0: Aha. Tak jsme se dopočítali ano. Správného čísla a teď správného prvního komika, kterého nabídneme posluchačům. Kdo by to byl podle tebe?
1: Ano, já to budu.
0: Teda no ty ne, už to jsi, já to budeš celou hodinu.
1: Já to budu nabízet.
0: Jo, takhle,
1: tak,
0: ano,
1: já to prosím. A já nabídnu svého velkého kamaráda Pepíka, tedy Josefa Dvořáka, a sice s pidlou v zádech.
2: Se s námi. Kde víte, o co jde? Že ne? Vy to vyjdete do divadla, nevíte na co? Jorko, vy musíte mít peněz. Tak já vám pomůžu. Přátelé, naše královna. Nádherná.
3: Jo, ještě kresu.
2: No. Už za tohle je hladomorná, tak... Ta si vyrazila vedle k sousedovi na takový flámek. A takový ten malinkatej, co jí věčně sleduje, tak ten upaloval za naším králem a všeckou mu vyžvanil. A král vyhlásil sousedovi válku. Tak jsme vyfasovali zelení. Se podívejte, jak já vypadám. Přijímal jsem hostinskej. Civilu hostinskej, 10, 12 párek. Lidi, ale byla to bitva. My jsme se řezali. My jsme se řezali, já ne. Já měl prápor a kam šel vítr. No někdo to musí přežít, že jo? By to mohl potom vypravovat. No hejte, víte, kolik nás bylo? Dva? Já a král? Když bylo po všem, tak král byl z bunkru. No víte, mozek musí být krytej. Celý bílej. On byl bílej i ve ksichtě. A začal se škrábat na takový kopeček a tam strom a že ze stromu uřízne kůru a synovi udělá lodičku. Takovýhle nesmysly a on říká, králi, nelezte tam, nelezte tam, znáte tu příhodu o těch zboudilých koulích. Znáte to, jo? No já bych to nemusel tady vypravovat, to tady dám. Já to nedořekl, on měl jednu pod krkem. Teď začal dělat. Bral falešnej luft. Jsem mu to uspal drnem a on povídá, pozdravuj všecky doma. Tak vás pozdravuju, jo. A slibuju ti ten generálský flek. A bylo po něm. No co pak to čeče, ale jsem mě generál. Z ničeho nic jmenou generál. Do té doby nic a najednou generál, to udělá čekem změnu. No to je změn, lidi, já na sebe řval. Já jsem se buzeroval. Zemi nahoru, k zemi nahoru. No já jsem jednou týden nežral, já jsem si neprozradil heslo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak Tolik kousek pytli v zádech z roku 1984. Uršula Kluková a Josef Dvořák mají spolu hodně společného?
1: Máme spolu hodně společného. Spolu jsme začínali vlastně v profesionálním divadle pracovat.
0: A spolu končíte v humoriádě?
1: Dneska. No, Pepa je můj kamarád. Hráli jsme spolu 10 let a pak jsme spolu hráli ještě 6 let.
0: Znáte se ze všech stran?
1: Známe se ze všech stran, ano, máme se rádi, jsme kamarádi, je to prostě úžasný.
0: Já pořád čekám, že uslyšíme nějakou věc, kterou jsme ještě neslyšeli o vás dvou.
1: No, tak to asi nevím, co máš na mysli. No,
0: nějaký zážitek, netradiční třeba. To,
1: no, jednou jsme šli takhle s Pepou po ulici, tam nějaký chlap prodával losy. A vykřikoval, nikdo neprohrává, nikdo neprohrává, kupte si los. A Pepa mu povídá, a vyhrává někdo?
0: To je celé. A neskusili jste teda štěstí, vy dva? Ne, dobře, tak máte štěstí.
1: My jsme věděli, že je to zbytečný zkoušet štěstí.
0: Dobrá, zkusíme štěstí. Kdo bude mít štěstí u našich posluchačů právě teď? Bude to Josef Dvořák anebo Ivan Mládek. Velký souboj začíná právě teď. Rozhodněte se SMS-kou, dámy a páni, u rádia Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je dnešní humoriáda, posádka Uršula Kluková a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k hlasování. Přidejte své hlasy pro Ačko, to je Josef Dvořák, nebo v tuto chvíli pro Bčko Ivana Mládka. Humor mezera A, humor mezera B, SMSky na 90 011 04, telefon 731 800 900, a tam už se chystá někdo z vás za námi. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy.
4: Dobrý den.
3: Zdravím vás, Pavle, paní Uršulku.
2: Zdravíme.
3: A já bych hlasoval pro pana Mládka.
2: Máme zapsáno a děkujeme.
4: Hezký víkend. Děkujeme.
2: Ano.
3: Ještě jenom chtěl jsem vám poděkovat tuhle za písničku od Iva Jahelky. Nechci toho teda zneužívat, ale ještě jsem vás dneska chtěl jednou poprosit.
2: Aha, podám prst.
3: Protože Uršulka nám naspívala krásnou písničku s Daliborem Jandou, kterou že to díl pouštěl Patrik v humoriádě. Aha. A od té doby jsem ji vůbec neslyšel.
2: No tak nevím. Máte pro mě vždycky zajímavý úkol, a no, nevím, jestli dnes splním, neslibuji.
3: Když to půjde, půjde, nepůjde, nepůjde, svět se nezbude.
2: Tak jo, děkujeme. Naslyšenou.
4: Naschledanou.
2: Tak další prosím, kdo je tu?
5: Dobrý Haló. Den, tady paní, dobrý den,
2: dobrý
5: tady
2: den.
5: Paní Dana, Susti nad Labem.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, Uršulko, já vám přeju všechno nejlepší k vašim krásným narozeninám.
4: Děkuju, děkuju.
5: Nemáte zač.
2: A k těm, co byli, nebo k těm, co budou?
5: No, ke všem, dobře. Co budou, i těm, co byli.
2: Bereme, dobrá. A?
5: A hlasovala bych pro pana Dvořáka.
2: Máme zapsáno.
5: Ať žije.
2: Ať žije, Ústí a...
4: Ano.
2: A další města a obce naší krásné české, moravské a slezské vlasti. Dobré odpoledne, kdo pak se nám hlásí v tuto chvíli? Haló, haló.
6: Dobrý den, tady Petr Hrzdonek, já vás zdravím.
4: Dobrý den.
6: Váš tu usměvou děvčicu vedle vás. Teda.
2: Tak teda dík. A?
6: Ale tak tím nesnižuju vaši hodnotu. Jako.
2: No to byste si ani nedovolil, že?
4: Ne.
2: Tak, a? Tak, hlasujete A nebo B?
6: Bčko, asi.
2: Píšeme si Ivana Mládka od vás. Díky, naslyšenou.
4: Děkujeme.
2: Dobré odpoledne.
7: Haló?
2: Ano, posloucháme, jsme na pnutí.
7: Dobrý den, všechny tam zdravím. Hlavně paní Uršulku.
4: Dobrý
7: den. A chtěl bych Ačko.
2: A kdo?
7: A jestli by to bylo možný, tak čochta na Polednici.
2: Tak vy máte hodně náročná přání, to vám neslibuji. Ale kdo pak volal, nevíme, křesní jméno, místo.
7: Jo, Jirka Rozenej Plzeňák, momentálně no. Opava.
2: Dobře, tak jo, máme zapsáno. I váš hlas je tam.
4: A děkujeme.
2: Přesně tak, a zveme dalšího ještě. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
8: Já si vás oba dva zdraví.
2: Ano.
8: A já bych chtěl, prosím vás, pana Mládka.
4: Děkujeme.
2: Ano, děkujeme nápodobně. Chci říct, že prosit můžete krásně nebo sebekrásně, ale stejně hlasování rozhodne, stejně jako v tuto chvíli. Josef Dvořák nám bude pokračovat, je to vítěz. O zmláceném Dvořákovi se jmenuje výstup z kola plného hvězd, které uváděl náš kolega Aleš Cibulka.
9: Já si dovedu představit, že když dohrajete v divadle, tak přijdou faninky, chtějí podpisy, nesou vám dárky, chtějí se s vámi vyfotografovat. Stalo se někdy, že třeba přišel nějaký nespokojený divák, že se mu to nelíbilo, chtěl vrátit vstupné, nebo já nevím, udělal ještě něco horšího?
10: Ne, to si nespomínám.
9: Nikdy?
10: Možná jo, ale nebyl jsem u toho.
9: Nikdy vás nechtěla zmlátit a říct...
10: To jo!
9: Jo, zmlátit jo!
10: To pozor, to... Vy to víte, Aleši? Já jsem jeden snad a doufám jediný herec.
9: Ano.
11: v republice, který byl zmácený divákem.
9: To mě zajímá.
11: Opravdu, ale mě střískala baba.
9: A za co?
11: My jsme hráli v Děčíně odpolední a večerní představení s pidlou v zádech, takový představení, který, na který lidi chodili, hrnuli se na něj, byli nadšený, jásali, tleskali. A je závěr tohodle představení, já zůstal na scéně sám, epilog představení, povídám a najednou slyším, jak v portálu se někdo baví. Já jsem říkal, mohli by ty kluci, ty technici to vydržet. Já vím, že to je záběr, každý den hrajeme i dvakrát, ale mohli by to vydržet. A ono to sílilo v tom portále. Jenomže když hrajete s divákama, se nemáte čas koukat do portálu, někoho okřikovat, musíte hrát dál. A teď já jsem slyšel jenom, říkal, co to je tohle, protože už jsem slyšel, jako opravdu už byl vedle rachot a výkřik. To jsem se otočil a vytřeštil jsem oči, protože z portálu se na mě hnala baba z holí. Přítáž ke mně, já ti dám. První ránu jsem vykryl, to jsem chytil, to jsem dostal, druhou ránu jsem vykryl a měl takovýhle jeli tohle. A ona, a teď jsme se přitahli o tu hůl a říkám, já chci gota. Což jsem jí samozřejmě nemohl. Kdybych býval uměl aspoň trošičku, tak jsem tam trošičku zapěl jako mistr, ale baba mě střískala, byla děkovačka, my jsme se klaněli, mý kamarádi nic nevěděli, protože byli v šatně, ty netušili vůbec, že šéf už dostal naboucháno. Diváci si mysleli, že to patří k představení, tak tleskali, říkají si, to je zajímavý, to je závěr, to je zvláštní závěr. Tak jsem je na konci ujišťoval, že to není úmysl, že si takovouhle osobu nevozíme sebou, že to je jenom pozornost města Děčína. A pak jsme zjistili, co se stalo. Ta dotyčná byla v psychiatrický léčebně a měla vycházku. A nějaký utkvělo v hlavě, že chce slyšet gota, tak střískala mě.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S námi v Humoriádě je dnes Uršula Kluková. Uršula má dnes slušivý outfit, ne, že by jí to jindy neslušilo, ale dnes je to nějaké slavnostnější, výraznější.
2: No, mám to nový.
1: To je kvůli
2: všechno.
1: Nám, že je pátek, že je svátek, tak
2: no,
1: trošku.
2: No a že to mám nový.
1: Jo.
2: Já jsem si to vzala schválně sem, protože jsem
1: vám
2: řekla, že vám všem vytřu zrak.
1: Já už skoro nevidím. No tak, ale ty jsi zmínila ještě, že jsi pořídila něco krásného dnes na jedné akci.
2: Ano.
1: Prozradíš?
2: No tak já jsem si pořídila toho víc, ale nerada bych to všechno říkala, jo, co jsem...
1: Aby to neměli všichni stejné potom, aby nechodili Uršuly.
2: Ne, já jsem si pořídila peruánský přehoz takový.
1: Takové poncho? Poncho?
2: No, není to přímo poncho, spíš pončinko. Protože je to kratoučký a má to takovou velikánskou kapucu.
1: Tak takhle to umí tento obleček pojmenovat jenom Uršula.
2: A to jsem si ho schválně nevzala. Nechtěla jsem vás vyděsit.
1: A to by ti to bylo horko ještě. Na to bude čas, ne?
2: Aha, to je pravda. No. To děkuju, že jsi mi to řekl, že jsem tak chytrá, že jsem si to nevzala kvůli tomu, že by mi bylo horko.
1: Tak, pojďme do archivu. Jaké další želízko v ohni máme pro posluchače?
2: Já mám želízko. No. Tak to je prosím Miloslav Horníček, hovorí přes rampu, a sice o pobytu v Americe.
3: Tady je dotaz, proč jste nám v Kanadě stloustl a okolik?
4: To je spíš můj dotaz, proč se vám zhoršil zrak a o tolik? Protože... Vážím přesně tolik, jako před odjezdem, to je 85 kilo. Je to moc, já vím. Ale je to tolik, jako před odjezdem. Čili se tady nějak pokazil zrak, anebo vidíte všecko radostněji už. Tak dále.
3: Nebo ti podstrčili váhu tam doma někde. Můžete nám říci, zda se nějak více projevil přes tu velkou vzdálenost v Americe pocit vlastenectví?
4: Projevil, samozřejmě, že jo. Já jsem, to už jsou takové pocity, které člověk buď nemá, nebo si je nepřiznává, nebo nepřipouští, já nevím co, ale tam najednou začal v člověku promlouvat malý zapadlý vlastenec a marně ho člověk plašil. Já jsem ho plašil, já jsem říkal, huš do rajze, jdi. A on vzdoroval a hlásil se o slovo pořád. Tak jsme spolu vedli takové dlouhé polemiky a skutečně zesílil za to. Možná, že on se to ve mně spravil.
3: Tady je dotaz. Líbí se vám ono hulákání vydávané za big beatovou hudbu, nebo jen předstíráte z pozornosti či slušnosti, že se vám to líbí?
4: Ano, k tomu bych řekl toto. Já nejím špenát. To vždycky zdůrazňuju, protože když mě lidi zvou potom, tak už je jim jasno, co mě nemají nabízet. Já nejím špenát a v tom obrovském rozmezí jídel možná každý z nás něco nejí. Já třeba v tom obrovském rozmezí hudby, protože od dechovky přes big beat, folklor až po Beethovena je všecko hudba. Nemám, tak jako mě vypadl kolíček pro špenát, mě vypadl kolíček pro komorní hudbu. Dechový kvintet mě nic neříká. Tudíž si nedávám špenát a nechodím na dechový kvintet. Ale obojí nevylučuji ani z jídla, ani z hudby a netvrdím, že to není jídlo, že to není hudba a že ti, kdo to poslouchají, buď předstírají, nebo ti, kdo to jedí, že předstírají, že jim špenát chutná, protože to se dost těžko předstírá. Já závidím každému, komu chutná špenát a komu se líbí komorní hudba, protože je o dva požitky bohatší než já. Já všecko, čemu nerozumím a co mě nechutná, považuji za své ochuzení. A nikdy bych neříkal, že to není jídlo nebo to, že není hudba. Ale český divák je tak jaksi zařízen, že přijde-li do restaurace a dá si, třeba kdybych já si dal roštěnku, kterou mám rád, to říkám pro případ, že by mě někdo zval, a vidím souseda, který jí špenát, tak ať se nají, já mu ho přeju, ten špenát, ale český divák je tak zařízen, že říká, moment, vedoucí, jak to, že vůbec vaříte špenát, čím byl kuchařův otec?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Miroslav Horníček o pobytu v dalekém zahraničí. Uršula byla také v Americe?
2: Já jsem byla v Americe a byla jsem tam 4x.
1: Já jenom jednou.
2: Byla jsem na pozvání našich krajanů a vystupovala jsem tam s Karlem Černochem, s Pavlem Trávničkem, se Slávkem Šimkem, s Jirkou Krampolem. No a bylo to úžasný. Takže my jsme tam jezdili vlastně ob 2 roky vždycky. A už jsem tam byla tak známá, my jsme jezdili na tu Niagáru, já už jsem tam jezdila jak na mácháč. A dokonce už jsem měla známosti tam v těch stáncích, co prodávali ty dobroty a korále a to, protože vždycky jsem si tam něco koupila a to. Takže když jsme přijeli, tak oni už mě zdraví.
1: Hello, Ursula.
2: Hello. Nebo hi.
1: Co si koupíš? No dobře, takže Uršula v Americe jako doma. Na některých místech tedy.
2: Na některých místech jenom. Ne všude samozřejmě jako doma, ale na ty Niagáře.
1: A můžeš trošku anglicky nebo trošku víc?
2: Jenom sure baby.
1: Co to je?
2: Jistě děťátko. Jinak nic. No a potom hello, samozřejmě.
1: No tak jo, hello dali. Tak prosím vás, pojďme dále. Teď česky nabídneme Miroslava Horníčka dál, anebo Jitku Molavcovou s Lubomírem Lipským a Jiřinou Bohdalovou ve scénce Schůzka 7 trpaslíků. Mm. To by bylo možná veselé a hravé, uvidíme.
2: Jo,
1: každopádně posluchače vyberou. Mhm. SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: A jednu krasavici máme ve studiu. Uršula Kluková už se těší na naše posluchačské hlasování. Miroslav Horníček anebo Jitka Molavcová a spol. Tak přátelé, vyberte si právě teď na našem telefonu. Kdo pak volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, Honza Broumov.
6: Honzo. Dobrý den, Honzo.
5: Jurču, ahoj, já tě zdravím.
6: Je, ahoj, Honzo, to je Honza.
5: Rád, že tě slyším aspoň v humoru, když už tě nepotkávám na náměstí.
6: No jo, tak to víš.
5: Ale,
6: no.
5: Vy jste, když jsi byla posledním v humoriádě, tak jste mluvili o tom, jak jezdíš autem. Můžu tam dát jednu malou historku?
6: Ty? No tak jo.
5: No prosím tě, hele, máme dvě, jedna je dlouhá, ale tohle
4: to bude kratší.
6: To ne, to radši kratší. Aby...
5: Seděl, hele, přišla si jednou ke mně do kanceláře a říká, Honzo, pojď, mám nový auto, pojď se podívat, jo. Tak jsem se šel podívat, jako abych ho obdivoval, o autech dneska vím méně než v 5 letech, jo. Ty říká, pojď, já tě svezu. Tak jsem myslel, že objedeme na městí. Pak ne, vyjeli jsme ven, říkám, tak dobrý, tak objedeme město. Ne, vyjeli jsme z města, jo. Jeli jsme se zejít Pánkovice, já jsem měl, to bylo v únoru, já jsem byl v Bači v nějakých trepkách, jakože z práce a tak, v košili. Když jsme přijeli 10 kilometrů do Meziměstí, tak jsem říkal, ty Uršulo, člověče, mě je docela zima, jo. A ty si jela dál. Říkám, ty Uršulo, prosím tě, já mám volat v kanceláři, odemčený dveře, zapnutý program, je mě zima, drko tam, můžeme jet? A ty říkal, Honzo, promiň, ale já to neumím otočit.
4: Upřímná, jako vždy. Ano.
5: 14 kilometrů do Teplice, tam jsme to otočili. Ježíš,
4: to byla
5: jízda. Vybral bys horně se a rád tě slyším. Ahoj.
6: Je,
4: no tak,
6: ahoj,
4: ale Honzo, my nevíme, koho volíte.
6: Teď říkal horně.
4: Říkal. Jo, no, my jsme to zamluvili, no tak pardon, je to tam napsáno, naschledanou. Otázka se nabízí, who is Honza? Kdo je Honza?
6: Honza je můj kamarád a byl to šéfik naší knihovny Broumovský.
4: Jenom aby nedošlo k nějakým dezinformacím, že?
6: Ne.
4: Že Honza něco víc a...
6: Ne, Honza je fajn.
4: Dobře, Honza je fajn. Kdo bude fajn dál na našem telefonu? Dobré odpoledne, koho zdravíme? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady František Kralupy, zdravím vás, paní Uršulko, i vás, pane Pavle. A kdyby paní Uršula, když Pepika zvláčeli holí, kdyby připomněla, jaký tenkrát pokousal pes, jak vytrávila, jestli už zapomněla, anebo radši, když by o tom nechtěla mluvit, ať o tom nemluví.
4: Budeme vzpomínat jen na to hezké.
6: Ne, dneska o tom nebudeme mluvit, protože zrovna mám psa doma trošku nemocnýho.
4: Tak, ale hůl má sebou.
7: To chápu.
6: Ano,
4: tak jo.
7: Jinak vám přeji stále zdraví a jste bezvadní. Díky. Mějte.
4: Františku, děkujeme. Tak nevím, jestli jsme hlasovali, ale byl to hezký výstup. Pojďme přidat další hlas. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne. Zdraví vás Rapotic, posluchačka Jana.
4: Dobrý
8: a
4: den.
8: Volila bych pana Horníčka.
6: Ano.
8: A ještě zdravím zvlášť paní Uršulku.
6: Děkujeme vám.
8: Krásně a hodně zdravíčka.
6: Děkuju. Naschledanou.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne. Já bych také chtěla paní Uršulku milou pozdravit. A chci pana Horníčka. A chtěla jsem ještě dodat, já bydlím v Kralupech a slyším tady pořád toho pana Františka a nevím, který to je.
4: Tak možná, že na náměstí se taky potkáte jako Uršula s Honzou. Nevím, neporadím. Třeba napoví příště pan František, náš posluchač. Tak no. Zdravíme.
9: Naschledanou.
4: Taková nečekaná setkání tu máme v Humoriádě.
6: To je úžasný.
4: No a teď se sejdeme opět s panem Horníčkem, to je vítěz. Další nahrávka archivní je připravená.
10: Víte, já jsem tu četl krásný citát z Karla Čapka, protože když budu mluvit za sebe, tak se musím opřít o nějakého klasika. Když bych mluvil za sebe, tak budu v podezření, že předstírám. Karel Čapek napsal, že člověk by se asi styděl vydat jisté tělesné zvuky veřejně, ale nestydí se veřejně prohlásit, že moderní malířství je mazanice. A nebo že Big Beat je hulákáň. A že je to stejné, nebo ne-li horší fópa, než to první, ale že za toto se nikdo nestydí. To napsal Karel Čapek, to neříkám já. Ale já mu věřím, já to podepisuji, já tím jenom podpírám svoje tvrzení, že všecko patří do hudby a když mně se to nelíbí, tak musím aspoň respektovat, že těm druhým jo. Já vím, že jsem tím klesl v jedněch půvabných očích třeba, ale nedá se nic dělat. Tak tolik.
11: Chtěl byste žít ve Spojených státech?
10: Ne.
11: Jaký měl...
10: Musím to rozvádět? Ne.
11: No, já myslím, že bys aspoň větu rozvitou z toho mohl udělat.
10: Nechtěl.
11: Děkuji, nechtěl, aspoň.
10: Ano, děkuji, nechtěl.
11: Ano.
10: No ne, mě to nikdo nenabízí. Kdyby mě nabízí, tak řeknu děkuji, nechtěl, ale mě to nikdo nemějí, se neptají.
11: Třeba nabídka přijde.
10: To není nabídka, ne. Čímhle písmem ne.
11: Tak dotaz.
10: To by bylo na stroji a na báječném papíře.
11: A co bys řekl pak?
10: Thank you, no.
11: A všem to bys musel napsat na stroji asi.
10: A na báječný papír.
11: Ano. Což by bylo horší.
10: No.
11: Jaký měl úspěch Karel Gott v Montrealu?
10: Měl úspěch. Tady problesky zprávy, že ne, protože my jsme zvyklí, že ten, kdo za nás někam vyjede, buď bude první a pak je to zlatý hoch, a nebo bude druhý a pak už to je podezřelý. A když je třetí, tak je to gauner, podvodník a my ho žijeme. Mně se vždycky líbí, že třeba na naše hokejisty, když jsou třetí, se zlobí hlavně lidé, kteří sami pracují v oboru, který vůbec nesnese evropský, natož pak světový měřík. Tak ať se každý snaží být reprezentantem, ať jeho obor vynikne. Ale proč mám nadávat klukům, kteří jsou třetí na světě? Vždyť je to fantastický, když tato malá zemička je v něčem třetí na světě. I toho není moc, v čem jsme třetí na světě.
11: Když jsme národ Komenského, jakou reformu školství byste navrhoval?
10: No, to já nejsem kompetentní. My jsme sice národ Komenského, ale já sám nejsem hoden jeho odkazu. Já jsem ve 14 letech dělal přijímačku na učitelák v domnění, že nemohla se sám nic naučit, budu učit jiné. Nevzali mě a od té doby se mi občas v noci zjevuje Komenský a tak kyne prstem a já nevím, jestli mě hrozí nebo děkuje.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak, jaké bude další přání našich posluchačů, zatím netušíme, ale máme pro vás tipy. Ačko by mohl být Ivan Mládek, vracíme ho do hry, a Bčko Jitka Molavcová s Lubomírem Lipským a Jiřinou Bohdalovou. Vyberte si sami SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď potěšíme zvláště Honzu, který chtěl písničku s Uršulou, tak tady máme jednu specialitku s Josefem Dvořákem pro vás.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak to byl doslova plivanec, Uršuli Klukové, to musíme vysvětlit.
2: Plivanec to nebyl.
1: No, tchuj.
2: No jo, to bylo jenom jako.
1: No jasně, bylo to divadlo, kladivadlo přímo.
2: Kladivadlo to bylo a bylo to krásné, my jsme hodně zpívali. Teď si vybral takovou písničku, takovou atypickou trošičku, ale bylo to hezký, no. Líbilo se mi tam.
1: No tak tu písničku s Daliborem Jandou už jsme tady v Humoriádě měli před časem. Nakonec budeš mít dárek i pan Honza, posluchač, a všechny faninky Dalibora Jandy, ten bude zpívat ve finále. Ale ještě tam nejsme.
2: Aha.
1: Ještě musíme hlasovat v závěrečném kole,
2: ano.
1: Takže Uršula si na svůj elegantní účes nasadí elegantní sluchátka a můžeme slyšet další hlasování. Dobré odpoledne. Haló.
2: Haló.
1: Ztratili řeč, tak se jim líbila ta ukázka. Už?
3: To jste vy?
2: Dobrý den.
1: Tak stlumíme rádio, především, tak tam nemáme 27 hlasů. Super, kdo to je?
3: Tady je Josef Balcár, Louny.
1: Josef, dobře.
3: Já bych chtěl pozdravit paní Uršulu.
2: No, jo.
3: A chtěl bych sem hlasovat Bečko.
1: Dobře.
2: Tak děkujeme
1: máme
2: moc.
1: Máme to tam, děkujeme. Krásně. Hezký víkend, dobré odpoledne, kdo je s námi?
4: Haló. Tady krásná Plzeň,
2: ano.
4: Tady Mirka.
1: Krásná Mirko, zdravíme, dobře.
2: Zdravíme, Mirko.
1: A, B.
4: Uršulko, stejná krevní skupina, vyšší zdravotnická škola.
2: Ano.
1: Sestřičky se nám tu sešly.
2: Porodnice. Jsme byli spolu.
4: A 40 let psychiatrie.
2: Ano.
4: A následky nejsou.
1: A to nestihneme všechno probrat.
2: Co jsme dělali?
1: To příště.
4: Já vás moc zdravím, přeju oběma hodně zdraví, všechno nejlepší, spokojenost a radost ze života.
1: A
4: chtěla bych Ačko.
2: Děkujeme.
1: Naschledanou. Ano, zdravíme srdečně a běžíme do archivu pro Ivana Mládka.
5: Oblékám se sice prostě, ale čistě, vkusně a účelně. Neuznávám maloměšťáky, kteří neustále něco schánějí. Snaží se odlišit od ostatních a chtějí být moderní za každou cenu. Maloměšťáci, to je kapitola sama pro sebe, jak já je nenávidím. Házím je do jednoho pytle s vesničany. Se kterými si nic nezadají. Za tři základní znaky maloměšťáctví považuji honbu za módou, za druhé falešný stud, za třetí bydliště do 3000 obyvatel. Já oblékání nevěnuji přílišnou pozornost a to je, myslím, správné. Postupně vám teď popíši, co si dnes vezmu na sebe. Začnu u hlavy a skončím u nohou. Tak, na hlavu si dnes nevezmu nic. Je teplo, potila by se mi hlava a zbytečně bych si zničil účes. Ne, že bych neměl velký výběr čepic. Ve skříně mám dva klobouky, z toho jeden tyrolák, několik rádiovek, beranici a slamák. Vybavit se takovou řadou pokrývek nebylo pro mě jednoduché. Mám hrozně velkou hlavu, všechno jsem si musel nechat dělat na zakázku. Nevím, po kom ji mám tak velkou, jak já už kvůli té hlavě zkusil. Nejvíc mě však bolejí posměšky od Jarunky. Když jsem se jednou pakoval do lázní, utrousila. Zuzane, když se s tou svou velikánskou holou hlavou postavíš na kufr a připažíš, tak vypadáš jako razítko. Hrozně se mě to tenkrát dotklo. A šel jsem dokonce druhý den k lékaři, jestli by se s tím nedalo něco dělat. Pan doktor mě hlavu proklepal a řekl, že je naprosto v pořádku. Jen se mě zeptal, jestli jsem v mládí nedělal hodně berany duc. No samozřejmě, že dělal, ale to dělá skoro každé dítě. U sousedů nedělají například nic jiného. Táta tam přijde z práce domů a hned jde po svých dvou dětech hlavou. Je na berany duc úplný maniak. Jeho děti mají každou chvíli rozbité hlavičky a lékaři jim na zdravotním středisku přezdívají křapky.
1: Po pokračování příště. Možná si někteří myslí, že tady byla Květa z Doktorů zpočátku právě teď ve studiu, protože opět běží seriál, opět se to dává.
2: Jo, tak to já jsem nevěděla.
1: No vůbec. Tak už to víš.
2: No, tak to já se kouknu.
1: No a cítíš se někdy jako Květa?
2: Ani ne.
1: Já jsem si vybavil tu scénu, jak jste paní Herfortovou, tvojí kamarádku, ano, sundávali z toho stromu, jak jste šplhali pro imelí, abyste vyrobili vánoční výzdobu. No, tak veselé to bylo. No, tak přejeme, ať jsou posluchači veselí a hraví stejně jako ty a stále zdraví.
2: Ano, já taky. Já se taky loučím a nashledanou, mějte se dobře a hlavně nebuďte smutný.
1: Ano, jahodový koktejl Dalibor & je tady. Dobrou chuť přeje Pavel Kučera.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Žadci dnes silničáři začnou opravovat most v ulici Plzeňská. Hotovo má být do poloviny příštího roku. Vláda dnes projedná opatření proti vysokým cenám nafty a benzínu. Jablonec nad Nisou analyzuje podmínky na všech ubytovnách ve městě. Po ránu většinou polojasno až oblačno, přes den větrno s proměnlivou oblačností a občasnými přeháňkami. Teploty do 18 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také pondělní ráno přeje František Janačík. V Žadci dnes začne oprava mostu u fotbalového stadionu v ulici Plzeňská. Příští týden bude proto kvůli bourání mostu uzavřená ulice U Hřiště. Další práce budou pokračovat v říjnu, většinou pak bude ulice U Hřiště průjezdná kyvadlově. Jablonec nad Nisou prověřuje podmínky na ubytovnách a objektech hromadného bydlení ve městě. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové už úředníci navštívili 9 z 28 objektů. Zbylé mají v plánu prověřit do konce roku. Cílem je zjistit potřeby obyvatel, také lépe zacílit sociální pomoc a včas odhalit riziko vzniku sociálně vyloučených lokalit.
2: Výsledky z prvních 9 kontrol ukazují, že mezi jednotlivými ubytovnami jsou velké rozdíly. Týkají se například technického stavu, cen nebo podmínek bydlení. Monitoring zajišťují pracovnice Centra Krajanka společně s magistrátem. Vyhodnocení analýzy by mělo mít město k dispozici na začátku roku 2027. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Ministři dnes projednají opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, jestli některá přijmou, zatím není jasné. Cena nafty podle údajů společnosti CCS už atakuje v průměru 50 korun za litr, benzín stojí přibližně zhruba o 5 korun méně.
3: Už na jaře ministerstvo financí například určovalo denně stropy koncových cen. Teď je ale podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO situace odlišná.
4: Máme připravený scénář, který jasně vysvětlíme a myslím si, že to bude správná reakce.
3: Podle Mariana Jurečky z KDU-ČSL má vláda omezené možnosti.
5: Já si myslím, že by se měly dělat kombinace nástrojů stropování, případně úprava spotřební daně, tak aby se ceny dokázaly držet pod 50 korunami.
3: Německá vláda se už shodla na snížení daní z pohonných hmot nebo zavedení cenových stropů. O regulaci cen rozhodlo třeba Chorvatsko nebo Maďarsko. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Německý kancléř Friedrich Merz slíbil, že jeho vláda bude pokračovat v reformách navzdory posledním volebním neúspěchům jeho CDU. Podle povolebních odhadů volby v Berlíně vyhrála strana Die Linke a v Mecklenburgsku před ním Pomořansku zvítězila Alternativa pro Německo. CDU Friedricha Merze se do zemského sněmu nedostala, zůstala pod 5% hranicí. To se nestalo v žádných zemských volbách v Německu od roku 1949. CDU výrazně oslabila také v Berlíně, kde v nedělních volbách vyhrála levice.
1: Počasí.
0: Panuje většinou polojasno až oblačno, postupně přes den větrno a proměnlivá převážně větší oblačnost s ojedinělými přeháňkami. Teploty dnes mezi 15 až 18 stupni, na Šluknovsku čekejte kolem 14 stupňů, na horách od 10 do 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 262 železničáři mezi Benešovem a Františkovem nad Ploušnicí opravují železniční přejezd. Silnice je uzavřená, sledujte značení objížděk. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré ráno s Českým rozhlasem Sever. František Janačík přinesl zprávy v 5 hodin a vy vstáváte do dnešního dne, tedy do pondělka. Máme pondělí 21. září a právě dnešní datum nás bude zajímat za malou chvíli, protože tu bude kalendárium s Petrem Jungmannem. Lidé po celé zemi vyrazili o víkendu uklízet své okolí, my se podíváme do Duchcova na Teplicku, i tam probíhala akce, která se nazvala Ukliďme Česko. No a nesmí chybět písničky, které nestárnou, Petr Novák nebo Valdemar Matuška.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Po špičkách chodil Petr Novák, teď je 5 hodin a 10 minut. Dobré ráno z Českého rozhlasu Sever. Máme tu pondělí. Dneska je 21. září a v kalendáři opět našel spoustu zajímavostí Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Předposlední letní den 21. září a svátek má dar boží Matouš. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Ve skladech chemičky BASF v německém Ludwigshafenu u Rýna explodovala před 105 lety v roce 1921 směs 4,5 tisíce tun síranu a dusičnanu amonného. Apokalyptická detonace zabila 559 lidí a poškodila ještě i domy 75 kilometrů daleko od výbuchu. Ve stejný den o 80 let později, tedy v roce 2001, explodovalo 300 tun dusičnanu i ve francouzském Toulouse. Celá továrna byla zničena. Místo ní vznikl 7 metrů hluboký kráter. Mrtvých bylo tenkrát 31. Gigantické výbuchy pro dnešek stačí. Další události. Před 100 lety v roce 1926 začalo přímé vysílání zpravodajství Československé tiskové kanceláře na Rádiožurnálu z hlasatelny v tehdejší budově agentury ve Štěpánské ulici. Zpětná zrcátka na českých automobilech jsou povinná už 95 let. V roce 1931 vstoupila i v Československu v platnost nová pravidla silničního provozu, která mimo jiné právě zrcátka přikazovala. Ruský prezident Vladimír Putin po ruských porážkách ve válce na Ukrajině vyhlásil před 4 lety částečnou mobilizaci. První od druhé světové války. Prohlásil, že tak činí na obranu před Západem, který se snaží oslabit, rozdělit a zničit jeho zemi. Údajně bylo povoláno na 300 tisíc rezervistů. A dneska slaví 80.
3: Jak by ne?
2: Česká herečka Daniela Kolářová.
4: Nemohl byste zahnat toho býka, prosím vás?
2: A já přeju pěkný den.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 5:17, aktuální počasí na severu Čech, tak teploty většinou od 7 do 10 stupňů Celsia, na radaru žádné srážky. Předpověď tam mluví o dnešku a samozřejmě mluví také na tom, jak dnes bude. Tedy můžete počítat s teplotami jen okolo 16 až 18 stupňů, budu většinou polojasno, někde i oblačno, takže vám všem příjemné pondělí.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Možná jste zaznamenali, že o víkendu proběhla taková zajímavá akce. Lidé po celé zemi vyrazili uklízet své okolí města i přírodu. Je to tradiční akce Uklidme Česko. Zapojilo se přes 600 organizátorů a uklízelo se taky v Duchcově na Teplicku.
1: Já si jdám pro vás
2: určitě.
1: Pěkně, vem to.
3: Deklaraci ber sebou. Máme, vzala si to jako všechny. Musíš mít všechny.
1: Nebo mám baťovou.
4: Jana Pangerlová z Duchcovského Sokola rozdává pracovní rukavice a pytle na odpadky.
5: Sokolové v podstatě nikdy nebyli jenom cvičenci. Od jak živa vlastně se zapojovali do dění obce. Iniciativa Uklidme Česko si myslím, že je takovou ukázkou společné chuti v podstatě udělat něco dobrého, nějakou spolu zodpovědností každého z nás za místo, kde žije. Proto jsme se rozhodli jako Sokolové zapojit.
4: Sokolové převzali štafetu od Jany Kopecké, která se organizaci akce Uklidme Duchcov věnovala 10 let.
6: Jsem takovej ten zelený, trošku chycený nadšenec, a takže já to podporuju. A dokonce já to dělám tak, že chodím s pytlíkem po městě a tak i tam prostě sbírám, co mě přijde do cesty a nepatří tam.
4: Kristýna, která se v Sokole angažuje, přišla poprvé.
7: Myslím si, že chybí trošku ta výchova toho, že uklidíme si po sobě sami, vůbec nevytváříme ten odpad.
8: A je zapotřebí takováhle iniciativa, aktivita?
7: Je to tady potřeba, musím říct, že je tady jako velký nešvar, že za plot prostě lidi jako jdou kolem a házejí odpadky. Tady naproti je střední učiliště, takže i ty mladí prostě jdou a tu plechovku tam jako zahoděj. A občas, musím říct, i nějaký ty nepřizpůsobivý.
4: V Ústeckém kraji se do dobrovolnického úklidu svého okolí zapojila 60 míst. Z Duchcova Jana Vitásková, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Divokej byl na Českém rozhlasu Severy a už vás zvu ke zprávám, protože už za chvilku to bude 17:30 a s ní také František Janačík. Od dneška budou lékaři v nemocnici v Ústí nad Labem bezplatně vyšetřovat ústní dutinu. Víc o tom uslyšíte ve zprávách už za chvilku.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Kvůli cvičení policie, hasičů a záchranářů bude dnes od 11. hodiny uzavřený Městský úřad v Jirkově na Chomutovsku. Cvičení bude pokračovat také zítra a to bude podle webu města i výrazně omezená doprava v centru. Ode dneška budou lékaři v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem bezplatně vyšetřovat dutinu ústní. Preventivní prohlídka odhalující rakovinu obnáší vyšetření sliznic v ústech. Lékaři přitom používají přístroj Bioscreen. Ten dokáže detekovat přednádorové stavy a časté patologické nálezy. V dolním centru Jablonce nad Nisou jsou ode dneška dopravní omezení. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové je důvodem stavba nového dopravního terminálu. Uzavřené jsou části ulic Lipanská a Kamenná. Místem není možné výjíždět na dolní náměstí. Tato uzavírka potrvá 2 roky. Vláda by dnes měla schválit finální podobu rozpočtu na příští rok. Lídři vládní koalice se ve čtvrtek dohodli na tom, že schodek nakonec bude o něco nižší než ministerstvem financí původně navržených 389 miliard korun, o kolik ale neřekli. V New Yorku se schází zástupci zhruba 130 členských zemí OSN kvůli zasedání valného shromáždění. Česko na shromáždění reprezentuje prezident Petr Pavel. Více ve zprávách 6 hodin. Je většinou polojasno až oblačno, postupně bude převládat větrno a proměnlivá převážně větší oblačnost s ojedinělými přeháňkami. Teploty do 18 stupňů, na Šluknovsku čekejte do 14 stupňů Celsia, na horách mezi 10 až 13 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 224 z Kadaně k Nechranické přehradě čekejte omezení mezi Roklí a Hořednicemi. Kvůli opravě se projíždí Kyvadlově jedním pruhem. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy o půl šesté jste slyšeli, tak to byl František Janačík a my samozřejmě jdeme dál. Už za chvilku vás pozveme k poslechu dalšího dílu našeho pořadu Osobnosti Česka. A pak zjistíme, že okurka může být nejen součástí jídelníčku, ale i osvěžovač vzduchu. Ale teď už písničky, které nestárnou, Michal Tučný nebo Miroš Birka. Má

0: Všichni jsou už v Mexiku, kdo jiný než Michal Tučný na Českém rozhlasu Sever. A teď už pozvánka na odpoledne po 13. hodině, protože je pondělí, pro vás budeme mít pořad Osobnosti Česka. Oskar Hez v něm zpovídá osobnosti, které něco dokázaly, a tím hostem bude dnes zpěvačka Jitka Zelenková. A tady je ochutnávka.
1: Já se ještě vrátím k panu Karlu Gottovi. Vy jste u něho strávila 13 let jako vokalistka, jako solistka. A vy jste si prý spolu vykali až do 50, je to tak?
2: Vykali, a ono to není tak úplně špatný, já prostě nějak nedošlo na tykání a byl to pro mě přece jenom pořád takový šéf a nevím, já to s tím vykáním i docela jako mám, že já si vykám s lidma poměrně dlouho, ale když mi bylo 50, to znamená v roce 2000 a to byl křest dcerečka mýho Jitka, tak on tam byl, taky jeden z kmotrů, tak tam jsem mu to navrhla: Karle, nemohli bychom si konečně začít tykat. No Jituš, no jasně, já jsem pro.
0: Takže dnes po 13. hodině Jitka Zelenková v našem vysílání. Zůstaňte naladěni, za chvilku informace o počasí.

0: počasí.
1: Jaké máme počasí na severu Čech? Aktuálně docela studené ráno, teploty jen většinou okolo 10 stupňů Celsia. Na horách je to i méně. Na radaru v tuhle chvíli žádné srážky, ale počítejte s tím, že teď ráno většinou polojasno až oblačno. Té oblačnosti bude přibývat, ojediněle se mohou vyskytnout nějaké přehánky a žádné teplo nečekejte, jen 15 až 18 stupňů.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Slza a Český rozhlas Sever. A máme tu babské rady. Co pak se naučíme dneska? Třeba to, že okurka může být nejenom součástí jídelníčku, ale taky osvěžovač vzduchu. A jak na to prozradí Jarka Vykoupilová právě v babských radách.
1: Babské rady.
2: Jak skladovat čerstvé okurky, aby se nám nekazily? Okurky mají rády pokojovou teplotu a tmavé místo. Ideální je spíš nebo sklep. Pokud tyto možnosti nemáme, postačí k uskladnění stín poblíž okna. A co v případě, když okurku načneme, ale nesníme, pak ji dáme do lednice. Nejlepší je využít k tomu přihrádku pro zeleninu a ovoce. Ovšem načlou okurku bychom měli sníst co nejdříve. Pokud začne měknout, už si na ní tak nepochutnáme. Když okurku v obchodě najdeme v orosené fólii, mějme se na pozoru. Ve vlhkém prostředí se totiž okurky rychle kazí. Věděli jste, že slupky od okurek nám mohou krásně provonět domácnost? Stačí je dát do hrnce s vodou, přidat pár kapek citronu a vše chvíli povařit. Domácnost se brzy provoní příjemnou a osvěžující vůní. A až následně můžeme slupky od okurek hodit do bioodpadu. A ještě jedna zajímavost. Šťáva z okurek prospívá dásním.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Okno mé lásky Olympiky jste určitě poznali, teď už vás zvu ke zprávám, které tu budou přesně v 6 hodin. František Janačík vám prozradí třeba to, že v Roudnici nad Labem vzniká podél Labe zeď z erby měst, které leží na řece. Více tedy dozvíte ve zprávách, počkejte si na ně. Hezké pondělní ráno, bude 6.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Detektivové vyšetřují vraždu majitele tiskárny. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Případ trojnásobné vraždy, která otřásla Francií. Jean Gabin ve filmu podle skutečné události. Případ Dominici. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Daniely Kolářové představení činoherní

0: Právě dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Cestující na trati mezi Litoměřicemi, Horním nádražím a Lovosicemi se zítra musí připravit na možné komplikace v dopravě. Vlaky od 8. raní do 5. večerní nahradí minibusy, informovala o tom Správa železnic na svých internetových stránkách.
1: Důvodem výluky je plánovaná prohlídka železničních mostů pomocí dronů v úseku Lovosice-Žalhostice. Jízdní časy náhradních autobusových spojů byly upravené kvůli omezení a stavebním pracem u Lovosic na silnici první třídy číslo 15. Z Litoměřická Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: V Rounici nad Labem vzniká erbovní stěna polabských měst. Na opěrnou zeď pod vlakovým nádražím v současnosti specializovaná firma umisťuje erby 28 měst ležících na řece. Informoval o tom autor a koordinátor projektu Vladimír Urban. První etapa galerie erbů má být hotova do 30. září, kdy je naplánované i slavnostní otevření. V následujícím roce pak na stěně přibude dalších 50 erbů německých měst. V New Yorku se schází zástupci přibližně 130 členských zemí OSN kvůli zasedání valného shromáždění. Prezident Petr Pavel tam chce získat podporu pro českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti. Před odletem vysvětlil, proč o obnovení členství Česka po téměř 40 letech usiluje.
2: Je to nejenom věcí prestižní, ale je to také věcí, která dá jasně najevo, že Česká republika je aktivním členem mezinárodního společenství.
3: Kandidatura se sice týká až let 2032 a 2033, volby se ale blíží a podle prezidenta se počítá každý hlas i od těch nejmenších zemí. Ve středu na valném shromáždění přednese národní projev o třech tématech. O reformě OSN, rizicích umělé inteligence a odpovědnosti velmocí za mír. Na pozvání francouzského prezidenta Macrona se zúčastní jednání o právech dětí v době umělé inteligence. Cestu pak zakončí v Nebrasce, kde se setká s krajany. Z New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Ústí nad Labem zvítězili v 9. kole druhé ligy na hřišti Bčka Baníku Ostrava 2-0. První gól si domácí dali vlastní, druhý přidal po přestávce Patrik Goj. Severočeši se díky tříbodovému zisku posunuli na druhé místo tabulky za první Karvinou. Ta má také 18 bodů, ale více vstřelených branek. Basketbalistům Ústí nad Labem nevyšel vstup do nového ročníku národní ligy. V úvodním kole podlehli Písku 78-80, a to i přesto, že přes závěrečnou čtvrtinou vedli o 10 bodů. Počasí. Panuje většinou polojasno až oblačno, postupně začne převládat větrno a proměnlivá, převážně větší oblačnost s ojedinělými přeháňkami. Teploty od 15 do 18 stupňů, na Šluknovsku kolem 14 stupňů Celsia, na horách od 10 do 13 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 1/27 se u křižovatky od Mstišova na Teplicku srazilo osobní auto se zvěří. Na dálnici D8 stále počítejte na Lovosicku mezi 40. až 48. kilometrem s omezením v pruzích. Pokračují opravy systému nouzového volání. Omezení platí v obou směrech. Jeďte opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Bylo 6 hodin a to byly zprávy s Františkem Janačíkem. Za chvilku nás čeká další z kriminálních případů ze severu Čech a tentokrát uslyšíme o tělocviku, který předvedl zloději, který kradl v obchodě v Kadani a docela se u toho nadřel. A také vás samozřejmě čekají písničky, které nestárnou, připravený Jiří Korn nebo Petr Rezek.
4: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: historky.
1: Skutečný tělocvik předvedl zloděj, který se rozhodl vykrást obchod v Kadani. Dostat se do budovy přes bezpečnostní mříž a otevřené okno mu nestačilo. Uvnitř ještě musel přelézt dvoumetrový regál, aby se dostal přímo k pokladnám. Ale fyzické úsilí se vyplatilo jenom na chvíli. Z obchodu si odnesl tabákové výrobky, notebook a pánskou peněženku se 60 tisíci. Takže napáchal škodu přes 90 tisíc. Policisté ho ale díky zajištěným stopám velmi rychle vypátrali a za krádež mu teď hrozí až 2 roky za mřížemi.
0: Krimi historky. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: 6 hodin a 16 minut. Jaké máme počasí? Je docela chladné ráno, teploty jen okolo 10 stupňů Celsia. Na radaru v tuhle chvíli žádné srážky. Teď ráno většinou polojasno, ale většinou přes den bude ta oblačnost docela velká. Ojediněle se mohou vyskytnout přehánky. Odpoledne a večer, hlavně na severu kraje, mohou být i místy. Nejvyšší denní teploty 15 až 18 stupňů Celsia.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: I dnes vyrazíme křížem krajem, čeká nás zajímavá procházka a tak můžeme poradit s Evou Bucharovou, kam kolí krásné lípy. Pozve nás tamní patriotka Mariana Krásnolipská a právě naše kolegyně.
2: Vy stejně máte zvláštní jméno, Krásná lípa a Krásnolipská.
3: No, mám. No. Člověk si takové jméno v dnešní době může vytvořit podle místa, kde žije, když je šťastný na tom místě, kde žije.
2: My dneska pro vás máme okruh a bude to okruh z Krásné lípy a přes Kamennou horku a kudy, to už řekne Mariana.
3: Ráda bych vás pozvala na takový turistický okruh, který má spoustu zajímavostí, který má možná 8 kilometrů. Je to okruh pro celou rodinu na celý den, kdy vyrazíte z náměstí z Krásné lípy, vydáte se na Kamennou horku, kde pokud už budete mít potřebu nějaké občerstvení, můžete narazit na samoobslužný ruční bar, kde si můžete vlastně doplnit tekutiny a dále pokračovat po žluté značce přes zaniklou vesnici Heli až do Kyjova, kde je Kyjovská přehrada, kde zase v případě, že je teplo, můžete skočit do vody na chvilku ochladit se, pak vás čeká Kyjovské údolí, kam můžete zaběhnout a podívat se trošku na skály a na dechnout se vlastně Národního parku České Švýcarsko. Dále pokračovat směrem na Vlčí horu přes Dlouhý důl, ale tam budete ještě procházet okolo Perly, což je vlastně galerie a takový trošičku undergroundový prostor, velice zajímavý, kde zase se můžete občerstvit nebo najíst. Pak směrem na Vlčí horu, kdy trošičku to bude stoupat po Keglerově stezce a kde vás už z dálky možná přivítá vůně Nobilistylia, přírodní aromaterapeutické kosmetiky, kde je další občerstovací stanice Čajovna. Když budete mít ještě dost sil, můžete vyběhnout na rozhlednu na Vlčí horu a podívat se po celém kraji. No a pak už zpátky zase přes Sněžnou, kde je arboretum, se dostanete zpátky do Krásné lípy a tam to můžete zakončit v pivovaru a si dobré pivo.
2: Děkujeme za občerstvovací okruh Mariane Krásnolipské. Mimochodem, jak to vypadá teď na Vlčí hoře? Je už v pořádku? Jsou tam výhledy? Už je to opravené?
3: Jo, je to opravené, všechno rozhledna funguje, takže můžete kdykoliv si vyběhnout na kopec a podívat se do kraje.
0: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Jen blázni se radujou, za 4 minuty už tu bude 6:30 a to znamená další zprávy, které vám přináší František Janačík. Dozvíte se třeba to, že Lounská radnice prodlužuje pilotní sběr bioodpadu na sídlišti kapitána Nálepky. Víc podrobností tu bude už za malou chvíli, tedy přesně 6:30.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: O konečné výši schodku státního rozpočtu na příští rok má dnes rozhodnout vláda. Ministerstvo financí původně navrhlo deficit 389 miliard korun. Koalice ho ale chce ještě o několik miliard snížit. Lounská radnice prodlužuje pilotní sběr bioodpadů na sídlišti kapitána Nálepky o 30 dnů, protože zatím ještě nemá dostatek dat k jeho vyhodnocení. Obyvatelé bioodpadů od konce dubna vytřídili téměř 4 tuny. Cestující veřejnou dopravou na Novoborsku čekají ode dneška další dopravní omezení. Město Nový Bor to uvádí na svém webu. Na silnici 3. třídy 2622 se nově uzavírá úsek mezi Bukovany a Písečnou. Změny čekají také autobusovou linku 455. Vláda dnes představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, oznámil to v neděli ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Konkrétní kroky ale přiblížit nechtěl. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě a nedostatečným kapacitám rafinerií. V průměru se teď nafta v Česku blíží ceně 50 korun za litr. Zítra znovu začne jezdit lanovka na pražský Petřín. Nové vozy vyjedou z koncových stanic Újezd a Petřín ráno v 7 hodin. Jezdit budou zhruba v 10-minutových intervalech. Prosklené vozy pro 120 cestujících vyrobila švýcarská firma. Panuje většinou polojasno až oblačno, postupně přes den bude převládat větrno a proměnlivá, převážně větší oblačnost s ojedinělými přeháňkami. Teploty dnes maximálně do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Dejte pozor na silnici 1/35 u Bílého kostela nad Nisou. V části Václavice stojí na vozovce porouchané osobní auto. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy o 6:30 jste slyšeli, František Janačík, no a za malou chvíli už pokračujeme dál, takže pondělní vstávání, doufám, s námi s Českým rozhlasem Sever vám prozradí třeba to, co přinese dnešní den tady u nás na severu Čech. Budeme také mluvit přímo s meteorology, samozřejmě o počasí, a čeká nás další vydání řidičské abecedy. K tomu i písničky, které nestárnou, Jitka Zelenková nebo Krištof.

0: se dny a týdny.
1: Jitka Zelenková, připomínám, že bude naším dnešním hostem po 13. hodině v našem vysílání, takže jestli máte rádi, určitě poslouchejte. Ale teď aktuálně pojďme si říct, co přinese dnešní den tady u nás na severu. Dneska si můžete pořídit kravatu, kterou nosil někdo slavný, a pomoci dobré věci. V Teplicích proběhne aukce kravat v Zahradním domě v 18 hodin. Dobročinná aukce kravat významných českých umělců a její výtěžek bude věnován dětskému domovu v Tuchlově. Ještě je pořád léto, oficiálně vlastně, a tak vás můžeme pozvat na letní koncert od 18 hodin v kostele Povýšení svatého Kříže v Děčíně. Letní koncert pro varhany a zpěv. No a stejně tak skvělý koncert dnes na Benediktu v Mostě od 19 hodin. Tu bude hrát anglická kapela Will and the Bandits, takže londýnská kapela, velmi dynamická. A mimochodem, pokud máte rádi třeba Led Zeppelin, myslím, že tohle se vám bude líbit zcela dozajista taky. A podzim je definitivně tady. Teplárna Liberec dneska zahajuje topnou sezónu.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za minutu už bude 6:45 a máme tu pondělní ráno. Informace o počasí na Českém rozhlasu Sever samozřejmě nesmí chybět a proto jsem rád, že je na telefonu Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Dobré ráno také vám.
1: Dobré ráno.
0: Tak máme tu start nového týdne. Já vím, že vy meteorologové už máte dávno léto už hotovo, že jo? Je to tak, ale kalendářně si to ještě užíváme, myslím poslední den, tak jaký ten den bude?
1: No tak dneska to bude takový to klasický proměnlivý počasí, kdy k nám proudí chladnější vzduch vlhčí od severozápadu, takže budeme mít takovou tu proměnlivou oblačnost, bude se střídat chviličku slunečno, chviličku bude pod mrakem a budou taky četné přehánky, které budou četnější na severu a na horách, ale i na ostatním území ta pravděpodobnost je celkem dneska vysoká, takový 60-70%, že se přehánka objeví a co se týče teplot, tak teď máme nejčastěji od 9 do 13 stupňů Celsia a v tom přeháňkovitém počasí proměnlivým dneska očekáváme v Ústeckém kraji 14 až 17 stupňů Celsia a doplním taky vítr, který už od té noci nám v Ústeckém kraji fouká jaký mírný až čerstvý a přes ten den očekáváme, že opět bude mírný až čerstvý 4 až 9 metrů za sekundu a mohou se zase opět objevit nárazy až 55 km za hodinu.
0: No, jak to tak vypadá, tak dneska to bude docela chladný den, ale přeci jen máme start nového týdne, ještě to léto trošku je, tak užijeme si ještě trošku příjemnějších teplot?
1: No to vypadá, že se nám bude postupně oteplovat. Už během zítřejšího dne těch srážek bude, to už bude opravdu minimálně. Ono bude zítra chladné ráno 9 až 6 stupňů Celsia, protože budeme mít velké části noc, která bude s malou oblačností, takže ty ranní teploty budou celkem teďko nízko, ale odpoledne potom při tom sluníčku ta teplota bude k nějakým 17-18 stupňům Celsia a postupně během těch dní se nám bude oteplovat. Pak další srážky vypadají až na čtvrteční den, ale co se týče takového výhledu, aspoň trošičku pozitivně to zakončíme, ten víkend vypadá docela slunečně a teplotně přes 20 stupňů Celsia, takže ještě to léto nám tady v tom smyslu rozhodně nekončí a že si užijeme hezkých dní.
0: Slibuje Jana Ehertová, tak díky, mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 9 minut už tu bude 7. hodina. Tereza Kendlová dospívala a řidiči teď spozorněte, protože tu máme řidičskou abecedu. Osvěžíme si pravidla, na která čas od času taky zapomeneme. No a dneska si povíme o tom, jak správně používat blinkry. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda. Používání blinkrů a celkově světel je v silničním provozu absolutní nutnost. Má vliv na plynulost, prevenci i bezpečnost. Zároveň slouží třeba jako poděkování. Někdo vám dá přednost, tak mu tak říkajíc zbliknete. A víte vůbec, jestli to smíte dělat? Dnešní otázka tak zní, jak správně používat blinkry a světla. Vše potřebné vysvětlí plukovník Jan Straka. Smím probliknout a poděkovat nebo ne?
2: Z pohledu zákona bychom to dělat neměli, protože zákon upravuje přímo používání těch výstražných světel a tam je to v podstatě při nebezpečí, zejména při nějakém náhlé možnosti snížení rychlosti, zejména na dálnicích to vidíme často a tam je to velmi užitečné, že v podstatě jakmile začnou auta brzdit, tak dávají na vědomí, bacha, něco se tam děje právě těmi výstražnými světly. Nicméně nevím, že by to někdo úplně trestal.
1: A když už jsme u těch světel, častokrát narazíme na situaci, kdy někdo z řidičů nepoužije směrová světla. Musí je opravdu použít vždy?
2: V podstatě pokaždé, když měníme směr jízdy, měli bychom používat směrová světla. Já budu mluvit v blinkrech. Ty blinkry bychom měli používat vždy před započetím toho úkonu, abychom dali na vědomí těm ostatním účastníkům, že budeme něco dělat, že budeme měnit směr jízdy. V případě třeba například předjíždění dáme blinkr, započneme úkon, potom ho vypneme a v okamžiku, kdy se dostáváme zase zpátky před to vozidlo, dáme blinkr na druhou stranu. Jakmile jsme ve svém vlastním jízdním pruhu, tak ho vypínám.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

Dospíval Petr Naďa na Českém rozhlasu Sever. Už pozvánka ve zprávám, protože tu bude za chvíli 7:00. Dozvíte se, že cvičení dneska uzavře radnici v Jirkově na Chomutovsku. Víc vám řekne František Janačík.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Dolních Křečanech na Děčínsku zkontroluje katastrální úřad parcely a nemovitosti. Cvičení integrovaného záchranného systému dnes uzavře radnici v Jirkově na Chomutovsku. V Bedřichově bude telefonní operátor stavět novou rozhlednu. Po ránu většinou polojasno až oblačno, přes den větrno, proměnlivá oblačnost a občasné přehánky. Teploty dnes do 18 stupňů. Jsou tu zprávy. Dobrý

0: Cvičení policie, hasičů a záchranářů bude dnes od 11 hodin uzavřený Městský úřad v Jirkově na Chomutovsku. Cvičení bude pokračovat také zítra, tedy v úterý, kdy bude podle webu města výrazně omezená doprava v centru. Řidiče bude navádět dopravní značení na konkrétních místech. Jizerskohorský Bedřichov povolil stavbu nové rozhledny s vysílačem. Postavit jí chce na vysokém hřebeni jeden z českých telefonních operátorů. Zastupitelé to na svém posledním jednání povolili. Lidé by na rozhlednu mohli vystoupat příští rok.
1: Podle odborníků by nový vysílač mohl v horské obci zlepšit mobilní signál. Současné vysílače jsou už zastaralé a brzy dožijí. Rozhledna pro veřejnost bude mít trojúhelníkový půdorys a horní vyhlídková plošina bude mít 36 metrů. Celkový vzhled rozhledny má zachovat krajinný ráz díky kombinaci nerezu, mědi a zinku. Z Bedřichova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Rostoucí ceny benzínu a nafty chce vláda zmírnit vlastními opatřeními, která má představit během dneška. Jejich podobu zatím ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO neupřesnil. Kabinet podle jeho nedělního vyjádření bude teprve sledovat, jak na zdražování reagují okolní státy. Například Německo chce od října snižovat daň z pohonných hmot. Za růstem cen stojí mimo jiné konflikt na Blízkém východě a nedostatečné kapacity rafinerií. Sport. Hokejisté Litvínova ve třetím kole Tipsport Extraligy vyhráli 3-2 ve Vítkovicích. Vítězný gól dal v přesilovce Petr Koblasa. Litvínovský asistent trenéra Ivan Švarný ocenil, že si jeho tým poradil i bez zraněných opor Davida Kašeho a Matúše Súkela.
2: Herný štýl jsme nemenili, menili jsme len zostavu, ale máme tam mladých hráčov, ktorí sú slušne na tom korčuliarský bojovnosťou. My potrebujeme, aby tí mladí hráči vytvárali tlak na tých starších. Takže ale samozrejme výpadok našich dvoch kľúčových hráčov bol citelný, takže ještě viac si ceníme tu výhru.
0: Počasí. Panuje většinou polojasno až oblačno, postupně přes den bude převládat větrno a proměnlivá převážně větší oblačnost s ojedinělými přeháňkami. Teploty dnes do 18 stupňů, na Šluknovsku bude chladněji, na horách čekejte teploty mezi 10 až 13 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Stále buďte pozorní na silnici číslo 1/35 u Bílého Kostela nad Nisou. V části Václavice stojí na vozovce porouchané osobní auto. Na silnici u Velenic na Brniště na Českolipsku pozor, na vozovce je padlý strom. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pěkné ráno, to byly zprávy v 7 od Františka Janačíka. Za malou chvíli nás čeká pohled do kalendáře. Dneska už máme 21. září. No a pak se vypravíme na fotbal, pojedeme do Hradce, kde hrály Teplice a po 9 letech si tam odsud odvážejí 3 body. Uslyšíte podrobnější reportáž. Teď už písničky, které nestárnou, Petr Spálený nebo Václav Neckář.
3: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 7 hodin a 12 minut, pěkné pondělní ráno, připomínám dnešní datum, máme 21. září, takže je také čas na to podívat se do kalendáře, proč ne?
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Předposlední letní den 21. září a svátek má dar boží Matouš, tady je Petr Jungmann, hezký den. Ve skladech chemičky BASF v německém Ludwigshafenu u Rýna explodovala před 105 lety v roce 1921 směs 4500 tun síranu a dusičnanu amonného. Apokalyptická detonace zabila 559 lidí a poškodila ještě i domy 75 kilometrů daleko od výbuchu. Ve stejný den o 80 let později, tedy v roce 2001, explodovalo 300 tun dusičnanu i ve francouzském Toulouse. Celá továrna byla zničena. Místo ní vznikl 7 metrů hluboký kráter. Mrtvých bylo tenkrát 31. Gigantické výbuchy pro dnešek stačí. Další události. Před 100 lety v roce 1926 začalo přímé vysílání zpravodajství Československé tiskové kanceláře na rádiožurnálu z hlasatelny v tehdejší budově agentury ve Štěpánské ulici. Zpětná zrcátka na českých automobilech jsou povinná už 95 let. V roce 1931 vstoupila i v Československu v platnost nová pravidla silničního provozu, která mimo jiné právě zrcátka přikazovala. Ruský prezident Vladimír Putin po ruských porážkách ve válce na Ukrajině vyhlásil před 4 lety částečnou mobilizaci. První od druhé světové války. Prohlásil, že tak činí na obranu před Západem, který se snaží oslabit, rozdělit a zničit jeho zemi. Údajně bylo povoláno na 300 tisíc rezervistů. A dneska slaví 80.
3: Jak by ne?
2: Česká herečka Daniela Kolářová.
4: Nemohl byste zahnat toho býka, prosím vás?
2: A já přeju pěkný den.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7:17 počasí na severu Čech, tak pondělí není zatím příliš přívětivé, co se týká teplot, většinou okolo 10 stupňů Celsia, a předpověď mluví o tom, že postupně bude převládat proměnlivá velká oblačnost, můžou se vyskytnout i přehánky. Nejvyšší denní teploty jenom 15 až 18 stupňů.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Kytice, šrouby a... Za 10 minut bude 7:30 a my teď míříme do Hradce Králové na fotbal, protože včera tam hráli fotbalisté Teplic, vyhráli v Hradci 2:0. Po 9 odehraných kolech figurují v prvoligové tabulce na průběžné 5. pozici. A 3 body si odvážejí z Malšovické arény po dlouhých 9 letech.
1: Věděli jsme o tyhle naší negativní sérii, ale do Hradce se vždy vracím rád, protože zažil jsem tady spoustu krásného a ty vzpomínky zůstávají na celý život. Odvesí odsad 3 body, i když jsme nebyli nějak aktivní, to je pro nás nádherný, to nikdo od nás nečekal, to vítězství jsme ubránili všema možnýma silama.
2: Zhodnotil zápas teplický trenér Zdenko Frťala, který před 5 lety dovedl právě hradecké fotbalisty zpět do nejvyšší domácí soutěže. Severočeši téměř celý druhý poločas bránili svůj jednogolový náskok, do kterého se dostali díky nešťastné teči hradeckého stopera Čiháka. Pojistku pak závěru přidal po brejkové akci stoper Jakubko svým vůbec prvním ligovým gólem v české nejvyšší soutěži.
1: Kuba ukázal svou fotbalovou genialitu, protože jeho kopací technika je extrémná, jeho fotbalová inteligence je opravdu nadstandardní a to, že z pozice stopera, že byl schopen jít do ty otevřené obrany, tak tohle to je výsledek toho, že věří ve své schopnosti a ten gól byl fantastický.
2: Hradečtí fotbalisté sice měli častěji míč pod kontrolou, ale proti dobře organizované obraně soupeře se prosazovali jen s obtížemi. Hodně patrné bylo i odstoupení kapitána Vladimíra Daridy, který střídal už ve 21. minutě kvůli zranění.
3: Všichni jsme to věděli, že to bylo citelný, že? Protože Vláďa je vlastně kluk, který je schopný ty branky pak dát. Ty soupeře přehráváme, ať to byl prostě Bežikta, že to byl Panathinaikos, ať to byla Plzeň. A nejsme schopni prostě tu branku dát. Někdo tu branku dá, tak je Vláďa Darida, že? Takže prostě ten kluk chyběl.
2: Kromě trenéra Davida Horejše litoval porážky také stoper Hradce Králové Jakub Uhrinčať. Především proto, že si Východočeši mohli v případě výhry užít reprezentační přestávku s úplně jinými pocity.
4: Ten poslední zápas před tou repre pauzou vám vlastně ovplyvňuje celou tu pauzu, takže v podstatě ty 2-3 týdny by byly úplně jiné psychicky, kdyby se vyhrá ta práce, ta nálada v tom týme by byla určitě lepší.
2: Mnohem lepší nálada tak bude minimálně do dalšího ligového utkání na straně fotbalistů Teplic, kteří poskočili na průběžnou 5. příčku tabulky. Hradeckému týmu patří pozice 9. Tomáš Borovec, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 4 minuty už bude 7:30, vy posloucháte Český rozhlas Sever, pozvánka ke zprávám už je připravená a František Janačík vám řekne v 3:30 to, že v Jablonci jsou ode dneška uzavřené části ulic Lipanská a Kamenná v dolním centru města, tak s tím počítejte, víc ve zprávách v 7:30.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ředitelství silnic a dálnic dnes začalo opravovat most v ulici Plzeňská v Žatci, tedy na průtahu 1/27. Tento týden bude proto uzavřená silnice pod mostem ulice U Hřiště a v říjnu pak dělníci krátkodobě uzavřou i hlavní tah číslo 27. V Jablonci nad Nisou jsou ode dneška uzavřené části ulic Kamenná a Lipanská v dolním centru města. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové jde o součást přípravných prací na stavbu nového dopravního terminálu. Uzávěra potrvá 2 roky. Praha si dnes připomene 90. výročí narození spisovatele, dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla. Hlavní částí celodenního programu bude slavnostní odhalení lavičky Havla podle návrhu architekta Bořka Šípka. Začne v 15 hodin před budovou nové radnice. Česko se musí vedle posilování vnější obrany zaměřit i na vnitřní bezpečnost. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO je současná bezpečnostní situace velmi složitá a země na to musí reagovat. Skončily volby do ruské dumy. Podle předběžných výsledků vede jednotné Rusko podporující prezidenta Vladimíra Putina s necelými 58% hlasů. Druhá nejúspěšnější je komunistická strana se 14%. Volby v Rusku jsou dlouhodobě terčem kritiky a nejsou považovány za demokratické. Panuje většinou polojasno až oblačno, postupně bude převládat větrno a proměnlivá převážně větší oblačnost s ojedinělými přeháňkami. Teploty mezi 15 až 18 stupni, na horách dnes do 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Omezený provoz kvůli opravám, čekejte na silnici číslo 261 na úseku mezi Malým Březnem a Těchlovicemi. Projíždíte Kyvadlově jedním pruhem, dopravní omezení platí do konce října. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever, tak to byly zprávy o 7:30. František Janačík, za chvilku se vrátíme k pátečnímu Dáme řeč, kdy jsme měli téma hasičů, ať už těch dobrovolných nebo profesionálních. Mimochodem 80. narozeniny dneska slaví herečka Daniela Kolářová, my si na to vzpomeneme před 8. hodinou, ale teď už jsou tu písničky, které nestárnou. Připraven je Pavel Novák, teď nám zaspívá Helena Vondráčková.

0: Nádherná láska a Pavel Novák na Českém rozhlasu Severa a já vám přeju pěkné ráno společně s námi. Teď se vrátíme k pátečnímu Dáme řeč. Povídali jsme si o hasičích.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tak kde je nejlepší sbor dobrovolných hasičů podle vás?
1: No určitě v Postoloprtech.
2: V Postoloprt? Znáte někoho?
1: No jasně. Já jsem vyrostl v ulici, kde byla hasičárna.
2: Aha.
1: Vždycky, když se vozila siréna, tak jsem utíkal do ložnice k našim. To bylo jediný okno, odkud tam bylo vidět. A koukal jsem, jak se všichni zbíhají a za chvilku vyjíždějí. Prostě ještě se po cestě oblíkají v těch autech. To mě vždycky hrozně bavilo.
2: Hezky. A vy jste netoužil být hasičem?
1: Ne, chraň pánbu, tam se musí běhat.
2: Jasně. A vy sám jste potřeboval někdy pomoc hasičů?
1: Jo, když jsem bydlel ještě v Postoloprtech, tak jsem byl velmi nezodpovědný majitel rodinného domu. Nevyčistil jsem si řádně komín a bafli mi saze. To jo. Si nedokážete představit, co to je za hůčák. Takže přijeli hasiči, museli vylízt na střechu, zasypat to pískem a dokonce mi přišla pokuta potom.
2: Fakt?
1: Za výjezd. Musel zaplatit náku, ale nebylo to hodně.
2: Dobře, díky za telefonát a ještě jednou pozdrav postoloprtským hasičům. Mějte se hezky. Naschledanou.
0: I dneska samozřejmě dáme řeč, tentokrát připomeneme to, že je Mezinárodní den Alzheimerovy choroby a po 9. hodině si s vámi bude Zdeněk Lukesle povídat o tom, jak tahle těžká diagnoza poznamená celou rodinu. Zeptá se vás Ivan na vaše zkušenosti právě z rodin. Takže po 9. dáme řeč.

0: počasí.
1: Je právě 7:45, jaké máme počasí při pondělku, tak aktuální teploty většinou okolo 10 stupňů Celsia, žádné teplé ráno tedy. Srážky nejsou k vidění, každopádně čekejte během dne převážně velkou oblačnost, ojediněle se můžou vyskytnout přehánky. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 15 až 18, ve Šluknovském výběžku jenom na 14 stupňů Celsia.
0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin a 49 minut a my budeme přát k narozeninám, protože právě dneska slaví 80. herečka Daniela Kolařová. Prý sedět doma a koukat do zdi je pro ní ta nejhorší představa a proto stále bere nové filmové, televizní i divadelní příležitosti. Herečka Daniela Kolářová, připomeňme, stála na jevišti poprvé v 9 letech. Většinu své kariéry pak spojila s divadlem na Vinohradech a proslula také jako velmi častá filmová partnerka Jaromíra Hanzlíka a nemálo rolí stvárnila i za rozhlasovým mikrofonem.
1: Vám takhle režisér, režisérka řeknou zavrčte a vy máte takovou škálu, to je neuvěřitelné.
2: Ale víte co, protože ten mikrofon je tak úžasná věc, že můžete od nejtišího až do maxima vyzkoušet vlastně všechno a nikdo vás u toho nevidí.
1: Takhle za mikrofonem Daniela Kolářová vrčela letos v únoru, když ji režisérka Bela Šenková obsadila do titulní role hry Angela. Práci za mikrofonem si zamilovala už před víc než půl stoletím. Dvakrát byla oceněna titulem Neviditelná herečka roku.
2: Rádio je úžasná věc.
1: Svůj debut před filmovou kamerou si Daniela Kolářová odbyla ve filmu Hynka Bočana Soukromá vichřice. Zakrátko ji režisér Jaroslav Dudek obsadil do role Káče v seriálu Taková normální rodinka.
3: A kdyby naši byli úplně normální, spíš trochu praštěný, tak by si s mě vzal?
1: Kromě ikonické dvojce s Jaromírem Hanzlíkem proslula před filmovou kamerou i jako manželka Zdeňka Svěráka. Poprvé si spolu zahráli v roce 1976 ve filmu Na samotě u lesa.
3: Já vím, že jsi tady do toho zamilovaný, ale teď si to prosím tě uvědom. 100 korun měsíčně za takovou vlhkou díru.
1: A navázali v roce 2007 filmem Vratné lahve.
4: Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru, nemám o životě páru, nemám páru.
2: S tím Zdeňkem, když jsme spolu mluvili o věcech života normálně, tak vlastně tam, kde jsme přestali poprvé, tak jsme po 30 letech mohli navázat.
3: No to snad není pravda. Jak můžeš dát elektrickou konvici na plynovej sporák?
5: To jsem idiot.
6: Papi, kde je těma?
3: To je náš dědeček.
1: Stejně jako před filmovou kamerou se už víc než půl století Daniela Kolářová objevuje na divadelních prknech. Divadlo SK Neumana v Libni zakrátko vyměnila za divadlo na Vinohradech, kde hrála od roku 1971 až do roku 2015. Dnes hostuje například v pražském Studiu 2 nebo ve vršovickém divadle Mana. Tam dnes večer oslaví i své jubileum představením Návod na přežití. Daniela Kolářová byla jednou z prvních hereček, která v roce 1989 podepsala petici za propuštění Václava Havla z vězení a později i několik vět. V době rodící se demokracie se na 2 roky stala poslankyní České národní rady. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

Tak to byla Věra Martinová a já už vás můžu pozvat ke zprávám, protože za 5 minut tu bude 8. hodina. A s 8. hodinou vám František Janačík prozradí třeba to, že v Liberci před magistrátem, tedy před radnicí, dneska odhalí úplně novou sochu. Jaká to bude, o tom budeme mluvit ve zprávách celou.

0: zážitky na kole do Ústeckého kraje. Poznejte Labskou stezku s krásnými výhledy a možností spojit cyklovýlet s plavbou. Vydejte se podél Ohře krajem Chmele a památek UNESCO nebo objevte klidnou Ploučnici. A pokud máte rádi adrenalin, čekají vás hřebeny Krušných hor i místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Vláda dnes nejspíš schválí rozpočet na příští rok. Louny prodlouží pilotní sběr bioodpadů na sídlišti kapitána Nálepky o půl roku. V Liberci dnes odhalí novou sochu před radnicí. Jmenuje se Támar a připomíná palmový kmen. Po ránu stále většinou polojasno až oblačno, přes den proměnlivá oblačnost, větrno a občasné přehánky. Teploty dnes do 18 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také pondělní ráno přeje František Janačík. Vláda by dnes měla schválit finální podobu rozpočtu na příští rok. Lídři vládní koalice se ve čtvrtek dohodli na tom, že schodek bude nakonec o něco nižší než ministerstvem financí původně navržených 389 miliard korun. O kolik ale neřekli. Vicepremiér Karel Havlíček z ANO řekl, že měl při škrtání omezené možnosti.
3: Ten rozpočet je mimořádně našponovaný, je to 97% mandatorních, čili zákonných výdajů, čili každý vidí, že v zásadě tam není velký manévrovací prostor, pokud nechceme sahat do bezpečnosti, pokud nechceme sahat do výstavby silnic, dálnic a pokud nechceme

0: doma v těch pytlíkách, ale obsah vyhodit do bionádoby a pak ten pytlík dát do plastu.
1: A další informace přidáme v pokračujícím ranním vysílání před 9:00. Novou sochou na nároží radnice v Liberci je támar, na výšku měří 5,5 metru a připomíná palmový kmen. Jejím autorem je uznávaný český sochař Čestmír Suška. Socha bude osvětlená a bude zevnitř svítit, řekla to Jitka Mrázová, která má v Liberci instalaci soch u radnice na starost. Sochu Liberec slavnostně odhalí dnes v 6:30 večer. Odboráři v Německu budou protestovat proti škrtům a propouštění v automobilovém průmyslu. Vadí jim například i návrhy automobilek na prodloužení pracovního týdne o 5 hodin. Po celé zemi se uskuteční celkem na 280 protestních akcí, ke kterým vyzval největší německý odborový svaz IG Metall. Sport. Basketbalistům Ústí nad Labem vstup do nového ročníku Národní ligy nevyšel. V úvodním kole podlehli Písku těsně 78-80. Fotbalisté Ústí nad Labem zvítězili v 9. kole 2. ligy na hřišti Bčka Baníku Ostrava 2-0. První gól si dali domácí vlastní, druhý pak po přestávce přidal Patrik Goj. Severočeši se díky 3 bodům posunuli na 2. místo v tabulce za první Karvinou. Ta má teď také 18 bodů, ale více vstřelených branek. Počasí. Panuje většinou polojasno až oblačno, postupně přes den začne převládat větrno a proměnlivá převážně větší oblačnost s ojedinělými přeháňkami. Teploty do 18 stupňů, na horách mezi 10 až 13 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Dubí u Teplice na průtahu 1/8 v ulici Ruská srazilo u výjezdu od Penny Marketu osobní auto a motorkář. Na silnici 262 železničáři mezi Benešovem a Františkovem nad Ploušnicí opravují železniční přejezd. Silnice je v místě uzavřená, sledujte objížďky. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever, tak to byly zprávy v 8 od Františka Janačíka. Za chvilku si řekneme něco, co v učebnicích nebylo, a bude řeč o květinách. Takže zůstaňte naladěni, příjemné pondělní ráno, teď už jsou tu písničky, které nestárnou, Marie Rotrová nebo Lucie Vondráčková.
2: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 8 hodin a 11 minut a já vám přeju pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever. Co v učebnicích nebylo, to zná Martin Písařík. A dneska bude řeč o květinách, tentokrát konkrétně o tulipánech.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že tulipány se kdysi prodávaly za velmi vysoké ceny? Pocházejí pravděpodobně ze střední Asie či Turecka. Perští zahradníci se zabývali jejich křížením již v prvním tisíciletí, dnešní podobu ale získali později. Prodej a vývoz tulipánů ze země se přísně kontroloval, přesto se rozšířili i do okolních zemí a jejich obliba stále vzrůstala. Na osmanském dvoře se v 16. a 17. století odehrávala skutečná tulipánová mánie. Ve stejné době se tulipány dostaly i do Evropy a především do Nizozemí. Tulipány se staly znakem postavení, po němž toužil úplně každý. Jejich cibule se záhy zařadily mezi luxusní zboží a hlavní holandské vývozní artikly. Ceny některých exemplářů, především s vícebarevným okvětím, šplhaly do nevídaných výšin. Neudržitelná mánie dospěla ke konci roku 1637, kdy celá bublina splaskla a mnozí zbankrotovali. To se hodilo zbožným kalvinistům. Ti květinovou horečku zuřivě odsuzovali jako honbu za prchavým luxusem a krach využili k propagandě. I proto je dnes obtížné posoudit, nakolik jsou zprávy o této události přesné.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin a 17 minut. Aktuální teploty venku většinou od 10 do 11 stupňů. No, nezačínám ten týden nějak vlídně, to se opravdu nedá říct. Na radaru sice žádné srážky, ale předpověď mluví o tom, že teď ráno bude většinou polojasno, pak už oblačno a ta oblačnost bude poměrně velká. Ojedinělé se mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší denní teploty moc vysoko nevystoupají, dostanou se jen na 15 až 18 stupňů Celsia. Ve Šluknovském výběžku se dokonce teploty mají pohybovat jen do 14 stupňů. Postupně by se mělo přeci jen trochu oteplovat, ale zítra to ještě nebude. Po rozhovoru s meteorology se spíš můžeme těšit na víkend, co se týče zítřka polojasno až oblačno a nejvyšší denní teploty 14 až 17 stupňů.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dospívala Petra Černocká, my teď míříme do Duchcova. Je pravda, že o víkendu lidi po celé zemi vyrazili uklízet svoje okolí, města i přírodu. No, byla to tradiční akce, která se jmenuje Uklidme Česko. A po celé zemi se zapojilo přes 600 organizátorů. A uklízelo se, tak jak už jsme říkali, právě v Duchcově na Teplicku.
1: Já si jdem pro vás.
2: Určitě.
3: Děkuji.
4: Děkuji.
5: Jana Pangerlová z Duchcovského Sokola rozdává pracovní rukavice a pytle na odpadky.
6: Sokolové v podstatě nikdy nebyli jenom cvičenci. Od jakživa vlastně se zapojovali do dění obce. Iniciativa Uklidme Česko si myslím, že je takovou ukázkou společné chuti v podstatě udělat něco dobrého, jakou spolu zodpovědností každého z nás za místo, kde žije. Proto jsme se rozhodli jako Sokolové zapojit.
5: Sokolové převzali štafetu od Jany Kopecké, která se organizaci akce Uklidme Duchcov věnovala 10 let.
7: Jsem takovej ten zelený, trošku chycený nadšenec, a takže já to podporuju. A dokonce já to dělám tak, že chodím s pytlíkem po městě a tak i tam prostě sbírám, co mě přijde do cesty a nepatří tam.
5: Kristýna, která se v Sokole angažuje, přišla poprvé.
8: Myslím si, že chybí trošku ta výchova toho, že uklidíme si po sobě sami, vůbec nevytváříme ten odpad.
9: A je zapotřebí takováhle iniciativa, aktivita?
8: Je to tady potřeba, musím říct, že je tady jako velký nešvar, že za plot prostě lidi jako jdou kolem a házejí odpadky. Tady naproti střední učiliště, takže i ty mladí prostě jdou a tu plechovku tam jako zahoděj. A občas, musím říct, i nějaký ty nepřizpůsobivý.
5: V Ústeckém kraji se do dobrovolnického úklidu svého okolí zapojila 60 míst. Z Duchcova Jana Vitásková, Český rozhlas.
10: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Jana Kratochvílová zpívala na Českém rozhlasu Sever a já vám přeju pěkné vstávání. Pokud tedy máte rádi pondělek, nebo nemáte, to už je v podstatě jedno, hlavně jste naladěni na Český rozhlas Sever. Určitě vám neunikne, co zajímavého se u nás děje, protože za malou chvíli už tu bude 8:30 a s ní také další aktuální zprávy. Co se dozvíte? Třeba to, že ode dneška budou lékaři v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem bezplatně vyšetřovat ústní dutinu. V novém, tedy v Jablonci nad Nisou, jsou také nové uzavírky v Dolním centru. I o tom bude mluvit František Janačík už za malou chvíli.

0: bylo 8:30.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Kvůli cvičení policie, záchranářů a hasičů bude dnes od 11 hodin uzavřený Městský úřad v Jirkově u Chomutova. Cvičení bude pokračovat také zítra, kdy bude podle webu města také výrazně omezená doprava v centru. Ode dneška budou lékaři v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem bezplatně vyšetřovat dutinu ústní. Preventivní prohlídka odhalující rakovinu obnáší vyšetření sliznic v ústech. Lékaři přitom používají přístroj Bioscreen. Ten dokáže detekovat přednádorové stavy a také časté patologické nálezy. V dolním centru Jablonce jsou od dneška dopravní omezení. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové je důvodem začínající stavba nového dopravního terminálu. Uzavřené jsou části ulic Lipanská a Kamenná. Místem není možné vjet na dolní náměstí. Uzavírka potrvá 2 roky. Zásobníky plynu v Česku jsou teď naplněné ze 74%. V televizi CNN Prima News to v neděli oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Současné zásoby jsou podle něj zhruba o pětinu nižší než před rokem, stále ale splňují průběžné evropské cíle. Německý kancléř Friedrich Merz slíbil, že jeho vláda bude pokračovat v reformách navzdory posledním volebním neúspěchům jeho CDU. Podle povolebních odhadů volby v Berlíně vyhrála Die Linke a v Mecklenburgsku předním Pomořansku zvítězila Alternativa pro Německo. CDU naopak v zemském sněmu není, získala poprvé od roku 1949 neméně než 5% hlasů. Panuje většinou polojasno až oblačno, postupně čekejte větrno, proměnlivou převážně větší oblačnost a ojedinělé přehánky. Teploty do 18 stupňů, na horách do 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Dubí na Teplicku řeší policie a záchranáři na průtahu 1/8 v ulici Ruska nehodu osobního auta a motorky u výjezdu od Penny Marketu. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever, zprávy je 8:30 jste slyšeli, no a za malou chvíli si řekneme, co přinese dnešní den na severu Čech. Pak budeme mluvit s Kateřinou Kučerovou o pilotním projektu o sběru bioodpadu, který odstartoval v Lounech. A nesmí chybět ani písničky, které nestárnou, zaspívají Pavel Bobek nebo Žlutý pes.

0: Je 8 minut po půl deváté a s Českým rozhlasem Sever si teď můžeme říct, co přinese dnešní den na severu. Dneska si můžete vzít kravatu a pořídit si hlavně takovou, kterou nosil někdo slavný, a zároveň tak pomoc dobré věci, protože v Teplicích proběhne aukce kravat. Jsou to kravaty známých umělců, politiků, vědců, a výtěžek z aukce bude věnován dětskému domovu v Tuchlově. Ještě je vlastně oficiálně léto, takže vás můžeme pozvat na letní koncert. Ten najdete v 18 hodin v kostele Povýšení svatého kříže v Těčíně. Je to letní koncert pro varhany a zpěv. Když jsme u koncertu, jeden bude dneska na Benediktu, to je v Mostě od 19 hodin anglická kapela Will and Bandits. Takže tam bude spousta energie a rockové muziky. No a mimochodem, to, že je podzim definitivně tady, ukazuje třeba to, že teplárna Liberec dneska zahajuje topnou sezónu.
1: Český rozhlas Sever.

0: počasí.
1: Za minutu bude 8:45, dneska bude počasí, no dalo by se říct, takové škaredé teploty, 10 stupňů, to je teď aktuálně venku, jinak přes den poměrně velká oblačnost, může se objevit i nějaká přeháňka a nejvyšší denní teploty se dostanou maximálně k 16 stupňům Celsia.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin a 8 a 40 minut. My teď míříme do Loun, kde na konci letošního dubna začali s takovým pilotním projektem. Šlo o sběr bioodpadu na sídlišti Kapitána Nálepky. No a od té doby tam obyvatelé vytřídili téměř 4 tuny bioodpadu. A teď původně půlroční pilotní projekt město prodloužilo až do dubna příštího roku. Víc informací pro nás má naše redaktorka Kateřina Kučerová. Kateřino, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak radnice kontroluje taky čistotu toho vytříděného bioodpadu. Podíl příměsí při jednotlivých svozech se pohyboval od necelého jednoho do zhruba 8%. Tak kde pak lidé dělají největší chyby?
1: To mi vysvětlila vedoucí odboru komunitního rozvoje Petra Kotková.
2: Občané si dávají ten bioodpad doma do igelitových pytlíků, jenomže pak nám to hodí do těch bionádob, včetně toho pytlíku. My jsme záměrně umisťovali ty nádoby na bioodpad vedle vlastně tříděných odpadů, kde je vždycky vedle i plast. To znamená, že ano, můžou to mít doma v těch pytlíkách, ale obsah vyhodit do bionádoby a pak ten pytlík dát do plastu.
1: Kromě sáčku našli zaměstnanci v nádobách taky třeba 9 kg syrového masa, celé kuře, rostliny v plastových květináčích nebo umělý vánoční stromek i s ozdobami.
0: Před spuštěním tohle projektu tu byl rozbor, který ukázal, že bioodpad tvoří téměř 16% toho směsného odpadu. Tak projevilo se už jeho třídění na množství směsného odpadu, co to znamená pro obyvatele?
1: Podle radnice ano. Hnědé nádoby ze směsného odpadu každý měsíc odkloní zhruba 800 kg bioodpadu. Poplatek za odpady se navíc v Lounech odvíjí od velikosti popelnice, takže domácnosti můžou díky třídění platit méně. Svoz bioodpadu stojí město podle Kotkové asi 6 000 korun měsíčně.
0: Ten pilotní projekt měl původně skončit po půl roce. Už jsme mluvili o tom, že se prodlužuje. Radnice tedy zatím nemá dostatek dat a právě proto to testování prodloužila až do dubna. Co bude přes zimu, jak by mohl sběr potom pokračovat?
1: Všech 5 stanovišť zůstane na stejných místech a svoz bude i nadále jednou za 14 dní. Možnosti dalšího pokračování projektu popisuje Petra Kotková.
2: A uvidíme na ten výsledek, případně bychom to rozšířili i na další sídliště, nebo potom ještě by bylo na zvážení, zda v některých lokalitách nezavést ten door-to-door systém.
1: Město do budoucna uvažuje taky o samostatném sběru gastroodpadu. Kvůli přísnějším hygienickým podmínkám by ho chtěla nejdřív vyzkoušet ve školách, školkách a dalších městských organizacích. Ještě doplním, že pravidla správného třídění město připomíná na webu Louny třídí, v aplikaci Munipolis nebo na sociálních sítích.
0: Shrnuje situaci v Lounech a s odtříděním bioodpadu Kateřina Kučerová. Díky za to, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Věra Špinarová, za 5 minut už tu bude 9. hodina a s 9. hodinou i Zdeněk Lukesle a jeho dnešní dáme řeč. Dneska je téma docela vážné.
1: Ano, dneska je vážné téma. Mezinárodní den Alzheimerovy choroby je dneska. Máš zkušenosti s touto chorobou?
0: Nemám, naštěstí se mě to nedotklo, ale pamatuju si, babička s tím měla trošičku problém, ale to už jsem byl ještě hodně malý, takže jako to se nepomůže. Starali naši jakoby rodiče, ale netrvalo to naštěstí dlouho. Teda. Jinak jediný, co jsem měl společného s Alzheimerovou chorobou, že jsem byl v jeho rodišti.
1: Jo?
0: Ano, to je na Mohanu v jedné takové vesničce, tak to teda mám. Ale už jsem zapomněl kde to je. Přesně si. Tak.
1: A trénuješ nějak mozek?
0: No, tak to myslím, ten rozhlas jako zastane v celku, ten mozkový trénink, i když to tak někdy nevypadá.
1: No mimochodem, minulý týden jsem našel, že povolání, kterým se Alzheimer nejvíc vyhýbá, jsou taxikáři.
0: Opravdu.
1: Taxikáři, no ano.
0: Zajímavá
1: věc. A řidiči sanitek.
0: Neuvěřitelné. Tak o této velmi nepříjemné chorobě se dneska budeme bavit po 9. Dejte řeč, teď už se loučí Petr Beran a zítra naslyšenou.

0: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 9 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V Teplicích se dnes naposledy sejde zastupitelstvo v současném složení. V Žatci začíná oprava mostu v ulici Plzeňská, tedy na průtahu 1/27. K připomenutí nedožitých 90 let Václava Havla začne v úterý v Ústí nad Labem regionální dvoutýdenní festival. Přes den větrno s proměnlivou oblačností a občasnými přeháňkami, teploty dnes do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Současní zastupitelé Teplice dnes sejdou od 15 hodin na poslední schůzi ve svém volebním období. V sále magistrátu projednají třeba pravidla pro poskytování stipendií nebo strategii rozvoje školství a koncepci rodinné politiky do roku 2030 a taky strategický dokument, který řeší pěší provoz v Teplicích. Autorem je Jiří Čarský.
3: Cílem bylo zároveň zjistit, jaké úseky pro chodce jsou nevyhovující, například z hlediska šířky té komunikace i nebo z hlediska už opotřebovaného a nevyhovujícího povrchu, či zda třeba někde taková komunikace pro chodce úplně chybí.
1: Ředitelství silnic a dálnic dnes začalo s opravami mostu v ulici Plzeňská v Žatci. Tento týden je uzavřená silnice pod mostem, ulice Uhřiště. V říjnu pak dělníci krátkodobě uzavřou i silnici 1/27, tedy Plzeňskou. Jinak tam budou dopravu řídit semafory. Oprava mostu za 17 milionů korun bez daně potrvá do poloviny příštího roku. Důvody oprav shrnula mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
4: Most je ve špatném technickém stavu, proto jeho horní část kompletně zbouráme a postavíme novou. Z původního mostu ponecháme pouze spodní část stavby.
1: V Ústí nad Labem v úterý, tedy zítra, začne festival Na Havla, který připomene letošní 90. výročí narozenin Václava Havla. Během dvou týdnů akce

0: I 3-2 ve Vítkovicích vítězný gól dal v přesilovce Petr Koblasa. Litvínovský trenér, asistent trenéra Ivan Švarný ocenil, že si jeho tým poradil i bez zraněných opor Kašeho a Súkala.
1: Herný štýl jsme nemenili, menili jsme len zostavu, ale máme tam mladých hráčov, ktorí sú slušne na tom korčuliarsky bojovnosťou. My potrebujeme, aby tí mladí hráči vytvárali tlak na tých starších. Takže ale samozrejme výpadok našich dvoch kľúčových hráčov bol citeľný, takže ešte viac si ceníme tú výhru. Počasí.
0: Panuje většinou ještě oblačno, postupně bude převládat větrno a proměnlivá převážně větší oblačnost a ojedinilé přehánky, teploty do 18 stupňů, na Šluknovsku bude chladněji, na horách do 13 stupňů Celsia. Stav řeky Labe v Ústí nad Labem 7 hodin ráno, 131 cm, průtok 85 metrů krychlových za sekundu. Předpověď je 130 cm, tendence setrvalý stav, zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem pro dnešní den je 125 centimetrů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Průtah městem Dubí, ulici Ruská, stále blokuje u Penny Marketu nehoda osobního auta a motorkáře. Tam čekejte problémy ještě přibližně půl hodiny. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Čtyři minuty po deváté posloucháte Český rozhlas Sever. Mezinárodní den Alzheimerovy choroby je dneska. Máte s touto chorobou v rodině zkušenosti a jak jste se snažili s touto chorobou bojovat? Jak vy osobně trénujete nějak svůj mozek a myslíte, že u nás je dostatek míst, kde se těmto pacientům věnují? Fando, ty jsi měl někdy zkušenosti s Alzheimerem?
0: V rodině naštěstí nikoho takového ta choroba nepostihla, ale zkušenosti s okolí mám a veselé to není to téma. I když samozřejmě vtipů jsme slyšeli hodně, ale ty si teď vyprávět nebudeme, ono se to moc nehodí.
3: Ano, jak ty bojuješ, jak trénuješ mozek, aby v budoucnu za 20-30 let?
0: Já nevím, ono to přijde prý nečekaně. Člověk neví, jestli bude touto chorobou postižen nebo nebude. Trénink, cvičení paměti, říká se jazyky, hudba a tak. No já se hudbě věnuji hodně, pořád se něco učím, tak snad to pomáhá jako prevence. Uvidíme. Držme jednou tady palce. Nebudu.
3: Držme si palce. 475 212 212 zavolejte, dáme řeč, dáme i písničky, které nestárnou. Za chvíli Michal Tučný, teď Iva Frilingová a Miky Žbírka.
2: Dáme řeč se Zdenkem Lukeslem.

0: Ahojte všichni, novní pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, svatr chcete, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: Český rozhlas Sever s vámi. Dneska je 21. září, je Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. Máte s touto chorobou v rodině zkušenosti? Myslíte, že u nás je dostatek míst, které se věnují pacientů s touto chorobou? Je to hrozná choroba, vy vidíte člověka, který je celkem jako fyzicky v kondici, ale vidíte, že ho ztrácíte, ale jako není. Měli jsme Alzheimera dvakrát v rodině, vše začíná nenápadně, ale ten závěrečný sešup je opravdu příšerný. Demence postihuje stále více lidí a její dopad se netýká jen samotných nemocných, ale i jejich rodin a blízkých. Nejčastější formou demence je právě Alzheimerova choroba. Jak se projevuje a proč vzniká, na to se Hana Šoberová ptala sociální pracovnice Blanky Tejkalové.
2: Působují bílkovinové plaky, které se usazují na mozku člověka a tento plak vlastně ničí mozkovou tkáň a většinou se Alzheimerova choroba, ten nástup projevuje ztrátou té krátkodobé paměti. Nevždy to tak je, ale většinou se dá říct, že ano.
3: Jaká stádia má Alzheimerova choroba?
2: Alzheimerova choroba má 4 stádia. To první je vlastně to časné stádium, kdy si člověk poprvé nějak uvědomuje, nebo to okolí, že úplně všechno není v pořádku, že se pořád jakoby ptá na jednu věc, nebo pořád hledá tu samou věc. A vlastně je fajn v tomto stádiu už navštívit i toho svého praktického lékaře a ty svoje obavy mu sdělit. A potom teda by se vidělo po vyšetření co a jak. Takže to je to první stádium. Druhé stádium, tam už většinou to bývá tak v půlce toho stádia už je to průkazné, že tam je nějaký typ demence. Takže tam je po úvaze odborného lékaře, tam už je i ten člověk po odborném vyšetření, třeba CT mozku a jiná další vyšetření a je i po návštěvě u toho odborného lékaře, který zváží, či nasadit nějakou tu udržující léčbu toho stavu nebo ne, to už záleží jenom opravdu na něm. A ta demence se dále samozřejmě prohlubuje. Říká se, že onemocnění Alzheimerovou chorobou přibližně v průměru trvá 7 let až vlastně do smrti. Takže pak je to třetí stádium, kdy už ten člověk opravdu začíná bloudit, přestává i poznávat některé známé osoby. Z praxe můžu říct, že nejdále poznává své děti nebo své partnery. Ale tam už ho potom ta schopnost také opouští. Zdá se mi, že když přijde ta rodina na návštěvu, že pak už se samozřejmě usmívají, on se na ně usměje, ale kolikrát už by nedokázal říct, že tohle to je vnučka, Maruška a podobně. A velice se přimlouvám za to vlastně ho nechat v tomhle libým pocitu a neřešit to, protože mu říkat, hele, prosím tě, babi, tohle přece je vnučka Anička, to není žádná Maruška, prostě neuvádět zbytečně do různých rozporů a diskomfortu tímto, protože oni už nejsou schopni to vlastně rozlišit. A vlastně lidé v tomto třetím stádiu už potřebují i dopomoc se sebepéčí, to znamená s hygienou nebo s oblékáním, protože různě vrství to oblečení. Potřebují pomoci například i se stravou, protože mají před sebou talíř plný jídla a příbor a nejsou schopni už vlastně tu ruku vzít do nížíci a vést tu stravu do úst. Takže od toho tam je důležitý odborný personál, anebo laický pečující doma. Musím říct, že to zvládají úžasně, tu péči o ty lidi s demencí, takže to opravdu musím tady zmínit. Ale vrátím se k tomu, že tam prostě už musí být ta dopomoc té ruce stoužící a podobně a hlídat pitný režim a podobně. V tom čtvrtém stádiu tam je pak už ta demence hodně prohloubená, tam už není moc ta komunikace. Mezi třetím, čtvrtým stádiem většinou ta komunikace už také odchází, volí jednodušší a jednodušší slova, volí jednodušší věty, už přestávají rozumět tomu sdělenému obsahu a podobně. Ve čtvrtém stádiu většinou uléhají a vlastně ve čtvrtém stádiu ten člověk pak odchází.
1: Ano, zavolejte i vy, Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. Jaké zkušenosti máte s touto chorobou? Vím, že je to závažné téma, ale i o tom bychom si měli povídat. Jak jste se snažili u toho, koho tato choroba postihla, s touto chorobou bojovat? Je u nás dost podpůrných míst, kde se věnují těmto pacientům a jak vy sami trénujete svůj mozek? 475 212 212 zavolejte Dáme řeč nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
4: Český rozhlas Sever, Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever, s vámi Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. Dneska máte s touto chorobou zkušenosti. Pamatuju si takové ty první momenty, kdy si člověk uvědomí, že je něco špatně, když jsem třeba se k babičce ohlásil na návštěvu a dvakrát jí volal a ona zapomněla, že přijedu. Znám taky ten pohled takových těch prázdných očí. Myslím, že podle očí poznáme, že člověk trpí Alzheimerem. Pojďme na první telefonát. Pavel z Prahy na telefonu. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. A jaké vy máte zkušenosti s touto chorobou?
1: No, postihlo to mojí maminku před pár lety a musel jsem se o ní starat, nemohl jsem sehnat žádné zařízení, do kterých bych ji umístil, pardon. A musím teda upozornit, že opravdu je ta péče o toho postiženého hrozně náročná a vlastně ničí to toho člověka, který se o ní stará a tím, že je to rodinný příslušník, tak samozřejmě se člověk rád obětuje, ale je to za cenu toho, že opravdu se dopouští třeba i některých excesů vůči té osobě postižený. Pardon, mě to trochu i dojímá.
0: Ano, rozumím. A zeptám se, ano. Ten postup té nemoci byl rychlý, nebo to trvalo několik let?
1: Mým momentě to probíhalo několik let. Všimla si toho moje sestra, a když jsme ji odvezli do nemocnice kvůli pádu, tak se nejdřív domnívali, že to je demence, ale pak, když se udělalo odborné vyšetření, tak se zjistilo, že to je skutečně Alzheimer a ten průběh je poměrně rychlý. A pak, jak to tam myslím, že už bylo zmíněno, ty lidi přestanou vlastně komunikovat úplně, přestanou reagovat na cokoliv a vlastně se z nich stávají takové zvířátka.
0: A v Praze našel jste dost míst, který vám pomáhali, dokázali pomoct?
1: No, musím přiznat, to bylo zrovna v době, kdy byla ta pandemie, ten koronavir. A tam jsem nemohl vůbec najít, ale tenkrát si myslím, že paradoxně mi pomohlo to, že maminka ležela tenkrát v ústřední vojenské nemocnici kvůli tomu pádu, protože už ztrácí rovnováhu ty lidi taky mimo jiné. A tam se mi pomohlo vlastně díky tomu odboru té sociální péče v vojenské nemocnice, my dali, tenkrát tam jsou v Roztokách u Prahy, byly dvě pracoviště, jedno vyhořelo, to si asi posluchači pamatují, a pak je tam ještě jedno v té ulici samé, je tam ještě jedno a tam maminka dožila více mě, takže je to, musím ještě teda upozornit na to, že bych doporučoval dřív se rozhodnout pro to zařízení a nenechávat se toho člověka tak, jako to bylo v mém případě, tak dlouho doma, protože to je opravdu až vlastně zničující pro toho zdravého člověka.
0: Určitě. Dobře, vám děkuji. Tak. Děkuji vám za telefonát.
1: Mějte
0: se hezky. Naschledanou. Napsal i Honza, moje mamka měla celý život zálibu v luštění křížovek. Říká se, že to zpomaluje nástup Alzheimerovy choroby. Bohužel to štěstí neměla, zemřela během jednoho roku na Alzheimera v 64 letech. Zavolejte i vy 475 212 212. Dáme řeč, jaké zkušenosti vy máte s Alzheimerovou chorobou.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vaše.

0: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: Dnes je Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. Jaké zkušenosti máte s touto chorobou? Samozřejmě jsou i momenty, které prostě nechápete, když vám třeba pacient zapře, že obyt neměli, když jste mu ho přinesli před půl hodinou, nebo že někdo mu bere peníze. Některé momenty jsou takové v uvozovkách úsměvné, když vám člověk trpící touto nemocí řekne, že vás zná, že jste kamarád jeho táty a přitom jste třeba právě jeho syn nebo vnuk. I tohle se stává. Pojďme na další zkušenost. Na telefonu je Milena z Úlovic. Hezký den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a vás, pane Zdeňku. A mám taky takovej velmi osobní příspěvek. Můj tatínek byl velmi významná osobnost naší republiky, významný vědec, kandidát věd, psal do televize, psal odborné publikace, byl prostě vynálezce ve zdravotnictví, v robotice, v kosmonautice a pracoval vlastně celý život hlavou. Takže ještě vím, že takhle ta nemoc je velmi jako agresivní vůči těm lidem, kteří vlastně celý život svůj mozek namáhali. A chtěla bych říct, že on onemocněl touto nemocí a mělo to takový zvláštní průběh. Že jo? Nejdřív to bylo úsměvný, jak říkala paní odbornice předtím, že člověk se zasmál, když teda ten tatínek nevěděl, co měl k obědu, ale pak ta nemoc postupovala tak jako zákeřně, kdy on byl i agresivní, nevěděl, kde je, v noci se zbudil, chtěl v oběd, museli jsme dům zamykat, protože on třeba odešel v pyžamu na zahrádku a my jsme nevěděli, že venku, pak jsme ho hledali po baráku a on seděl, jo, prostě nebylo to jednoduchý, pak byl i agresivní, že mi začal neslušně nadávat. Pak to došlo tak daleko, že jsme ho museli krmit, byl na plínkách, nevěděl, kdo je. Pak teda skončil v nemocnici poslední 3 dny, co byl ještě živej, tak já jsem tam den předtím, než odešel, byla celý den s ním, masírovala se mu ruce, nohy. On mě tak mačkal ruku, už byl na přístrojích a další den teda ráno zemřel. Bylo to prostě těžký, ale bylo to vysvobození pro něho i vlastně pro mě, která jsem se o něj starala, dá se říct, do poslední chvíle. Takže kdo tohle to má ty zkušenosti, tak ví, že ta nemoc je opravdu pošklivá. Když vidíte, jak ten člověk vám odchází před očima a co to udělá s člověkem, který vlastně celý život pro tu společnost něco vytvořil, kdy je pak jako malý dítě, kdy teda, jo, prostě je to těžký. Takže klobouk dolů všem, kteří tuhletu nemoc znají a starají se o své blízké. A je dobře. To nedoceněná ta péče.
1: Určitě ano.
2: Takže se mějte hezky.
1: Taky mějte se hezky a díky za telefonát. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Napsala nám Lenka, myslím si, že spouštěčem nemoci je většinou stres, ať už ze zaměstnání, ze samoty, z nějaké životní změny. Geny hrají roli, ale psychika hraje tu největší. Zavolejte i vy 475 212 212, jaké vy máte zkušenosti s Alzheimerovou chorobou.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Dneska je Mezinárodní den Alzheimerovy choroby a já musel zavolat ředitele se sociálních služeb z Chomutova, Alence Telgové. Hezký den, hezké dopoledne.
1: To by taky hezký den i posluchačům, jenom přemýšlím, co to mělo znamenat, že si musel zavolat zrovna mě, když je den Alzheimera. No,
0: tak já to vysvětlím, protože já předpokládám, že ty se dnes a denně setkáváš s touto chorobou.
1: To tě zachránilo.
0: Ano.
1: Ano.
0: Je to tak.
1: Samozřejmě. Ne, že by to byla přímo naše privátní cílová skupina, ale s těmito lidmi samozřejmě pracujeme obecně nejenom s Alzheimerovou, ale i s jinými typy demence. A je to opravdu, ale opravdu složité. Já si myslím, že s demencí nemají problém ti, kteří touto chorobou trpí, ale to jejich okolí, ať už přímé okolí, anebo široké okolí.
0: Co doporučuješ? Doporučuješ se o tohoto pacienta starat doma, anebo ho předat odborným rukou?
1: Já osobně, jakkoliv to bude znít nehumánně, tak doporučuji tohoto člověka, pacienta budeme říkat, dát do profesionálních služeb, protože rodina, jakkoliv je ochotná a jakkoliv je, dejme tomu, soudržná, tak se nikdy není schopna o tohoto člověka starat 24/7. To prostě nejde. Ta rodina je vyčerpaná, všichni potom říkají, je chudák paní, ona má demenci, ale nikdo už nevnímá to, že ten člověk zatěžuje nesmírným způsobem své okolí a to okolí trpí a vyčerpá se natolik, že už pak ani není schopno poskytovat tu péči takovou, jakou ten nemocný člověk potřebuje. Nechtěně nemůže.
0: Ano. Ty ze svých zkušeností poznáš už na začátku, že ta choroba přichází?
1: Já bych říkal, že je to velmi složité, jsou tam diagnostické testy a tak dále, ale už se to dá z určitých, dejme tomu momentu, vypozorovat, že se tam zapomínají takový ty rozumové záležitosti, ty kognitivní funkce tam trošku selhávají a tak, není to jen běžné zapomínání, ale spíš to, budeme říkat, takový to intelektuální, tak.
0: Říká se, že bychom měli trénovat mozek, luštit křížovky, učit se cizí jazyky. Ty dbáš na tu prevenci?
1: Tak já teda na jazyky nemám schopnosti, ale mám takový ty záležitosti, jako jsou křížovky a různý takové ty hry a hlavně čtu a hlavně se snažím neustále odborně nějak připravovat, vzdělávat, doplňovat. Jo, pořád ten mozek nějakým způsobem cvičím, tak aby nezakrněl. Protože přeci jenom, když ho necháme chvilku odpočívat, tak je to jako se svalama po chřipce. Prostě to zakrní.
0: Dobře, já ti děkuji za telefonát a přejmi se, aby ta nemoc se nás dotýkala jen z dálky.
1: Já si přeju, aby si na mě nezapomněl.
0: Ano, nezapomenu. Díky za telefonát. Přeju
1: hezký den.
0: Ahoj. Tolik Alena Telgová na Českém rozhlasu Sever. I vy zavolejte 475 212 212, jaké máte zkušenosti s Alzheimerovou chorobou.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Jaké máte zkušenosti s Alzheimerovou chorobou? Měli jste dost pomoci? Poskytla vám zdravotní péče dost pomoci pro pacienta, který touto chorobou trpěl? Na telefonu je Petra z Mostu. Hezký den. A vypadá to, že Petra z Mostu vypadla, tak pokud chcete rychle přispět, tak zavolejte 475 212 212. Jen tak se dostanete do vysílání. Bohužel tohle onemocnění se těžko vysvětluje třeba malým dětem, které nechápou, proč už je babička nepoznává. Trošku v uvozovkách legraci si dělám, že mi toto onemocnění začíná, protože si třeba nedokážu vzpomenout na některá křestní jména svých známých, ale jak jsem zjistil, s tím má problém více lidí a není to právě zapříčiněno vznikem této choroby. Co nám píšete? Píše nám Lenka, je to velký strašák, zažili jsme nemoc u tchýně, onemocnila po 60. Ze začátku dělala peklo sobě a celému okolí a pak postupně začala upadat do apatie. A píše Hanka, což je takový další z názorů, píše, že už několik studií prokázalo, že vznik Alzheimera souvisí se špatným stravováním a se špatným spánkem. I to je možné. I to je možné. Vy zavolejte, ještě jeden telefonát stihneme. 475 212 212. Dáme řeč, jaké vy máte zkušenosti s Alzheimerovou chorobou, jestli jste se s ní potýkali v rodině, jestli jste měli dost pomoci z okolí a jakým způsobem trénujete mozek, aby vás tato choroba nepostihla. Volejte 475 212 212, dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever. Rádio V.

0: Český rozhlas Sever s vámi, Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. Máte s touto chorobou v rodině zkušenosti, ještě narychlo můžete zavolat na 475 212 212, naše telefonní číslo je teď volné. Samozřejmě tím základním testem je takový ten klasický, který dostávají pacienti, že mají nakreslit hodiny a ručičky. To bych ještě zvládnul, ale jsem zvědavý, jestli takové klasické hodiny dokážou nakreslit naše děti, když je mají většinou před sebou v digitální poloze nebo podobě. Pojďme tedy na ten poslední telefonát v tuto chvíli. Hezký den, kdo je na telefonu? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Helen.
0: Dobrý den.
1: Já jsem vám chtěla jenom říct, že narodila jsem se na Slovensku a nebylo na to jsou děti, ale když dostala moje maminka a je s Hamrovou nemoc, tak nikdo se nechtěl jako moc starat, protože byli moc fajnoví. Hmm. Ale za to je musí Bůh potrestat. A já jsem až tady z Prahy šla maminku ošetřovat 6 neděl, než zemřela. A když zemřela, ještě ani ne, už bylo všechno rozebrané. A chtěla jsem říct, že jsem se zažila tolik. Můj manžel mi zemřel na rakovinu. A než umřel, tak jsem se u něj starala. A musím vám říct, že je to hrozný. A on měl taky pak Alzheimera. Už nic si nepamatoval. On nevěděl, kdo jsem, ale jsem ráda, že netrvalo to tak dlouho.
0: Dobře.
1: A myslím si, že ten, kdo se o někoho takového postará, tak mu je strašně hodný člověk, protože já už jsem ve věku, je už taky mi to hrozí a vím, že bojím se toho hrozně. Hrozně se bojím, že zůstanu sama, tak jako zůstala moje maminka.
0: Tak já vám držím palce, aby se vás tato nemoc vyhla a díky za telefonát. Mějte se hezky.
1: Děkuji, naschled.
0: Naschledanou. Ještě píše Lída, museli jsme dát dědu do domova, měl poslední fázi, babička ho nezvládala, my byli v práci. Naštěstí domov máme za barákem a on byl naprosto spokojený. Tak díky moc za dnešní příspěvky do pořadu Dáme řeč.
2: Český rozhlas Sever, Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: na čase být.
1: Český rozhlas Sever s vámi. Dneska je Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. Hezký den. Popřeji i Lence Šobové.
2: Dobrý den.
1: Máš zkušenosti s touto chorobou?
2: Já nevím, jestli přímo s Alzheimerem nebo se stařeckou demencí, ale ano, no.
1: A je to smutná zkušenost samozřejmě?
2: Je to strašně smutná zkušenost a za mě úplně nejhorší na tom je, že když se probojujete k nějakému psychiatrovi, ano, a vedete tam toho svého seniora, toho člověka, který podle vás má problém, tak on mu dá vyplnit 30 otázek nějakého základního testu. Stárnoucí učitelka to vyšvihne na plný počet bodů a psychiatr řekne, nemá problém.
1: Jo, jasně.
2: No ne, ono je to jako úsměvné na první pohled, ale hned na ten druhý je to vlastně strašná tragédie, protože ti všichni říkají, že čím dřív s tím problémem přijdeš, tak se to dá řešit, že to sice neumějí vyléčit, ale umějí zpomalit nebo zastavit tu degradaci. A když tam takhle jako sedí ten psychiatr, kterému je to fakt dost jedno a udělá, tak do půl roka váš stárnoucí senior už není schopen žít sám a ztrácí se vám jeho osobnost před očima.
1: Jak ty trénuješ mozek?
2: Rozhovorema s tebou třeba.
1: Dobře, tak to je krásný, tak jsme potrénovali a teď se tě zeptám na testovací otázku.
2: Ano.
1: Co nás dneska čeká po 10. hodině.
2: No tak když už řešíme ty zdravotní problémy, tak u nich zůstaneme i v dopoledním expresu. Budeme se bavit o problémech s meniskem, které má velká část české populace a které si můžete přivodit, ale možná jim můžete i předejít tím, že se budete zdravě hýbat. A tak i o pohybu, konkrétně o chůzi, o turistice, o velké turistické akci, která právě probíhá v Krušných horách, si budeme povídat v dopoledním expresu.
1: Tak se těšíme a zítra revize jízdenek. Jaké máte zkušenosti s revizory? Už zítra v pořadu dáme řeč. Český rozhlas Sever.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Šetření proti rakovině dutiny ústní začíná dnes v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. V dolním centru Jablonce nad Nisou komplikuje dopravu stavba nového terminálu. S bojem proti nucené práci má pomoci nová evropská směrnice, Česko jí ale nestihlo přijmout včas. Přes den větrno, proměnlivá oblačnost, občasné přehánky, teploty dnes do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Od dnešního dne budou lékaři v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem bezplatně vyšetřovat dutinu ústní. Preventivní prohlídka odhalující včas rakovinu obnáší vyšetření sliznic v ústech. Lékaři přitom používají přístroj Bioscreen, který dokáže detekovat přednádorové stavy a časté patologické nálezy. Podle mluvčí krajské zdravotní Miloslavy Kučerové budou lékaři vyšetřovat nejdřív předem objednané pacienty do pátku. V Jablonci nad Nisou jsou od dneška uzavřené části ulic Lipanská a Kamenná v dolním centru města. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové jde o součást přípravných prací na stavbu nového dopravního terminálu. Stavební firma v následujících dnech začne demolovat bývalou tržnici, kde bude nový terminál stát. Uzávěra potrvá po celou dobu stavby, tedy 2 roky.
4: Omezení se dotknou taky městské hromadné dopravy. Zastávka Kamenná je zrušená v obou směrech. Autobusy jezdí na autobusové nádraží objízdnou trasou. Na dolní náměstí můžou lidé vyjíždět ulicemi Jiráskova, Soukená nebo u muzea. Nový terminál propojí meziměstské a městské autobusové linky. Končit by na něm měla taky tramvajová trať z Liberce. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Česko do poloviny července nestihlo přijmout evropskou novelu o prevenci obchodování s lidmi, hrozí proto pokuta. Řízení s Českem, ale Evropská komise ještě nezahájila. Cílem legislativních změn je podle ředitelky české organizace La Strada, která pomáhá ohroženým i obětem obchodování s lidmi, Markéty Hronkové, postihnout sex business. Dopad bude mít ale změna trestního zákoníku i na nucenou práci obecně.
5: Kdy mnoho firem se vlastně vyvinují z toho, kdy jednoznačně musí vědět, že ti lidé, kteří pracují pro ně přes nějakou agenturu nebo přes nějakého zprostředkovatele, nepracují ve stejných podmínkách a oni neustále vlastně se z toho nějakým způsobem vyvinují, že netušili, zaměstnali jenom agenturu.
2: Novela trestního zákoníku, která by směrnici uzákonila, čeká na projednání v Poslanecké sněmovně.
3: Sport. Počasí.
2: Panuje většinou polojasno až oblačno, postupně bude převládat větrno a proměnlivá převážně větší.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pěkné pondělní dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Je tu dopolední expres a v něm dnes zahájení velké evropské turistické akce v Krušných horách, nemocné české menisky, ale také osvěžující okurky. Tuhle informační mozaiku proložíme písničkami, které nestárnou, od Karla Gotta a Hany Zagorové. Na začátek si ale dáme Karla Zicha. Tak dobrý poslech a pěkný den s námi.
0: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: 10 minut po desáté v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. Hana Zagurová a její písnička O radosti, která vám dává křídla. Já vím, křídla slibuje i ten energetický nápoj, ale já bych raději sázela na tu přirozenou radost. Tak doufám, že k ní dnes, tedy v pondělí 21. září, máte důvod. Jste s Českým rozhlasem Sever, který vám pravidelně představuje slavné Severočechy. Ti ne vždycky měli radost život, ale zvládli ho tak, že se zapsali do dějin. Stejně jako muž, kterého vám Milan Knotek představí dnes.
1: Slavní Severočeši.
2: V září 1944 skončila ve Francii kariéra německého generála Hanse von der Mosla, který se narodil v roce 1898 v děčínských Podmoklech. V zajetí strávil skoro 4 roky. Do armády vstoupil v listopadu 1916 jako důstojnický čekatel. Během první světové války získal železný kříž 2. třídy. Potom pokračoval ve službě v armádě Výmarské republiky. Ve 2. světové válce velel pěším praporům při taženích Francií a Balkánem. Za odvahu v těžkých obranných bojích u Rževa na východní frontě dostal jako velitel pěšího pluku rytířský kříž. Po těžkém zranění a následném léčení byl v květnu 1943 jmenován velitelem pevnosti Brest v Bretani, která byla strategickou ponorkovou základnou. Počátkem srpna 1944 odmítl americkou výzvu ke kapitulaci. O několik dní později převzal velení pevnosti generál Ramke a Mosel se stal náčelníkem jeho štábu. 1. září 1944 byl povýšen na generálmajora. Generálských frček si ale Mosel dlouho neužil. Do amerického zajetí padl už 18. září. Paradoxně přesně v den, kdy dostal rytířský kříž s dubovými ratolestmi. Domů se vrátil v roce 1948. Zbytek života prožil v Dolním Sasku, kde v dubnu 1969 zemřel. Neexistují přímé důkazy o tom, že byl členem NSDAP nebo se podílel na válečných zločinech. Britské zpravodajské materiály ale jeho postoj k nacistickému režimu hodnotili jako velmi vstřícný.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Na desítky tras v Krušných horách dnes vyrážejí účastníci Euroranda, největšího evropského festivalu pěší turistiky. Až do soboty je pro ně připravených 56 organizovaných pěších výletů s průvodcem, a to na obou stranách česko-německé hranice. Turisté navštíví historická města, doly a štoly, technické památky nebo vyhlídková místa. Tenhle obrovský festival včera začal v Božím daru.
2: Začíná velký svátek turistiky Eurorando 2026. Vítejte!
3: Program slavnostního zahájení si za velmi deštivého počasí na náměstí v Božím daru nenechali ujít desítky účastníků Euroranda.
4: Omlouváme se za typické krušnohorské počasí a slibujeme, že od zítřka se polepšíme.
3: Přivítal účastníky za organizační tým destinační agenturu Krušnohoří její ředitel Štěpán Javůrek.
5: Wir kommen alle aus Leipzig.
3: Říká Mateas, který jsem přijel se skupinou 24 turistů z Lipska. V Krušných horách nejsou poprvé, ale znají spíše německou stranu. Přijeli jsem hlavně kvůli setkání s dalšími lidmi, protože, jak mi říká Mateo, jsou tady už účastníci z Itálie, Polska, Španělska a dalších států.
6: Je to asi kilometr tady odsud, bude to možná ty turistické značce, je tam všechno značený.
3: Registrační místo pro turisty je v budově radnice vedle informačního centra.
6: A nebude parkovat tady nahoře na Neklidu a tam je parkoviště zdarma.
3: Paní Zuzana přijela z Prahy.
7: Chceme se tady zúčastnit Euroranda a projít si nějaký trasy.
3: Máte vybrané už některé?
7: No, něco máme, ale něco i individuálně na doporučení. Podíváme se i do Německa, myslím tak dvakrát i možná víckrát.
3: U registrace je Eliška Benčatová. Co tady u vás účastníci Euroranda dostanou? Vidím asi vstupenku.
8: Dřevěnou vstupenku, pokud mají zakoupenou vstupenku, tak když se u nás prokážou QR kódem, tak jim vydáme uvítací balíček, ve kterém jsou různé reklamní produkty a taky průvodce tištěný náš a všechno, co do začátku na Eurorandu potřebují.
3: Informace poskytuje i Zdeňka Ušáková. Z jakých zemí sem příštějí účastníci?
9: Tak asi nejvíc z České republiky. Měli jsme tady i Angličany, Francouze a plno německých turistů.
3: Se skupinkou turistů tady stojí Míša Svatošová z Jihlavy.
10: Známe Krušné hory, ale přesto bychom chtěli vidět všechno, co je možné. Takže máme přihlášený 3 zájezdy a budeme odjíždět až v sobotu odpoledne.
3: Letošní Eurorando zakončí v sobotu průvod účastníků z Božího daru do německého Oberwiesenthalu. Z Krušných hor Monika Červená, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i v Krušných horách. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: pořadu Dáme řeč jste dnes se Zdeňkem Lukeslem řešili psychické zdraví, my se teď podíváme na to fyzické. Desítky tisíc Čechů ročně skončí podle odhadů ortopédů na operačním sále kvůli poranění menisku. V nové kampani Zachraň meniskus proto ortopedi upozorňují, že dříve běžné odstranění této vazivové chrupavky vede k rozvoji degenerativních změn a taky k artróze kolenního kloubu. Moderní operační metody se proto snaží poškozený meniskus zachovat a opravit ho pomocí šití.
1: Já jsem před 7 lety na lyžích skočila na skokánku a stal se mi úraz.
2: Popisuje už na operačním lůžku ortopedické kliniky ve fakultní nemocnici Olomouc padesátnice Kamila Fojtášková.
1: Poslední měsíc a půl mi začalo to koleno vypadávat. Poslali mě na magnetickou rezonanci a tam zjistili, že mám urvaný ten přední svaz a oba dva menisky.
3: Naším cílem bude koleno stabilizovat, udělat plastiku předně odkříženého vazu. Menisky se pokusíme zrekonstruovat, přišít, zachovat.
2: Shrnuje ortoped Radim Kalina, co dnes lékaře na sále čeká. Pro lepší hojení menisků využijí i krevní plazmu. Vysvětluje mi další z operatérů Petr Neoral.
4: Na začátku operace se nabrala krev, dalo se to do centrifugy, tam se připravila tady ta plazma obohacená o desíčky. Teď s tím vlastně pracujeme.
2: Než plazma stuhne a vytvoří se z ní koncentrát, odebírají lékaři pacientce šlachu. Později využijí na plastiku předního skříženého vazu. Pomocí artroskopie, tedy miniaturní kamery, kterou mají přímo v koleni, následně zjišťují, že vnitřní meniskus je poškozený jenom částečně, hůř je na tom ten vnější, vysvětluje operatér Radim Kalina.
3: Je to jako velké roztržení, nejčastěji dělá problém, že se uskřinovává mezi ty kloubní plochy, blokuje pacientům koleno, může omezit vlastně propnutí kolena, pokud dojde k tomu skočení toho menisku mezi ty kloubní plochy. Dříve se to odstraňovalo, dneska, když tato dáma není nejmladší, tak stejně se pokusíme jí to tam sešít, protože je to důležité pro to koleno.
2: Celkové i částečné odstranění menisku totiž vede k rozvoji degenerativních změn a následně i k artróze.
3: Dneska je trendem menisky zachovat, pokud je to možné, ne vždy to možné je, tak jdeme na to. No.
2: Meniskus se šijí lékaři přímo uvnitř kolene pomocí speciálních artroskopických nástrojů.
3: Dáme ještě jeden steh a pak to teprve dotáhneme. Háček. Podařilo se nám zrekonstruovat přední skřížený vaz, sešit neúplně jednoduchou rupturu zemního menisku, vnitřní meniskus byl jenom částečně poškozen, ten jsme jenom zakrátili. Podařilo se nám i ta biologická podpora pomocí koncentrované plazmy, která nám pomůže s tím hojením.
2: Shrnuje hlavní operatér Radim Kalina. Asi 4 týdny po operaci může začít pacientka rehabilitovat. Z fakultní nemocnice Olomouc, Andrea Skalická, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Tohle byl Karel Gott v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. Za malou chvíli uslyšíte Phila Collinse a těšit se můžete taky na Evu Farnou nebo Paula McCartneyho. Teď si ale spolu s námi dopřejte porci babských rad. Dnes se budou týkat okurek.
1: Babské rady.
2: Jak skladovat čerstvé okurky, aby se nám nekazily? Okurky mají rády pokojovou teplotu a tmavé místo. Ideální je spíš nebo sklep. Pokud tyto možnosti nemáme, postačí k uskladnění stín poblíž okna. A co v případě, když okurku načneme, ale nesníme, pak ji dáme do lednice. Nejlepší je využít k tomu přihrádku pro zeleninu a ovoce. Ovšem načlou okurku bychom měli sníst co nejdříve. Pokud začne měknout, už si na ní tak nepochutnáme. Když okurku v obchodě najdeme v orosené fólii, mějme se na pozoru. Ve vlhkém prostředí se totiž okurky rychle kazí. Věděli jste, že slupky od okurek nám mohou krásně provonět domácnost? Stačí je dát do hrnce s vodou, přidat pár kapek citronu a vše chvíli povařit. Domácnost se brzy provoní příjemnou a osvěžující vůní. A až následně můžeme slupky od okurek hodit do bioodpadu. A ještě jedna zajímavost. Šťáva z okurek prospívá dásním.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Tolik Eva Farná v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. Máme 10 hodin a téměř 50 minut a teď se půjdeme podívat na to, co zajímavého lze dnes na severu Čech zažít. O tom, že včera v Krušných horách odstartovala ta velká evropská akce s názvem Eurorando, už jsme v dopoledním expresu mluvili a teď vás pozveme na takovou mini akci, která je součástí té velké. Jde o Den otevřených dveří na Vápence. Háj u Loučné pod Klínovcem a historický objekt Vápenky je dnes otevřený nejen pro turisty, kteří se Euroranda účastní, ale pro všechny, kdo jsou zvědaví. Můžete se účastnit komentovaných prohlídek a to od 2, od 4:30 a od 5 hodin. A kromě toho, že si prohlédnete objekt Vápenky jako takový, tak si můžete poslechnout vystoupení hornické kapely Barbora a připraveny budou i regionální produkty, dobroty z kopců a nějaké to krušnohorské pivo. Tolik tedy pozvání do háje u Loučné pod Klínovcem. Dál naše kroky zamíří do Teplic, protože tady se v Zahradním domě koná další zajímavá akce. A to sice dobročinná aukce kravat. Od 18 do 21 hodin se tu budou dražit kravaty. Ta akce má podtitul Každý uzel má svůj příběh a v aukci se objeví kravaty známých umělců, politiků a vědců. Výtěžek celé aukce bude věnován dětskému domovu v Tuchlově. No a na závěr ještě jedno pozvání do divadla, respektive do kulturního domu Citadela v Litvínově, kam dnes ale přijede divadelní titul nazvaný Casanova a Žofie K. Kdo byl Casanova, všichni víme, konec konců dožil na Duchcovském zámku v téhleté divadelní hře, která bude dnes od 7 k vidění v Litvínovské Citadele, si ho zahraje Miroslav Táborský. Tak já doufám, že jste si vybrali některou z akcí, které jsme vám doporučili. Co vybírat nemusíte, to je muzika. Tenhle výběr jsme obstarali za vás. Před zprávami, které vám v 11 naservíruje František Janačík, je pro vás připravený Paul McCartney, ale taky Petra Janů a Jiří Bareš. Nejdřív ale Paul McCartney.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Detektivové vyšetřují vraždu majitele tiskárny. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Případ trojnásobné vraždy, která otřásla Francií. Jean Gabin ve filmu podle skutečné události. Případ Dominici. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Daniely Kolářové představení činoherního klubu. Milá Evičko, milý Lučku. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Poznejte Labskou stezku s krásnými výhledy a možností spojit cyklovýlet s plavbou. Vydejte se podél Ohře krajem Chmele a památek UNESCO. Nebo objevte klidnou Ploučnici. A pokud máte rádi adrenalin, čekají vás hřebeny Krušných hor i místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Cvičení integrovaného záchranného systému uzavřelo radnici v Jirkově na Chomutovsku. Chladný začátek týdne o víkendu střídá babí léto. Horní podluží se začalo chystat na nadcházející zimní sezónu, opravuje techniku. Přes den větrno s proměnlivou oblačností a s občasnými přeháňkami teploty dnes do 17 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Kvůli cvičení policie, hasičů a záchranářů je dnes právě teď od 11 hodin uzavřený městský úřad v Jirkově na Chomutovsku. Cvičení tam bude pokračovat i zítra, tedy v úterý 22. září, kdy bude podle webu města také výrazně omezená doprava v centru. Řidiče bude navádět dopravní značení na konkrétních místech. Někteří zákazníci operátora O2 můžou mít potíže s připojením k internetu. Operátor o tom informoval dopoledne na svém Facebooku s tím, že důvodem je poškození sítě při výkopových pracích. Na odstranění potíží O2 pracuje. Doporučuje také, aby zákazníci zkoušeli restartovat svá zařízení, a to klidně opakovaně. Obecní lyžařský areál v Horním Podluží na Děčínsku zahájil přípravy na nadcházející zimní sezónu. Podle nezávislého starosty Petra Hořeního letos obec investovala do servisu, také do oprav, nákupu a pronájmu techniky, a to necelý milion korun. Na svazích například přibědou 3 nové sněžné sprchy a další velké sněžné dělo.
2: Starosta si od modernější zasněžovací techniky slibuje časnější začátek lyžařské sezony. Sprchy si po 2 letech pronájmu může obec odkoupit. Na dětském svahu se navíc chystá instalovat nový turniket a jeden starý vyměnit za novější model. Celkově by mělo areál letos zasněžovat 5 děl a 4 sněžné sprchy. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: Ministerstvo zemědělství podpořilo mezi lety 2017 až 2025 zemědělský výzkum téměř 3,5 miliardami korun. Nedokáže ale vyhodnotit jeho reálné dopady ani přínosy, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj příjemci peněz ve většině případů dosáhli plánovaných výsledků. U některých zemědělských výzkumů byly ale přínosy omezené anebo neprokazatelné. Ministerstvo zemědělství se závěry kontroly nesouhlasí. Dopady je podle něj potřeba posuzovat na úrovni celého programu a ne v jednotlivých případech. Ve volbách v Rusku do státní dumy vyhrává podle částečných výsledků pro kremelská strana Jednotné Rusko se skoro 58% hlasů. Sečtených je přes 90% hlasů. O výsledcích průběžně informuje ruská státní agentura TASS. Podle agentury Interfax si Jednotné Rusko udrží ústavní většinu a získá ještě více poslaneckých křesel než v předchozích volbách. Druhá je zatím Komunistická strana Ruska. V polovině srpna z nich ruské soudy vyloučily opoziční stranu Jabloko. Navzdory tomu, že se mezi kandidáty registrovala, Jabloko jako jediné kritizovalo ruskou invazi na Ukrajinu.
1: Počasí.
0: Postupně převládá velká oblačnost s ojedinělými přeháňkami, zejména na horách počítejte i se silnějším větrem. Teploty mezi 14 až 17 stupni, na horách dnes čekejte teploty jen do 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu.

0: máme problém, a to velký. Štěnice jsou malé, ale odolné a bojuje se s nimi těžko. Právě o štěnicích si dnes budeme povídat s hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever, a to už po písničce skupiny Kabát.
1: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Tohle doma určitě nechcete. Štěnice, a to nemyslím tu odposlouchávací techniku, ale nenápadný parazitický hmyz, který dokáže pořádně znepříjemnit život. No a právě o štěnicích si dnes budeme povídat s doktorkou Evou Patrasovou z krajské hygienické stanice. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak kdo to vlastně jsou? Ty štěnice.
2: No, štěnice jsou takový nenápadný členovec, prodělává několik vývojových stádií, kterých si vůbec doma nemusíme ani všimnout. Od vlastně nakladeného vajíčka po dospělce trvá to poměrně dlouho, než se ta štěnice do té dospělé vyvine. Stejně jako třeba klíště se musí opakovaně nasát krve, aby mohla přejít z jednoho stádia vývojového do druhého. Schovávají se nám v domácnostech, setkáme se s nima při cestě. Je to hodně všude přítomný problém dneska.
1: Abychom to nespláchli všechno do jedné odpovědi. Říkala jste několik vývojových stádií a všechna potřebují lidskou krev. To není úplně radostné konstatování.
2: No určitě ne, a hlavně ty první stádia jsou velice nenápadná. V podstatě se jedná o různě průsvitné larvičky, nymfičky, takže od toho vajíčka do té dospělé štěnice si ani nemusíme ze začátku všimnout, že se nám doma něco

0: co děje.
1: Jak velká je potom ta dospělá štěnice? To taky není nic jako obrovského.
0: Určitě taky ne, to je v řádech jako milimetrů, tak bych řekla 2-3 milimetry. Je dobře viditelná, když je opravdu krví nasátá, to už má potom takové hnědorezavé zbarvení a tam už ji potom můžeme i vidět.
1: Máme v kraji aktuálně místa, kde jsou štěnice opravdu velký problém?
0: Já bych řekla, že jsou opravdu velký problém opravdu všude. Že tak, jak to pozorujeme, tak víceméně ze všech míst kraje nám přichází opakovaně podněty od občanů na výskyt štěnic, ale samozřejmě určité lokality, které trpí takovým tím socioekonomickým vyloučením, bývají jako častější.
1: Dá se v případě štěnic mluvit o epidemii, nebo ve chvíli, kdy se prostě tenhle hmyz opravdu přemnoží, tak jak to vy epidemiologové označujete?
0: No, asi by se tomu tak pomalu dalo říkat. Je to v podstatě za těch posledních třeba 20 let opravdu zrůstající problém a to, co vidíme, ten rozsah, jaký vidíme dnes, jsme prostě před těmi třeba 20, ještě 10 lety vůbec tak velký neměli a je otázka, určitě těch důvodů bude více.
1: Máte proto nějaké jednoduché vysvětlení?
0: Jednoduché asi úplně ne, prostě to bude opravdu kombinace více faktorů. Jednak samozřejmě tam bude určitě hrát vliv možný rozvoj nějaké rezistence vůči těm přípravkům, které se proti štěnicím používají. Určitě rozmach takového, řekla bych, jako domácích snah se zbavit těch štěnic, které určitě potom napomáhají tomu, že se ty štěnice třeba jenom přesunou v rámci jedné budovy do jiných částí a podobně. Může mít vliv i větší turismus, větší pohyb obyvatel, ale nejenom jako turismus, ale migrace obecně. Prostě lidé se stěhují sem, tam něco si přivážejí sebou, něco zase po sobě někde nechávají a to si zase třeba vezme někdo jiný domů, takže těch příčin bude víc. Jestli na to může mít vliv i určité třeba to oteplování a podobně, kdy vlastně díky mírným zimám nám nedojde ke zničení třeba nějakých vajíček různě prostě po skládkách nebo v nějakých jako zemích okolo domu, to se také samozřejmě může dít.
1: Říká doktorka Eva Patrasová, která je dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever.
2: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte dopolední expres Českého rozhlasu Sever. Naším dnešním hostem je doktorka Eva Patrasová z Krajské hygienické stanice a společně si povídáme o něčem velmi nepříjemném, ale zároveň o něčem, o čem je třeba mluvit, protože je to aktuální, v podstatě už civilizační problém. A to jsou štěnice. Štěnice žijí výhradně v lidské společnosti?
2: No v podstatě potřebují toho člověka právě pro to svoje rozmnožování a pro ten svůj životní cyklus. Takže jsou typickými spoluobyvateli našich obydlí, dokážou se v nich velice dobře schovat, schovají se do různých škvír, do nějakých skulin, nejradši blízko postelí, aby to měli potom k tomu člověku blízko, ale zase na druhou stranu nedělá té štěnici problém urazit třeba i desetimetrové nebo desítky metrů velké vzdálenosti za vhodným teda objektem, protože ty štěnice si taky svým způsobem jako jiní členovci trošku vybírají, na kom se té krve nasají a zároveň, pokud nemají vhodný objekt po ruce, tak jsou schopní vydržet několik měsíců bez toho nasání té krve a přečkat nějaké takovéhle hladovějící období, než se zase objeví nějaký vhodný hostitel.
1: Říkala jste, že si vybírají, to myslím známe z domácnosti, každý, že někdo bývá v rodině, ať už jde o komáry nebo o klíšťata, terčem těchhle nepříjemných živočichů a někomu se vyhýbají. Takže se může stát, že třeba i v pětičlenné domácnosti je poštípaný jenom jeden člověk?
2: Určitě může se to stát. I jsme se třeba v praxi setkali s případem, kdy k prarodičům přišel na víkend vnuk a teprve on byl poštípaný a oni vůbec nevěděli, že vlastně v tom jejich bytě ten problém je, ale až vlastně díky té návštěvě přes noc vlastně tady toho svého vnuka zjistili, že prostě bohužel taky štěnice doma mají a museli provést opatření.
1: Co štěnice potřebují k životu? Jenom tu lidskou krev?
2: V podstatě jo, v podstatě jim to stačí, potom nějaké příhodné teplotní rozmezí pro to, aby se mohly právě rozmnožovat, aby mohly klást ta vajíčka. Pokojová teplota je pro ně naprosto ideální, možná o trošku větší než ta pokojová teplota, zhruba do těch 30 stupňů a to je vlastně pro ně vlastně dostačující, to je všechno.
1: Jak rychle se štěnice množí? Narůstá to geometrickou řadou ta populace?
2: No, tak jedna štěnice může za ten svůj život naklást až 300 vajíček, může klást tak zhruba 3-4 vajíčka denně a to vajíčko potřebuje vlastně, jak jsem mluvila o těch stádiích, potřebuje zhruba 2 měsíce pro to, aby se vyvinulo v dospělou štěnici. To znamená, že když ta jedna štěnice začne na jaře, tak na konci léta my tady můžeme být 200-300 dalších štěnic.
1: Když objevíme dospělého jedince, je skoro jasné, že někde po domácnosti máme ta vajíčka, máme ta nižší vývojová stádia?
2: Určitě. Je to teda vysoce pravděpodobné. Pokud jsme se zrovna vrátili od někud z cest, tak to tak být samozřejmě nemusí. Může to se jednat o štěnici, která nám vypadla z nějakých věcí, z nějakého zavazadla a podobně. Ale pokud víme, že jsme se nikde nepohybovali a najdeme známky, ať už jako těch tělních schránek, odumřelých štěnic nebo jejich trusů, tak je s největší pravděpodobností, že někde v nějakém zákoutí nebo v zásuvce, za rámem obrazu, v posteli, v matraci, někde ty štěnice nejspíš budou.
1: To jsou strašidelné vyhlídky a o tom, jak to nenechat dojít do nepříjemných konců, jak se štěnicemi bojovat, si s doktorkou Evou Patrasovou budeme v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever povídat. Teď si ale dáme písničku.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: dnešnému pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: S doktorkou Evou Patrasovou z krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem si dnes povídáme o štěnicích. A už jsme to naťukli. Jak si lze štěnice přinést domů? Vy jste zmínila návraty z cest a kufry.
2: Určitě může to být z toho cestování, ať už z dopravních prostředků, když převážíme někde zavazadlo, nějakou veřejnou dopravu delší dobu, nebo z hotelů, nebo různých i třeba ubytování jako hostelového typu a podobně. Můžeme si domů donést štěnice s použitým nábytkem, zejména s použitými matracemi, to je jedna z věcí, kterou bychom asi určitě nedoporučovali, aby si lidé pořizovali. I právě proto, že třeba nemusí být na první pohled vůbec vlastně viditelný, že ten nábytek nebo ta matrace, že už jsou nějakým způsobem těma štěnicema jako osídlený, těma nějakýma nižšíma stádiema, to jsou asi nejčastější způsoby. Pak se samozřejmě může stát, pokud se vyskytne v třeba bytovém domě u jednoho z těch nájemníků nebo obyvatel, právě problém s těmi štěnicemi, že se i třeba nevhodným tím dezinsekčním zásahem rozšíří do zbytku toho bytového domu.
1: Tak to pojďme probrat hezky postupně, pokud jde o ty kufry, o to cestování, kam si sebou věci odvážíme a zase je přivážíme. Když se vrátíme z dovolené, nejsme si vědomi toho, že by tam byl nějaký problém, ale chceme si to posichrovat. Dá se nějak účinně zkontrolovat zavazadlo? Je nějaká prevence v tuhle chvíli?
2: Asi nejlepší je to zavazadlo hlavně něco nejrychlejiš vybalit, aby jsme zjistili, co v něm teda případně máme, nemáme. Doporučuje se, říká se, vybalovat ve vaně a podobně. Může to pomoct samozřejmě, že na tom bílém povrchu potom člověk uvidí, jestli z toho třeba mohla vypadnout nějaká štěnice nebo ne. Ale každopádně co nejdřív vybalit a všechno, co jsme měli sebou, vyprat na co nejvyšší teplotu a prohlídnout, jestli tam prostě nějaké známky nejsou.
1: Slyšela jsem taky o tom, že je dobré strčit věci do mrazáku, ale komu se vejde kufr do mrazáku?
2: No kufr asi celý ne, ten můžeme ošetřit případně nějakým dezinsekčním přípravkem, nějakým sprejem, pokud si chceme být úplně jistý, ale takové ty drobnosti se potom do toho mrazáku, zejména pokud víme určitě, že jsme přijeli z nějakého místa, které bylo zamořené štěnicema, tak ty se potom do toho mrazáku hodí všechno, co se nedá vyprat, tak potom ano.
1: Jasně, použitou matraci, tak na to zapomeneme, to prostě dělat nebudeme, ale třeba starožitný nábytek nebo věc, která pro nás má nějakou citovou hodnotu z domu po rodičích, po prarodičích, si domů přinést chceme. Dá se tohle nějak ošetřit?
2: No, preventivním nějakým způsobem to by bylo asi na konzultaci na nějakou specializovanou firmu, buď dezinsekční, anebo nábytkářskou, která se věnuje jako repasy, renovaci historického nábytku. Některé kusy se třeba louhují a podobně, tak tam potom asi pravděpodobně nic nezůstane. Ale minimálně určitě ta vizuální prohlídka, jestli tam prostě v nějakých skloubeních a podobně nejsou třeba známky těch dospělých štěnic nebo známky po jejich trusu, po krvi. Určitě.
1: Co dělat, když už štěnice doma máme? Třeba proto, že bydlíme v paneláku a ne všichni sousedi jsou stejně zodpovědní a tenhle nepříjemný parazit se nám domů dostane, jestli zvládneme boj s ním sami nebo na koho se máme obrátit, tak k tomu se dostaneme po písničce.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: S doktorkou Evou Patrasovou z krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem si dnes povídáme o štěnicích. Už jsme probrali ty způsoby, jak si je domů přinést, co dělat pro to, abychom to riziko minimalizovali. Ale může se stát, že se štěnice objeví někde v domě, ať už je to panelák nebo jiná bytovka, a k nám se dostanou těmi společnými komunikačními kanály, které v domě vedou. Co dělat v tu chvíli?
2: No, vždycky bych doporučovala jako první kontaktovat odbornou firmu, pokud je to jeden vlastník. A pokud je to víc vlastníků, to znamená, pokud se jedná o bytový dům, nejdřív komunikovat teda v rámci toho sdružení vlastníků, společenství vlastníků, protože to málo kdy bývá problém jenom jedný bytový jednotky a vždycky je potřeba, nebo pokud ten nějaký zásah má být účinný, tak ho provádět koordinovaně, domluveně.
1: Takže zkoušet vyrazit někam do drogérie a nakoupit nějaké hubící přípravky nemá smysl?
2: Určitě bych to rozhodně nedoporučovala, ani co se týká internetu a podobně, i když samozřejmě jsou inzerované přípravky s účinností na štěnice a podobně, ta účinnost taková být nemusí, nemusíme vůbec odhalit právě ta hnízda, ta místa, kde prostě opravdu jsou ty štěnice schované. A k čemu to může vést je to, že tu štěnici třeba jenom trochu vydráždíme a ona se jenom přesune někam jinam, prostě o dům vedle, nebo spíš o byt vedle, a nebo jenom o místnost vedle, a ten problém jako se málo kdy tou vlastní jako své pomocí provedenou dezinsekcí vyřeší.
1: Proč je tak těžké se jich zbavit? Protože třeba vyhubíme ty dospělce, ale zůstanou tam právě ta vajíčka?
2: Můžou zůstat ty vajíčka, můžou zůstat ta larvální stádia nepozorovaná právě. Potom třeba se stane, a velice často asi se to může stát při tom své pomocí provedeném zásahu, že se nedodrží taková ta opatření, jako nevytírat, neprovádět nějaké dramatické úklidové zásahy po tom vlastním aplikaci toho insekticidu, který potřebuje nějakou dobu právě, aby působil, a zároveň ale taky je potřeba, aby v té domácnosti bylo nějakým způsobem čisto a uklizeno před tím zásahem. Takže to je taková kombinace věcí, kterou tu odborná firma by měla nastavit dopředu.
1: On je to běh na dlouhou trať. Známý vyprávěl, jak mu tedy odborná firma posypala byt nějakým práškem a docela dlouhých 14 dní nesměl vůbec uklízet a pak teprve něco málo, a do toho se člověku asi úplně nechce.
2: No, nechce třeba, ale pokud to má být opravdu ten zásah účinný, tak nic jiného nezbývá, a právě pokud se jedná o bytový dům, tak je nezbytně nutný, aby se provedl řádný průzkum, nejprve zmapovalo se, kde opravdu ty štěnice v tom domě se vyskytují, a pak, aby se do toho zásahu zapojili vlastně všichni těch, kterých se to týká a který ta firma určí, jakože je u nich potřeba ten zásah provést.
1: Mohu já k tomu nějak ty ostatní vlastníky těch bytů kolem donutit? Protože já se budu snažit. Já udělám všechno, co je potřeba, a oni ne. A já ten problém budu mít za chvíli zas. Existuje tam něco jako veřejný zájem?
2: Existuje dokonce zákon o ochraně veřejného zdraví, který na toto pamatuje a má ve svých paragrafech stanoveno, kdo je vlastně zodpovědný a že zodpovídá teda vlastník nemovitosti, případně teda to společenství vlastníků, pokud se týká o ty bytové prostory. A pokud by někdo v podstatě jako odmítal se připojit, zapojit, tak vždycky je možnost teda po vyčerpání nějakých způsobů jednání a podobně obrátit se i na nás, na krajskou hygienickou stanici, ale vždycky je první ten vlastník nemovitosti. My případně můžeme nařídit provedení toho zásahu, pokud se ukáže, že tam opravdu ten výskyt je.
1: Říká doktorka Eva Patrasová z krajské hygienické stanice, která byla dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever. Tak moc děkujeme za užitečné informace a popřejme sobě i našim posluchačům, aby se jim štěnice zdaleka vyhýbaly.
2: Ano.

0: Marie Rotrová v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. V našem vysílání můžete každé pondělí po 13. hodině slyšet pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly, a jeho dnešním hostem bude zpěvačka Jitka Zelenková. Tady je taková malá ochutnávka.
1: Já se ještě vrátím k panu Karlu Gottovi. Vy jste u něho strávila 13 let jako vokalistka, jako solistka, a vy jste si prý spolu vykali až do 50, je to tak?
2: Vykali, a ono to není tak úplně špatný, já prostě nějak nedošlo na tykání a byl to pro mě přece jenom pořád takový šéf a nevím, já to s tím vykáním i docela jako mám, že já si vykám s lidma poměrně dlouho, ale když mi bylo padé, to znamená v roce 2000, a to byl křest dcerečka mýho Jitka, tak on tam byl, taky jeden z kmotrů, tak tam jsem mu to navrhla: Karle, nemohli bychom si konečně začít tykat. No Jituš, no jasně, já jsem pro...
0: Majitelka tohohle sametového hlasu, zpěvačka Jitka Zelenková, bude dnes hostem v pořadu Osobnosti Česka. Slyšet ho můžete v našem vysílání po 13. hodině.

Rodičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Mr. Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: Hoptrop a písnička Tři kříže, 11 hodin a 50 minut. Před námi je první recept Slávky Brádlové v tomhle týdnu. A bude to recept, který vám pomůže zužitkovat kuchyňské zbytky, tedy když něčeho uvaříte moc a přemýšlíte, co s tím. Tentokrát to bude recept na to, jak naložit s čočkou, která zbyla třeba od nedělního oběda.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Tento týden zahájíme čočkovým salátem. Může se stát, že jste vařili čočku jako přílohu a ono vám ji trochu zbylo. Tak si z ní udělejte salát a možná, že příště už budete čočky záměrně vařit víc. Na jednu porci nám stačí šálek té uvařené čočky, k tomu půl papriky, jedno rajče, kousek salátové okurky, půl malé cibule, jedno vajíčko uvařené natvrdo a ještě budeme potřebovat sůl, pepř, ocet a olej. Do uvařené vystydlé čočky vmícháme očištěnou a na kousky nakrájenou zeleninu. Podle chuti osolíme, opepříme, kápneme octa a oleje, zlehka promícháme a navrch dáme uvařené nakrájené vajíčko.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Topná sezóna postupně začíná, teplárny se připravují na ochlazení v tomto týdnu. Veřejná doprava bude zítra v Ústeckém kraji zdarma. Dnešní dobročinná aukce kravat podpoří dětský domov na Teplicku. Bude převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost, místy přehánky a teploty dnes na severu do 17 stupňů. Krásné poledne, zprávy a Jana Moravcová. Teplárny v Česku začínají postupně topit, reagují tak na očekávané ochlazení v tomto týdnu. Topná sezóna tak začíná v podobném termínu jako loni. Informovalo o tom teplárenské sdružení. Teploty se budou do pátku držet přes den průměrně kolem 15 stupňů Celsia. V noci budou klesat až k 6 stupňům. První teplárny začaly vytápět už v minulém týdnu. Šlo především o horské lokality na západě a severu Čech a na Vysočině. V rámci akce Den bez aut můžou zítra lidé cestovat po Ústeckém kraji zdarma. Nabídka platí v celém systému dopravy Ústeckého kraje a vztahuje se na městskou hromadnou dopravu, vlaky, zelené autobusy i přívozy z Brna do Vaňova a z Hřenska do Šénau. Akce se netýká pouze mezinárodních vlaků. K využití celodenní síťové jízdenky si stačí stáhnout do svého telefonu aplikaci Důkapka. Jízdenka se pak v každému v aplikaci automaticky objeví. Cestující veřejnou dopravou na Novoborsku čekají ode dneška další dopravní omezení. Město Nový Bor to uvedlo na svém webu. Na silnici 3. třídy se nově uzavírá úsek mezi Bukovany a Písečnou.
3: Autobusová linka číslo 455 bude do Bukovan jezdit ze směru od Dolního Pihelu. Spoje, které jezdily při první etapě uzavírek z České Lípy do Bukovan, budou končit už v Písečné. V Novém Boru se kvůli uzavření Husovy ulice mění provoz linek 481 a 482. Konkrétní úpravy můžou cestující najít ve výlukovém jízdním řádu na stránkách iidol.cz. Z Nového Boru Adéla Jindrová, Český rozhlas.
2: Kravaty známých osobností jsou v nabídce dnešní dobročinné dražby v Teplicích. Výtěžek dostane dětský domov Tuchlov. Aukci v zahradním domě u Zámeckého náměstí pořádá sběratel František Herbert z Teplic.
4: Takže jsem oslovil některé známé osobnosti s prosbou, aby přispěli do té aukce a setkal jsem se s velkým úspěchem. Jsem je požádal, pokud by chtěli sdělit nějaký zajímavý zážitek, který se vztahuje k těm kravatám, je konkrétní, kterou pošlou, a dostal jsem krásné dopisy.
0: Počasí.
2: Na severu bude dnes převažovat oblačnost, místy velká a proměnlivá, místy čekáme dále přehánky, na severovýchodě kraje budou četnější. Nejvyšší denní teploty dnes 14 až 17, na horách 9 až 12 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Jungmanově ulici v Roudnici nad Labem pozor na srážku autobusu a osobního vozu a komplikace čekejte taky v Záluží u Litvínova na silnici 1. třídy číslo 27. I tam se stala nehoda. Srazilo se tam osobní auto s nákladním a nehoda se obešla bez zranění. Tak projíždějte s opatrností, já vám přeji dál šťastnou cestu a příjemný poslech pondělního vysílání Českého rozhlasu Sever.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever nám právě teď začaly pondělní polední písničky na přání. A to znamená, že už můžete vytáčet linku do studia, ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 911 04. A dnes se jako první dovolal pan Honza Zloun, přál si písničku od skupiny Katapult Já nesnídám sám. A tato písnička patří jeho paní do práce.

0: Skupina Katapult, Já nesnídám sám. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho pondělní polední písničky na přání. A tu další už bude vybírat paní Líba z Děčína. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den, tady Líba z Děčína, já vás zdravím. A zdravím všechny posluchače. A tahle ta písnička bude pro Janičku, sousedku, pak to bude pro Jitušku a Michala na Kamenickou a ještě, jestli můžu, tak na Mělník Helence a celý její rodině. A písnička bude i vám do rádia všem. A já vám moc krát děkuju a mějte hezký den.
0: Taky děkuji, jenom doplním, že jsme vybrali Hanku Zagorovou a Drupyho, jejich setkání. Díky a naslyšenou.
1: Děkuju moc.

0: Hanka Zagorová a taky Drupy dospívaly na Českém rozhlase Sever. Pojďme na další písničku na přání a tu tentokrát vybírá paní Andělka z Řevic. Hezké odpoledne.
1: Hezký odpoledne i vám a dneska bych chtěla zahrát písničku Pepovi do Štětí, Božence do Jirkova a do Žadce, Hanice do Touchovic a Jarmilce do Bruslí. A vám do rádia a pro všechny posluchače.
0: Tak jo, Dalibor Janda a pojď dáme řeč. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuju.

0: Dalibor Janda na Českém rozhlase Sever. K nám do studia si o písničku zavolala i paní Hanka z Neratovic. Přála si písničku Whitney Houston I Have Nothing jenom tak pro hezký den a protože má Whitney Houston ráda. Písničku posílá i všem posluchačům.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Tohle byla Whitney Houston a tady je Český rozhlas Sever, tak je jeho pondělní polední písničky na přání. Teď už pojďme na další, ale tentokrát poprvé z e-mailu a e-maily posílejte k nám do Českého rozhlasu Sever, tedy na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den vám i posluchačům, prosím o písničku k včerejším narozeninám pro Marušku do Děčína, se kterou jsem se seznámila na dni otevřených dveří Českého rozhlasu Sever a ještě s Boženkou z Liberce. Tu také zdravím. Tak milá a sympatická Maruško, především pevné zdraví, hodně štěstí i lásky, dny plné pohody a ať jóga stále pomáhá k celkové aktivitě. To vám ze srdíčka přeje paní Maruška z Chomutova. A vše nejlepší přejeme dodatečně i z Českého rozhlasu Sever.

Helena Vondráčková a taky Jiří Korn, každá trampota má svou mes. Pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Prosím o zahrání písničky pro oslavenkyni Jarušku od Haničky Zagorové, tu ze Sanitky, tedy Můj čas, k 70. narozeninám od Jany z Ústí nad Labem. A vše nejlepší přejeme i z Českého rozhlasu Sever.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas Sever, taky pondělní polední písničky na přání. To další už vybírá paní Dáša ze Smečna. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, přeju vám všem a prosila bych zahrát písničku,
0: Od Zdenka Svěráka, ano, Když se zamiluje kůň. Paní Dášo, pro koho bude?
1: Bude pro Ani Polákovou. Včera jsme byli na návštěvě, mý dceři dítě, vnouček Tobí měl včera 21 narozeniny a všem posluchačům a vám.
0: Dobře.
1: Děkuju.
0: Taky děkuju a hezký den, děkuju. Naslyšenou.

Když se zamiluje kůň, tak je Zdeněk Svěrák a vy posloucháte Český rozhlas Sever, jeho písničky na přání. Tady je další e-mail. Dobrý den, prosíme o zahrání písničky Vítr ví své od Štěpána Mátla pro našeho tatínka Jiřího Pražáka z Bradlacké Lhoty, aby měl pěkný den. Děkujeme za písničku a přejeme vám do studia, taky všem posluchačům příjemný start do nového týdne. Za celou rodinu to posílá Renda s Míšou a taky Marťasem.

poutníci, jejich panenka a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Ale teď už se rychle vraťme k písničkám na přání. Už jsme hráli z telefonu z linky 475 212 212. Zahráli jsme i pár písniček na přání z e-mailu na adrese zahrajte@rozhlas.cz. Pojďme na SMSky na čísle 911 04. Připomínám, že SMSky i e-maily můžete psát klidně v průběhu celého dne i v noci. Tak a pojďme na tu SMSku, prosím, Ave Maria od Jakuba Smulíka. Už 4 měsíce jsem po operaci a ještě jsem nemohla ven. Prosím pro radost a děkuje paní Marie z Benešova nad Ploutnicí. Tak a paní Maruško, ať se brzy uzdravíte. A tady je tedy Jakub Smulík i od Českého rozhlasu Sever.

0: Jakub Smolík a jeho Ave Maria. Tady je Český rozhlas Sever, kde právě teď pomaličku, ale jistě končí dnešní pondělní polední písničky na přání. Ale nebojte se, další písničky na přání tady budou opět po 18. a už teď se moc těší můj kolega Miroslav Tartárek. Jana Moravcová připravuje nové zprávy od nás ze Severu Čech, s nimi ve studiu opět ve 13 hodin a do té doby ještě posílám Mariku Gombitovou. Renáta Filipy přeje hezký poslech a hezký den i ve společnosti Českého rozhlasu Sever.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Vlaky na trati mezi Litoměřicemi a Lovosicemi zítra nahradí autobusy. V Dolních Křečanech na Děčínsku zkontroluje katastrální úřad parcely a nemovitosti. Služby autů už fungují bez výpadků, operátor dopoledne řešil problémy s připojením k internetu. Převládat bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, místy čekáme přehánky a teplotu dnes do 17 stupňů. Pěkné pondělní odpoledne vám přeje Jana Moravcová. Cestující na trati mezi Litoměřicemi, Horním nádražím a Lovosicemi se zítra musí připravit na možné komplikace v dopravě. Vlaky od 8. ranní do 5. večerní nahradí minibusy. Informovala o tom Správa železnic na svých internetových stránkách.
2: Důvodem výluky je plánovaná prohlídka železničních mostů pomocí dronů v úseku Lovosice-Žalhostice. Jízdní časy náhradních autobusových spojů byly upravené kvůli omezení a stavebním pracem u Lovosic na silnici první třídy číslo 15. Z Litoměřic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: Pracovníci katastrálního úřadu začnou od října kontrolovat celé katastrální území Dolních Křečan na Děčínsku. Upozorňuje na to obec na svých internetových stránkách. Kontrola pozemků a staveb bude trvat přibližně do konce roku 2027.
3: Pracovníci katastrálního úřadu budou ověřovat, jestli údaje v katastru nemovitostí odpovídají skutečnému stavu v terénu. Zaměří se na správnou evidenci staveb a pozemku a způsob jejich využití, ale taky na hranice jednotlivých parcel. Při zjištění chyby nebo nesprávného údaje můžou vyzvat jejich vlastníky k nápravě. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: Ode dneška lékaři v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem bezplatně vyšetřují dutinu ústní. Preventivní prohlídka odhalující rakovinu obnáší vyšetření sliznic v ústech. Lékaři přitom používají přístroj Bioscreen, který dokáže detekovat přednádorové stavy a časné patologické nálezy. Podle mluvčí krajské zdravotní Miloslavy Kučerové budou lékaři vyšetřovat předem objednané pacienty do pátku. A zákazníkům O2 už by měly všechny služby fungovat bez výpadků. Českému rozhlasu to řekla mluvčí společnosti Zuzana Směšková. Operátor dopoledne hlásil problémy s připojením k internetu, a to kvůli poškození sítě při výkopových pracích. Pokud zákazníkům problémy přetrvávají, musí zkusit restartovat svá zařízení nebo zapnout a vypnout režim letadlo.
1: Počasí.
0: Meteorologové pro pondělí na severu hlásí převážně velkou oblačnost, v místy přehánky, které budou hlavně na severovýchodě kraje četnější. Nejvyšší denní teploty dnes na severu 14 až 17 stupňů, ve Šluknovském výběžku jen kolem 13 a na horách maxima mezi 9 až 12 stupni. Povane mírný, místy čerstvý vítr, večer bude částečně slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Teplicích v Zemské ulici havarovalo osobní auto s dodávkou a problémy hlásí taky silnice 27, silnice první třídy v Záluží u Litvínova na Mostecku. Je tam taktéž nehoda a tam se srazilo osobní auto s nákladním a nehoda se obešla taktéž bez zranění. Tak jeďte opatrně, já vám přeji i dál šťastnou cestu a i dál příjemný poslech vysílání Českého rozhlasu Sever.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázali. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Jitka Zelenková. Dobrý den, Jitko.
2: Krásný dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Jitka Zelenková je česká zpěvačka, která se přezdívá dáma se sametovým hlasem. Na scéně je už více než 50 let. Proslavila se jako vokalistka po boku Karla Gotta, ale také jako sólová umělkyně s nezaměnitelným altem a osobitým výrazem. Její písničky jako Zázemí, Ty mi smíš lhát, Mít svůj kout nebo Bez lásky láska není znají celé generace. Naspívala jako první v Česku legendární Haleluja od Leonarda Cohena. Přespívala řadu světových hitů a dodnes koncertuje s komorním triem i s velkými big bandy. Jitko, vaše cesta k hudbě nebyla úplně přímočará. Vy jste se sice narodila do hudební rodiny, ale jako malá jste chtěla být zdravotní sestrou. Je to tak?
2: Ano, je to tak, nejenom zdravotní sestrou, ale také lékařkou. A vzniklo to tak, že když mi bylo 11, tak jsem byla ze školy v přírodě a dostala jsem tam akutní kloubový revmatismus a zánět srdečního svalu. Odvezli mě do Vimperku, do nemocnice a já místo, abych trpěla, tak jsem začala obdivovat lékaře a sestry. Ležela jsem tam 6 neděl úplně bez hnutí a učila jsem se znova chodit. No prostě je to těžká nemoc. Pak mě převezli do Prahy a já jsem si vzala do hlavy, že musím se věnovat tomuhle povolání, protože jsem to začala obdivovat, obdivuju dodnes. Dodnes jsou to pro mě největší osobnosti. To znamená, že když přijde lékař v bílém plášti, tak já udělám a už úplně mlčím a je to pro mě modla. A oni to věděli potom tam v té nemocnici, tak mě vybavili kufříkem plným obvazů, injekcí. No je to taková úchylka, bych řekla u mě. A já jsem píchala injekce gumovým panenkám a pořád jsem někoho obvazovala. To mám dodnes, že já sebou vozím různé, samozřejmě, prášky a obvazy. A když jsme byli třeba s Amforou, protože já jsem taky dlouholetá členka tohoto seskupení fotbalového vykopávačka vlastně, výkopářka, tak jsme byli na mnoha zájezdech a tam jsem pomáhala svým kolegům třeba. Třeba Jiřině Bohdalové, když sletěla v chrámu Borobudur, někde to bylo na Bali, myslím, a rozbila si koleno, tak já hned, počkej, to se musí, to mám, a tak jsem jí to hned obvázala. A Honzu Rosáka jsem taky pomáhala dostat s nějakým, hráli tenis ve 12 a bylo horko, tak jsem mu dala přesně rady, co má udělat.
1: Ale nakonec jste skončila, naštěstí, pro štěstí nás všech, u té hudby.
2: No, protože já nejsem studijní typ a jakmile chcete být lékařem, tak se musíte učit. A já nejsem studijní. Já jsem byla na takových přestupních stanicích. V Brně jsem se narodila, tam jsem byla do 5 let. Pak jsem, můj otec, dirigent, tenkrát byl ještě houslista v Brně, tak chtěl být dirigentem a už měl angažmá a maminka zase měla jinde angažmá, tak rozhodl, že tomu dítěti bude nejlépe u babičky, u

0: narozeny v Rakovníku, takže já jsem vyrůstala v Rakovníku, pak jsem byla chviličku přestupní stanice v Praze a pak jsem šla za tátou do Poděbrad, protože máma nastoupila do Pražského filharmonického sboru a odjeli na zájezd do Itálie na měsíc, takže já jsem šla k tátovi do Poděbrad a tam jsem začala zpívat. Já jsem hrála samozřejmě celou dobu na klavír a na tom má zásluhu nejenom babička, ale i táta a pérovali mě ještě málo, protože dneska by se mi to hodilo, protože na klavír se musí cvičit totiž. A jak, já nejsem ani studijní, ani cvičící, takový ten systematik.
1: Jaký jste typ? Typ hvězdy?
0: Já ne. Já mě prostě dělám to, co mě baví. A jakmile mě to přestane bavit a nějak naplňovat, tak skočím prostě na něco jiného. Ale já už v těch 10, 11 jsem cítila, že chci nějakým způsobem zpívat. Tak samozřejmě jsem chodila s rodiči do opery a na balety a tak dál. To mě nutili. Jakmile vám někdo něco nutí,
1: tak jdete proti tomu.
0: Tak člověk jde prostě proti tomu. Jo. Ale já jsem chtěla zpívat a ve škole jsem nutila prostě děcka, spolužáky, aby zpívali a hrála jsem, to, jak šly ty styly hudby, tak byly třeba rock and roll, jo, tak já jsem takhle hrála ten rock and roll, pojďte zaspíváme si a tenkrát s vahilštinou Long Tong Sally, Piri Michigan, ta-da-da-da-da, oh baby, a takže jsem pořád, už jsem chtěla zpívat a ještě i jako dítě, jak jsem byla nemocná, tak jsem si popisovala texty zpěváků a pak, když začal být populární třeba Valda, tak jsem úplně milovala Valdu, protože byl takový ten čart a měl ten charismatický projev. Potom v podstatě to mělo docela rychlej spát. Byla jsem oslovená, abych natočila písničku do filmu Bylo čtvrt a bude půl, což je krásný film z roku 68 režiséra Vladimíra Čecha a hraje hlavní roli Vašek Neckář a to byla už jazzovka, taková jako docela těžká. Pavel Kopta psal ten krátek, krásný. A v tom samém roce na podzim byla další soutěž, která se tenkrát jmenovala První celostátní festival amatérských zpěváků v Jihlavě. A tam jsem teda jela na tu soutěž a doprovázela mě opět skvělá kapela, to byla z Apola, tenkrát byly divadla malých forem, že bylo Rokoko, Apollo, Semafor.
1: Jak vzpomínáte na své angažmá v divadle no, to vám Rokoko řeknu, protože a na Martu Kubišovou, to musíme zmínit.
0: No to vám řeknu, já samozřejmě pořád to byl můj idol, jo, velikej. Ona mě motivovala nejenom, samozřejmě tam to bylo v tom hlase, že teď já byla alt, ona byla ale hlavně idol, prostě se vším všudy. Vlasy, malování.
1: Linky.
0: Linky, krémem na boty.
1: Cigára.
0: Kréme, cigára. No tak o těm cigaretům vám řeknu historku. Prostě ten Darek Vostřel, jak mě viděl v tom Apollu, tak se mě ptal, co děláš, já chodím do školy a kdy, jak dlouho ještě, no budu maturovat za rok, tak až odmaturuješ, tak k nám nastoupíš, mě řek. Jo, a já je, no, nastoupíš k nám. No, protože oni totiž, Marta Kubišová, Helena Vondráčková, Vašek Neckář, měli uskupení Golden Kids a začali jezdit hodně na zájezdy a vlastně ředitel Darek Vostřel potřeboval taky nějaký lidi, který by je nahradili v těch hrách, které se tam hrály. Tam se hrály takový, ne minihry, bylo to malý divadlo, divadlo malých forem, takový mini muzikály.
1: Aktovky, jo,
0: takový
1: jako
0: hra se zpěvy nebo tak nějak. A prostě hra doplněná pěknou muzikou, pěknými písničkami. A moje první angažmá spočívalo v tom, že já jsem se alternovala.
1: Hned první, a vy jste se alternovala se svým idolem.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Mě by zajímalo, jaké vnímáte největší rozdíly mezi tehdejším uměleckým divadelním prostředím a tím dnešním. Největší rozdíly.
2: Ty jsou tak obrovský.
1: Markantní.
2: No to jsou markantní rozdíly. Zaprvé je natolik jiná doba, že zejména teď, že možná, že to je tím, jak celý svět se zbláznil a je chaos a je všechno možný negativně. Dneska budeme pozitivní, jo?
1: Ano, ale ten svět není. No a v čem je to tak jako jiný pro vás?
2: Lidé se chtějí bavit teďko. A myslím si, že už tak úplně, no, oni taky co slyší z rádia hodně a nemyslím si, že v rádiích se hrajou kvalitní věci a že k lidem se dostává dobrá hudba, protože v Americe, když řeknete Sinatra, tak to zná i malý dítě. Když řeknete někomu na ulici zaspívej, tak vám každý začne zpívat buď standard, nebo muzikál, nebo něco dobrýho. Ale tady vám sotva zaspívá dítě, pes nám spadla, tady je blbá hudební výchova prostě. A hudební vedení, to si myslím. Práce je naprosto jiná. Dneska si myslím, že lze udělat zpěváka z ne úplně dobrého, talentovaného člověka, protože to studio tomu pomůže, ta technika, že jo? Tak dneska naspíváte věc a máte ty dolaďovače, všechno vám se to doladí. Dneska je potřeba vymyslet projekt.
1: Produkt možná, ano. Jak to prodat vlastně.
2: A jak to... Ten produkt.
1: Ten marketing.
2: To marketing. Dneska je nejdůležitější prostě marketing. A tenkrát bylo důležitý, že musíte umět zaspívat. A už vám to dám na příkladu, když se točilo ve studiu, v jakýmkoliv studiu, tak vlastně bylo nejlepší, když jste tu písničku zaspívali dobře celou v kuse, protože se stříhalo nůžkama.
1: Ano.
2: A hlavně nádechy, že jo. Tak a já speciálně, jak jsem se vyvíjela, tak se vyvíjel můj styl. Hele, já jsem tenkrát v těch 17 zpívala Greco. Od standardu, swingu, Martu, Kubišku, nebo to, co bylo populární, more to, co se mi líbilo, ale všechno možný. Pak mě byly nabízeny české písničky různýho typu, popový, míň dobrý, nedobrý. Některá se podařila. Vím, že skládal výborně Boban Ondráček, skladatel, legenda. Ale zkoušela jsem všechno možný. Než jsem se dopracovala k té Jitce Zelenkové, tak to trvalo strašně dlouho. A dopracovala jsem se tam až přes texty Edy Pergnera. Jo, takže, ale to už skáču. Je prostě ta doba naprosto jiná. Pracuje se i můžou si dělat lidé sami ve studiu. Můžou i vytvořit skvělý věci. Je strašná škoda, že já jsem interpret. Já nejsem autor. Trošku mi to mrzí. Ale nemám ten dar napsat si ani text, protože jsem ukecená tak, že prostě tam je potřeba to
1: jak sformovat, trošku scvrknout.
2: Aby ten obsah byl prostě dokonalej, ale v té formě textový. Takže no vůbec. A muzika, honí se mi tolik hudby v hlavě, že vlastně, když toho máte, to je právě to, když toho je hodně, tak se málo co podaří, tak aby to byla ta trefa. Já se do toho prostě nepouštím, já jsem interpret.
1: Rozumím.
2: A baví mě interpretovat, proto třeba dělám i zahraniční věci, hodně jsem dělala po mužích, protože mě baví předělat to do své podoby.
1: Já se ještě vrátím k panu Karlu Gottovi, vy jste u něho strávila 13 let jako vokalistka, jako solistka a vy jste si prý spolu vykali až do 50, je to tak?
2: Vykali a ono to není tak úplně špatný, já prostě nějak nedošlo na tykání a byl to pro mě přece jenom pořád takový šéf a nevím, já to s tím vykáním i docela jako mám, že já si vykám s lidma poměrně dlouho, ale když mi bylo pade, to znamená v roce 2000 a to byl křest dcerečka mýho Jitka, tak on tam byl, taky jeden z kmotrů, tak tam jsem mu to navrhla: Karle, nemohli bychom si konečně začít tykat. No Jituš, no jasně, já jsem pro... No jo, ale nám to nešlo. Mně to nešlo.
1: Bylo to divný.
2: Že jsem mu chvilku tykala, až potom už říkal mi vždycky Jituš. naše Jituš. A byl strašně milej. On totiž byl takový, že on byl pyšnej na své solisty, ale i na muzikanty. A když jsme byli třeba, my jsme jezdili hodně do německy mluvících zemích, kdekoliv ve světě, když jsme byli, tak mu záleželo na tom, aby jeho solista měli úspěch. Tak nás krásně uved. Strašně mu záleželo na tom, jak jsme oblečeni, jak ten úspěch máme, aby ty lidi reagovali. No to je tak to byla vzácná povaha i jako co se týká směrem k fanouškům, že on se jim věnoval opravdu až úplně do roztrhání.
1: Říká se, že nikdy nikoho neodmít. Je to
2: nikdy.
1: Pravda? Je to pravda?
2: Nikdy. Až do poslední chvíle podepisoval. S každým poseděl. A ještě měl jednu věc, kterou teda já nemám. Bohužel je to teda hrozný. Já si nepamatuju jména. A nepamatuju si tváře taky. Takže se zjeví někdo v jiném obleku. Někde jinde, než bych ho čekala. A znám ho. Hrozný. Hrozný. Já jsem úplně, mám nějakou poruchu.
1: Poruchu. To mají dneska všichni. A vy jste si...
2: Já to tak mám. Jako celý život. Jo. A on si pamatoval. Karel si pamatoval jak jména, tak i toho člověka. Je, dobrý den. A to je prostě milý. Mně se jednou stalo, že mi Láďa Štajdl strašně sprdnul. Už dávno jsem tam nebyla, ale my jsme pak jednu dobu spolu dlouho nemluvili, protože já jsem pak odešla z kapely, ne od Karla, protože Karel to rozpustil dávno. Karel to rozpustil v roce, tuším, 86, ale mě si bral na sola třeba do první půlky a tak dál, ale zrušil sbor a zrušil dechy. Tak chtěl moderní zvuk, prostě jiný zvuk chtěl.
1: Co jste si od pana Gotta odnesla lidsky i pracovně?
2: Poctivost, tak jak dělá dramaturgii, protože to je nesmírně důležitý a v mém případě je to akutní, protože já mám hodně pomalých písniček, ale mají jiný charakter. To znamená, že když já řadím si písničky na svůj koncert, tak mě záleží na tom, jak ty písničky půjdou za sebou a kde se bude mluvit, kde se nebude mluvit, aby to mělo tah. A to jsem si odnesla od Karla, protože já jsem ho celou dobu pozorovala, jak to dělá.
1: A učila se.
2: Jo. A poctivost, poslouchám, pořád poslouchat hudbu, nebát se nových stylů, jít do nových věcí.
1: Experimentovat?
2: Ano, to určitě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Jak vnímáte ještě rozdíl mezi tou hudbou, kterou vy jste poslouchala, dejme tomu 70. roky, protože tam vznikla nejlepší hudba historicky, a mezi tou dnešní hudbou? Máte, orientujete se v hudbě?
2: Ne na všechno.
1: Ano.
2: Samozřejmě vím lidi, kteří jsou populární a na který chodí lidi, který plní haly i pláně.
1: A i pláně, letenské pláně.
2: Ano. A k těm všem hodně populárním lidem musím říct jednu zpěvačku, která mě oslovuje a kterou poslouchám. A už jsem slyšela po několikáté její CDčko, pouštím si to v autě, a dokonce jednou, když to pouštěli mý kamarádi, naštěstí mám o 35 let mladší kamarády, naštěstí, jo, to je dobrý totiž, jo. Nestýkat se jenom se svýma ročníkama, protože. A tak jsme poslouchali v autě a já jsem ještě, než jsem pochopila, že to je ona, ke který mířím, tak jsem řekla, hej, zesil to. To je americká zpěvačka, to je muzika, která se mi líbí. To je Eva Farna. Takže prostě protože má hlas super, dělá si to všechno sama, má autory výborný, má výborný texty totiž. A ty texty, zase mám, jakmile husí kůže, tak je to znamení.
1: Tak je to správně.
2: Jo. Má senzační texty současný, mluví za svoji generaci a je jí rozumět. Nepřehazuje přízvuky. Já vnímám prostě některý lidi, kteří opravdu jsou hodně populární, mě vadí ta čeština, jo. Já strašně ráda pracuju s češtinou a s textama, který mě byly napsaný těma autorama, jako Pavel Vrba, Eda Krečmar, Eda Pergner, s kterým jsem dělala dlouhý roky, a v současné době říkám Vaškovi Koptovi, který je schopný prostě té starší babě udělat text, který já bych si představila, abych s tou češtinou mohla pracovat, i když je to přetextovaná prostě zahraniční věc a tak dále. Ale prostě mě vadí to przdění té češtiny.
1: A vadí vám ta angličtina, která je, nebo to je ten anglicismy, hele, že ta čeština se przdní trošku, ano, mění se hodně.
2: Ano, mění se to, hele, je to trend. Mně to může vadit, a pak samozřejmě, no jo, babi, kolik je, tak je jasný, že jí to vadí. Já jsem pro buď zpívat anglicky, ale netahat angličtinu do češtiny. A vadí mi, když se čeština zpívá jako angličtina. Protože tak se totiž zpívá. Proto to tak je. Proto jsou přehazované přízvuky. Ale mě to vadí.
1: Vy máte takovou jako neuvěřitelnou, neuvěřitelně živou energii. Je ještě něco v současné době, co vás zarmoutí? Nebo když si vzpomenete, třeba když se vrátíte zpátky do historie, co vám je jako líto? Čeho litujete? Nebo...
2: No, jedný věci, ovšem litovat něčeho nemá smysl, že jo?
1: Je to pravda.
2: To je prostě blbost.
1: Co vás ale dokáže opravdu zarmoutit třeba dneska, ještě si řeknete?
2: Já jsem takový zvláštní typ. Občas si poslechnu kouče Jana Milfajta, který to právě říká, že za to nemůžou lidi jako takový, ale že vzadu ta opička malá v orgán, jako který, protože si pamatujete křivdy, no, tak ano, pamatuju si křivdy, kdy mě třeba nechtěli vydat první LPčko Zázemí a tvrdili mi, že jsou sami pomalý a se neprodá. A hrozný problém s tím byl. A pak to, když jsem, prostě o všechno jsem musela strašně bojovat. A nechte mi zaspívat tu písničku. Ježiš, to je zase pomalý. To bude ten pohřeb. Ale já jsem na tom vznikla, že jo? Na tom vznikla ta Jitka Zelenková a ty texty se dají krásně prostě zpívat v těch pomalých věcech. A tak jsem o to bojovala. A pak to vždycky dobře dopadlo. Ale dlouho to trvalo. Čili já jsem první LPčko, dneska se tomu říká vinyl, a je to v módě a to samozřejmě krásná deska vinylová, že? Tak to jsem měla, to jsem byla rokoko, talenti, big bandy, Karel Gott, ale až mě bylo 30, tak jsem měla první velkou desku a už jsem na to měla materiál a stejně jsem o ní musela bojovat. Pak zase další křivda, natočila jsem jako jedna z prvních swingovou desku standardů, prostě tady v Ačku s big bandem a s velkýma smyčcema. Dneska by to stálo takových peněz. A já jsem na to byla hrdá, krásný texty, krásný aranžma. A zas, my jsme se rozhodli, že to nevydáme. No já, když už to bylo domluvený, jo, a to bylo furt něco. Takže já se takovýhle muzikantský křivdy, že mě někdo podceňuje někdy nějak, jako a dáváme to najevo. No tak to si člověk tak jako pamatuje, ale a pořád se učím si z toho nic nedělat. Mm. A už si rozhodně nedělám nic, když si přečtu nějaký hnusný komentář na sociální síti, tak to dokonce do něčeho jdu vědomě s tím, že si to slíznu. Tak to potom řeknu, no jo, s tím jsem počítala, tak to jako mě, tak to je zajímavý. Tam je to nejsprostší, ale mrzí mě to nejméně. Mě to spíš takový ty křivdy, které se týkaly, já nevím, kolegů, nebo prostě lidí z branže, že mě tak třeba úplně nevěřili, nebo tak nějak, jo, ale
1: to čertovém, už je čertovém. Jak se udržujete? Já jsem si tady někde přečetl, že chodíte do kryokomory a že vám pomáhá struna Plzeň. To je recept na váš hlas?
2: Absolutní recept na můj hlas. Tak já bych teda řekla, že na prvním místě je dobře se vyspat. A u toho se teda s dovolením trošku zastavím, protože já blbě spím. No, protože jak jsme tu ve tři, tu se dostanete do postele v 11. 5 ráno, zájezdy tady, tamhle, tuhle to a rozházený prostě celý ten rytmus, spánkový režim. A já se nemůžu dostat do postele prostě. A já se musím přinutit, prostě nekoukat se do mobilu a tak dál, přinutit se, jít si lehnout, třeba si něco číst, mě to úplně hrozný. Takže ale spánek je na prvním místě a je před důležitou věcí. Musím spát jak 7 hodin. Musím je naspat. Nejlepší je 7,5, já už to mám tak jako vychytaný, že 7,5. Tak když se to povede, tak to je takový malý zázrak.
1: Že to je dobrý spánek?
2: Studená Plzeň před a po, úplně to takhle vyžahnu, jak to vorosený a teď to do toho krčku letí studený. To je takový mňam. A kryokomora, to mi kdysi poradili na hlasovém centru, už se tam byla, je to dobrý, tak jsem tam poprvé přišla, já nevím, to už je pár let zpátky, 3 roky možná. A neříkám, že tam chodím pravidelně, někdy mám pauzu, protože jsem pryč, ale je to senzační. A když mám před důležitým vystoupením, tak si udělat pár těch kůr. A nehledě na to, že to je účinek prostě téměř okamžitý, jo? Protože ten unavený hlas, který je nakřáplej, tak se prostě vyhladí, no tak překrvený, tak se to svrkne, že jo.
1: Ano.
2: A udělávám to neuvěřitelnou euforii. Já jsem, když jsem tam byla poprvé, tak jsem vylezla z té kryokomory a skočila jsem tomu, tam je olympionik u toho Roman, takový vysoký, pohledný chlapík, tak jsem mu skočila okolo krku. Já jsem tak šťastná. Taková euforie zvláštní a jako udržuje to člověka jako v takovém dobrém běhu a je to fajn.
1: Mně se opravdu líbí ta vaše jako nekončící neuvěřitelná energie. A co byste vzkázala lidem, kteří se bojí stárnout, nebo kteří mají pocit, že už je na nějakou věc pozdě? To je moje poslední otázka.
2: Já si myslím, že pakliže není člověk omezen pohybem anebo nějakou nemocí, takže na nic není nikdy pozdě. Že když je nějaký nápad anebo možnost, takže se člověk má snažit to udělat, i když se mu nechce. A že má chodit mezi lidi a má se stýkat, má vnímat to, co říkají mladší ročníky, i když se mu to nemusí líbit. A má poslouchat názory svého okolí, který mu důvěřuje a neříká mu zrovna příjemné věci. Má se zaměřit na lidi, který mu říkají právě věci, které se mu špatně poslouchají, protože si je pak může přebrat a je to lepší, než když pořád vám někdo říká, že jste úžasný, báječný a že jste nejlepší. No tak to nikam nevede. Tak asi.
1: Říká sametový hlas Jitky Zelenkové. Jitko, moc krát děkuju, že jste zavítala sem do studia. Děkuju vám za krásný rozhovor.
2: Moc děkuju, Oskare.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Kriminalista ve svém volnu poznal muže podezřelého z loupeže v Teplicích. Teplárna v Komořanech na Mostecku zahajuje topnou sezónu. Ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku jsou ode dneška uzavřené tři ulice. Dnes bude převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost, místy přehánky a teploty do 17 stupňů. Krásné pondělní odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Muže podezřelého z loupeže zadržel kriminalista v Teplicích ve svém volnu. 31-letý recidivista v Ústí nad Labem podle policejní mluvčí Ilony Gazdošové skončil ve vazbě. Začátkem září okradl ženu, která večer seděla na lavičce před lázeňským domem v Teplicích.
2: Po krátkém přetahování jí strhl kabelku, ve které měla telefon, doklady, klíče od auta a hotovost. Vše v hodnotě přes 30 tisíc korun. Podezřelého zachytili kamery. O pár dní později projížděl kriminalista mimo službu kolem jedné teplické herny a před ní si všiml muže, který odpovídal muži na záznamech. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Teplárna v Komořanech na Mostecku zahájí zítra dodávky tepla odběratelům v Mostě, Litvínově a Meziboří. Podle mluvčí společnosti Gabriely Sárečkové-Benešové jsou důvodem průměrné denní teploty. Ty sice dlouhodobě neklesly pod 13 stupňů, v nejbližších dnech se ale výraznější oteplení neočekává. Podle vedení teplárny technici během léta zkontrolovali 98 kilometrů rozvodů. Jednou z nejnáročnějších letošních investičních akcí byla oprava rozvodů v okolí oblastního muzea a galerie v Mostě. Řidiči ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku musí ode dneška do čtvrtka počítat s uzavírkami. Náměstí 5. května, ulice Revoluční a Mimoňská budou v tomto termínu zcela neprůjezdné. Oznámilo to vedení města na sociální síti.
3: Ulice jsou uzavřené kvůli stavebním pracím. V Revoluční ulici je neprůjezdný úsek přibližně 30 metrů, na ulicích náměstí 5. května a Mimoňské cirka 50 metrů. Objízdné trasy vedou přes ulice Ploučnická, Mimoňská, Pionýrů, Mírová, Revoluční a Jižní. Ze Stráže pod Ralskem Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Praha má stavební povolení pro stanici Libuš na lince metra D. Ta má propojit náměstí Míru a Písnici. Proti rozhodnutí dopravního a energetického stavebního úřadu se ještě můžou účastníci řízení odvolat. Povolení proto není pravomocné. Stavba úseku linky D z Pankráce na Ryšánku začala v roce 2022. Pokud by se podařilo zahájit stavbu stanice do roku 2028, první část linky by mohla propojit Pankrác a Libuš o 4 roky později.
1: Počasí.
0: V noci na zítřek bude oblačno až polojasno, místy s přehánkami a teplotou mezi 9 až 6 stupni, nejnižší teplota na horách 7 až 4 stupně. Zítra pak očekáváme na severu převážně skoro jasno až polojasno, a to ráno a večer, přes den bude převažovat oblačno. Nejvyšší denní teploty do 17 stupňů, na horách mezi 9 až 12 a povane mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: U obce Keblice na D8 ve směru na Ústí nad Labem havarovala na 43. a 5. kilometru dvě osobní auta. Nehoda dál komplikuje dopravu v Teplicích v Zemské ulici. Tam se srazila dodávka osobní auto a další komplikace v podobě dopravní nehody čekejte v Horním Litvínově u náměstí Míru. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Příjemné pondělí 20. září i začátek nového týdne. Svátek dnes slaví Matouš a Debora, tak přejeme všechno nejlepší. Vy posloucháte Český rozhlas Severa, začíná dnešní pohodové odpoledne. Květiny potěší ženu i oko muže a mluvit o nich bude i Martin Písařík v seriálu Co v učebnicích nebylo už za pár minut. Proti lidem, kteří si les pletou s popelnicí, začnou bojovat v Kytlici a Polevsku na Českolipsku. Víc prozradíme zhruba za 15 minut a řeč bude tak také o herečce Daniele Kolářové, která právě dnes slaví kulaté životní jubileum. Přidáme i písničky, které nestárnou, zaspívá nám brzy Dalibor Janda, později Ilona Čáková, teď už ale následující minuty v pohodovém odpolední patří písničkáři Xindlu X.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: dnešní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Hned na začátku opět přivítáme Martina Písaříka a seriál Co v učebnicích nebude, a tentokrát bude řeč o květinách.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že tulipány se kdysi prodávaly za velmi vysoké ceny? Pocházejí pravděpodobně ze střední Asie či Turecka. Perští zahradníci se zabývali jejich křížením již v prvním tisíciletí, dnešní podobu ale získali později. Prodej a vývoz tulipánů ze země se přísně kontroloval, přesto se rozšířili i do okolních zemí a jejich obliba stále vzrůstala. Na osmanském dvoře se v 16. a 17. století odehrávala skutečná tulipánová mánie. Ve stejné době se tulipány dostaly i do Evropy a především do Nizozemí. Tulipány se staly znakem postavení, po němž toužil úplně každý. Jejich cibule se záhy zařadily mezi luxusní zboží a hlavní holandské vývozní artikly. Ceny některých exemplářů, především s vícebarevným okvětím, šplhaly do nevídaných výšin. Neudržitelná mánie dospěla ke konci roku 1637, kdy celá bublina splaskla a mnozí zbankrotovali. To se hodilo zbožným kalvinistům. Ti květinovou horečku zuřivě odsuzovali jako honbu za prchavým luxusem a krach využili k propagandě. I proto je dnes obtížné posoudit, nakolik jsou zprávy o této události přesné.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Slovenská peha v dnešním pohodovém odpoledním Českého rozhlasu Sever. Dvě obce v chráněné krajinné oblasti Lužické hory, Kytlice a Polevsko, se aktivně chystají bránit proti neukázněným lidem, kteří do tamních lesů odkládají odpadky. Pracovníci Kytlic na Děčínsku a sousedního Polevska na Českolipsku vyvezli za poslední měsíc z lesů v okolí obcí desítky pneumatik. Ty ale můžou lidé bezplatně odevzdat na několika místech, třeba v autoservisech.
1: Jsme kousek za Kytlicemi na lesní cestě. Tady se teda našly naposledy ty pneumatiky.
2: Přesně tak.
1: Přitakává Michála Holečková z Kytlického obecního úřadu.
2: Máme tady jeden z modelů, který obec pořídila.
1: A my teď jdeme nainstalovat fotopas. Takže má solární panel.
2: Koupám. Má solární panel, přesně tak.
1: Ale i baterie, jak to?
2: Je to vlastně funkční zařízení, které budeme jenom jednou za čas kontrolovat a zbytek vlastně jde přes internet.
1: Tak, vybrali jsme strom.
2: Takhle.
1: A kamera je schovaná pěkně na stromě.
2: Aha, přesně tak. Neměl by být vidět, je maskovaná, má speciální maskovací potisk.
1: A teď jsme se s Michalou Holečkovou přemístili na takový maličkatý sběrný dvůr v Kytlicích Mlýnech.
2: Je tady velká hromada pneumatik, které pozbírali pracovníci obce tady v okolí Kytlic.
1: A jsou jich tu desítky?
2: Jsou jich tu desítky.
1: Kytlice plánují koupit alespoň 10 dalších fotopastí, aby je umístili na lesní cesty, odkud pracovníci obce poslední dobou pneumatiky odváží. Stejný problém má sousední Polevsko na Českolipsku, jak říká pracovník obce Michal Kepák.
3: Tady spod klíče na Jedličný tam bylo 40 gum, na Kočárovce tam bylo 20 gum.
1: A je to za poslední dobu, anebo je to takhle standardně?
3: To je poslední doba, 14 dní.
1: Polevsko už nějaké fotopasti v terénu má, plánuje ale nakoupit další. Do lesu lidé odkládají nejen pneumatiky. V oblasti Lužických hor eviduje několik nelegálních skládek odpadu také státní podnik Lesy České republiky.
4: Aktuálně evidujeme 7 nelegálních skládek s asi 5 tunami odpadu. Jsou na nich pneumatiky, plasty, stavební suť a například starý nábytek.
1: Dodává mluvčí lesáků Eva Jouklová. Podle ní je ale viníka těžké dopadnout. Společnost likviduje v celé republice ročně asi 200 skládek. Náklady na jejich likvidaci se pohybují kolem milionu korun. Nejčastěji se podle Jouklové objevují nelegální skládky v Ústeckém a Středočeském kraji. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s

0: Nezmaři jejich slavné bodláky ve vlasech za necelé 2 minuty, 2:30 pokračuje dnešní pondělní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. A teď budeme slavit a přát k narozeninám. Dnes totiž oslaví 80. narozeniny herečka Daniela Kolářová. Sedět doma a koukat do zdi je pro ni nejhorší představa, proto stále bere nové filmové, televizní i divadelní příležitosti. Daniela Kolářová stála na jevišti poprvé v 9 letech. Většinu své kariéry spojila s divadlem na Vinohradech. Proslula také jako filmová partnerka Jaromíra Hanzlíka a nemálo rolí stvárnila i za rozhlasovým mikrofonem.
1: Vám takhle režisér, režisérka řeknou zavrčte a vy máte takovou škálu, to je neuvěřitelné.
2: Ale víte co, protože ten mikrofon je tak úžasná věc, že můžete od nejtišího až do maxima vyzkoušet vlastně všechno a nikdo vás u toho nevidí.
1: Takhle za mikrofonem Daniela Kolářová vrčela letos v únoru, když ji režisérka Bela Šenková obsadila do titulní role hry Angela. Práci za mikrofonem si zamilovala už před víc než 50 let. Dvakrát byla oceněna titulem Neviditelná herečka roku.
2: Rádio je úžasná věc.
1: Svůj debut před filmovou kamerou si Daniela Kolářová odbyla ve filmu Hynka Bočana Soukromá vichřice. Zakrátko ji režisér Jaroslav Dudek obsadil do role Káče v seriálu Taková normální rodinka.
3: A kdyby naši byli úplně normální, spíš trochu praštěný, tak by si s ní vzal?
1: Kromě ikonické dvojce s Jaromírem Hanzlíkem proslula před filmovou kamerou i jako manželka Zdeňka Svěráka. Poprvé si spolu zahráli v roce 1976 ve filmu Na samotě u lesa.
3: Já vím, že jsi tady do toho zamilovaný, ale teď si to prosím tě uvědom. 100 korun měsíčně za takovou vlhkou díru.
1: A navázali v roce 2007 filmem Vratné lahve.
4: Ani k stáru, nemám o životě páru, nemám páru.
2: S tím Zdeňkem, když jsme spolu mluvili o věcech života normálně, tak vlastně tam, kde jsme přestali poprvé, tak jsme po 30 letech mohli navázat.
3: No to snad není pravda. Jak můžeš dát elektrickou konvici na plynovej sporák?
5: To jsem idiot.
6: Papi, kde je těma?
3: To je náš dědeček.
1: Stejně jako před filmovou kamerou se už víc než 50 let Daniela Kolářová objevuje na divadelních prknech. Divadlo SK Neumana v Libni zakrátko vyměnila za divadlo na Vinohradech, kde hrála od roku 1971 až do roku 2015. Dnes hostuje například v pražském Studiu 2 nebo ve vršovickém divadle Mana. Tam dnes večer oslaví i své jubileum představením Návod na přežití.
3: Na zítřek jsem všechno zařídila.
1: Daniela Kolářová byla jednou z prvních hereček, která v roce 1989 podepsala petici za propuštění Václava Havla z vězení a později i několik vět. V době rodící se demokracie se na 2 roky stala poslankyní České národní rady. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Ilona Čáková nás brzy čeká třeba Rod Stewart nebo Petr Muk. 14 hodin 36 minut a teď už má v pohodovém odpoledním Českého rozhlasu Sever dalšího slavného Severočecha připraveného Milan Knotek. Tato osobnost si získala věhlas v jiné zemi než u nás, nicméně začneme v děčínských Podmoklech.
1: Slavní Severočeši.
2: V září 1944 skončila ve Francii kariéra německého generála Hanse von der Mosla, který se narodil v roce 1898 v děčínských Podmoklech. V zajetí strávil skoro 4 roky. Do armády vstoupil v listopadu 1916 jako důstojnický čekatel. Během první světové války získal železný kříž 2. třídy. Potom pokračoval ve službě v armádě Výmarské republiky. Ve 2. světové válce velel pěším praporům při taženích Francií a Balkánem. Za odvahu v těžkých obranných bojích u Rževa na východní frontě dostal jako velitel pěšího pluku rytířský kříž. Po těžkém zranění a následném léčení byl v květnu 1943 jmenován velitelem pevnosti Brest v Bretani, která byla strategickou ponorkovou základnou. Počátkem srpna 1944 odmítl americkou výzvu ke kapitulaci. O několik dní později převzal velení pevnosti generál Ramke a Mosel se stal náčelníkem jeho štábu. 1. září 1944 byl povýšen na generálmajora. Generálských frček si ale Mosel dlouho neužil. Do amerického zajetí padl už 18. září. Paradoxně přesně v den, kdy dostal rytířský kříž s dubovými ratolestmi. Domů se vrátil v roce 1948. Zbytek života prožil v Dolním Sasku, kde v dubnu 1969 zemřel. Neexistují přímé důkazy o tom, že byl členem NSDAP nebo se podílel na válečných zločinech. Britské zpravodajské materiály ale jeho postoj k nacistickému režimu hodnotili jako velmi vstřícný.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever. Máme přesně 3:15 a k tomu 2 minuty a brzy nás čeká zpěvačka Helena Vondráčková. Takzvaný bouldering je lezení bez zajištění lanem. V posledních letech nabývá tento sport na popularitě. Dá se provozovat venku i na vnitřních stěnách a právě o ty není v Liberci nouze. Jedna se teď nově rozšířila, druhá se bude po rekonstrukci otevírat.
1: Fenomén Boulder. Novinky představují obě liberecká lezecká centra. Lezecké centrum Boulder Point v Libereckých Ruprechticích. Momentálně tu lezou desítky lidí, zároveň probíhá trénink lezeckého oddílu. Úplně nově tu lesům poslouží i rozšířené prostory.
2: Jsme více jak zdvojnásobili celkovou lezeckou plochu. Zároveň došlo k navýšení počtu cest logicky, a to více jak o 200 cest.
1: Vysvětluje Dušan Podroužek z Boulder Pointu. A co na nové prostory říkají lezci?
3: Tady bylo vždycky strašně moc lidí, takže tím, že to rozšířili, tak je super, že se to jako rozředí.
4: Že ten prostor nebyl dostačující.
3: Tak.
4: Jo. I takhle, jak jsou tady ty kroužky, že se jako nemíjíme.
5: Dvojnásobná stěna, takže za mě super. No.
1: Podle vedení areálu je boulder sport dostupný, nenáročný na vybavení a lézt spolu mohou celé rodiny, potvrzují lezci.
5: To takový jako pomocník k fitku.
4: V rámci i jako lezení, že se člověk jako může zkoušet ty techniky.
6: I to, že sem člověk prostě může jít jako jen tak po škole, nebo třeba před školou, my dneska.
4: Nebo místo školy třeba.
1: Druhou lezeckou stěnou v Liberci je šutr. Na jeho dveřích visí cedule oznamující, že je celý areál z důvodu rekonstrukce zavřený.
7: Ta hala původní už prostě nějakou rekonstrukci potřebovala. Ta samotná budova na novou stěnu prostě byla malá.
4: Proto jste se rozhodli pro ten boulder. Mm-hmm.
1: Říká správce šutru David Nováček. Otevírat by měli v průběhu října.
7: Kluci tady už nějaký druhý týden montujou to dopadiště a souběžně s tím už dáváme ty chyty.
1: Jak se takový boulder vytváří, popisuje stavitel Viktor Pařízek.
8: To takové intuitivní, jediný, co člověk dopředu si určí, tak je nějaká obtížnost. A je potřeba tomu přizpůsobit i výběr těch chytů a převislost nějak té stěny. Pak to všechno musíme zkoušet. Je lepší to vyzkoušet ještě s nějakým kolegou, protože společně přijdem na víc nějakých možností, jak to třeba upravit. Nebo.
1: Boulder Liberec ovládl. Nejbližší lezení na laně je dostupné v jablonecké Makak aréně a na Podhorná Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever,

Helena Vondráčková vzhůru k výškám za 7 minut, už tady bude 15. hodina. V celou ve 3 nás čekají další zprávy s Janou Moravcovou. Dozvíte se mimo jiné, že v Teplicích se dnes naposledy sejde zastupitelstvo v současném složení.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Teplické zastupitelstvo dnes projedná pravidla pro poskytování stipendií a rozvoj školství. V Kuřívodech v Ralsku na Českolipsku otevřou prodejnu s nepřetržitým provozem. Dagmar Havlová předá licenci Václava Havla Městské knihovně Praha. Dnešek bude skoro jasný a polojasný, zítra potom skoro jasno, polojasno, přes den i oblačno a teploty do 17 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Současní zastupitelé Teplic se dnes sejdou na poslední schůzi ve svém volebním období. V sále magistrátu projednají třeba pravidla pro poskytování stipendií nebo strategii rozvoje školství a koncepci rodinné politiky do roku 2030. A také strategický dokument, který řeší pěší provoz v Teplicích. Autorem je Jiří Čarský.
4: Cílem bylo zároveň zjistit, jaké úseky pro chodce jsou nevyhovující, například z hlediska šířky té komunikace nebo z hlediska už opotřebovaného a nevyhovujícího povrchu, či zda třeba někde taková komunikace pro chodce úplně chybí.
3: Prodejnu s nepřetržitým provozem otevřou počátkem října v Ralsku na Českolipsku. V části Kuřívody, kde je téměř 600 obyvatel, podobný obchod se smíšeným zbožím dlouho chyběl. Radnice do jeho výstavby a vybavení investovala kolem 8 milionů korun. Dnes to řekl starosta Miloslav Tůmas, ANO. Bývalá první dáma Dagmar Havlová předá licenci Václava Havla Městské knihovně v Praze. Oznámila to při 90. výročí narození bývalého prezidenta. Havlová v červnu oznámila, že nesouhlasí s tím, aby knihovna Václava Havla dál používala jméno prezidenta. Instituce se proto přejmenovala na první prezidentskou knihovnu. Kůrovec v Krkonoších je zatím podle zprávy Krkonošského národního parku pod kontrolou. Letošní škody způsobené tímto broukem nebudou tak vysoké jako v minulém roce. Konkrétní čísla představuje mluvčí parku Radek Drahný.
5: Odhadujeme, že za letošní rok budeme na 15 tisících metrech krychlových kůrovce napadené dřevní hmoty, což pro porovnání při obvyklých zhruba 100 tisícových těžbách je nějakých 15%. Ale když kůrovce bylo opravdu hodně, tak jsme měli až 70%. Tak to napadá. Dříví.
3: Lesníci se ale obávají příštího roku, kdyby se kvůli suchu a nedostatku vody mohlo kůrovci dařit.
2: Počasí.
3: V noci na zítřek bude na severu oblačno až polojasno, místy s přehánkami a teplotou mezi 9 až 6 stupni, nejnižší teploty na horách 7 až 4 stupně. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno ráno a večer, přes den pak bude převažovat oblačno. Nejvyšší denní teploty do 17 stupňů a maxima na horách mezi 9 až 12 stupni Celsia a povane mírný vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Jak to vypadá aktuálně na severu Čech s dopravou? Komplikace očekávejte v Horním Litvínově u náměstí Míru po nehodě osobního vozu. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění a na místě zasahuje policie. A problémy po porouchaném nákladním vozu očekávejte na silnici 568 u Března na Chomutovsku. Tam se zdržíte zhruba 5 minut. To byly zprávy v 15 hodin. Já vám přeji i dál příjemný poslech Českého rozhlasu Sever.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Pondělní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever pokračuje a vrátí se nám už za malou chvíli řidičská abeceda. Tentokrát si řekneme, jak správně používat blinkry. V této hodině se také vydáme na hrady a zámky. Například v Ploskovicích chtějí už dlouho opravit kamenné prvky a sochy. Scházejí ale peníze, přispět můžete i vy. Více prozradíme zhruba za 15 minut a také chvíli před celou se podíváme na hrad Houska a ohlédneme se za tou uplynulou návštěvnickou sezónou. A přidáme k tomu i písničky, které nestárnou. Zaspívá nám Pavel Bobek nebo Václav Neckář později, teď už ale pokračuje Miroš Birka.
2: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Pavel Bobek, Víc nehledám, písničky, které nestárnou, na Českém rozhlase Sever, 11 minut po 15. hodině. Osvěžte si teď s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme o tom, jak správně používat blinkry. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Používání blinkrů a celkově světel je v silničním provozu absolutní nutnost. Má vliv na plynulost, prevenci i bezpečnost. Zároveň slouží třeba jako poděkování. Někdo vám dá přednost, tak mu tak říkajíc zbliknete. A víte vůbec, jestli to smíte dělat? Dnešní otázka tak zní, jak správně používat blinkry a světla? Vše potřebné vysvětlí plukovník Jan Straka. Smím probliknout a poděkovat nebo ne?
3: Z pohledu zákona bychom to dělat neměli, protože zákon upravuje přímo používání těch výstražných světel a tam je to v podstatě při nebezpečí, zejména při nějakém náhlé možnosti snížení rychlosti, zejména na dálnicích to vidíme často a tam je to velmi užitečné, že v podstatě jakmile začnou auta brzdit, tak dávají na vědomí, bacha, něco se tam děje právě těmi výstražnými světly. Nicméně nevím, že by to někdo úplně trestal.
2: A když už jsme u těch světel, častokrát narazíme na situaci, kdy někdo z řidičů nepoužije směrová světla. Musí je opravdu použít vždy?
3: V podstatě pokaždé, když měníme směr,

0: jízdy, měli bychom používat směrová světla. Já budu mluvit o blinkrech. Ty blinkry bychom měli používat vždy před započetím toho úkonu, abychom dali na vědomí těm ostatním účastníkům, že budeme něco dělat, že budeme měnit směr jízdy. V případě třeba například předjíždění dáme blinkr, započneme úkon, potom ho vypneme a v okamžiku, kdy se dostáváme zase zpátky před to vozidlo, dáme blinkr na druhou stranu. Jakmile jsme ve svém vlastním jízdním pruhu, tak ho vypínám.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
2: Zítra si řekneme o tom, jestli smíme vůbec za jízdy jíst, ale teď už pokračuje francouzská zpěvačka Desireless. Budeme vzpomínat stále hezké pondělní odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Týden má jenom 7 dní, Janek Ledecký, je pravda, že někdo by potřeboval třeba i 8. nebo 9. den v tom týdnu, jeden z nich nám začal právě dnes a je to 39. týden tohoto roku. Jaro, léto, podzim. Na zámku v Ploskovicích nejde jen o roční období, ale také o jména vzácných barokních soch. Ty dlouhá léta chátrají a potřebují citlivý restaurátorský zásah. Na opravy ale v zámecké kase nezbývá moc financí. Vedení se tak rozhodlo na jejich záchranu vypsat veřejnou sbírku a oslovit veřejnost.
1: Radostný mladík, který se těší z toho vína. I na ní vidíme celou řadu těch defektů. Určitě je to ten plášť, který je za sochou. Vidíme velkou prasklinu, která prochází přímo za zády.
2: Popisuje kastelán zámku Ondřej Píš jednu z barokních soch, která je na zámku už téměř 300 let. Kromě stáří se na zdejších kamenných skvostech podepsalo i nešetrné restaurování.
1: Na konci 19. století, když ještě sochy stály v exteriéru, tak byly přebarveny směsí písku, barviva a vodního skla, což byla látka, která právě měla jaksi odpuzovat tu vodu, ale vedla k tomu, že zavřela ty pory, díky kterému ten kámen dýchá.
2: Opravit potřebuje také alegorie jara, říká průvodkyně Radka Kajzrová.
3: Nejprve dojde k nějakému tomu průzkumu těch defektů a potom samozřejmě také k čištění toho kamene, k stabilizaci té kamenné vrstvy a upravení těch defektů, jako je třeba prasklina na levé ruce, v níž tedy alegorie jara drží kytici.
2: To je léto. Tady jasně vidím, že létu chybí ruka.
1: To je asi ten nejviditelnější defekt a tady už jediné, co nám skutečně může pomoci, tak je šikovná ruka restaurátora.
2: Díky štědrému dárci se letos podařilo opravit první trojici soch. Na restaurování pracovali studenti Akademie výtvarných umění a na spolupráci by rádi na zámku navázali i v příštím roce.
1: Nás ta spolupráce velmi těší, protože se podaří do toho procesu restaurování dostat mladé studenty, kteří jsou navíc nadšení, je to vlastně pro ně taková první velká zakázka.
2: Kdy se sochám vrátí jejich barokní krása, bude záležet na tom, jak se podaří sehnat potřebných 300 tisíc korun. Vedení zámku dokonce na sochy vypsalo veřejnou sbírku. Pomoc jejich záchranou tak může kdokoliv.
1: Blíží se Vánoce, což je taková hezky doba, kdy lidé třeba rádi na něco přispějí. Tohle určitě je něco smysluplného. Vždycky si také klademe vždycky tu otázku, co po nás zůstane, co zůstane po té naší generaci.
2: Zamýšlí se Ondřej Píš. Z Ploskovic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Valdemar Matuška dospíval, máme 15:30 a tak přeji šťastnou cestu všem, kteří se vrací z práce domů, nebo kteří třeba projíždějí tady u nás severem Čecha naším Ústeckým krajem, kde se teď konec konců zastavíme.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Věděli jste, že je až 85 způsobů, jak se dá uvázat kravata? Někdy ale tento módní doplněk, jehož historie sahá až do 17. století, může posloužit dobré věci, jako třeba dnes večer v Teplicích. Kravatu některé ze známých osobností můžete vydražit v zahradním domě, kde od 6 hodin začíná dobročinná aukce. A teď je tam náš severočeský stopař Robin Radek. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Robine, kdo aukci pořádá?
2: Pořadatelem a zároveň licitátorem je František Herbert. Původní profesí úředník, dnes už v důchodovém věku. S aukcemi má zkušenosti, pořádal jich už 11, dokonce i kravaty už dražil. Před tou dnešní aukcí oslovil 64 známých osobností a od 25 kravatů získal. Večer se tady v zahradním domě bude dražit 26 kravat. Tou jednou kravatou navíc bude kravata zesnulého dlouholetého primátora Teplic Jaroslava Kubery. Do aukce jí nabídla sama paní Kuberová i s fotografií, kdy primátor přivítal v Teplicích tenkrát prezidenta Václava Havla.
0: Můžeme nalákat i na další známá jména?
2: Určitě. Když už jsem zmínil Václava Havla, jsou tu kravaty bývalého prezidenta Miloše Zemana i toho současného Petra Pavla. Mezi dárci jsou zástupci vědců, například předseda Akademie věd Radoslav Pánek nebo jeden z nejlepších světových očních lékařů, člen Americké akademie věd Pavel Rosíval. Z herců věnovali kravatu třeba Petr Kostka nebo Jiří Štěpnička. Sportovce tu zastupují dva litvínovští olympijští vítězové z Nagana, Robert Reichl a Jiří Schläger. Je tu i kravata Kastelána z Karlštejna nebo ředitele Grand Hotelu Pup z Karlových Varů.
0: Aukce je dobročinná, komu půjde výtěžek?
2: František Herbert mi řekl, že nemá rád sbírky, kdy vás někdo přepadne s kasičkou před obchodem. Tady si za peníze člověk odnese zajímavou věc. Kravaty jsou buď podepsané, nebo je k ním původní dopis od majitele. Vyvolávací cena každé z kravat je 300 korun, minimální příhoz pak 200 korun. A výtěžek je pro děti z dětského domova v Tuchlově. To je tady nedaleko Teplic a málo se o něm podle pořadatele ví. Jeho ředitel Jan Blažek mi řekl, že peníze využijou na akce, na které běžně v rozpočtu nemají, převážně na cesty mimo dětský domov. S dětmi jezdí každoročně na různé výlety, třeba u Baltu byli na cyklistickém výletě.
0: Říká náš severočeský stopař Robin Rerich. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: 15 hodin, skoro 41 minut, posloucháte Český rozhlas Sever a pondělní pohodové odpoledne. Na dnešek připadá Mezinárodní den Alzheimerovy choroby a tak dopoledne si s vámi Zdeněk Lukesle povídal právě o této nemoci a o tom, jak je to pro všechny těžké, když postihne někoho z rodiny. Svůj příběh nám vyprávil i posluchač Pavel z Prahy.
1: Postihlo to mojí maminku před pár lety. Musel jsem se o ní starat, nemohl jsem sehnat žádné zařízení, do kterých bych ji umístil. Musím teda upozornit, že opravdu je ta péče o toho postiženého hrozně náročná a vlastně ničí to toho člověka, který se o ní stará, a tím, že je to rodinný příslušník, tak samozřejmě se člověk rád obětuje, ale je to za cenu toho, že opravdu se dopouští třeba i některých excesů vůči té osobě postižený.
2: A zeptám se, ten postup té nemoci byl rychlý, nebo to trvalo několik let?
1: U mý maminky to probíhalo několik let. Všimla si toho moje sestra, když jsme ji odvezli do nemocnice kvůli pádu, tak se nejdřív domnívali, že to je demence. Ale pak, když se udělalo odborné vyšetření, tak se zjistilo, že to je skutečně Alzheimer a ten průběh je poměrně rychlý. Lidi přestanou vlastně komunikovat, úplně přestanou reagovat na cokoliv. Ještě teda upozornit na to, že bych doporučoval dřív se rozhodnout pro to zařízení a nenechávat se toho člověka tak dlouho doma, protože to je opravdu až vlastně zničující pro toho zdravého člověka.
0: Zítra po 9. hodině si s vámi Zdeněk Lukesle bude povídat o revizorech. Obdivujete práci revizorů? Dělali jste někdy revizora? Co myslíte, že je na této práci asi nejtěžší? A platili jste někdy pokutu za jízdu třeba na černo? Dalo se s revizorem třeba i někdy mluvit? Zavolejte. Opět po 9. hodině zítra přímo do vysílání na známou linku 475 212 212 nebo nám napište na Facebook, po případě na náš e-mail damerec@rozhlas.cz. Těšíme se na vaše příběhy a postřehy kolem revizoru. Teď už pokračuje Robert Pavel. Hezké odpoledne.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hned teď a Krištof za 9 minut, je tady 16. hodina, pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Také hrady a zámky v Libereckém kraji se loučí s letní sezónou. Podle jejich správců bylo léto úspěšné. Nejslabším měsícem z hlediska návštěvnosti byl pro hrady červen, kdy tam jezdí hlavně školní skupiny. Lepší byly prázdninové měsíce, nejčastěji srpen. Například hrad Houska na Českolipsku navštívilo za letošní prázdniny přes 20 000 lidí.
1: Dobrý den.
2: Pozor, občas jsou tady poskakujou malý žáby, pozor, ať na ně nešlápnete.
3: Hrad Houska, na jehož nádvoří se právě vyhýbá malým žabičkám, každoročně navštíví 10 000 lidí. Tento rok byl však o něco úspěšnější. Podle kastelána Miroslava Konopáska jen za léto návštěvnost stoupla o 20%.
4: Co se projevilo velice příznivě, Houska byla v Modré krvi.
3: Dokumentární pořad Modrá krev od České televize, který sleduje historii i současnost českých šlechtických rodů, zasvětil Housce svou 10. epizodu.
2: Právě zde na tomto místě pod našimi nohama měla v roce 878 puknout zem. Prasknout skála a měla v ní vzniknout štěrbina tak hluboká, že jste nedohlédli na ní.
3: Podle jednoho z návštěvníků je důvodů, proč takzvanou bránu do pekel navštívit i po létě spousta.
2: Střelce.
3: Z jakého důvodu jste se rozhodli navštívit Housku zrovna ve všední den takhle dopoledne?
1: Protože je méně lidí.
3: To je jediný důvod?
1: No, nejenom, protože je víc času, je hezký počasí, není tak moc velký teplo.
3: Kastelán láká podzimní návštěvníky i na tradiční historické klání 26. září.
4: Bude tu asi 150 šermířů, bude se střílet, bude se prostě všechno. Celý den tu pro lidi něco předvádí a ve 3 hodiny odpoledne začne to hlavní středověké klání.
3: Letošní návštěvnost obecních a soukromých hradů v Libereckém kraji je podobná. Například hrad Valštejn v Českém ráji za letní měsíce navštívilo okolo 25 000 návštěvníků, hrad Sloup na Českolipsku přes 30 000. Na Housce se budou po ukončení sezóny věnovat renovacím.
4: Jsou objednáni restaurátoři, kteří by měli dát už definitivně dokupy tu unikátní houseckou kapli s freskami z 13. století.
3: Doplňuje kastelán Miroslav Konopásek. Z Housky Adéla Jindrová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Topná sezóna postupně začíná, teplárny se připravují na ochlazení v tomto týdnu. Rumburg přehodnotil plány na výstavbu parkoviště kvůli vzrostlému dubu. Kvůli opravám je pro veškerou dopravu uzavřená silnice mezi Brništěm a Velenicemi na Českolipsku. Zítra čekáme skoro jasno, polojasno, přes den převažující oblačno a teploty do 17 stupňů. Pěkné pondělní odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Teplárny v Česku začínají postupně topit, reagují tak na očekávané ochlazení v tomto týdnu. První teplárny začaly vytápět už v minulém týdnu. Šlo hlavně o horské lokality na západě a severu Čech a taky na Vysočině. Topná sezóna začíná v podobném termínu jako loni, informovalo o tom teplárenské sdružení. Teploty se budou do pátku držet přes den průměrně kolem 15 stupňů Celsia a v noci budou klesat až k 6. Vzrostlý dub u základní školy u nemocnice v Rumburku zůstane na místě. Město v jeho okolí plánuje výstavbu parkoviště s kapacitou více než 6 desítek parkovacích míst. Strom stojí v cestě výstavbě. Jeho pokácení se ale nelíbilo tamním obyvatelům.
2: Ti tak, podle mluvčího radnice Petra Číly, oslovili vedení města. To se rozhodlo nechat upravit projektovou dokumentaci tak, aby mohl vzrostlý strom zůstat stát na místě. Parkoviště se ale kapacitně zmenší. Z plánovaných 61 na 58 parkovacích míst. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: Od dnešního dne je zavřená silnice 3. třídy mezi Brništěm a Velenicemi na Českolipsku. Oznámil to nezávislý starosta Brniště Michal Vinč. Důvodem je další etapa rekonstrukce vozovky. Stavbaři budou opravovat propustky a kompletně vymění obrusnou asfaltovou vrstvu v celém 3-kilometrovém úseku. Z tohoto důvodu není možné mezi Brništěm a Velenicemi až do 30. listopadu projet. Objízdná trasa vede v obou směrech přes Zákupy, Kamenici a Velký Grunov. Pacientské organizace budou moct od tohoto pátku žádat Všeobecnou zdravotní pojišťovnu o příspěvek na své projekty. Jsou to třeba osvětové a vzdělávací akce nebo rehabilitační pobyty pro chronicky nemocné. Jedna organizace může získat až 140 tisíc korun. Do konce roku chce mezi pacientské organizace pojišťovna rozdělit celkem až 10 milionů korun. Příspěvek dnes schválila správní rada VZP, říká ředitel pojišťovny Ivan Duškov.
3: Je pravda, že pacientské organizace navrhovaly fixní příspěvek na úhradu provozních nákladů svých. My jsme toho názoru, že by bylo žádoucí od těch pacientských organizací vyžadovat nějakou akci.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až polojasno, místy s přehánkami a teplotou mezi 9 a 6 stupni, nejnižší teploty na horách 7 až 4 stupně. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, a to hlavně po ránu a k večeru. Přes den bude zítra převažovat oblačno. Nejvyšší denní teploty do 17 stupňů a na horách do 12.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Střet dvou dodávek komplikuje provoz na silnici 224 u Očihova na Lounsku a porouchané nákladní vozidlo překáží na silnici 568 u Března na Chomutovsku. Můžete se tam zdržet do 5 minut. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, já se omlouvám, že jsem to naše krásné světlé prostředí tady tak zatmavila. Já jsem přišla v černém, protože jdu večer do divadla, tak jsem si vzala.
5: Já mám taky černou, nejdu do divadla, takže no, jsme se vyladili, i když jsme se nedomlouvali předem, no. Tak to je paráda. Dobře vyladěné odpoledne, však to říkám vždycky. Dámy a páni, máme bohulibé cíle prožít spolu rozšafné chvíle.
1: Humoriáda.

0: tam byl Petr Kostka, Carmen, takže všichni říkali takový ty, Petr ji varoval, že teďka jde teprve, že teď jde do stáří.
1: Aha, že to teprve začne všechno.
0: Pak někdo tam taky říkal, to už nevím kdo, že náš věk je zase bezvadný v tom, že nikdo nemůže říct, že jsme zemřeli předčasně. Mm.
1: Tuším, že Hynek Bočan, že to řekl, pamatuješ?
0: Myslím,
1: že se...
0: Bočan byl tam Stivín, krásně foukal a bylo to roztomilý.
1: Nakonec zeptáme se Aleše Cibulky osobně v páteční humoriádě, tady bude hostem, tak se ho doptáme na ty další podrobnosti. Teď nás zajímá, paní Švormová, koho nám vyberete pro začátek?
0: No tak já vyberu toho, kdo sklad snad dneska, teď jsem já zbreptala, kdo snad nesklame nikdy, Oldřicha Kajzera.
2: Hovor s Nastasiou Kinskou.
3: Vítám všechny příznivce z pravodajského servisu Země koule. Promiňte mi, že jsem trošku dejchaná, ale jsme zde v hotelu Pupu, teda Pup, no, a jsme tady v baru a já jsem přímo načapala paní Nastasiu Kinskou, herečku, tady ve svém volném čase a já bych se jí ráda zeptala na něco. Připravila jsem si plno zajímavých otázek. A, takže já bych se vás zeptala, jste herečka? Vlastně ne. Vlastně, to je jasný, že jo. To se ptát nebudu. Takhle. Natočila jste nějaké filmy? Vlastně ne, to taky. Ne, já jsem to zblbla, vím. Takhle, bych se chtěla zeptat. Tak to ne, to je jasný. Film se točila, herečka jste. A počkejte, takhle. Já, kdo vám dělá tyhle ty vlasy? To je strašně hezký, to bych taky chtěla.
4: Hezký?
3: Cože? No, že to je pěkný, jako ty vlasy, no, tohle. Kdy vám to dělá?
4: Tohle. Like, we almost have the same color, Lily.
3: Cože?
4: Cože?
3: Cože, já asi mluvím moc rychle, co? Já vím, to mě taky vždycky říkali prostě, že strašně mluvím rychle. No, to taky, přesně. Ty maláš, to mi taky takhle říkali, prostě už ve škole jako odmala. A to je jedno, to sem nepatří. No, takhle, paní Nastasio, já bych se ráda zeptala. Cože? A to se neplete. Takhle, já bych se ráda zeptala. Jak dlouho asi tady budete?
4: Italiano.
3: No. Jak, já si mluvím tak pomalejc. Jak dlouho tady asi budete?
4: Look, I don't understand you. What am I supposed to do?
3: Cože?
4: I don't understand.
3: Já nevím teda, ale mě normálně všichni rozumějí, když mluvím. Ty mě fakt nerozumíte, jo? Tak ještě jednou, jo, pomalu. Jak dlouho tady ještě v Karlových Varech budete?
4: Budete.
3: No to se ptám já. Ježiši, počkejte vlastně. Já jsem blbá. Já už vím. Vy mě vlastně nerozumíte, že jo? No jo, vlastně teď vy vlastně mluvíte, nemluvíte česky, že ne?
4: My ještě můžu, American Rhapsody.
3: Vy nemluvíte česky. Já vím. Ježiš, já jsem blbá. Ne, promiňte, já jsem blbá. Ale to se mi stává vždycky tohle. Promiňte mi, paní Nastasio, já... Ne, nechte to být, to je dobrý, já... Ne, já toho, já... Ne, to je dobrý. Ne, já vím, já... Ne, já se mi stává vždycky tohle. Ne, já mám takovou smůlu, konečně. Ne, já mám smůlu, protože kolegové se mi zase budou smát.
4: Ne. I have to talk to you. I hope this will be translated.
3: Paní Nastasio, já se to se...
4: I want you to see my director. Wrote a story and it was her life story and this is the movie we're presenting, American Rhapsody. Yeah. And it's the story of her life, of her family, how she got left behind and her family immigrated to America and how hard it was to get the little baby, you know, through the Iron Curtain and how the family came back together. That's a very personal story to her. And we're all here and it means so much to us that we're
3: here.
4: Will you come tonight? Yeah?
3: No, jistě.
4: Okay. No.

0: Tak jo.
1: Thank you.
0: Ahoj, ahoj. No, no, dobrý, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj, ahoj. Že jsem tak šťastná.
1: Ahoj.
0: Nastasi, Nastasi.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Oldřich Kaiser jako jednojazyčná reportérka v rozhovoru se světovou hvězdou v Karlových Varech. Zasmáli jsme se. Ano, tak je to vždycky tak přirozené, že někdo, kdo neumí cizí jazyk, tak se snaží tomu, kdo mu nerozumí česky, pomalu vysvětlit, aby rozuměl. Tak, přátelé, myslím, že vybrala dobře. Už je Švormová, vy si to vyhodnoťte sami. Když chcete Oldřicha Kaisera, zvolte Ačko. Pokud byste chtěli herecké historky našich velkých hvězd, jako je třeba Josef Beck, tak si zvolte Bčko. Humor mezera A nebo B. SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Německé léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Libuše Švormová a Pavel Kučerová zdraví a vy na našem telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych sem chtěl pozdravit paní Libušku.
3: Dobrý den.
2: A myslím, že budu mluvit za všechny. Děkuju za Angeliku.
1: Ona opět běží v těchto
3: teď
1: měsících.
3: Teď zrovna náhodou, ano, běží.
2: A hlasuju Bčko.
1: Ano, nekonečný příběh Angeliky a od vás máme hlas B. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló, haló, je tam někdo? Už vás slyšíme? Ale pán nás zřejmě neslyší. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Anda Zemník, vás Pavle zdraví, paní Švormovou.
3: Dobrý den.
4: Já bych rád doposlech ten rozhovor s těmi řečmi.
1: No, on už asi skončil. My tu máme další ukázku jinou, tentokrát s Oldřichem Kaiserem. Ono to tam...
4: Kaisera, no.
1: No, už se loučili s Nastasiou Kinským. Tím tykáním, pokud jste poslouchal dobře, tak jste zaslech taky.
4: Děkuju vám moc, ahoj.
1: Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló.
5: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá.
3: Dobrý
5: zdravím
3: den.
5: Zdravím vás, Pavle, zdravím vašeho hosta Libušku.
1: Zdravíme.
3: Děkuju.
5: A já bych si přála pokračování Ačko pana Kaisera.
1: Máme zapsáno a děkujeme taky. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobrý den, tady posluchačka Alice, zdravím vás Pavle, zdravím Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych Ačko.
1: Děkujeme i za váš hlas a těšíme se na slyšenou.
6: Dobře, na slyšenou.
1: Dobrý den.
7: Dobré odpoledne, dáma prv.
1: Dobrý den.
7: Vás Petr Zorhoty, přál bych si pana Kaisera.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky. No a ještě jednoho si vyspovídáme, kdo pak je s námi teď.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdonek.
1: Dobrý den.
8: Já vás oba dva zdravím, zvlášť dámu.
3: Děkuju, dobrý den.
8: A já bych pokračoval s tím Kaiserem.
1: Děkujeme pěkně a mějte se hezky, Petře. Tak, sečítáme, přičítáme všechny hlasy i SMS a výsledek je Oldřich Kaiser pokračování. Anekdota z Ria z kouzelníka.
9: Potkali se dva. Señor Juárez, Rodrigo Santa Maria da Silva de la Cruz a señor Manuel Rodriguez Antonio de Stefano del Longo. O čem máš ty bouly na hlavě? Ptá se señor Manuel Rodriguez de Stefano del Longo, señora Juárez, Rodrigo Santa Maria da Silva de la Cruz. Ale včera jsme byli s Jacintou, Juanitou, Anu, Mariu, Perezovou, de Eugenio na Amazonce a sedla si mlečela moucha. Brum. A to tě tak štíplá? Ptá se señor Manuel Rodriguez Antonio de Stefano del Longo, señora Juárez, Rodrigo Santa Maria de Silva de la Cruz. Naštěstí ne, ha, ha, ha, se señor Juárez, Rodrigo Santa Maria de Silva del Longo, naštěstí můj bratr Alvarez Antonio de Stefano del Longo zabil lobotou.

0: herci. Señor Juárez, Rodrigo Santamara de Stefano del Dongo a jeho bratr Alvarez Antonio de Stefano del Dongo a señor Juárez Rodríguez Santana del Dongo Juárezo. Pojď, povídá señor Juárez Rodrigo Santamara de Stefano del Dongo. Ne, zpět, povídá señor Juárez Rodrigo Santamara del Dongo Juárez Perez. Ne, zpět, ještě, no dobře, to bylo vlastně. Jeho bratr Alvarez Antonio de Stefano del Dongo povídá Jacinto Juárezovi Perezovi del Dongo de Eugenio. Ne, zpět, dobře, to bylo.
1: Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Tak to byla vzpomínka možná na léto, na windsurfing od Jiřího Korna, hudební vzpomínka. Teď jdeme opět do našeho archivu a někoho nám vyloví teď pro vás, abyste se zasmáli při pondělku, náš dnešní host Libuše Švormová.
2: Tak já tentokrát dám Františka Ringo Čecha, kterýho mám vůbec ráda, tak jako malíře a vůbec ho mám ráda.
1: Tak je to veselý chlapík, tak uvidíme, co předvede ve všechno párty s Karlem Šípem.
3: Teď mě opravuje furt, blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje. No. Furt mi opravuje mi pravopis, to já nesnáším.
4: On tomu rozumí. Počítač myslíš, ne Novotný?
3: Ne Novotný může, ale... Ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
4: On neví, co je dum-dum.
3: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co je, a já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo? Napíšu, smrdíš čipovej hnuse. A on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na ně vidím, jak to dělá nerad. Jak se v něm ty koncový elektronky, ty... Jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
4: Ano.
3: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
4: Tak na té klávesnici.
3: Ano, ano. Ať vidí.
4: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
3: To je obžaloba.
4: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
3: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
4: Ano.
3: A já ho teda musím psát na něm.
4: Na počítači.
3: Na počítači, no a...
4: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
3: No, no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký, blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím František Ringo Čech a počítače. Nedá mi to, zeptám se paní Libuše,
2: jo,
1: co, jaký mají vztah s počítači?
2: Úplně mimo mě, úplně mimo mě. Naštěstí mám manžela, který v tom opravdu umí, takže to, na co potřebuju, tak se ho zeptám. No. Ale ne počítače, manžela.
1: Tak to je, no samozřejmě, on se zeptá
2: já
1: pod počítače.
2: Já už jsem tohleto nějak výborně nestihla, no.
1: Tak ale už to se neomlouvejte. Já jsem čekal i zápornou odpověď, že prostě k tomu nemáte vztah, máte určitě hezký
2: ale
1: vztah daleko
2: to,
1: jiným věcem.
2: Ale to víte, že jo.
1: Tak jo. Budeme dál s Františkem Ringo Čechem a s Karlem Šípem ve všechno párty povídat o počítačích, nebo se přihlásí Rádio Bubu online. Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje. V tuto chvíli si můžete vybrat Františka Ringo Čecha anebo Miloslava Šimka se Zuzanou Bubílkovou. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honzo Zlkavý. Zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
3: Dobrý den.
2: A já bych určitě hlasoval pro Rádio Bubu.
1: Dobře, takže Bečko, paní Švormová už se na vás, Honzo, těšila. Utkvěl jste jí v paměti nějakým způsobem.
3: Vím, že voláváte často.
2: Volávám často, protože Humoriáda je pořad, který se snažím nevynechat.
1: My jsme rádi, že patříte do naší party rozehrané. Tak jo, děkujeme, naschledanou.
2: Naslyšenou.
1: Dobrý den, kdo je s námi? Haló, stlumíme rádio, prosím, a představíme se. Nepředstavíme. Ano, už je tady paní.
4: Alena Brno.
1: Ano.
4: A pana Ringo Čecha.
1: Dobře, píšeme si Ačko, děkujeme pěkně a ptáme se dalšího, pro koho by byl on nebo ona. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady František Raubi nad Vltavou. Zdravím dvě empatické osoby.
1: Jako nás, jo.
5: A pana Pavla.
1: Děkujeme.
3: Jsme rádi.
5: A chtěl bych Františka, on by mi to neodpustil. Buďte tak hodný.
1: Dobře, má tam váš hlas. Když jste František, tak volíte Františka, to je jasné.
5: Rád vás slyším a zdravím. Zdravím Švadlenku a Zdeničku, mějte se hezky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne. A tak ještě jednou se zeptáme, kdo pak je s námi. Dobrý den, jste tam?
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu.
1: Je tam někdo, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu. Zdravím.
1: Ano, ano, ano.
6: Já bych hlasoval pro pana Ringo Čecha.
1: Máme zapsáno Ačko.
6: A naslanou.
1: Nápodobně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Věra a chtěla bych pana Čecha a zdravím moc a moc vašeho hosta. Mám jí moc ráda a je pořád tak pěkná, mladá. Prostě jí mám ráda moc.
3: To jste hodná.
1: Vidím to taky, tak mám tady před sebou přímo to, o čem hovoříte. Jako obrázek, myslím, nemyslím to jako paní Libuši madam. Mějte se hezky.
7: Je to prostě hvězda.
1: Je. A září tady s námi i v září. Tak.
7: Ano, ano.
3: Zalichotila jste mi, děkuju.
1: Tak jo, lichotky jsme dokončili, hlasování taktéž a můžeme pokračovat s Františkem Ringo Čechem.
8: A to není všechno. Pořádním obtěžit najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
9: Ale budou v té knize taky pasáže tyhle ty
8: počítači? Ano, to je z té knihy. Ano. Já jsem si to dneska ráno vykliknul.
9: Ano. Tak co tam máš ještě jako nějaká zkušenost? Řekni nám, co máš tam počítače, řeknu. Co se ti přihodilo?
8: Zpátky ke Šmejdovi. Já jsem vynechal data, jo? Jsem na horách. A musel jsem ho přepnout na telefonní linku. Doma mám, pane Hernády, INDS.
10: ISDN.
8: A ještě něco, má to skopčácký jméno, něco jako Hans, Walter nebo Schmidt. No. Teď už vím, že to je Fritz.
9: Ano, jo.
8: No, nejdou mi maily. A třeba Novotný, když byli jsme v Mongolsku, a on v Ulaanbaatáru otevřel něco, kde mi lidi píšou, že jsem idiot. 5000 vzkazů tam mám. Já to vůbec nevěděl. Tam mi někdo píše, jak hned první urážka, jak můžu, když oni vědí, že se nemáme rádi sprdel. A tak prostě píšou, jak jsem mohl vůbec si dovolit chtít být ministr kultury, když nemám rád počítač. To přece nemá, jak si zvědění, to je technický pokrok. To je z Hlbakovicí, nemá nic společného. To je prostě technokratická záležitost. A tam, já jsem říkal Novotnýmu, tak musíme těm lidem nějak něco říct, tak jim někam zavolám. On říkal, není jim kam volat, jako. To oni jim tak napsali takovýhle věci a jim nemůžu zjistit a udat.
9: A proč v Mongolsku on ti vyjíždí takovýhle věci?
8: Novotný je genius.
9: On je z nás asi nejdál, teda musím říct, já tak jako vím, Novotný je tak jako počítačově, že jo, nejvyspělejší. Když vemu třeba Karla a s dovolením i paní Holubovou, tak že jo, ten Petr
8: má velkou výhodu.
9: No?
8: Novotný vstává stejně, ve 4 hodiny, když já vstávám, začínám pracovat, Hernády spí.
9: Ano.
8: Čili Hernádyho volat nemůžu, to si dělám poznámky, volat Hernády. To je v 9 ráno už takový poslouchat. Ale Novotný je vždycky vzhůru. Víte, co on udělá? Teď, pane Hernáde, to jsem vám neříkal včera, jsem vám ještě nevolal. On začne zvonit.
9: Kdo?
8: Ten
9: počítač.
8: Počítač.
9: A proč zvoní?
8: Nevím. Já jsem mu nic neudělal, nic jsme si ještě neřekli a on zvoní. Tak já už umím restartovat, tak já ho třeba 3x za sebou restartuju.
10: To dělám taky.
8: No. Furt ho restartuju.
9: A ty myslíš, že mu nějak ubližuješ tím, nebo?
8: Asi, já myslím, že ho to bolí.
9: Jo.
8: No, jinak bych to nedělal.
10: To se má dělat, že jo? To dělají všichni. Jak je nějaká, něco se děje, tak všichni restartujou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak máme dokončenou návštěvu ve Všechno party o počítačích. No a jdeme se přesunout k dalšímu souboji. Vracíme vám do hry, tentokrát proti sobě herecké historky a Rádio Bubu, čili Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková v politickém harašení. Tak tuším, že by si paní Švormová vybrala raději herecké historky, je jí to nakonec bližší?
3: No, já jednu takovou kratičkou. Já jsem jednou točila nějaký seriál a točili jsme v exteriéru, tam byly ty vozy, maskérna, kostýmérna, tam mě upravili a to já jsem vylezla ven a proti mě šel takový pán se velmi vstřícným úsměvem a já jsem si říkala, no ten bude chtít buď se vyfotit nebo podepsat fotku nebo tak, tak jsem taky vlídně k němu přistoupila a on říkal, co tady děláte? Já říkám, no tady se bude točit, tak tady chodím a on říká, hledáme lidi do komparzu, nechtěla byste. On mě nepoznal.
1: Měla jste ho zmást a říct, že klidně i komparzy zahraju ve svém filmu.
3: Ještě bych měla možná 2 honorá.
1: No, proč ne? Dobře, tak přátelé, zkuste hlasovat. Herecké historky Ačko, Bčko, Radio Bubu. Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Přivítáme vaše SMS hlasy na telefonu 731 800 900. Ty vaše hlasy hlasovaté.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Tak skupina Miraj s Mirajem Navrátilem nám tu zpívala a hrála o tom, že chce tančit zimou i létem. Když jsme u těch ročních období, nastupuje nám pomalu podzim. Které období má nejraději Libuše Švormová?
3: Já léto, teda upřímně řečeno, pro mě to teďka tak trošku jako končí už. Ale pak jsou zase hezký listnatý lesy a ty barvy a to mám taky ráda.
2: No na všem můžeme najít něco hezkého, že? Tak přátelé, najdete si svůj humor, budou to herecké historky anebo Rádio Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou. To je aktuální otázka pro vás, konkrétně pro vás na telefonu. Dobrý den. Haló, a tak jsem se těšil a člověk by se neměl těšit, měl by hezky očekávat, kdo pak přijde. Dobrý den.
4: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a dobrý vašeho den. Milého hosta, paní Libušku Švormovou. Libuško, moc vás zdravím, přeju vám vše dobré.
3: To jsem ráda.
4: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem ano. Posluchačům přeji hezký večer či příjemné úterní ráno, příjemné probouzení, možná do trochu uplakaného dne všem posluchačům. Humoriádnice Růža z Lichnovska, nashledanou.
2: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
5: Dobré odpoledne, tady Josef Skladná, zdraví vás oba dva.
3: Dobrý den.
5: A vybral bych za B.
2: Ano, pana Šimka s paní Bubílkovou. Děkujeme pěkně.
5: Ano.
2: Hezký den. Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Pavlíku. Zdravím vás i paní Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
6: Přeju vám oběma krásný den a byla bych pro Bčko, pro Bobu.
2: Ano.
6: Byla jsem tady na ní u nás, mám fotku s panem Krampolem, takže
2: vás pobavili. Tak jo, souhlasíme. Děkujeme. Vám taky. Souhlasíme dokonce až tak, že tu máme součet a výsledek, takže se můžeme těšit na Bubu dvojice Bubílková Šimek.
7: Pane prezidente, teď otázka se objevuje pro vás. Posluchač Roman Dutý se ptá, myslíte si, že to Evropská unie myslí vážně s tím omezením volného pohybu pracovních sil?
8: No, nevím, ale pro každý případ doporučuji, abyste doma nacvičovali vstup do Evropské unie podobně jako já.
7: A to je jak, pane prezidente?
8: No, takhle, musím poslouchat a 7 let bez ní nikam nesmím.
9: Pane prezidente, ještě ano. Pro vás. Ano. Posluchačka Eva Hovorová se ptá, proč naopak my, tedy Česká republika, nechceme 7 let po vstupu do Evropské unie povolit prodej naší půdy cizincům?
8: No, je to myslím z toho důvodu, abychom si ještě 7 let mohli zpívat Čechy krásné, Čechy mé. Protože až se naše půda jaksi rozprodá, tak si budeme moci zpívat akorát tak, kde domov můj.
7: Předsedo Klausi, teď je záběr na vás. Ano. Vy asi chcete reagovat, protože já vidím, že se vrtíte.
8: Ano, ano, já přiznávám, paní Bubílková, já se vrtím. Já opravdu nechápu, jak někdo může vtipkovat na toto téma. Víte, já mám pocit, že se nám hlava státu pomalu mění na Achillovu patu státu. Prosím vás, mohu reagovat?
7: Ano, samozřejmě,
9: reagujte, pane prezidente.
8: Pane předsedo, vy byste měl přijet do Lán, protože moje manželka říká, že nám v oboze chybí starý lišák.
7: Pánové, to se nestydíte takto se hádat, si uvědomte, že národ ve vás vidí vzory.
9: No proto to tady v republice tak vypadá, paní Bubu.
8: Ale pane Šimku, prosím vás, uklidněte se a buďte bez obav. On to národ nějak vydrží. Pane prezidente, když už na vás tak přišla řeč, víte, že jste mě taky pěkně naštval? Vás, pane premiére, čím? Čím čaraga, čím? No co to zas ten prezident? Ten je úplně mimo, já se zvencnu. Slyším dobře, jaký pak čím čarara, čím čím? Promiňte, pánové, to se mi tam věru připletl špaček, že?
7: Prosím vás, pane Zemane, tak čím vás pan prezident naštval?
8: No podívejte se, já se na velikonoční pondělí ženu ještě za tmy z Vysočiny na hrad, abych jako první vyšlehal první dámu a tam se od Matého dozvím, že paní Dáša na hradě není a že sedí s kraslicemi v Portugalsku na pláži.
9: To jsem zvědav, co se z toho vylíhne.
2: Samozřejmě v rádiu Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou se o hlasy známých politiků postaral mistr imitátorů Václav Faltus. Mm-hmm. Tak a to je závěr dnešní humoriády. Byla tu originální, žádná imitace. Libuše Švormová, naše hvězda. Děkujeme.
3: Já děkuju, těším se na příště.
2: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. Hodně zdraví a mějte se hezky.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Vláda znovu zasáhne proti vysokým cenám pohonných hmot, od října obnoví regulaci. Kriminalista ve svém volnu poznal muže podezřelého z loupeže v Teplicích. Na Novoborsku se kvůli uzavírkám mění jízdní řády. Zítra čekáme přes den oblačno, ráno a večer polojasno nebo skoro jasno a teploty naměříme do 17 stupňů Celsia. Pěkné pondělní odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Vláda od října obnoví regulaci cen pohonných hmot. Marži zastropuje na 2 korunách a 50 haléřích za litr. Zároveň sníží spotřební daň z nafty. Ministerstvo financí o tom informovalo na síti X. Každý pracovní den bude rezort znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Opatření má podle ministerstva reagovat na rostoucí ceny paliv kvůli konfliktu na Blízkém východě. Regulace bude platit do konce října. Muže podezřelého z loupeže zadržel kriminalista v Teplicích ve svém volnu. 31-letý recidivista z Ústí nad Labem podle policejní mluvčí Ilony Gazdošové skončil ve vazbě. Začátkem září okradl ženu, která večer seděla na lavičce před lázeňským domem v Teplicích.
2: Po krátkém přetahování jí strhl kabelku, ve které měla telefon, doklady, klíče od auta a hotovost. Vše v hodnotě přes 30 tisíc korun. Podezřelého zachytili kamery. O pár dní později projížděl kriminalista mimo službu kolem jedné teplické herny a před ní si všiml muže, který odpovídal muži na záznamech. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Cestující veřejnou dopravou na Novoborsku čekají ode dneška další dopravní omezení. Město Nový Bor to uvedlo na svém webu. Na silnici 3. třídy se nově uzavírá úsek mezi Bukovany a Písečnou.
3: Autobusová linka číslo 455 bude do Bukovan jezdit ze směru od Dolního Pihelu. Spoje, které jezdily při první etapě uzavírek z České Lípy do Bukovan, budou končit už v Písečné. V Novém Boru se kvůli uzavření Husovy ulice mění provoz linek 481 a 480. Konkrétní úpravy můžou cestující najít ve výlukovém jízdním řádu na stránkách iidol.cz. Z Nového Boru Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Průměrný důchod od příštího roku vzroste o 304 korun měsíčně. Vláda navíc rozhodla o jednorázovém příspěvku seniorům ve výši 2000 korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO. Průměrná penze by se tak po valorizaci měla dostat na zhruba 22 200 korun.
1: Počasí.
0: Noc na zítřek bude oblačná až polojasná, místy s přeháňkami a teplotou mezi 9 až 6 stupni, nejnižší noční teploty na horách 7 až 4 stupně. Zítra očekáváme skoro jasno až polojasno, to platí po ránu a k večeru, přes den pak očekáváme zítra převážně oblačno. Nejvyšší denní teploty do 17 stupňů, na horách mezi 9 až 12 a pované mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: U Modlan na Teplicku se srazilo auto s osobním vozem, nehoda je naštěstí bez ranění, na místo jede policie. Na silnici 224 u Očihova na Lounsku havarovaly 2 dodávky a porouchané vozidlo překáží na 74. kilometru dálnice D8 u Chabařovic ve směru na Německo.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Pokračuje pondělí 21. září, vy posloucháte Český rozhlas Sever a před námi je hodina plná regionálních informací. Začíná Den v kraji.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Na Českém rozhlase Sever začal Den v kraji. Aktuální regionální informace si připravila Jana Moravcová.
2: Ode dneška do pátku budou

0: Nabídka platí v celém systému dopravy Ústeckého kraje a vztahuje se i na městskou hromadnou dopravu vlaky, zelené autobusy i přívozy. K využití celodenní síťové jízdenky si stačí stáhnout do svého telefonu aplikaci Důkapka. Teplárna v Komořanech na Mostecku zítra zahájí dodávky tepla odběratelům v Mostě, Litvínově, Meziboří. Podle mluvčí společnosti Gabriely Sárečkové-Benešové jsou důvodem průměrné denní teploty. Dnešní dobročinná aukce kravat podpoří dětský domov na Teplicku. Výtěžek dostane dětský domov Tuchlov. Aukci v zahradním domě u Zámeckého náměstí pořádá sběratel František Herbert z Teplic.
1: Takže jsem oslovil některé známé osobnosti s prosbou, aby přispěli do té aukce a setkal jsem se s velkým úspěchem.
0: Podrobnosti uslyšíte v následující hodině.
2: Informace z regionu pro nás měla Jana Moravcová.
3: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Karel Gott na začátku dnešního dne v kraji na Českém rozhlase Sever 14 minut po 17. hodině a nás čekají regionální informace.
1: Regionální stopař.
0: Věděli jste, že je až 85 způsobů, jak si uvázat kravatu? Někdy ale tento módní doplněk může posloužit i dobré věci. Jako třeba dnes večer v Teplicích kravatu některé ze známých.

0: kulturních osobností můžete vydražit v Zahradním domě, kde už od 18 hodin začíná dobročinná aukce. Vydal se tam i náš severočeský stopař Robin Rerich.
1: Pořadatelem a zároveň licitátorem je František Erbert, původní profesí úředník, dnes už v důchodovém věku. S aukcemi má zkušenosti, pořádal jich už 11, dokonce i kravaty už dražil. Před tou dnešní aukcí oslovil 64 známých osobností a od 25 kravatů získal. Večer se tady v Zahradním domě bude dražit 26 kravat. Tou jednou kravatou navíc bude kravata zesnulého dlouholetého primátora Teplic Jaroslava Kubery. Do aukce jí nabídla sama paní Kuberová i s fotografií, kdy primátor přivítal v Teplicích prezidenta Václava Havla.
0: Můžeme nalákat i na další známá jména?
1: Určitě. Když už jsem zmínil Václava Havla, až jsou tu kravaty bývalého prezidenta Miloše Zemana i toho současného Petra Pavla. Mezi dárci jsou zástupci vědců, například předseda Akademie věd Radoslav Pánek nebo jeden z nejlepších světových očních lékařů, člen Americké akademie věd Pavel Rosíval. Z herců věnovali kravatu třeba Petr Kostka nebo Jiří Štěpnička. Sportovce tu zastupují dva litvínovští olympijští vítězové z Nagana, Robert Reichl a Jiří Schläger. Je tu i kravata Kastelána z Karlštejna nebo ředitele Grand Hotelu Pup z Karlových Varů.
0: Aukce je dobročinná, komu půjde výtěžek?
1: František Erbert mi řekl, že nemá rád sbírky, kdy vás někdo přepadne s kasičkou před obchodem. Tady si za peníze člověk odnese zajímavou věc. Kravaty jsou buď podepsané, nebo je k ním původní dopis od majitele. Vyvolávací cena každé z kravat je 300 korun, minimální příhoz pak 200 korun. A výtěžek je pro děti z dětského domova v Tuchlově. To je tady nedaleko Teplic a málo se o něm podle pořadatele ví. Jeho ředitel Jan Blažek mi řekl, že peníze využijou na akce, na které běžně v rozpočtu nemají, převážně na cesty mimo dětský domov. S dětmi jezdí každoročně na různé výlety. Třeba u Baltu byli na cyklistickém výletě.
0: Zval nás do Zahradního domu do Teplic na 18. hodinu na dobročinnou aukci kravat náš severočeský stopař Robin Rerich. Tak můžete vyrazit.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Dospíval Michal Hrůza, za 6,5 minuty už tady bude 17:30, pokračovat brzy bude Michal David, také den na severu, ale teď se podíváme na počasí.
1: Počasí.
0: A já na telefonní lince vítám meteoroložku Janu Ehertovou, hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: No, pojďme se podívat ještě na ten dnešek, co nás čeká teďko později odpoledne a také přes noc.
2: Tak v podstatě budeme mít stále nějaké oblačno až polojasno a ještě se budou vyskytovat přehánky v podobě opravdu nejvíce na tom severu ve Šluknovském výběžku, ale ještě očekáváme i jinde, ale budou to už ojedinělé přehánky. Postupem během noci očekáváme, že budou přehánky ustávat, slabnout a ustávat a k ránu už by mělo být místy až i skoro jasno jasno.
0: Co teploty?
2: Teploty budou vzhledem k tomu, že oblačnost se bude nadále nebo kránu protrhávat, tak budou celkem nízko 9 až 6 stupňů Celsia.
0: No a pojďme si říct, na co se máme připravit zítra.
2: Během zítřejšího dne nás čeká zpočátku nějaké skoro jasno, polojasno, během dne až do oblačna, zítra už bez strážek a teploty očekáváme 14 až 17 a když bude svítit trošičku déle sluníčko, tak určitě nějaká 18 nebude vyloučena.
0: Já moc děkuji za předpověď a někdy příště naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: Terry Jacks, minuta po půl šesté, pokračuje Den v kraji, posloucháte Český rozhlas Sever. Dvě obce v chráněné krajinné oblasti Lužické hory, Kytlice a Polevsko, se aktivně chystají bránit proti neukázněným lidem, kteří do tamních lesů odkládají odpadky. Pracovníci Kytlic na Děčínsku a sousedního Polevska na Českolipsku vyvezli za poslední měsíc z lesů v okolí obcí desítky pneumatik. Ty ale můžou lidé bezplatně odevzdat na několika místech, třeba v autoservisech.
1: Jsme kousek za Kytlicemi na lesní cestě. Tady se teda našly naposledy ty pneumatiky.
2: Přesně tak.
1: Přitakává Michála Holečková z Kytlického obecního úřadu.
2: Máme tady jeden z modelů, který obec pořídila.
1: A my teď jdeme nainstalovat fotopas. Takže má solární panel.
2: Má solární panel, přesně tak.
1: Ale i baterie, jak to?
2: Je to vlastně funkční zařízení, které budeme jenom jednou za čas kontrolovat a zbytek vlastně jde přes internet.
1: Tak, vybrali jsme strom.
2: Takhle.
1: A kamera je schovaná pěkně na stromě.
2: Aha, přesně tak. Neměl by být vidět, je maskovaná, má speciální maskovací potisk.
1: A teď jsme se s Michalou Holečkovou přemístili na takový maličkatý sběrný dvůr v Kytlicích Mlýnech.
2: Je tady velká hromada pneumatik, které pozbírali pracovníci obce tady v okolí Kytlic.
1: A jsou jich tu desítky?
2: Jsou jich tu desítky.
1: Kytlice plánují koupit alespoň 10 dalších fotopastí, aby je umístili na lesní cesty, odkud pracovníci obce poslední dobou pneumatiky odváží. Stejný problém má sousední Polevsko na Českolipsku, jak říká pracovník obce Michal Kepák.
3: Tady spod klíče na Jedliční tam bylo 40 gum, na Kočárovce tam bylo 20 gum.
1: A je to za poslední dobu, anebo je to takhle standardně?
3: To je poslední doba, 14 dní.
1: Polevsko už nějaké fotopasti v terénu má, plánuje ale nakoupit další. Do lesu lidé odkládají nejen pneumatiky. V oblasti Lužických hor eviduje několik nelegálních skládek odpadu, také státní podnik Lesy České republiky.
4: Aktuálně evidujeme 7 nelegálních skládek s asi 5 tunami odpadu. Jsou na nich pneumatiky, plasty, stavební suť a například starý nábytek.
1: Dodává mluvčí lesáků Eva Jouklová. Podle ní je ale viníka těžké dopadnout. Společnost likviduje v celé republice ročně asi 200 skládek. Náklady na jejich likvidaci se pohybují kolem milionu korun. Nejčastěji se podle Jouklové objevují nelegální skládky v Ústeckém a Středočeském kraji. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
5: Den v kraji.

0: po uši.
1: Marek Ztracený dospíval, 17 hodin 37 minut, vy posloucháte Den v kraji a Český rozhlas Sever. V Lounech na konci dubna začali s pilotním projektem sběru bioodpadu na sídlišti kapitána Nálepky. Od té doby tam obyvatelé vytřídili téměř 4 tuny bioodpadu. Původně půlroční pilotní projekt teď město prodloužilo až do dubna příštího roku. Na drobnosti se redaktorky Kateřiny Kučerové ptal Petr Beran.
2: Radnice kontroluje taky čistotu toho vytříděného bioodpadu. Podíl příměsí při jednotlivých svozech se pohyboval od necelého 1 do zhruba 8%. Tak kde pak lidé dělají největší chyby?
3: To mi vysvětlila vedoucí odboru komunitního rozvoje Petra Kotková.
4: Občané si dávají ten bioodpad doma do igelitových pytlíků, jenomže pak nám to hodí do těch bionádob, včetně toho pytlíku. My jsme záměrně umisťovali ty nádoby na bioodpad vedle vlastně tříděného odpadu, kde je vždycky vedle i plast. To znamená, že ano, můžou to mít doma v těch pytlíkách, ale obsah vyhodit do bionádoby a pak ten pytlík dát do plastu.
3: Kromě sáčku našli zaměstnanci v nádobách taky třeba 9 kg syrového masa, celé kuře, rostliny v plastových květináčích nebo umělý vánoční stromek i s ozdobami.
2: Před spuštěním tohle projektu tu byl rozbor, který ukázal, že bioodpad tvoří téměř 16% toho směsného odpadu. Tak projevilo se už jeho třídění na množství směsného odpadu, co to znamená pro obyvatele?
3: Podle radnice ano. Hnědé nádoby ze směsného odpadu každý měsíc odkloní zhruba 800 kg bioodpadu. Poplatek za odpady se navíc v Lounech odvíjí od velikosti popelnice, takže domácnosti můžou díky třídění platit méně. Svoz bioodpadu stojí město podle Kotkové asi 6 000 korun měsíčně.
2: Ten pilotní projekt měl původně skončit po půl roce. Už jsme mluvili o tom, že se prodlužuje. Radnice tedy zatím nemá dostatek dat a právě proto to testování prodloužila až do dubna. Co bude přes zimu, jak by mohl sběr potom pokračovat?
3: Všech 5 stanovišť zůstane na stejných místech a svoz bude i nadále jednou za 14 dní. Možnosti dalšího pokračování projektu popisuje Petra Kotková.
4: A uvidíme na ten výsledek, případně bychom to rozšířili i na další sídliště, nebo potom ještě by bylo na zvážení, zda v některých lokalitách nezavést ten door-to-door systém.
3: Město do budoucna uvažuje taky o samostatném sběru gastroodpadu. Kvůli přísnějším hygienickým podmínkám by ho chtěla nejdřív vyzkoušet ve školách, školkách a dalších městských organizacích. Ještě doplním, že pravidla správného třídění město připomíná na webu Louny třídí, v aplikaci Munipolis nebo na sociálních sítích.
1: Zjistila redaktorka Kateřina Kučerová.
5: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 17 hodin 47 minut posloucháte Český rozhlas Severa, dnešní den v kraji. Na desítky tras v Krušných horách dnes vyrážejí účastníci Euroranda, největšího evropského festivalu pěší turistiky. Až do soboty je pro ně připravených 56 organizovaných pěších výletů s průvodcem na obou stranách česko-německé hranice. Turisté navštíví historická města, doly a štoly, technické památky nebo vyhlídková místa. Festival včera začal v Božím daru.
1: Začíná velký svátek turistiky Eurorando 2026. Vítejte!
2: Program slavnostního zahájení si za velmi deštivého počasí na náměstí v Božím daru nenechali ujít desítky účastníků Euroranda.
3: Omlouváme se za typické krušnohorské počasí a slibujeme, že od zítřka se polepšíme.
2: Přivítal účastníky za organizační tým destinační agenturu Krušnohoří její ředitel Štěpán Javůrek.
4: Wir kommen alle aus Leipzig.
2: Říká Mateas, který jsem přijel se skupinou 24 turistů z Lipska. V Krušných horách nejsou poprvé, ale znají spíše německou stranu. Přijeli jsem hlavně kvůli setkání s dalšími lidmi, protože, jak mi říká Mateo, jsou tady už účastníci z Itálie, Polska, Španělska a dalších států.
5: Je to asi kilometr tady odsud, bude to žlutý turistický značce, je tam všechno značený.
2: Registrační místo pro turisty je v budově radnice vedle informačního centra.
5: A nebo jde parkovat tady nahoře na Neklidu a tam je parkoviště zdarma.
2: Paní Zuzana přijela z Prahy.
6: Chceme se tady zúčastnit Euroranda a projít si nějaký trasy.
2: Máte vybrané už některé?
6: No, něco máme, ale něco i individuálně na doporučení. Podíváme se i do Německa, myslím tak dvakrát i možná víckrát.
2: U registrace je Eliška Benčatová. Co tady u vás účastníci Euroranda dostanou? Vidím asi vstupenku.
7: Předběhnou vstupenku, pokud mají zakoupenou vstupenku, tak když se u nás prokážou QR kódem, tak jim vydáme uvítací balíček, ve kterém jsou různé reklamní produkty a taky průvodce tištěný náš a všechno, co do začátku na Eurorandu potřebují.
2: Informace poskytuje i Zdeňka Ušáková. Z jakých zemí sem příštějí účastníci?
8: Tak asi nejvíc z České republiky. Měli jsme tady i Angličany, Francouze a plno německých turistů.
2: Se skupinkou turistů tady stojí Míša Svatošová z Jihlavy.
9: Známe Krušné hory, ale přesto bychom chtěli vidět všechno, co je možné. Takže máme přihlášený 3 zájezdy a budeme odjíždět až v sobotu odpoledne.
2: Letošní Eurorando zakončí v sobotu průvod účastníků z Božího daru do německého Oberwiesenthalu. Z Krušných hor Monika Červená, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pondělní den v kraji na Českém rozhlase Sever je u konce. Matoušům přeji ještě jednou všechno nejlepší k jejich dnešnímu svátku. Po 18. hodině nejdříve zprávy s Janou Moravcovou a pak už písničky na přání, na které možná čekáte. A ještě nám zaspívá třeba Avašo Patejdl nebo zahraje skupina Birds. A zítra odpoledne se těším na slyšenou.
1: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Topná sezóna postupně začíná, teplárny se připravují na ochlazení v tomto týdnu. Bezdomovci v Teplicích budou moct v zimě nocovat v budově. Nová fotovoltaika na střeše obchodní akademie v České Lípě je v provozu. Zítra bude skoro jasno, polojasno ráno a večer, přes den oblačno a teploty naměříme do 17 stupňů. Pěkný podvečer, zprávy a Jana Moravcová. Teplárny v Česku začínají postupně topit, reagují tak na očekávané ochlazení v tomto týdnu. Topná sezóna tak začíná v podobném termínu jako loni, informovalo o tom teplárenské sdružení. První teplárny začaly vytápět už v minulém týdnu, šlo hlavně o horské lokality na západě a severu Čech. Lidi bez domova budou moct v Teplicích přes zimu přečkat noc v budově. Zastupitelé dnes schválili účelovou neinvestiční dotaci ve výši 673 tisíc korun pro společnost White Light. Zatím na 2 měsíce provozu dočasné zimní noclehárny. Dosud mohli bezdomovci v zimě na noc do vyhřívaného stanu.
2: Nezisková organizace dostane peníze na nájem, personál nebo vybavení. Konkrétní místo, kde noclehárna bude, ale zatím není známé. Primátor Jiří Štábl z Hnutí ANO řekl, že jsou ve hře 2 až 3 objekty. V dočasné noclehárně bude 33 lůžek, ve stanu byla kapacita poloviční. Město ale už nebude zřizovat krizové židle. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Obchodní akademie v České Lípě může ode dneška využívat nově nainstalovanou fotovoltaickou elektrárnu. Tvoří 105 panelů na střeše a má i vlastní bateriové úložiště na ukládání energie. Modernizace stála Liberecký kraj téměř 10 milionů korun a fotovoltaika není její jednou součástí, říká ředitelka školy Martina Vlčková.
3: Celá rekonstrukce budovy probíhala od roku 2015. Postupně v roce 2018 proběhlo zateplení, vzduchotechnika, potom se přidala dešťová voda, v roce 2025 nová střecha jako příprava na fotovoltaiku, která proběhla tedy v letošním roce v létě.
0: Armáda v Dobré vodě na Šumavě zajistí, aby nebezpečné látky dál nepronikaly do půdy. Pak vybere dodavatele, který území vyčistí a chemikálie zneškodní. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. V bývalém vojenském prostoru je podle ministerstva životního prostředí asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, jako je rtuť nebo arzen. Vojáci tam minulý týden začali s chemickým průzkumem.
1: Počasí.
0: Noc na zítřek bude oblačná až polojasná, místy s přeháňkami, teplotou mezi 9 a 6 stupni, nejnižší teploty na horách 7 až 4 stupně. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, a to k ránu a k večeru. Přes den bude převažovat na severu oblačno. Nejvyšší denní teploty naměříme do 17 stupňů, na horách mezi 9 až 12. Pované mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Zdržení čekejte řidiči na D8 u Nových dvorů ve směru na Ústí nad Labem na 35. kilometru. Tam překáží porouchané vozidlo a srážka autobusu s osobním vozem, naštěstí bez zranění, komplikuje dál provoz u Modlan na Teplicku. Na místě vyšetřuje policie. Tak s tím počítejte, šťastnou cestu a dál pěkný pondělní podvečer.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Dohrála další z písniček, které opravdu nestárnou. Určitě jste poznali, že to byla Helena Vondráčková, která zpívala svou partu Přátel ještě naštěstí mám. Pěkný podvečer vám od mikrofonu už také přeje Miroslav Tartárek a jsou tady dnešní druhé písničky na přání. No a tak tady máme pro vás hned nachystané kontakty do studia. Jak je zvykem, o písničku si můžete zavolat. Číslo telefonu to je 475 212 212 a napsat si také můžete, buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04, první slovo zahrajte, mezera na jeden znak a potom text vašeho přání. No a také tady mám e-mail a ten má adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tolik kontakty, nás už ovšem čeká ta první písnička na přání. K ní tady mám jednu SMS-ku. Zdravíme všechny posluchače a prosíme, zahrajte našemu bratrovi Radimovi Midárkovi z Lise Osady ke kulatým narozeninám písničku Lesní manekín od skupiny Katapult. Děkujeme.

0: Skupina Katapulta, písnička Lesní manekýn. Jsou tady písničky na přání a rozhodně tady také nesmí chybět vaše telefonáty. Ten první po 18. hodině je z Vysoké, volá nám paní Květa. Hezký podvečer.
1: Dobrý podvečer, ještě Mirečku jednou.
0: Děkuju.
1: A všemný přátelé, posílám písničku, ale hlavně bych to chtěla poslat. Milence do Českýho ráje, Marušce do Chomutova, Jarmilce do Nuslí, Herbertovi a Gerlindě a Dominice a její mamince, ale jestli ještě můžu, tak jestli to poslouchá Jirka Podnecku.
0: Tak, ano, tak i toho zdravíme.
1: A písnička je hlavně Marušce do Chomutova, protože nemůže mluvit.
0: Ježiš.
1: Marodí.
0: Tak, a tak až se brzo uzdraví, také přejeme. Vám přeju hezký poslech našeho vysílání a jak jste si přála...
1: A písnička je i pro vás.
0: Děkuji.
1: A vám moc a moc děkuji.
0: Není záč. No a jak jste si přála, tak jsem nachystal Podhoranka, směs Podhoranky, ať i vám se hezky poslouchá. Hezký týden.
1: Ano, a
0: naslyšenou.
1: Děkuji moc.
0: Není záč.
1: Naslyšenou.

0: Podhoranka, směs Podhoranky, písničky na přání, další telefonát, přechličkou na telefonu, první posluchačka po 18. hodině, další je první posluchač a tím je Pavel z Kostelce nad Labem. Já vás vítám, dobrý den, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, Príro, díky moc za spojení a jsem rád, že jsem to takhle rychle stihnul.
0: No, jako druhý, vidíte to, jak vám to dneska jde.
1: To je opravdu zázrak, jak se říká.
0: No, to se stává.
1: Ale jsem na to velmi rád a byl bych velmi potěšen, jestli byste tu písničku, kterou jsme vybrali, poslal Božence do Žadce, protože má rodíc, má bolesti v zádech a taky bolí žaludek. No, má
0: ať se uzdraví, no, ať se uzdraví.
1: A ještě jí netopějí v bytě, že jo, no tak ještě zakumlaná, tak jsem
0: tak
1: řekl,
0: že jsme vybrali něco na zahřátí písničku.
1: No, spíš ano. Něco na takový prohřátí do lehčího spánku.
0: Ano, ano, duše prohřátí.
1: A byl bych rád, kdyby jsme tu písničku poslali teda tý Polžence do Žadce, Jarmile Donuslí, jo a Honzovi z Vltavy. Vltavy, protože on mi taky dával zahrát.
0: Dobře. No a také vám, jestli tak můžu.
1: Tak díky moc a jsem velmi rád, že jste to stih takhle perfektně zařídit.
0: Jo, je to připravené. Vicky Landros a Pretoa, nebo jak se to čte snad takhle.
1: Jo.
0: Se hezky poslouchá a krásný týden i vám. Zase
1: tak
0: někdy.
1: Tak taky, díky moc, hezký večer.
0: Také, díky. Naslyšenou.
2: Takhle. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Michelangelo a Pretová písničky na přání v plném proudu. Pojďme se teď po telefonních linkách také vypravit do Českého ráje, protože tam máme věrnou posluchačku, paní Milenu, a ta se také dotelefonovala hlavně. Já vás vítám. No,
1: dobrý večer, pane Miro.
0: Dobrý večer.
1: A všem posluchačkům je zdravím. A Květuška mi dávala hrát, tak já jí to oplácím.
0: Dobře.
1: Tak bude to Květušce a Romanovi, Marcelce z Deštěnic, potom Marušku z Chomutova zdravím a Janičku z Jirkova.
0: A
1: to bude dneska všechno.
0: A já písničku samozřejmě věnuji i vám. Říkala jste El Paso, to znamená, že tady budu zpívat Michal Tušný, Tomáš Linka se skupinou Green Horse nebo Zelenáče, jak kdo chce. A prostě jdeme hrát. Tak se mějte krásně a naslyšenou.
1: Vy taky se mějte hezky a moc vám děkuju a naschledanou.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas Sever písničky na přání podvečerně večerní, které tady budou zhruba ještě půl hodinu. No a já už tady mám po nějaké době také na telefonu nachystaného pana Rudolfa Zloun. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, taky moc zdravím.
0: Tak dle vašeho přání jsem nachystal, vy jste říkal, že jste si kdysi dávno koupil CDčko, už tedy po roce 2000 a slyšel jste tam super písničku Oči koní od Václava Neckáře. A my tady máme také, tak si pustíme a komu ji zahrajeme, máte někoho?
1: A bude pro vás.
0: Já moc děkuju.
1: Pro
0: vás.
1: Všechny, jo, pro mě taky. A pro ty všechny, co kolem toho běhají v tom vašem rádiu. Jo?
0: I za kolegy děkujeme a děkuju.
1: Jo.
0: Tak ať i vy máte hezký celý týden, snad jo, se děkuju, trochu i oteplí, uvidíme, ale teď písnička, která určitě zahřeje, jmenuje se Oči koní.
1: No mě určitě,
0: tak se mějte krásně a naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Václav Neckář, Oči koní, jsou tady písničky. Na přání ve vysílání opět nebudu sám, protože na telefonu už je nachystaná posluchačka Martina z Lovosic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Míro. Chtěla bych se nechat zahrát od Olympiku písničku.
0: Želva,
1: tak
0: ano.
1: Tak jsme se domluvili.
0: Dobře, Želva tady bude.
1: Bylo by to pro mýho přítele, který je doma z práce.
0: Dobře, ano.
1: Pro moji kamarádku. A bylo by to pro naši asistentku, která má děti nemocný.
0: Aby se uzdravili.
1: A pro vás rádia.
0: A také pro vás, Martino. Tak
1: děkuju.
0: Tady je legenda Olympik a písnička Želva. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Vy taky.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

0: Písnička, která rozhodně také nestárne, tak to byla skupina Jelen a písnička, která se jmenovala Všude zdejší. Stále jsou tady písničky na přání, pojďme se opět věnovat telefonní lince. Číslo 475 212 212, totiž vytočila také paní Eva z Nového Boru a už je tady s námi. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak vy jste tady po mně chtěla písničku od Pavla Nováka, písničku Morava, tak už je nachystaná. Koho potěšíme? Určitě vás, ale někoho dalšího.
1: Všichni lidi k vám do rádia.
0: Děkujeme.
1: A prostě všem, kdo nedává nikdo zahrát.
0: Dobře, tak naposledy jsme si spolu hráli nad Moravou Svíta, tentokrát je písnička Morava. Tak no, příště třeba Moravanka. Ano. Tak mějte se krásně a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Pavel Novák a Morava, pokračujeme dál. Ten další telefonát je z Ústí nad Labem a na telefonu už je nachystaná také posluchačka Jarka. A vás vítám ve vysílání, paní Jarko. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás, Rádio Cela.
0: Děkujeme.
1: A posluchače a písničkové taky pro všechny. A prostě tak, že už je chladno, už je mi zima venku, ale mi to líto.
0: No, asi všem.
1: Ano. A tak nějak hezký podzim si užijeme dopředu a ten solitér prostě mně přijde, že je takový adekvátní.
0: Osvokáče, no. Já si myslím, že ano. Tak ano. Kdyby náhodou někdo nevěděl, ať poslouchá text. Tak Jarko, díky za zavolání, krásný celý týden a i za písničku děkuju.
1: Taky a vám taky hezké dny.
0: Děkuju moc a naslyšenou. Jo a zdravím Elišku, abych nezapomněl.
1: Jasně, ona vás teď neslyší, už je v
0: postoli. Tak jí to vyřiďte, že jsi měla
1: dobře,
0: tušení,
1: večer.
0: Že jsem jí zdravil. Tak naslyšenou.
1: Ano, děkuju.
2: Rád bych si koupil cukru.

Bokáč a Solitér, písničky Na přání se pomalu blíží k závěru a já tady mám teď nachystané také jedno čtení, další z vašich e-mailů je přede mnou. Prosím, voňavky děvčat pro příjemnější večer, posílám spoustu pozdravů svým kolegům, vám i všem posluchačům. Lenka, a tady je vaše patejdl.

0: Vašo Patédl, voňavky děvčat, písnička nám pomalu dohrává, také písničky na přání pomalu končí. A další tady budou zase zítra po 12. a také po 18. hodině. Ideálně mějte krásný večer, zítra se v tomto čase těším opět naslyšenou. Loučí se Mirek Tartárek.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Vláda uvalila mimořádnou daň na rafinerie, reaguje tím na růst jejich marží. Veřejná doprava bude zítra v Ústeckém kraji zdarma. Čeští volejbalisté prohráli s Belgií a mistrovství Evropy pro ně končí v osmifinále. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno k ránu a k večeru. Přes den bude převažovat oblačno, teploty naměříme do 17 stupňů. Dobrý večer, zprávy a Jana Moravcová. Rafinérie budou nově platit sektorovou daň, rozhodla o tom vláda. Platit má za letošní i příští rok. Po jednání kabinetu to řekla ministryně financí Alena Schillerová z ANO. Vláda zavedením daně reaguje na nárůst rafinérských marží. Krok se dotkne i rafinérie Orlen Unipetrol v Litvínově. Mluvčí společnosti Pavel Kajdl upozorňuje na to, že v odvětví se pravidelně střídají období vyšší a nižší ziskovosti.
2: Jsme proto toho názoru, že aktuální krátkodobé období vyšších rafinerských marží tedy nelze vytrhávat z dlouhodobého kontextu, kdy se petrochemický sektor potýká s obdobími s výrazně nižší rentabilitou.
0: Výnos daně podle Schillerové pomůže kompenzovat náklady za opatření, kterými se vláda snaží reagovat na zdražování pohonných hmot. Vláda od října zastropuje marže obchodníků na 2 koruny a 50 haléřů na litr a sníží spotřební daně na naftu. V rámci akce Dne bez aut mohou zítra lidé cestovat po Ústeckém kraji zdarma. Nabídka platí v celém systému dopravy Ústeckého kraje a vztahuje se na městskou hromadnou dopravu, vlaky, zelené autobusy i přívozy z Brna do Vaňova a z Hřenska do Šenau. Akce se netýká pouze mezinárodních vlaků. K využití celodenní síťové jízdenky se stačí stáhnout do svého telefonu aplikaci Důkapka. Jízdenka se pak každému v aplikaci automaticky objeví. Prodejnu s nepřetržitým provozem otevřou počátkem října v Ralsku na Českolipsku. V části Kuřívody, kde žije téměř 600 obyvatel, podobný obchod se smíšeným zbožím dlouho chyběl. Návrh státního rozpočtu na příští rok míří do poslanecké sněmovny. Vláda dnes definitivně schválila, že by měl stát hospodařit se schodkem 386 miliard korun. A původní návrh počítal s deficitem vyšším o 3 miliardy. Sport. Čeští volejbalisté prohráli s Belgií 1-3 na sety a na mistrovství Evropy skončili v osmifinále. Češi vyhráli první set a ve druhé sadě hráli se soupeřem vyrovnanou koncovku. Čím zápas prohráli, vysvětloval blokař Jakub Klajmon.
3: Rozehráno jsme to měli perfektně, akorát, že v tom druhém setu jsme to dotáhli na těch 23-23 a bohužel jsme neudělali tu ztrátu, která nás, si myslím, že pak stála ten set. Bohužel Belgie se potom chytla a nepustila nás vlastně k ničemu. Dostala nás na servisu, my jsme nemohli odbránit, takže to bylo pro nás těžké až do konce zápasu.
0: Počasí. Zítra bude skoro jasno, polojasno, co se týká rána a večeru. Přes den bude převažovat na severu Čech oblačno, nejvyšší denní teploty do 17 a na horách do 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda je v Želetické ulici v Litoměřicích, střetla se tam v poslední hodině dvě osobní auta a problémy hlásí taky ulice Kosmonautů v Ústí nad Labem. I tam překáží nehoda dvou osobních aut a na místě vyšetřuje policie. Tak jeďte opatrně, já vám přeji šťastnou cestu a dál příjemný večer s námi s Českým rozhlasem Sever.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Všichni tam přišli. Co je na téhle krátké větě neobyčejné? Skoro nic.

0: v té gramatice a v pravopise.
1: Že když jsou to všichni, tak je to automaticky psáno, jako by to byl mužský rod.
0: Přesně tak.
1: Něké i přišli.
0: A i se to tak vlastně učíme, že rozlišujeme ženský a mužský rod a on ten mužský rod v řadě ohledů má přednost.
1: Ano, takže mladěši nechtějí, aby prostě a priori to bylo bráno, že muži jsou víc, takže píšou všichni přišli s x-kem na konci.
0: Přesně
1: tak. Jsem to pochopil.
0: Vadí jim tady ten vlastně i v technické stránce jazyka zažitý sexismus, paternalismus a snaží se o to, čemu se dneska říká inkluzivní čeština.
1: Tak, ale to spisovná čeština zatím nezná a pokud by to chtěli napsat v nějakém oficiálním dokumentu, tak je to asi špatně.
0: Tam se to zatím řeší trošku jinak, ale v neformálních textech, případně v těch, které se snaží vysvětlit a prosadit tu možnou podobu. Tady totiž nejde o to jedno zrušit a druhé zavést povinně, ale mít tu možnost. A protože my nevyslovujeme jinak měkké nebo tvrdé i, tak tam je jednoduché pravidlo. Když je tam x, čteme i a nic se nemění.
1: To je třeba tedy sloveso přišli shoda přísudku s podmětem. Vím, že se to používá i co se týká podstatných jmen. Tak buď řekneme redaktoři a redaktorky, vítám vás tady, nebo řekneme redaktoři, vítám vás tady a myslím tím redaktory i redaktorky a to se nemusí zase těm mladým třeba líbit. A tak se ujalo takové to, že vítám vás tu milé redaktorstvo nebo hostovstvo.
0: Přesně, přesně. To je další způsob, kterým se snaží zbavit té mužské nadvlády, tu technickou stránku jazyka a v psaném textu se používá tenhle střední rod anebo případně se tam dává hvězdička a obě koncovky. A nedělá se to samozřejmě úplně v každé větě, u každého slova, ale zkrátka třeba v prvním odstavci se naznačí ten přístup. Takže myslím si, že zvolili velmi vlídný způsob, jak tomu jazyku pomoct a dát více podob.
1: Ale my dva jsme možná už na to příliš staří. Nebo dříve narození.
0: My dříve narození, to nemusíme používat, nikdo nás nenutí, ale měli bychom vítat tu tvořivost a snahu o rovnost.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tulipány se kdysi prodávaly za velmi vysoké ceny? Pocházejí pravděpodobně ze střední Asie či Turecka. Perští zahradníci se zabývali jejich křížením již v prvním tisíciletí, dnešní podobu ale získali později. Prodej a vývoz tulipánů ze země se přísně kontroloval, přesto se rozšířili i do okolních zemí a jejich obliba stále vzrůstala. Na osmanském dvoře se v 16. a 17. století odehrávala skutečná tulipánová mánie. Ve stejné době se tulipány dostaly i do Evropy a především do Nizozemí. Tulipány se staly znakem postavení, po němž toužil úplně každý. Jejich cibule se záhy zařadily mezi luxusní zboží a hlavní holandské vývozní artikly. Ceny některých exemplářů, především s vícebarevným okvětím, šplhaly do nevídaných výšin. Neudržitelná mánie dospěla ke konci roku 1637, kdy celá bublina splaskla a mnozí zbankrotovali. To se hodilo zbožným kalvinistům. Ti květinovou horečku zuřivě odsuzovali jako honbu za prchavým luxusem a krach využili k propagandě. I proto je dnes obtížné posoudit, nakolik jsou zprávy o této události přesné.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

jako já, jo, jako já. Kde hucelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládá.

sna. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dát.

Německé léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Počúvate Stretnutie. Horký že slíže je roková hudobná skupina, ktorá vznikla pred takmer 35 rokmi v Nitre. Počas svojho pôsobenia si našla fanúšikov nielen na Slovensku, ale aj v Česku. Ich najznámejšie skladby, ako napríklad Silný refrén alebo Malá žužu, majú dnes viac ako 24 miliónov zhliadnutí. Táto kapela vydala po 5 rokoch nový album, ktorý je, ako inak, plný živelných skladieb. Pripravila Sofie Čiripová.
1: Kapela Horký že slíže vznikla v listopadu roku 1992. Jak vypadají začátky takové kapely, vysvětluje kytarista Juraj Štefánik.
2: Začátky jsou také jako všechny kapely, že každá kapela začíná v zkoušovni, tam zkouší a potom jde na pivo, tam to všichni preberáme a prostě bavilo nás hrát, hrali jsme za párky, za pivo a byli jsme strašně rádi za každý koncert, který prostě existoval. Hoci kde jsme hrali, kde nás zavolali a prostě, lebo nás to strašně bavilo. A vlastně a to je asi všechny kapely tak začínají. Krčmák jsme hráli a chodili tam ty štangasti, my jsme tam do toho brzukali a oni všichni nadšení, že To je super. Dalo nám to takovou energiu a zavolal nás do druhého města a my jsme, ježiš, ideme hrať do Nových Zámkov, tak jsme se těšili. Potom hrali zase inde a tak my si to pomaličky vydrali, že vlastně každé to miesto, boli tam ti ľudia, oslovili jsme ich a keď jsme tam prišli na druhý krát, tak tomu bolo zase trošku viacej ľudia, tak sa to pomaličky nabalovalo.
1: Do širšího povědomí kapelu dostala satirická píseň Maštal, která se stala jedním z jejich prvních hitů.

0: začínám tak pomaličky hrávať, nahrávali sme už demo nejaké a takéto veci. A tá Maštová bola nahradná a jeden taký moderátor v takom rádiu, vlastne Ludo Hiršík, išiel okolo Nitry a nahodil si nitrianske rádio, akorát tam bola hitparáda, ako taká tá lokálna hitparáda a my sme tam boli akože účastníci tej hitparády a počul to a strašne sa mu to zapáčilo, tak začal to púšťať aj on na takom celoplošnom rádiu a vlastne a potom sa z toho stal akože taký, neviem povedať, že hit, ale no ľuďom sa to zapravo skrátka páčilo. A tým pádom jsme se tak dostali věci do povědomí.
1: Humor provází Horkýže Slíže už od samotného názvu kapely, který vznikl úplnou náhodou jako rýmovačka.
0: Horkýže je vlastně taky staroslovenský zápor, že nie, že by, alebo... Není v tom žádný význam, nič v tom netřeba hledat. To bylo také, že jeden podal Horkýže a druhý podal Slíže a bylo z toho Horkýže Slíže.
1: A netradiční jsou také přezdívky jejich členů. Kuko, Sabotér, Doktor nebo Vandel. Ty dostali od svých posluchačů a fanoušků.
0: Ty prezivky jsou také Sabotér, lebo je Sabo, tak Sabotér. Prezivko má Sabo, jakože Doktor mě volali kvůli tomu, že volá kedy. My jsme nosili jako koncertné také mundury, jako koncertný úbor. Mário nosil takovou černou sutanu jako mních a já jsem nosil plášť cukrářský. Jakože normálně, lebo já jsem byl originál cukrár vyučený a nosil jsem ten bílý plášť a byli jsme také šachové figurky. Jeden byl černý, jeden byl bílý. A hrali sme raz na nejakej akcii a kričal tam na mňa Sáva Popovič, alebo neviem kto, kričal, že doktor hraj, doktor hraj. A vlastne ja som bol akože cukrár, ale to ma začal kukovať stále, že doktor, doktor.
1: Kapela Horkýže Slíže vydala celkem 13 alb. To poslední s názvem A čarovné slovíčko mělo křest na konci srpna. Jak vlastně takové album vzniká?
0: No, můžu povedať, že tento poslední album, tak ten jsme zase se vrátili ku koreňom a tvorili jsme ho spolu normálně zase v zkoušovni jako za starých čas. Lebo ono bylo předtím také, že nebyl len covid, že se nemohlo chodit, někde jsme si to posílali, všili jako ty nápady a potom jsme to posílali, šli natočit, potom se to tak všili jako robilo. A zistili sme, že naozaj toto je najlepšia cesta, akože čo sa týka tých pesniček, je v tom cítiť duch tých starých Slížov a proste tam si to všetko vydiskutujeme a povieme si čo, ako všetci sú spokojní a každý si povie to, čo chce pri tej pesničke.
2: A skladba z nového albumu, ktorá sa volá Menej je viac, začína práve teraz.

0: Pražskom obecnom dome sa 20. októbra uskutoční koncert, ktorý sa volá Miroš Birka Symphonic Night. Ide o spomienkový projekt k nedožitým 74. narodeninám populárneho speváka. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda schválila návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Podle ministerstva životního prostředí zmizí sudy s toxickými látkami z bývalého vojenského prostoru Dobrá voda na Šumavě do konce roku. Zítra bude převažovat proměnlivá oblačnost, místy s deštěm nebo přehánkami a teplotami do 17 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Návrh státního rozpočtu na příští rok míří do poslanecké sněmovny. Vláda dnes definitivně schválila, že by měl stát hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Původní návrh počítal s deficitem vyšším o 3 miliardy.
3: Vláda označuje návrh rozpočtu za proinvestiční. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO taky stoupnou platy ve veřejné sféře.
4: Ten rok 26, tak jsme tam dali 10%, teď se snažíme v rámci možností těch 5 a 6, pořád je to vysoce nad mírou inflace.
3: A mají stoupnout o zhruba 300 korun. Zároveň dostane každý důchodce jednorázově 2000 korun. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Opozice návrh kritizuje. Například místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová.
5: Je to primárně příběh o neochotě uvažovat o budoucnosti jinak, než jenom o podplácení svých voličů.
3: Vláda se ale dohodla, že přijme legislativní opatření, aby v závěrečném účtu za rok 2027 byl schodek o 20 miliard nižší. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Izolaci kontaminovaného místa v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Šumavě zajistí armáda. Následně vybere dodavatele, který území zasanuje a látky zneškodní. Po jednání vlády to dnes řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Přímo na Šumavě se dnes sešli zástupci ministerstva životního prostředí a Dolnobavorského zemského okresu Řezno. Náměstek ministra životního prostředí Pavel Vlček následně upřesnil harmonogram sanačních prací.
6: Je cílem provést sanační práce, a to tak, aby jsme dostali ty sudy s jedovatými látkami a další ampule a podobně z toho národního parku do této zimy, čili během podzimu letošního roku. To je cíl a následně vytěžit kontaminovanou zeminu v následujících zhruba 2 letech.
2: Podle ministra životního prostředí Igora Červeného za motoristy se v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, například dioxiny, furany, rtutí nebo arzenem. Několik stovek vojáků Severoatlantické aliance se ode dneška účastní na Libavé 2týdenního cvičení. Jeho cílem je prověřit schopnosti vojáků v takzvaném informačním boji, říká mluvčí cvičení Denisa Menčíková.
7: Válka se v moderním světě nevede jen na bojišti. Právě na tuto část moderních vojenských operací se zaměřuje mezinárodní cvičení Powerful World 2026. Ve vojenském prostoru Libava si cvičící procvičují, jak pracovat nejen s tím, co se děje přímo v terénu, ale také s informacemi, komunikací a různými cílovými skupinami. Počasí.
2: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, na severu a severovýchodě bude až zataženo. Místy se objeví déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, místy do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Opatrně jeďte na dálnici D1 na kilometru 55,5 směrem do Prahy. Je tam hlášený chodec v tmavém oblečení v odstavném pruhu a jde po směru jízdy. A v Telči v ulici Staňkova pozor na olej na vozovce. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Jitka Zelenková. Dobrý den, Jitko.
2: Krásný dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Jitka Zelenková je česká zpěvačka, která se přezdívá dáma se sametovým hlasem. Na scéně je už více než 50 let. Proslavila se jako vokalistka po boku Karla Gotta, ale také jako sólová umělkyně s nezaměnitelným altem a osobitým výrazem. Její písničky jako Zázemí, Ty mi smíš i lhát, Mít svůj kout nebo Bez lásky láska není znají celé generace. Naspívala jako první v Česku legendární Haleluja od Leonarda Cohena. Přespívala řadu světových hitů a dodnes koncertuje s komorním triem i s velkými big bandy. Jitko, vaše cesta k hudbě nebyla úplně přímočará. Vy jste se sice narodila do hudební rodiny, ale jako malá jste chtěla být zdravotní sestrou. Je to tak?
2: Ano, je to tak, nejenom zdravotní sestrou, ale také lékařkou. A vzniklo to tak, že když mi bylo 11, tak jsem byla ze školou v přírodě a dostala jsem tam akutní kloubový revmatismus a zánět srdečního svalu. Odvezli mě do Vimperku, do nemocnice a já místo, abych trpěla, tak jsem začala obdivovat lékaře a sestry. Ležela jsem tam 6 neděl úplně bez hnutí a učila jsem se znova chodit. No prostě je to těžká nemoc. Pak mě převezli do Prahy a já jsem si vzala do hlavy, že musím se věnovat tomuhle povolání, protože jsem to začala obdivovat, obdivuju dodnes. Dodnes jsou to pro mě největší osobnosti. To znamená, že když přijde lékař v bílém plášti, tak já udělám a už úplně mlčím a je to pro mě modla. A oni to věděli potom tam v té nemocnici, tak mě vybavili kufříkem plným obvazů, injekcí. No je to taková úchylka, bych řekla u mě. A já jsem píchala injekce gumovým panenkám a pořád jsem někoho obvazovala. To mám dodnes, že já sebou vozím různé, samozřejmě, prášky a obvazy. A když jsme byli třeba s Amforou, protože já jsem taky dlouholetá členka tohoto seskupení fotbalového vykopávačka, vlastně výkopářka, tak jsme byli na mnoha zájezdech a tam jsem pomáhala svým kolegům třeba. Třeba Jiřině Bohdalové, když sletěla v chrámu Borobudur, někde to bylo na Bali, myslím, a rozbila si koleno, tak já hned, počkej, to se musí, to mám, a tak jsem jí to hned obvázala. A Honzu Rosáka jsem taky pomáhala dostat s nějakým, hráli tenis ve 12 a bylo horko, tak jsem mu dala přesně rady, co má udělat.
1: Ale nakonec jste skončila, naštěstí, pro štěstí nás všech, u té hudby.
2: No, protože já nejsem studijní typ a jakmile chcete být lékařem, tak se musíte učit. A já nejsem studijní. Já jsem byla na takových přestupních stanicích. V Brně jsem se narodila, tam jsem byla do 5 let. Pak jsem, můj otec, dirigent, tenkrát byl ještě houslista v Brně, tak chtěl být dirigentem a už měl angažmá a maminka zase měla jinde angažmá, tak rozhodl, že tomu dítěti bude nejlépe u babičky, u dědy v Rakovníku.

0: to přestane bavit a nějak naplňovat, tak skočím prostě na něco jiného. Ale já už v těch 10, 11 jsem cítila, že chci nějakým způsobem zpívat. Tak samozřejmě jsem chodila s rodiči do opery a na balety a tak dál. To mě nutili. Jakmile vám někdo něco nutí,
1: tak jdete proti tomu.
0: Tak člověk jde prostě proti tomu. Jo. Ale já jsem chtěla zpívat a ve škole jsem nutila prostě děcka, spolužáky, aby zpívali a hrála jsem, to, jak šly ty styly hudby, tak byly třeba rock and roll, jo, tak já jsem takhle hrála ten rock and roll, pojďte zaspíváme si a tenkrát s vahilštinou Long Tong Sally, Piri Michigan, ta-da-da-da-da, oh baby, a takže jsem pořád, už jsem chtěla zpívat a ještě i jako dítě, jak jsem byla nemocná, tak jsem si opisovala texty zpěváků a pak, když začal být populární třeba Valda, tak jsem úplně milovala Valdu, protože byl takový ten čart a měl ten charismatický projev. Potom v podstatě to mělo docela rychlej spát. Byla jsem oslovená, abych natočila písničku do filmu Bylo čtvrt a bude půl, což je krásný film z roku 68 režiséra Vladimíra Čecha a hraje hlavní roli Vašek Neckář a to byla už jazzovka taková jako docela těžká. Pavel Kopta psal ten krátek, krásný. A v tom samém roce na podzim byla další soutěž, která se tenkrát jmenovala První celostátní festival amatérských zpěváků v Jihlavě. A tam jsem teda jela na tu soutěž a doprovázela mě opis, skvělá kapela, to byla z Apola, tenkrát byly divadla malých forem, že bylo Rokoko, Apollo, Semafor.
1: Jak vzpomínáte na své angažmá v divadle
0: no, to vám
1: Rokoko
0: řeknu, protože
1: a na Martu Kubišovou, to musíme zmínit.
0: No to vám řeknu, já samozřejmě pořád to byl můj idol, jo, veliký. Ona mě motivovala nejenom, samozřejmě tam to bylo v tom hlase, že teď já byla alt, ona byla ale hlavně idol, prostě se vším všudy. Vlasy, malování.
1: Linky.
0: Linky, krémem na boty.
1: Cigára.
0: Krémec, cigára. No tak o těm cigaretům vám řeknu historku. Prostě ten Darek Vostřel, jak mě viděl v tom Apollu, tak se mě zeptal, co děláš, já chodím do školy a kdy, jak dlouho ještě, no budu maturovat za rok, tak až odmaturuješ, tak k nám nastoupíš. Mě řek. Jo, a já je, no nastoupíš k nám. No, protože oni totiž, Marta Kubišová, Helena Vondráčková, Vašek Neckář, měli uskupení Golden Kids a začali jezdit hodně na zájezdy. A vlastně ředitel Darek Vostřel potřeboval taky nějaký lidi, který by je nahradili v těch hrách, které se tam hrály. Tam se hrály takový, ne minihry, bylo to malý divadlo, divadlo malých forem, takový mini muzikály.
1: Aktovky, jo,
0: takový
1: jako
0: hra se zpěvy, nebo tak nějak. A prostě hra doplněná pěknou muzikou, pěknými písničkami. A moje první angažmá spočívalo v tom, že já jsem se alternovala.
1: Hned první, a vy jste ano, se alternovala se svým idolem.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Mě by zajímalo, jaké vnímáte největší rozdíly mezi tehdejším uměleckým divadelním prostředím a tím dnešním. Největší rozdíly.
2: Ty jsou tak obrovský.
1: Markantní.
2: No to jsou markantní rozdíly. Zaprvé je natolik jiná doba, že zejména teď, že možná, že to je tím, jak celý svět se zbláznil a je chaos a je všechno možný negativně. A dneska budeme pozitivní, jo?
1: Ano,
2: ale ten svět není.
1: No a v čem je to tak jako jiný pro vás?
2: Lidé se chtějí bavit teďko. A myslím si, že už tak úplně, no, oni taky co slyší z rádia hodně, a nemyslím si, že v rádích se hrajou kvalitní věci a že k lidem se dostává dobrá hudba, protože v Americe, když řeknete Sinatra, tak to zná i malý dítě. Když řeknete někomu na ulici zaspívej, tak vám každý začne zpívat buď standard, nebo muzikál, nebo něco dobrýho. Ale tady vám sotva zaspívá dítě, pes nám spadla, tady je blbá hudební výchova prostě. A hudební vedení, to si myslím. Práce je naprosto jiná. Dneska si myslím, že lze udělat zpěváka z ne úplně dobrého, talentovaného člověka, protože to studio tomu pomůže, ta technika. Že? Tak dneska naspíváte věc a máte ty dolaďovače, všechno vám se to doladí. Dneska je potřeba vymyslet projekt.
1: Produkt možná, ano. Jak to prodat vlastně.
2: A jak to ten produkt.
1: Ten marketing.
2: To marketing. Dneska je nejdůležitější prostě marketing. A tenkrát bylo důležitý, že musíte umět zaspívat. A už vám to dám na příkladu, když se točilo ve studiu, ano, v jakýmkoliv studiu, tak vlastně bylo nejlepší, když jste tu písničku zaspívali dobře celou v kuse, protože se stříhalo nůžkama.
1: Ano.
2: A hlavně nádechy, že jo. Tak a já speciálně, jak jsem se vyvíjela, tak se vyvíjel můj styl. Hele, já jsem tenkrát v těch 17 zpívala greco. Od standardu, swingu, Martu, Kubišku, nebo to, co bylo populární, to, co se mi líbilo, ale všechno možný. Pak mě byly nabízeny české písničky různýho typu, popový, míň dobrý, nedobrý. Některá se podařila. Vím, že skládal výborně Boban Ondráček, skladatel, legenda. Ale zkoušela jsem všechno možné, než jsem se dopracovala k té Jitce Zelenkové, tak to trvalo strašně dlouho. Mm. A dopracovala jsem se tam až přes texty Edy Pergnera. Jo? Takže, ale to už skáču, je prostě ta doba naprosto jiná, pracuje se, i můžou si dělat lidé sami ve studiu, můžou i vytvořit skvělé věci. Je strašná škoda, že já jsem interpret, já nejsem autor, trošku mi to mrzí, ale nemám ten dar napsat si ani text, protože jsem ukecená tak, že prostě tam je potřeba to
1: jak sformovat, trošku scvrknout.
2: Aby ten obsah byl prostě dokonalý, ale v té formě textový. Takže no vůbec. A muzika, honí se mi tolik hudby v hlavě, že vlastně, když toho máte, to je právě to, když toho je hodně, tak se málo co podaří, tak aby to byla ta terapie. Já se do toho prostě nepouštím, já jsem interpret.
1: Rozumím.
2: A baví mě interpretovat, proto třeba dělám i zahraniční věci, hodně jsem dělala po mužích, protože mě baví předělat to do své podoby.
1: Já se ještě vrátím k panu Karlu Gottovi, vy jste u něho strávila 13 let jako vokalistka, jako solistka a vy jste si prý spolu vykali až do 50, je to tak?
2: Vykali a ono to není tak úplně špatný, já prostě nějak nedošlo na tykání a byl to pro mě přece jenom pořád takový šéf a nevím, já to s tím vykáním i docela jako mám, že já si vykám s lidma poměrně dlouho, ale když mi bylo pade, to znamená v roce 2000 a to byl křest dcerečka mýho Jitka, tak on tam byl, taky jeden z kmotrů, tak tam jsem mu to navrhla. Karle, nemohli bychom si konečně začít tykat. No Jituš, no jasně, já jsem pro. No jo, ale nám to nešlo. Mně to nešlo.
1: Bylo to divný.
2: Že jsem mu chvilku vykala, chvilku tykala, až potom už říkal mi vždycky Jituš. naše Jituš. A byl strašně milej. On totiž byl takový, že on byl pyšnej na své solisty, ale i na muzikanty. A když jsme byli třeba, my jsme jezdili hodně do německy mluvících zemích, kdekoliv ve světě, když jsme byli, tak mu záleželo na tom, aby jeho solista měli úspěch. Tak nás krásně uved. Strašně mu záleželo na tom, jak jsme oblečeni, jak ten úspěch máme, aby ty lidi reagovali. No to je tak to byla vzácná povaha i jako co se týká směrem k fanouškům, že on se jim věnoval opravdu až úplně do roztrhání.
1: Říká se, že nikdy nikoho neodmít. Je to
2: nikdy.
1: Pravda? Je to pravda?
2: Nikdy. Až do poslední chvíle podepisoval. S každým poseděl. A ještě měl jednu věc, kterou teda já nemám. Bohužel je to teda hrozný. Já si nepamatuju jména. A nepamatuju si tváře taky. Takže se zjeví někdo v jiném obleku. Někde jinde, než bych ho čekala. A znám ho. Hrozný. Hrozný. Já jsem úplně, mám nějakou poruchu.
1: Poruchu. To mají dneska všichni. A vy jste si...
2: Já to tak mám. Celý život. Jo. A on si pamatoval. Karel si pamatoval jak jména, tak i toho člověka. Dobrý den. A to je prostě milý. Mně se jednou stalo, že mi Láďa Štajdl strašně sprdnul. Už dávno jsem tam nebyla, ale my jsme pak jednu dobu spolu dlouho nemluvili, protože já jsem pak odešla z kapely, ne od Karla, protože Karel to rozpustil dávno. Karel to rozpustil v roce, tuším, 86, ale mě si bral na sola třeba do první půlky a tak dál, ale zrušil sbor a zrušil dechy. Tak chtěl moderní zvuk, prostě jiný zvuk chtěl.
1: Co jste si od pana Gotta odnesla lidsky i pracovně?
2: Poctivost, tak jak dělá dramaturgii, protože to je nesmírně důležitý a v mém případě je to akutní, protože já mám hodně pomalých písniček, ale mají jiný charakter. To znamená, že když já řadím si písničky na svůj koncert, tak mě záleží na tom, jak ty písničky půjdou za sebou a kde se bude mluvit, kde se nebude mluvit, aby to mělo tah. A to jsem si odnesla od Karla, protože já jsem ho celou dobu pozorovala, jak to dělá.
1: A učila se.
2: Jo. A poctivost, poslouchám, pořád poslouchat hudbu, nebát se nových stylů, jít do nových věcí.
1: Experimentovat?
2: Ano, to určitě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Jak vnímáte ještě rozdíl mezi tou hudbou, kterou vy jste poslouchala, dejme tomu 70. roky, protože tam vznikla nejlepší hudba historicky, a mezi tou dnešní hudbou? Máte, orientujete se v hudbě?
2: Ne na všechno.
1: Ano.
2: Samozřejmě vím lidi, kteří jsou populární a na který chodí lidi, který plní haly i pláně.
1: A i pláně, letenské pláně.
2: Ano. A k těm všem hodně populárním lidem musím říct jednu zpěvačku, která mě oslovuje a kterou poslouchám. A už jsem slyšela po několikáté její CDčko, pouštím si to v autě, a dokonce jednou, když to pouštěli mý kamarádi, naštěstí mám o 35 let mladší kamarády, naštěstí, jo, to je dobrý totiž, jo. Nestýkat se jenom se svýma ročníkama, protože. A tak jsme poslouchali v autě a já jsem ještě, než jsem pochopila, že to je ona, ke který mířím, tak jsem říkala, zesil to. To je americká zpěvačka, to je muzika, která se mi líbí. To je Eva Farna. Takže prostě protože má hlas super, dělá si to všechno sama, má autory výborný, má výborný texty totiž. A ty texty, zase mám, jakmile husí kůže, tak je to znamení.
1: Tak je to správně.
2: Jo. Má senzační texty, současný, mluví za svoji generaci a je jí rozumět. Nepřehazuje přízvuky. Já vnímám prostě některý lidi, kteří opravdu jsou hodně populární. Mě vadí ta čeština, jo. Já strašně ráda pracuju s češtinou a s textama, které mě byly napsané těma autorama, jako Pavel Vrba, Eda Krečmar, Eda Pergner, s kterým jsem dělala dlouhý roky, a v současné době říkám Vaškovi Koptovi, který je schopný prostě té starší babě udělat text, který já bych si představovala, abych s tou češtinou mohla pracovat, i když je to přetextovaná prostě zahraniční věc a tak dále. Ale prostě mě vadí to przdění té češtiny.
1: A vadí vám ta angličtina, která je, ten anglicizm, hele, že ta čeština se przdní trošku, ano, mění se hodně.
2: Ano, mění se to. Hele, je to trend. Mně to může vadit, a pak samozřejmě, no jo, babi, kolik je, tak je jasný, že jí to vadí. Já jsem pro buď zpívat anglicky, ale netahat angličtinu do češtiny. A vadí mi, když se čeština zpívá jako angličtina. Protože tak se totiž zpívá. Proto to tak je. Proto jsou přehazované přízvuky. Ale mě to vadí.
1: Vy máte takovou jako neuvěřitelně živou energii. Je ještě něco v současné době, co vás zarmoutí? Nebo když si vzpomenete, třeba když se vrátíte zpátky do historie, co vám je jako líto? Čeho litujete? Nebo...
2: No, jedný věci, ovšem litovat něčeho nemá smysl, že jo?
1: Je to pravda.
2: To je prostě blbost.
1: Co vás ale dokáže opravdu zarmoutit třeba dneska, ještě si řeknete?
2: Já jsem takový zvláštní typ. Občas si poslechnu kouče Jana Milfajta, který to právě říká, že za to nemůžou lidi jako takový, ale že vzadu ta opička malá v orgán, jako... protože si pamatujete křivdy, no, tak já ano, pamatuju si křivdy, kdy mě třeba nechtěli vydat první LPčko Zázemí a tvrdili mi, že jsou schovní pomalý a se neprodá. A hrozný problém s tím byl. A pak to, když jsem, prostě o všechno jsem musela strašně bojovat. A nechte mi zaspívat tu písničku. Ježiš, to je zase pomalý. To bude ten pohřeb. Ale já jsem na tom vznikla, že jo? Na tom vznikla ta Jitka Zelenková a ty ano. Texty se dají krásně prostě zpívat v těch pomalých věcech. A tak jsem o to bojovala. A pak to vždycky dobře dopadlo. Ale dlouho to trvalo. Čili já jsem první LPčko, dneska se tomu říká vinyl a je to v modě a to samozřejmě krásná deska vinylová, že? Tak to jsem měla, to jsem byla rokoko, talenti, big bandy, Karel Gott, ale až mě bylo 30, tak jsem měla první velkou desku a už jsem na to měla materiál a stejně jsem o ní musela bojovat. Pak zase další křivda, natočila jsem jako jedna z prvních swingovou desku standardů, prostě tady v Ačku s big bandem a s velkýma smyčcema. Dneska by to stálo takových peněz. Já jsem na to byla hrdá, krásný texty, krásný aranžma. A zas, my jsme se rozhodli, že to nevydáme. No já, když už to bylo domluvený, jo, a to bylo furt něco. Takže já se tam takovýhle muzikantský křivdy, že, nebo že mě někdo podceňuje někdy nějak, jako a dáváme to najevo. No tak to si člověk tak jako pamatuje, ale a pořád se učím si z toho nic nedělat. A už si rozhodně nedělám nic, když si přečtu nějaký hnusný komentář na sociální síti. Tak to dokonce do něčeho jdu vědomě s tím, že si to slíznu. Tak to potom řeknu, no jo, s tím jsem počítala, tak to jako mě, tak to je zajímavé. Tam je to nejsprostší, ale mrzí mě to nejmíň. Mě to spíš takový ty křivdy, které se týkaly, já nevím, kolegů, nebo prostě lidí z branže, že mě tak třeba úplně nevěřili, nebo tak nějak. Jo, ale to už
1: čertovém. Jak se udržujete? Já jsem si tady někde přečetl, že chodíte do kryokomory a že vám pomáhá studená Plzeň. To je recept na váš hlas?
2: Absolutní recept na můj hlas. Tak já bych teda řekla, že na prvním místě je dobře se vyspat. A u toho se teda s dovolením trošku zastavím, protože já blbě spím. No, protože jak jsme tu ve tři, tu se dostanete do postele v 11. 5 ráno, zájezdy, tady, tamhle, tuhle to. A rozházený prostě celý ten rytmus, spánkový režim. A já se nemůžu dostat do postele, prostě. Já se musím přinutit, prostě nekoukat se do mobilu a tak dál, přinutit se, jít si lehnout, třeba si něco číst, a mě to úplně hrozný. Takže ale spánek je na prvním místě a před důležitou věcí. Musím spát těch 7 hodin. Musím je naspat. Nejlepší je 7,5, já už to mám tak jako vychytaný, že 7,5. Tak když se to povede, tak to je takový malý zázrak.
1: Že to je dobrý spánek?
2: Studená Plzeň před a po, úplně to takhle vyžahnu, je to vorosený a teď to do toho krčku letí studený, to je takový mňam. A kryokomora, to mi kdysi poradili na hlasovém centru, už jste tam byla, je to dobrý, tak jsem tam poprvé přišla, já nevím, to už je pár let zpátky, 3 roky možná. A neříkám, že tam chodím pravidelně, někdy mám pauzu, protože jsem pryč. Ale je to senzační. A když mám před důležitým vystoupením, tak si udělat pár těch kůr. A nehledě na to, že to je účinek prostě téměř okamžitý, jo? Protože ten unavený hlas, který je nakřáplej, tak se prostě vyhladí, no tak překrvený, tak se to svrkne, že jo?
1: Ano.
2: A udělávám to neuvěřitelnou euforii. Já jsem, když jsem tam byla poprvé, tak jsem vylezla z té kryokomory a skočila jsem tomu, tam je olympionik, u toho Roman, takový vysoký, pohledný chlapík, tak jsem mu skočila okolo krku. Já jsem tak šťastná. Taková euforie zvláštní a jako udržuje toho člověka jako v takovém dobrém běhu a je to fajn.
1: Mně se opravdu líbí ta vaše jako nekončící neuvěřitelná energie. A co byste vzkázala lidem, kteří se bojí stárnout, nebo kteří mají pocit, že už je na nějakou věc pozdě? To je moje poslední otázka.
2: Já si myslím, že pakliže není člověk omezen pohybem anebo nějakou nemocí, takže na nic není nikdy pozdě. Že když je nějaký nápad anebo možnost, takže se člověk má snažit to udělat, i když se mu nechce. A že má chodit mezi lidi a má se stýkat, má vnímat to, co říkají mladší ročníky, i když se mu to nemusí líbit. A má poslouchat názory svého okolí, který mu důvěřuje a neříká mu zrovna příjemné věci. Má se zaměřit na lidi, který mu říkají právě věci, které se mu špatně poslouchají, protože si je pak může přebrat a je to lepší, než když pořád vám někdo říká, že jste úžasný, báječný a že jste nejlepší. No tak to nikam nevede. Tak asi.
1: Říká sametový hlas Jitky Zelenkové. Jitko, moc krát děkuju, že jste zavítala sem do studia. Děkuju vám za krásný rozhovor.
2: Moc děkuju, Oskare.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Vláda bude znovu regulovat ceny pohonných hmot. Ex-náměstek moravskoslezského hejtmana Jakub Unucka je odsouzený za manipulaci veřejných zakázek. Zítra bude převažovat proměnlivá oblačnost místy s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 17 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda znovu přistoupí k regulaci cen pohonných hmot. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš z ANO. Kvůli skokovému růstu cen sníží od října taky spotřební daň na naftu.
2: Opatření bude fungovat stejně jako letos na jaře. Ministerstvo financí tak bude každý den stanovovat ceny za naftu a benzín. Zastropuje taky marže obchodníků, pokračuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
3: Předpokládám, že se dostaneme znovu pod 50 korun.
2: Podle poslance opozičních starostů Jana Papajanovského ale plošná regulace není nejlepším řešením.
4: Pomáhá i lidem, kteří tu pomoc objektivně nepotřebují, na úkor státního rozpočtu.
2: Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu hrozí, že si do Česka stejně jako na jaře budou kvůli nižším cenám jezdit tankovat obyvatelé z okolních států. Pokračuje mluvčí asociace Václav Loula.
5: Pokud to nebude srovnán s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním.
2: Opatření má zatím platit do konce října. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Krajský soud v Ostravě schválil dohodu o vině a trestu v korupční kauze bývalého náměstka hejtmana Jakuba Unucky, zvoleného za ODS. Dostal 3letý podmíněný trest s 5letou zkušební dobou, zákaz přijímání dotací a účasti na veřejných zakázkách. Musí taky zaplatit peněžitý trest 2,5 milionu korun. Unucka byl obviněný z manipulace veřejných zakázek na úklid silnic a marketingové služby. Spolu s ním v kauze figurovalo dalších 7 lidí a 2 firmy. Pokračuje Unucka.
6: Mě je samozřejmě líto, co jsem dělal a omlouvám se vlastně celé společnosti a taky všem, kterým se to dotklo. Děkuju všem orgánům činným trestním řízení, ať už to byla policie, nebo evropský žalobce, nebo soud za opravdu korektní a profesionální jednání.
0: Pražský dopravní podnik slavnostně obnovil provoz Petřínské lanovky. Začne jezdit od zítřejších 7 hodin. Provoz dopravce obnovil po 2 letech. Nové prosklené vozy pro 120 cestujících vyrobila švýcarská firma podle návrhu designérky Anny Marešové. Říká, že důležitý pro ně byl dobrý výhled z vozu.
7: Pro mě byl hodně důležitý ten průhled z toho předního skla. Tam je vlastně rádius a je tam ohnuté sklo, což z toho jsem měla obavu, jestli půjde vyrobit.
0: Jednorázová jízdenka zdraží ze 60 na 100 korun. Pro cestující s dlouhodobými jízdenkami pražské hromadné dopravy se nic nemění. Sport. Česká volejbalová reprezentace podlehla na mistrovství Evropy Belgii 1-3 na sety a na turnaji skončila už v osmifinále. Loni v prosinci přitom byli Češi čtvrtí na světovém šampionátu.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, na severu a severovýchodě bude až zataženo. Místy se objeví déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 93. kilometru směrem na Brno je na krajnici odstavené porouchané osobní auto. A na nehodu dejte pozor na D1 na kilometru 196 směrem do Prahy. Střetl se tam kamion s osobním autem. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Gambrinus. Pivovar, který vaří pivo už 150 let.
1: Co vám říká značka Gambrinus?
2: No, je to pivo, které, dá se říct, dost často konzumuji.
3: Dobrý pivo.
4: Gambrinus, europivo.
1: A který ze sládků ho první uvařil, byste nevěděl?
2: Jméno určitě ne.
3: Ne, to určitě nevím.
4: Tak to teda opravdu nevím.
1: A jakou má Gambrinus chuť?
5: Nevím, málo ho piju.
6: Takovou nasládlou, jemně sladký pivo, no.
7: Výbornou, hořkova výbornou.
8: Těžko říct, jakou má chuť, nedokážu to popsat.
9: Je hořký, prostě pivo je celkově hořký, nemám ráda pivo. Jsem sice Češka, ale pivo nemám ráda, takže nepovím.
0: Na počátku roku 1869 se v Plzni v hostinci u císaře Rakouského sešlo 20 úspěšných podnikatelů z Plzně a okolí. Například rytíř Emil Škoda, majitel strojírny, Adolf Híra, spolumajitel parního mlýna, stavitel Martin Štelcer a další. Usnesli se na tom, že je na čase založit v Plzni moderní pivovar. První nebyl. Ve městě tou dobou už jeden velký pivovar fungoval. Měšťanský pivovar, dnešní plzeňský Prazdroj, který uvařil premiérovou várku v říjnu 1842. Z Plzně se v polovině 19. století stalo rychle se rozvíjející průmyslové centrum. Podmínky pro podnikání byly příznivé a místní movití podnikatelé si mohli investici do druhého pivovaru dovolit. A také onoho lednového dne upsána akciová jistina v částce 1 000 000 zlatých. Pak už jde všechno jako na drátkách. Koupě pozemků, musí stát za to skoro 20 hektarů. Vypracovávají se plány, stavba má stát skoro 50 000 zlatých. Škodova továrna dodává kotle a strojní zařízení, ty jsou v součtu ještě o něco dražší, no a může se stavět. Když není dost cihel, pořídí se cihelna, kde se můžou vyrábět cihly vlastní. Už 25. června 1869 je zapsána do obchodního rejstříku firma První plzeňský akciový pivovar v Plzni. Se stavbou se začne neprodleně a už koncem následujícího roku se prodává perlivý zlatavý mok. 26 000 hektolitrů. O rok později už je to skoro trojnásobek. Ale dost historických výkladů. Pojďme se spolu s emeritním vrchním sládkem Václavem Berkou podívat do sladovny.
10: Tady to trochu vypadá, jako kdyby tady byl jeden vypuštěný bazén v rekonstrukci na plaveckém stadionu.
11: My jsme právě na sladovně, kde vzniká slad, který si děláme sami na této vlastní sladovně. Z ječmene, který nakupujeme jenom v českých zemích a na Moravě. Tady, jak vidíme, ten prázdný plavecký bazén, to je nádoba, který se říká saladinová skříň. V té saladinové skříni, tak tady klíčí 200 tun toho namočeného ječmene.
10: Prostřední bazén je prázdný, ale tady vlevo, tady to vypadá, jako kdyby tady byl čerstvě vytěžený říční čištěný písek.
11: No a to, když se k tomu podíváme blíž a nabereme si z toho ten vzoreček, tak uvidíte, že to je ječmen, který klíčí a vidíte tam ty krásné kořínky. Počkejte, já tam šáhnu.

0: sudy, tak si taky potom můžeme na to pivo dát etiketu chráněný zeměpisný označení české pivo. A to je pivo Gambrinus. Samozřejmě plzeňský Prazdroj nebo pivo Pilsner, Urquell, Radegast i velkopopovický Kozel, který patří do naší skupiny, tak všechny ty pivovary mají toto chráněné zeměpisné označení.
1: Když to zjednoduším, tak slad, vy jste teď znovu nabral, tady už jsou ty klíčky trochu větší, tak slad, to je vlastně jenom ten ječmen naklíčený?
0: Slad je jenom naklíčený ječmen a my to děláme proto, aby se v tom zrníčku jakoby vzbudil život. My ho namočíme, necháme ho klíčit. Ochutnejte, je to krásná celozrnná strava. V tom zrníčku se aktivují enzymy a ty jsou potom důležitý ve varně, abychom tím procesem rmutování, to znamená toho povařování, rozštěpili ty složitější látky na jednodušší a aby z toho mohlo nakonec vzniknout pivo.
1: Jak se říká, tohle je velmi zdravá potravina. Vy když sem ráno zajdete, hrstičku si vezmete, tak celý rok nezastonáte.
0: To je úplně přesně ono. Ať už na té varně, kdy ochutnáme tu sladinu, nebo tady ten naklíčený ječmen, budoucí slad. V této fázi tomu říkáme zelený slad. Až ho usušíme, tak to bude hotový slad. No a kdybyste přišli, třeba si tady vzali ten vzoreček a nechali to zrničko dál klíčit, tak můžete si připravit krásný mističky na velikonoční vajíčka.
2: Nové pivo se rychle ujalo a našlo příznivce doma i v cizině. O pěnivém moku prvního akciového pivovaru se pochvalně vyjádřil i sám císař František Josef I. A takové pocty bylo třeba zúročit. Správní rada proto zavedla pro své pivo značku Pilsner Kaiserquell, v českém znění Plzeňský císařský zdroj. Jen tak pro zajímavost, od té doby se části sklepů říká Na Kaiseru. Jak to v pivovaru tenkrát chodilo? Toto je vzpomínka zaměstnance, později vrchního vařiče Karla Nového, z doby těsně před první světovou válkou.
3: Pivovar nikdy nemýval učně. Do zaměstnání byli přijímáni jen vyučení chasníci v malých pivovarech. Já nastoupil v pivovaře po vyučení na sladovní kampaň v září 1913. Pracovalo se tehdy 12 hodin, režim byl tvrdý, ale piva bylo dost. Přes polní bydleli v pivovaře na Šalandách, kde byla polovina Čechů a polovina Němců. Na sladovnách tehdy pracovalo 40 slaďáků. Mladý sladovnický dělal jen práce pomocné. Slady se v té době dělaly 9denní.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Vstupem Rakouska-Uherska do války končí zlatá doba plzeňského pivovarnictví. Do války musí odejít kvalifikované pracovní síly, jsou rekvírováni všichni koně, nastávají potíže s telefonem a telegrafem, objednávky komplikuje stížená doprava na železnici. Pivovar musí demontovat celou varní soupravu a odvést ji na válečnou výrobu. Chybějí suroviny, slad se nahrazuje pírem, čirokem, řepou, ba dokonce i medem, ale ani to nestačí. Ke konci války je dokonce nutno pozastavit výrobu. Hladové nepokoje v Plzni vedou ke srážkám s vojskem, vyrábí se pivní náhražka, takzvaný pivolín, který lid vtipně přejmenoval na slzy Gambrínovi.
2: Ať si říká, píše nebo tiskne, kdo co chce, plzeňský Gambrinus jest a zůstane nejlepší plzeňské pivo. Lidové noviny, 11. dubna 1925.
1: Ano, Gambrinus. To je to slovo, které nás tolik zajímá. Konečně jsme se dostali k jádru pudla. Kde pivo v prvním plzeňském akciovém pivovaru vařené ke jménu Gambrinus přišlo a co to zvláštně znějící slovo znamená? Kaiser Quell, ochranná známka zapsaná na počest Františka Josefa I., vznikem samostatného Československa ztrácí smysl. Registrována je proto nová ochranná známka Plzeňský Gambrinus. Stalo se to 23. července 1919. Víte však, kdo dal slavnému pivu Gambrinus jeho jméno? Podle jedné verze byl Gambrinus legendární král a zároveň historicky první sládek. Pověst o králi Gambrinovi se tradovala od středověku a byla zaznamenána v polovině 16. století v Bavorské kronice. Podle ní začal král Gambrinus jako první vařit pivo poté, co ho to naučila Isis, staroegyptská bohyně úrody a hodokvasu. Podle jiné, pravděpodobnější verze, slovo Gambrinus vzniklo s komolením jména Jean Primus, tedy Jan I. Jednalo se o Jana I. Brabantského, pradědečka krále a císaře Karla IV., který se proslavil tím, že v bitvě u Voringenu nedaleko Kolína nad Rýnem v červnu roku 1288 porazil se svými spojenci lucemburského hraběte Jindřicha III. Na prosbu bruselského sladovnického cechu se pak stal jeho čestným předsedou a od té doby býval v cechovních místnostech vyobrazen jako opulentní usměvavý muž s věncem z chmelových ratolestí na hlavě a s pohárem pěnícího piva v ruce. Stal se tak nástupcem římského boha Dionýza a novověkým patronem pivovarnictví nejprve v Brabantsku, tedy na území dnešní severní Belgie a jižního Nizozemí, a později i v ostatních zemích, jejichž lid holduje zlatavému moku. Setkat se s ním můžete i v Praze. Na Malé Straně najdete pivnici s názvem U krále Brabantského.
2: Tady mi to trochu připomíná velkou laboratoř.
3: Ta velká laboratoř, to je varna pivovaru Gambrinus. A to je varna, když se podíváte pozorněji, tak vidíte tady historický sloupy. To je varna, která tady je od samého začátku, kdy vznikal pivovar Gambrinus a v letošním roce oslavíme 150 let od založení tohoto pivovaru. A tady té varně se taky jednu dobu říkala světovarská varna, protože tady v Plzni vznikly ještě další pivovary, pivovar Prior a Světovar, ale protože akciový pivovar se tehdy Gambrinus jmenoval, tak ten Světovar koupil a tu varnu sem převez, ale my jsme ji v roce 1997 zmodernizovali. Vidíte, že to vypadá skutečně jako laboratoř. Je to, řekl bych, nejmodernější a největší varna v České republice. A my tady můžeme i ochutnat tu sladinku, kterou tady naši sládci připravují.
2: Sladinka to je?
3: Sladinka to je cukerný roztok, který se získává ze sladu povařením, takzvaným rmutováním.
4: Tady jsou různé kohouty, vedou ze scezovací kádě a z mladinového kotle.
3: A já jsem sem přivez Zdeňka Poláka, to je taková ikona pivovaru Gambrinus, který tady uvařil pár hektolitrů piva.
5: Jsou to miliony, už je to pomalu 28 milionů hektolitrů.
4: Tolik piva si ani nedovedu představit. Řekněte mi tak, co vytéká z těchto kohoutů? Mladinový kotel, scezovací káď?
5: Scezujeme právě sladinku. Jo,
4: to je krásná vidět, barva jantaru.
5: Krásná barva. To je takový ten první, řekněte se mu předek nebo sladinka a velice dobrý, takže můžeme ochutnat.
4: Tak jo, mimochodem je v tom také už alkohol? Ne, tam asi nebude.
5: Ne, to je bez alkoholu.
4: Tedy upřímně řečeno, vypadá to trochu jako pivo bez pěny, ale voní to potom sladu.
5: Velice
4: krásně. Je to zdravé?
5: Když dostávám nějakou rýmu, drobíček mi bolí v krku, tak si dám takzvaný předek, nebo tu sladinku a ještě jsem nemarodil. Jsem tu 45 let.
4: Tak já to zkusím. Je to hodně teplé. Já jsem si říkala, sladinka, toto bude sladké, ale zas tak sladké to není. Je to trochu dohořka. Ale víte, že je to moc dobré? A jakou to má teplotu?
5: Kolem těch 70 stupňů.
4: Co všechno to obsahuje, že je to tak zdravé?
5: Je to vlastně vývar z obilí, z ječmene, pak ze sladu. To se udělá slad, tak pak máme nádherný vývar a jako já to tady používám na chřipku.
3: Samozřejmě plný vitamínu a aminokyselin, jedno zdraví. Takže klidně to dopíte.
4: Tak to já se nenechám nutit.
3: Tady na té varně my na tu jednu várku uvaříme až 840 hektolitrů jako jednu šarži. A tady se ta sladina, kterou jsme teď ochutnali, povaří s chmelem a vznikne mladina. A ta mladina se tady ještě schladí a přečerpá se naproti do té budovy, kde bude kvasit a dokvašovat. A tam to taky budeme ochutnat.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Za druhé světové války přišly pro plzeňské pivovary těžké časy. Gambrinus trpěl nedostatkem surovin, což mělo samozřejmě dopad na kvalitu. Vyráběl slabou válečnou osmičku a přežíval hlavně proto, že zásoboval pivem dělníky ve Škodovce. Po přiblížení fronty na konci války se plzeňské pivovary staly terčem bombardování a utrpěly velké škody. Pro Gambrinus byly málem likvidační. Asi 80 bomb různých velikostí zničilo nebo značně poškodilo zhruba polovinu provozních budov. Ale nakonec se Gambrinus přece jen znovu zrodil, takřka z popela. Poválečná historie pivovaru nápadně připomíná historii ostatních soukromých podniků u nás. Dekretem prezidenta republiky ke dni 28. října 1945 byli Měšťanský pivovar, první akciový pivovar i ostatní pivovary, které ve městě vznikly, znárodněny a začleněny do národního podniku Plzeňské pivovary. Začala se psát nová kapitola historického vývoje pivovarského průmyslu. Samostatný závod Gambrinus byl na konci 50. let zrušen a sloučen s Prazdrojem. Zatímco si povídáme, pivo se nám pěkně uvařilo. Pojďme se s Arnoštem Erhartem, sklepmistrem a technologem podívat, jak kvasí.
2: Teď jsme ve sklepě, kde pivo Gambrinus kvasí a dokvašuje.
3: Jak dlouho trvá, než pěkně prokvasí ten Gambrinus?
4: Tak ten Gambrinus přibližně tak 10 dní má dobu kvašení, no a pak se to přečerpá do ležení, kde to je další týden a pak to jde na filtraci.
3: Když to pivo tady kvasí, degustujete průběžně?
4: Degustuje se to průběžně, hlavně před přečerpáním z kvašení do ležení a před výdejem na filtraci, aby se vědělo, jakou to má degustaci a jestli to můžeme pustit dál k dalšímu zpracování.
3: Takže na to musíte mít, jak se říká, chlupatý jazyk?
4: Degustační zkoušky a chlupatý jazyk samozřejmě. A i tím, že tady všichni vlastně de facto to pivo pijeme, takže víme, jak má chuť. Můžeme srovnávat.
3: Půjdeme vyzkoušet a bude už hotové, anebo budeme chutnat takový ten polotovar?
4: Budeme chutnat hotový, polotovar bych nedoporučoval. To jenom tak na jazyk polejt a nic víc.
3: A jakou má chuť třeba právě ten polotovar? Jak se liší už od toho hotového, zkvašeného nebo prokvašeného piva?
4: Tu chuťovou stabilitu tam ovlivňují kvasnice, jelikož tam je jich ještě hodně. Jo? Potom před tou filtrací už jsou kvasinky sednutý a tam už je víc vyznát ta chuť správného piva.
3: Tady bych měla vidět nějaké ohromné tanky, ale já tady hlavně vidím kilometry nerezového potrubí.
4: Ne, dřív to bylo pivo, člověk viděl celou dobu toho procesu, ale teďka už, jak je to uzavřený výrobní proces, tak to pivo hodně málo, akorát jak někde v průzorech.
3: A ty tanky, kde to pivo kvasí, ty jsou někde nad námi?
4: Ty jsou nad námi, my jsme vlastně pod týma tankama a nad náma ten tank má 22 metrů, takže tam to pivo kvasí a potom zraje.
3: Tadyhle ty všechny roury a potrubí různých průměrů, ty vedou různě zkvašená piva z jednoho tanku do druhého?
4: Ano, to se používají všechny roury, když se to přečerpává. Jo, je to jak sanitační, přečerpávací, na kvasnice, najímání CO2, je to hodně tady toho potrubí.
3: Máte to spočítané, kolik, co set metrů, já bych řekla, kolik kilometrů dokonce toho potrubí tady je? Tak jsem vás dostala.
4: No, to jste mi dostala, přesně to nemáme spočítané, ale je to hodně. Cirka 3 kilometry, dohromady tedy. Různých rozměrů. Ochutnejte naší kvalitu. Nefiltrovanou Gambrinus.
3: A proč nemůže to pivo zůstat takhle? Mně by chutnalo.
4: To chutná každému. Já jsem taky pro, aby to takhle chutnalo. Ale bohužel spotřebitel chce 6 měsíců, 9 měsíců záruku, tak bohužel se to musí vyfiltrovat, aby ty kvasnice. Samozřejmě pivo by se mělo pít, jakým stavu je teďka současně. A některé výjimky hospody mají nefiltrované pivo, kde se dává tady to přesně, jak teďka pijete.
3: Dá se říct, že to nefiltrované pivo obsahuje víc těch různých kvasinek a dalších přísad a že je tedy ještě zdravější?
4: Samozřejmě máte pravdu, takhle ty kvasnice jsou v tom a tak by to mělo vypadat.
5: My teď ochutnáváme nefiltrovaný ležák Gambrinus
2: A vy jste slyšeli už hlas Zdeňka Poláka, slyšeli jste hlas Arnošta Erharda, ale abyste si je dokázali lépe představit, tak pojďte s námi do srdcovky a tam obě figuríny a ještě dalších zaměstnanců tam můžete vidět vyvedený na stěnách celé té restaurace.

0: V lednu roku 1982 chybělo málo k tomu, aby milovníci plzeňského piva v následujících měsících stáli na svůj oblíbený Gambrinus tak dlouhé fronty, jako bývali zvyklí stát u zelinářů na banány. Onu osudnou noc si totiž noční vrátný povšiml, že ve sladovně hoří. I hned volal pomoc, jenže už bylo pozdě. Bylo jasné, že hasiči rozsáhlým plamenům sladovnu jen sotva seberou. Budova plná sladu a ječmene beznadějně lehne popelem. Ale mělo být ještě hůř. Plameny už olizovaly i sousední varnu, srdce výroby piva.
1: Tehdy byla mrazivá noc, minus 18 stupňů. Proudnice i hadice zamrzaly. Já sám jsem několikrát upadl na ledu, který se okamžitě tvořil z rozlité vody kolem hydrantů.
0: Vzpomíná jeden z bývalých profesionálních hasičů.
1: Sladovna byla postavená už za Rakouska-Uherska. Oheň polikal staré, vyschlé trámoví jako nic. Nejdivočeji ovšem hořel slad na sušicích lískách. Když se propadla střecha sladovny, udělala vlastně na hořícím sladu a ječmenu poklop. Nemohli jsme se tam s vodou dostat. A tak jsme souboj s živlem o sladovnu vzdali a soustředili jsme se na ochlazování stěny, za níž byla varna. Nakonec sladovna schořela, ale na varnu oheň nepřeskočil.
0: Záchranáři se zprvu obávali, že ve sladovně uhořely ženy, které tam byly na noční směně. Naštěstí se ale ukázalo, že jsou naživu, protože odešli z práce domů. Kdyby byli na pracovišti a kontrolovali sušení sladu, všimli by si zárodku ohně a bylo by možno včas katastrofu zlikvidovat? I tuhle otázku si vyšetřovatelé kladli. Stejně jako tu, jestli sladovnu nezapálil žhář. Podezření na úmyslné založení ohně se ale nepotvrdilo. Příčina největšího požáru v historii plzeňského pivovaru, který napáchal několika milionovou škodu, souvisela zřejmě se stářím budovy i technologie. Z jednoho z komínů se uloupl rozžhavený chomáč nečistoty, spadl na horní lísku s naklíčeným ječmenem a ten se vzňal. Na spáleništi už nová sladovna nevyrostla.
2: Jak je možné, že mnohdy dobré pivo v některé restauraci nechutná dobře?
3: No to je úplně jednoduchý a to byl právě důvod, proč jsme šli do těch sklepů, kde jsme ochutnali, jak to pivo vypadá, když se zrodí. Protože to pivo je nejlepší ve sklepě pivovaru, ale po té cestě do té hospody se mu může všeličo přihodit, ať už při dopravě, při skladování. A proto my máme koncept, kde pivo je dokonale skladovaný. Je tam pravidelná sanitace toho výčepního zařízení. Ale co je důležitý, jsou tam lidi. Je tam pan výčepník, který dokáže perfektně to pivo načepovat. A když se podíváte na tu sklenici, ta je dokonale umytá. A když na ní sáhnete, tak je krásně studená. A protože jsme viděli na výčep, tak jste si mohla všimnout, že ten výčepník tu sklenici ještě předtím, než začne čepovat, vypláchne studenou vodou. Takže ta sklenice má teplotu jako piva. A on, když to načepuje, tak nám to sem teďko přines. Vidíte, tak pěna, jak se ještě krásně zahoupala. A on nám řekl ještě na zdraví. A co nám zbývá? Musíme si připít na zdraví.
0: Obnovení se Gambrinus dočkal až v roce 1990. Spolu se značkami Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel nebo Radegast patří pod křídla firmy Plzeňský Prazdroj, který je největším výrobcem piva u nás.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Důchody od příštího roku stoupnou v průměru o 300 korun. Senioři k tomu jednorázově dostanou 2000 korun. Pyrotechnici našli v části trasy plánované středočeské části dálnice D3 na Benešovsku prozatím 60 kusů munice. Zítra bude převažovat proměnlivá oblačnost, místy s deštěm nebo přehánkami a teplotami do 17 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Průměrný důchod od ledna vzroste o 304 korun. Senioři k tomu navíc dostanou jednorázový příspěvek ve výši 2000 korun. Schválila to vláda. Po valorizaci se tak průměrný důchod dostane na zhruba 22 200 korun. Podle ministra práce Aleše Juchelky z ANO má zvýšení důchodcům pomoct s rostoucími cenami, ale zároveň příliš nezvýšit výdaje státu do dalších let.
2: Senioři si své penze předplatili lety tvrdé práce. A pozor, důchod není sociální dávka. Je výsledkem dlouhodobé společenské dohody, která v této zemi funguje po celé generace. Jistota a důstojné stáří jsou pro nás absolutní prioritou.
0: O výši penzí rozhodla vláda současně s návrhem státního rozpočtu na příští rok. Jeho deficit bude 386 miliard korun. Bude tak o 3 miliardy nižší než původní návrh. 60 kusů munice z druhé světové války našli pyrotechnici v trase plánované středočeské části dálnice D3. S průzkumem bývalého výcvikového prostoru jednotek SS na Benešovsku jsou zhruba v polovině. Jeden z nálezů popisuje policejní pyrotechnik Jiří Toufar.
3: Je to vlastně raketa hráže 28 cm, Wurfkerpr model 42. Tato zbraň byla obecně určena jako raketová výzbroj německých ozbrojených sil a byla určena k ničení živé síly nepřítele, případně nějakých polních opevnění. A tenhle ten konkrétní případ, který byl zajištěný tady na Benešovsku, tak byl ve variantě Ibung, což znamená, že byla cvičná.
0: 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem chce ředitelství silnic a dálnic začít stavět za 2 roky. Zaplatí za to přes 70 miliard korun. Kůrovec v Krkonoších je zatím podle zprávy Krkonošského národního parku pod kontrolou. Letošní škody způsobené tímto broukem nebudou tak vysoké jako v minulém roce. Konkrétní čísla představuje mluvčí parku Radek Drahný.
4: Odhadujeme, že za letošní rok budeme na 15 tisících metrech krychlových kůrovce napadené dřevní hmoty, což pro porovnání při obvyklých zhruba 100 tisícových těžbách je nějakých 15%. Ale když kůrovce bylo opravdu hodně, tak jsme měli až 70%. Tak to napadeného dříví.
0: Lesníci se ale obávají příštího roku, kdyby se kvůli suchu a nedostatku vody mohlo kůrovci dařit. Sport. Fotbalisty druholigové Opavy už nepovede trenér Svatopluk Habanec. Klub ho odvolal a místo něj přivedl Ondřeje Smetanu, kterého čeká první zápas s týmem až 9. října po reprezentační přestávce. Počasí. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost. Na severu a severovýchodě bude až zataženo. Místy se objeví déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, místy do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 dávejte pozor na 196. kilometru směrem do Prahy. Došlo tam k nehodě osobního auta s nákladním. A v Praze v Národní ulici se srazila 2 osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Tohle jsem si procházel starší scénáře našich divadel a věřte mi nebo ne, nevěřil jsem vlastním očím. Přece je to ale pravda. Paní Daniela Kolářová se u nás po každé večer jenom myhla. A tak myslím, že je na čase to napravit a věnovat jedno divadlo pro vaše uši právě téhle výrazné dámě Českého divadla, která se tak ráda vrací do rozhlasových studií.
6: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
7: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo nemůže v divadle, které má být poctou herečce Daniele Kolářové, chybět, je to samozřejmě Jaromír Hanzlík. Ti dva, především tedy na jevišti Vinohradského divadla, ale i na filmovém plátně a v televizi, spolu vytvořili, jak to říct, takový až prototyp ideální herecké dvojice. A tak kdo jiný by už měl provázet pořadem, kde se vzpomínalo na některé z rozhlasových rolí Daniely Kolářové?
2: Danuško, já tě vítám, ahoj.
3: Ahoj, dobrý den.
2: To je doba, co jsme se neviděli, viď?
3: No, je to vždycky tak, jednou za rok se potkáme, viď, na ulici letmo, tak...
2: No, ale ty se vůbec neměníš, holka. Hlas máš pořád stejný, no to je prima. My jsme se tady sešli proto, abychom si povídali o tvé rozhlasové práci a nejen o rozhlasové práci. Podívej se, já jsem tady dostal takový výpis a tady nejstarší nalezená práce pro rozhlas je Viktor Dick Krysař z roku 1964 v režii Josefa Henkeho.
3: Aha, vidíš.
2: No, vidíš.
3: No jo, ale tak to bylo úplně na začátku.
2: A tam si do té hry natočila průvodní slova.
3: No, tak to jsem teda zapomněla.
2: Tady hodně lidí, kteří tady seděli před tebou,
3: peklo.
2: Zapomněli. No, ale to ne, že to jsou archivy, ty
3: nežou. No, tak to určitě, no.
2: No.
3: To byl začátek, ano.
2: V roce 1964.
3: Ano.
2: To si tuším byla ještě na DAMU.
3: No, to byl první ročník DAMU.
2: První ročník DAMU. No a potom už si do toho rádia chodila častěji, ne?
3: No potom vlastně hodně často a moc ráda, protože já jsem ještě z té poslední generace, která na rádiu absolutně vyrostla. Televize přišla až někdy před maturitou, takže...
2: No ne, tak televize tady samozřejmě byla,
3: byla, ale jo? Doma, myslím, no, se odstlášť no. Někdy před maturitou, takže já jsem absolutně oddaný rozhlasový posluchač. A pak vlastně jsem měla to štěstí, že jsem v rádiu hodně pracovala.
2: No počkej, ty jsi říkala oddaný rozhlasový posluchač. No to já taky, protože taky jsme televizi měli až později. Ale ty jsi, Dandulko, byla taky vyznamenána za svoji práci pro rozhlas. Protože jsi v anketě Neviditelný herec v roce 2000 obsadila první místo. Já ti dodatečně gratuluju.
3: No moc ti děkuju.
2: A to bylo za roli Irene jako manželka Soumse v Saga rodu Forsenatu. To byl ten geniální televizní seriál.
3: No, jak byly vymetený ulice a všichni koukali na Forsyty.
2: No a když si to potom ty v rádiu, tak zase...
3: Tak zase byly vymetený ulice, všichni poslouchali.
2: Tak si to poslechne.
4: Saga rodu Forsytů, 1999, režie Ivan Hrs.
5: Irena, dovol, abych tě seznámila s Filipem. Filip, tohle je moje nejlepší přítelkyně Irena.
6: Těší mě paní Soumsová.
7: Forsytová. Jsem Soumsova manželka, ne jeho majetek. Pokud vás ovšem Forsytové už nakazili svým vlastnickým komplexem, těžko to pochopíte.
6: Promiňte mi to, paní Ireno. Jen jsem mechanicky opakoval, co jsem tu slyšel. Ale rozhodně nemíním Forsyty imitovat.
8: June, byla bys tak laskavá.
5: Ano, strýčku Soumsi.
7: Bude vás to stát mnoho síly, Filipe.
6: Člověk dokáže víc, než tuší.
7: Zvlášť, když jde o život.
6: Myslíte?
7: Mám před vámi časový náskok.
8: June pozapomněla, že taky patřím do rodiny, pane Bosini.
5: File, to je strýček Soumes, dědečkův synovec.
6: Filip, těší mě, pane.
8: Je tu nemožná tlačenice, nemyslíte, Filipe? Nechtěli byste k nám někdy přijít na večeři?
5: Díky za pozvání, strýčku. Určitě přijdeme, určitě.
8: Domluv si to s Irenou, Jun. Pane Bosini, naši seniori se tamhle dohadují o hodnotě keramiky, kterou strýc Svidin dnes koupil na nějaké aukci. Zajímal by mě váš názor. Omluvte nás, dámy.
9: Ireno, smím vám přinést skleničku?
7: Když mi dovolíte, abych vás pro ní doprovodila, strýčku Giulione?
9: Jak se vám líbí Junin snoubenec?
7: Vlastně jsem ho jen zahlédla. Prohodili jsme pár slov. Hmm.
9: Tuhle jsem si na vás vzpomněl. A víte, že jsem si vůbec nedokázal vybavit vaše dívčí jméno?
7: Tatínek se jmenoval Heron a byl profesor.
9: Chtěla jste říct chudý profesor.
7: Za to bratr mé matky byl podnikatelem v cementu.
9: Hmm, to zní líp.
7: Ovšem zanedlouho zkrachoval.
9: Ireno, vám Forsythové zřejmě nepřirostly k srdci.
7: Neopovážila bych se takhle rouhat.
9: Přede mnou můžete. Já vím líp než vy, jaká jsme sbírka podivínů, všichni do jednoho.
7: Včetně June?
9: Bohužel. Byl bych vám vděčný, kdybyste mé vnučce zůstala na blízku.
7: Jsme dobré přítelkyně.
9: Bojím se jednoho. June je do toho mládence zblázněná mnohem víc, než on do ní. To je na pováženou. Byl bych rád, kdyby si dokázala zachovat rozumnou míru.
7: Stříčku Jolione, láska nezná žádnou míru.
9: Proto z ní jde na mě strach.
7: Mládí se ničeho nebojí.
9: Bohužel. A nebo bohudí?
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Já jsem damu nezvěděl.

0: úžasný jazz. Bylo toho tolik, co postíhat, jako aby to člověk všecko přečet, aby viděl každý film Česká vlna. Dělo se toho hodně. A v tom to bylo hezký a vlastně člověk neměl žádný starosti a měl spoustu energie a byl si ochotný klidně do půlnoci někde poslouchat jazz nebo jít na půlnoční promítání právě třeba nějakýho Felliniho nebo Bergmana. Tak v tom to byla taková horečnatá doba, ale člověk, když byl tehdy tak mladý, jak byl, tak to absolvoval lehce nebo rád, bez obtíží.
1: V tom rádiu si taky hrála nejen vážné věci, ale také veselé věci. Vedle Ibsena tady vidím Wilda, já nevím, co všecko tady je, ale třeba tady taky vidím Lešanské jesličky od pana Františka Hrubína. To víš, já něho mám slabost.
0: Já vím, no.
1: Jo. Tak na to bych rád slyšel odpověď, jak na to vzpomínáš.
0: No, to je další věc. Na takovouhle nádhernou poezii se musíš Hergot připravit, abys to
1: neponičil. No a ještě když proti, vedle tebe sedí takový pánové jako Rušínský,
0: no, ano.
1: Monzár, Sklenčka.
0: Tak to víš, to jsem měla vždycky stažený zadek, ale když se člověk naučí se doma dobře připravit a poslouchá tě dobrý režisér a ten mikrofon je taková potvora, trestní poslechy takzvaný. A tam slyšíš, tam ti vlastně nemusí už nikdo nic říkat, tam to všecko slyšíš. Když nemáš obsah, že jo, když je to jenom prázdný slovo, nemá obsah, ten mikrofon to všecko bere. Takže vlastně právě s takovými kolegy, to pro mě byla ohromná škola a drezura.
1: Víš, tady třeba jste se potkali taky s Otou Sklenčkou, což byl tvůj profesor na škole taky,
0: ano,
1: viď?
0: Ano.
1: A my jsme se potom s ním potkali v angažmá ve Vinohradském divadle. Máš na něho nějakou hezkou vzpomínku na pana profesora Sklenčku?
0: To je neuvěřitelný, ten člověk se vlastně od toho okamžiku, kdy já jsem ho potkala na Damu, téměř fyzicky nezměnil. Jo,
1: jo, on se protřás životem.
0: Ano. A vždycky se mu strašně klepaly ruce, no, no. A kouřil partizánky.
1: Sto denně.
0: Ano, a z těch partizánek se sypal ten popel a prostě on bez cigarety nebyl vidět, ale přitom, když jsme s ním pracovali právě na Damu, a zrovna to byl nějaký Wild, myslím, druhý, třetí ročník, tak byl vynikající pedagog, dobře jako vedl. To byl takový taky člověk propadlej divadlu, absolutně.
1: No, vzpomínám si na Otu Sklenčku. Přece on, jak se mu klepaly ty drůbky, já co ho znám, tak se mu klepaly drůbky. On mi býval krásně sypal v vánočky v pekárnách, že jo. No, takže on nemohl nic těma rukama dělat. Taky byl velmi nepraktický. Ovšem měl vedle sebe svou
0: no,
1: manželku
0: Ninušku.
1: Ninu Popelíkovou, která ano. Naopak byla velmi praktická. Na chalupě například absolutně všecko dělala ona.
0: Řekla schody, že stavěla.
1: Ano, všecko.
0: Ano.
1: A taky Ota Sklenčka říkal, víš, chlapče, já jsem si nevzal ženu, já jsem si vzal řempo.
2: Oscar Wilde, Ideální manžel, 1991, režie Josef Červinka.
3: Dobrý den, Lorde Goringu.
4: Dobrý den, paní Chilternová.
3: Snad neodcházíš, Roberte?
4: Ano, musím napsat pár dopisů, miláčku.
3: Pracuješ až příliš svědomitě, myslí taky trochu na sebe. Vypadáš unaveně.
4: To nic není, miláčku. To nic není.
3: Posaďte se ještě, Lorde Goringu. Jsem tak ráda, že vás tu mám. Chtěla bych si s vámi promluvit o...
4: O paní Čivlíové?
3: Ano, uhodl jste. Po vašem odchodu včera v noci jsem zjistila, že mi paní Čivlíová nelhala. Ale přiměla jsem pochopitelně Roberta, aby jí okamžitě napsal a aby ten svůj slib odvolal.
4: To jsem z jeho slov vyrozuměl.
3: Kdyby ten slib dodržel... Byla by to první skvrna na jeho dosud neposkvrněné kariéře. A Robert nesmí zavdat ani nejmenší příčinu k výtkám. Není jako ti ostatní. Vy se mnou nesouhlasíte? Jste přece Robertův nejlepší přítel. Jste náš nejlepší přítel, Lorde Goringu. Buďte ke mně upřímný.
4: Naprosto upřímný?
3: No ovšem. Nebo snad přede mnou něco tajíte?
4: Ne, nic. Myslím jen, milá Lady Chilternová, že v praktickém životě provází každý úspěch

0: jistá bezohlednost. A ctižádost tu provází bezohlednost vždycky. Jak se člověk tvrdě zaměří na určitý cíl, potom se kvůli němu vyšplhá i na strmou skálu, když to musí být, nebo se brodí bahnem.
1: Myslíte?
0: Mluvím samozřejmě o životě vůbec.
1: To doufám. Proč se na mě tak divně díváte?
0: Někdy si myslím, Lady Chilternová, že v některých názorech na život zastáváte stanovisko zbytečně přísné. V každé povaze se dá objevit sklon ke slabosti, často i k něčemu horšímu. Co kdyby například někdo, kdo je veřejně činný, můj otec nebo Lord Martin, nebo Robert, řekněme, co kdyby před lety napsal nějaký nerozvážný dopis?
1: Čemu říkáte nerozvážný dopis?
0: Dopis, který by člověka vážně zkompromitoval. Uvádím ovšem jen pomyslný případ.
1: Robert by prostě nebyl schopen zachovat se nerozvážně. Jakoby nebyl schopen provést něco špatného.
0: Každý je schopen zachovat se nerozvážně. Každý je schopen provést něco špatného. Víte, vím jen jedno. Bez veliké schovývavosti se život nedá pochopit, nedá se ani žít. Jedině s láskou si dokážeme vysvětlit, co se na tomto světě odehrává. Lady Chilternová, pamatujte, že ke mně můžete mít absolutní důvěru. A kdybyste se někdy dostala do nesnází, přijďte pro pomoc ke mně.
1: Lorde Goringu, vy mluvíte docela vážně. S tím jsem se u vás ještě nesetkala.
0: Prosím, za prominutí, Lady Chilternová, vynasnažím se, aby se to podruhé nestalo.

0: Nebezpečné známosti nebo taky Valmont. S těmito názvy jsou filmové úpravy, přepisy slavného literárního příběhu asi nejznámější. Daniela Kolářová si v rozhlasové úpravě nebo dramatizované četbě z tohoto slavného románu v dopisech doslova jako rukavičku oblékla svou roli Markýzy de Merteuil. A i když si herci někdy zoufají, jenom ne pro boha dopisy, jenom ne dopisy, co se na tom dá zahrát nebo odehrát, tak vidíte, taková rozhlasová četba na pokračování z románu Nebezpečné známosti dokazuje, jak velká je to pro herce příležitost.
1: Markýza de Merteuil, Vicomtovi de Valmont. Od té doby, můj drahý Vicomte, co se bojíte úspěchu. Od té doby, co se stalo vaším záměrem, že sám dodáváte proti sobě zbraň a toužíte méně po vítězství než po boji, nemám již, co bych vám řekla. Vaše chování je arcidílem uvážlivosti. Za opačného předpokladu by bylo arcidílem pošetilosti. Mám-li říci pravdu, obávám se, že si děláte iluze. Skutečnou botu jste udělal tím, že jste se pustil do dopisování. Sázím se, že nemáte v této chvíli ponětí, kam vás to může zavést. Jen si uvažte, kolik je třeba času k napsání dopisu a kolik času uplyne, než je dopis předán. Řekněte sám, zda je možné, aby žena ke všemu ještě tak přísných zásad jako vaše pambíčkářka dokázala tak dlouho toužit po něčem, o čem si přece vzala, že potom nebude toužit nikdy. Takový krok může mít úspěch u dětí, které nevědí, že napsat miluji tě znamená říci já se ti vzdávám. Uvážlivá ctnost paní de Tourvel však, jak se mi zdá, výtečně rozumí odstínům výrazů. Věřte mi, Vicomte, jestliže se po vás žádá, abyste přestal s dopisováním, využijte toho, napravte svou chybu a čekejte, až budete mít příležitost promluvit. Víte, že je ta žena silnější, než jsem si myslela? Brání se dobře. Kdyby nebylo tak pozdě, vyprávěla bych vám o malé Volangeové, která dělá dosti rychlé pokroky a s níž jsem velice spokojená. Věřím, že budu dříve hotova než vy. Za což byste se měl stydět. Pro dnešek s Bohem, Vicomte.
2: Vicomte de Valmont, Markýza de Merteuil. Mluvíte báječně, má krásná přítelkyně. Proč však tak namáhavě dokazujete, co všichni víme? Kdo chce v lásce něčeho dosáhnout rychle, ať raději mluví, než píše. O tom je, myslím, celý váš dopis. A co dál? Vy totiž prostě předpokládáte, že si mohu vybrat mezi mluvením a dopisováním, což není pravda. Od té příhody se má necita stáhla do obrany a dovede s takovou obratností předejít každému setkání, že má vlastní obratnost neustále vychází na prázdno. Věc došla už tak daleko, že kdyby to mělo pokračovat, zcela vážně bych musel hledat prostředek, jak dohonit ztracený náskok. Rozhodně bych totiž nesnesl, kdyby mě měla v jakémkoliv ohledu porazit. Dokonce i mé dopisy se staly podnětem k malé válce. Nestačí jí, že na ně neodpovídá, dokonce je odmítá přijímat. Musím pokaždé přijít s novou lstí a ani ta se mi vždycky nedaří. Že nechtěla přijmout dopis, který se mi zcela prostě podal, mě příliš neudivilo. Byl by v tom již určitý souhlas a já počítám s delší obranou. Po tomto pokusu, který jsem udělal jen tak mimochodem, vložil jsem dopis do obálky a využil jsem chvíle, kdy paní de Rosemont s komornou pomáhali při toaletě a poslal jsem ho po svém myslivci, jemuž jsem přikázal, aby řekl, že je to ona listina, o kterou mě prosila. Odhadl jsem správně, že se bude bát skandálního vysvětlování, kterému by se nemohla vyhnout, kdyby dopis odmítla. V skutku si ho také vzala. Můj posel, kterému jsem nakázal, aby pozoroval její obličej a který nevidí právě špatně, spatřil jen lehký ruměnec a spíše rozpaky než vztek. To už jsem si blahopřál, protože buď si dopis nechá, anebo když mi ho bude chtít vrátit, pak jí nezbude, než zůstat se mnou o samotě, čímž se mi naskytne příležitost s ní promluvit. Přibližně za hodinu poté, vstoupil do mého pokoje jeden její služebník a odevzdal mi od své paní dopis jiného tvaru, než byl můj. Na jehož obálce jsem rozeznal písmo, po němž jsem tolik toužil. Rychle jsem jej otevřel. Uvnitř byl můj vlastní dopis, nerozpečetěný a pouze přeložený na půl. Domnívám se, že této ďábelské lsti použila z obavy, že bych mohl být méně citlivý na skandál než ona. Znáte mě. Nemusím vám tedy líčit, jak jsem zuřil. Nezbývalo mi však, než se ovládnout a chladnokrevně hledat jiný prostředek. Jediný, na který jsem přišel, je tento. Pro dopisy se zde chodí každé ráno na poštu, vzdálenou od nás asi 3/4 míle. K tomuto účelu se používá uzavřené truhličky, podobné pokladnici na milodary, od níž má jeden klíč pošmistr a druhý paní de Rosemont. Přes den tam vhodí každý své dopisy, kdy se mu zlíbí. Večer je odnesou na poštu a ráno zase donesou, co došlo. Tuto službu vykonávají všichni sloužící bez ohledu na to, jsou-li cizí nebo domácí. Můj sluha nebyl tentokrát na řadě. Vzal to však za jiného pod záminkou, že má co dělat tím směrem. Já jsem mezi tím napsal dopis. Adresu jsem napsal změněným písmem a dost se mi podařilo napodobit na obálce dižonské razítko. Toto město jsem zvolil, protože si osobuji stejná práva jako manžel a že se mi proto zdálo veselější psát jí z téhož místa. Ať už se zlobila, jak chtěla, dopis dostala. Spoléhám na její zvědavost, že si jej také celý přečetla. A to je vše, má krásná přítelkyně. Těšte se se mnou na nové události, které na sebe určitě nenechají dlouho čekat, neboť, jak mne již znáte, nerad něco ponechávám náhodě.

Paní de Tourvel, paní de Volange. Poslechnu, má drahá přítelkyně, vaši přátelskou radu. Zvykla jsem si dát vždycky na vaše mínění i věřit, že je vždy rozumné a opodstatněné. Připustím dokonce, že pan de Valmont musí být v skutku nesmírně nebezpečný, jestliže se dovede stavět takovým, jakým se jeví zde, a současně zůstat takový, jak ho líčíte. Ať už je, jaký chce, žádáte mě, abych ho od sebe vzdálila. Pročež to udělám? Udělám při nejmenším, co bude v mých silách. Zdá se mi však, že není prakticky možné, abych o to požádala jeho tetu. Bylo by to nezdvořilé jak vůči ní, tak vůči němu. Nemohu se také bez odporu rozhodnout k tomu, abych odjela já. Neboť vedle důvodů týkajících se pana de Tourvel, které jsem vám již vypsala, nemohl by mě pan de Valmont, kdyby ho, což je možné, můj odjezd rozladil, snadno následovat do Paříže? Nevypadal by ten návrat, jehož bych byla, nebo bych se alespoň zdála být příčinou, ještě podivněji než setkání na venkově, a to u někoho, o kom se ví, že je to Valmonova příbuzná a má přítelkyně? Není tedy jiná pomoc, než dosáhnout toho, aby odejel dobrovolně on. Vím, je to těžká věc přijít k němu s takovým návrhem. Protože však mu zřejmě leží na srdci, aby mi dokázal, že je ve skutečnosti počestnější, než se předpokládá, nevzdávám se naděje na úspěch. Jestliže odjede, jak si to přeji, učiní to v skutku z ohledu ke mně. O tom, že má v úmyslu strávit zde větší část podzimu, nemohu totiž pochybovat. Jestliže mou žádost odmítne a bude trvat na tom, že zůstane, budu mít vždycky dost času, abych odjela, což vám slibuji. To je, myslím, milá přítelkyně, vše, co po mně žádalo vaše přátelství. Spěchám, abych mu učinila zadost a abych vám dokázala, že přesto, jak plameně jsem snad hájila pana de Valmont, jsem nicméně ochotna nejen vyslechnout, ale i poslechnout rady svých přátel. Pokládám si za čest i nadále se těšit vašemu přátelství.

0: Markýza de Merteuil, vikomtovi de Valmont. Právě mi, drahý vikomte, došel váš dopis. Jestliže je datum na něm správné, měla jsem jej dostat o 24 hodin dříve. Ať už je to tak, či onak. Potřebovala bych na přečtení tolik času, že už by mi žádný nezbyl na odpověď. Raději vám tedy pouze potvrdím příjem a popovídáme si o něčem jiném. Ne, že bych vám měla co vyprávět o sobě. S podzimem nezbyl v Paříži snad jediný muž s lidskou tváří. A tak už jsem celý měsíc k umření hodná. A každý jiný než můj milý Belroš by již byl unaven důkazy mé stálosti. Protože se nemám čím zaměstnávat, bavím se s malou Volánžovou a o té si chci s vámi pohovořit. Nevím, jestli jsem vám sdělila, že mám již 3-4 dny tu čest být její důvěrnicí. Zajisté uhodnete, že jsem se zpočátku stavěla přísnou. Sotva jsem však spozorovala, že si myslí, že mě musí přesvědčit špatnými argumenty. Začala jsem se tvářit, že se mi zdají dobré. Ona je teď v hloubi duše přesvědčena, že vděčí za tento úspěch své výmluvnosti. Dovolila jsem jí, aby mu napsala a řekla: miluji vás. Aniž to tušila, zařídila jsem, že se ještě téhož dne sešla se svým dánceným mezi čtyřma očima. Ale představte si, ten chlapec je ještě takový hlupáček, že ji ani nepolíbil. Přitom píše moc hezké verše. Můj bože, jak jsou tihle oduševnělí lidé pitomí. Tenhle je takový hlupák, že mě tím až přivádí do rozpaků. Jeho přece jen nemohu vodit za ručičku. Právě teď byste mi zde byl velice užitečný. Jste s Dánceným natolik zpřátelen, že by vám důvěřoval, a jakmile by se vám již jednou svěřil, šlo by všechno jako na drátkách. Hleďte si tedy se svou pámbíčkářkou pospíšit, protože bych konec konců nerada viděla, aby Žerkůr vyvázl. Mluvila jsem o něm ostatně včera s naší Osůbkou a vymalovala jsem jí ho tak pěkně, že by ho nemohla více nenávidět, i kdyby již byla 10 let jeho ženou. Držela jsem jí především dlouhé kázání o manželské věrnosti. V tomto ohledu se mé přísnosti nic nevyrovná. Na jedné straně v ní tak utvrzuji svou dobrou pověstnostné ženy, která by přílišnou povolností mohla vzít za své. Na druhé straně v ní stupňuji nenávist, kterou hodlám obdařit jejího manžela. A navíc, konečně doufám, když jí namluvím, že lásce se smí odávat jenom ten krátký čas, který jí ještě za svobodna zbývá, rozhodne se rychleji, aby o nic nepřišla. Sbohem, vikomte. Jdu se teď věnovat své toaletě a přitom si přečtu váš dopis.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: dodnes, že se zas spojí s hlasem mým.
1: A ještě jedna filmová připomínka dnes večer. Alena jako historická komedie na motivy jedné z povídek karlštejnských vigilí Františka Kupky. Vzpomínáte si? Romantická zápletka. Zatímco ve filmu si titulní role zahráli Vladimír Řepa a Miluše Zoubková, tak v rozverné rozhlasové úpravě je postarším platnéřským mistrem Tomášem Vladimír Brabec a jeho mladou a svůdnou ženou Alenou právě Daniela Kolářová.
2: Paní Aleno, snídaně je hotová. I pan Tomáš už je vzhůru, už se umývá. Hned se začne oblékat.
3: Jsem přece dávno oblečená. Den je jako korálek. A to si radši přivstanu, než si ho od rána kazit spěchem. Nenávidím spěch. Musím všechno vždycky pěkně pomalu vychutnat.
2: Že zrovna vstávání.
3: Všechno, co mám ráda. Napřed si pokaždé zopakuji, co se mi v noci zdálo. Já ti mám někdy sny?
2: Ani mi je nevypravuj. Když slyším po ránu cizí sny, je mi z nich zase na usnutí.
3: Pak se rozhlédnu, jak je venku a co se tam děje zajímavého.
2: Ráno?
3: To bys koukala. Pojď sem, něco ti ukážu.
2: Co to provádíš?
3: Otvírám okno. No, pojď blíž.
2: Okno do poctivé ložnice vdané paní?
3: Z ložnice, ne do ložnice, to je rozdíl. A jiné okno v tu stranu stejně nevede. Dávej pozor. Krátké jsou ty noci v máji. Škoda spát, když třešně zrají. Pojď do mý zahrádky. Ochutnej, že jsou sladký.
2: Nech už toho, za chvíli začnou u svatého Valentina zvonit na raní.
3: Psst, slyšíš něco?
2: Co tak asi? Nedělej hlouposti, zavři a pojď.
3: Neozývá se, to je divné. Jinak vždycky touhle dobou. Ještě jednou.

0: ochutnej, že jsou sladký.
1: Teď! Věděla jsem, že se dočkám.
2: Co je to? No, co to je?
0: Přece slyšíš, odpovídá mi.
2: Tam, z toho okna.
1: Kde pak z toho ne? Každý den zkouším uhodnout, z kterého, ale nejde to. Už od té doby, co se tohle jaro poprvé větralo.
2: Tamhle z toho, ne, vedle. No, počkej, tady se křesťané chystají na mši svatou a on místo toho napíšťalu jako nějaký pohan jeden. Styď se, paní Aleno.
1: Proč bych se já měla stydět?
2: Protože kdo ví, na co přitom myslí.
1: Viď, třeba na mne, představ si. Chvíle mi to zní smutně, až srdce usedá. Pak, jako by ho z ničeho nic popadla úplně ti zuřivá touha. Znáš to, člověku se tají dech a všecko. A nakonec se vždycky něco zlomí a jen tak něžně to zpívá.
3: Snad ho ještě ke všemu neznáš.
1: No, myslela jsem, že třeba ty. Znáš přece všecky kuchařky a hospodyně široko daleko a všecky klevety.
2: No dovol.
1: Nebo že by ses nenápadně kolem poptala? Ne, myslela jsem, že nebudeš chtít. A mě by to tak zajímalo. Určitě není starý. Ošklivý také, nespíš krásný. No kdo krásně hraje, musí být krásný, řekni. Možná syn šlechtice, chudý, poprvé sám v Praze, čeká, co ho tam potká. Nebo mladý kněz, smutný mladý kněz. A nebo aspoň student, nesmělý a plochý.
4: Obyčejný povaleč.
1: Povaleč by se touhle dobou ještě povaloval, ale když ráno otevřu okno, vždycky už je vzhůru.
4: Spíš bych řekla ještě. Vrátil se teprve z hospody, smrdí česnekem a chlastem.
2: Počkej, až tě najdu, nestydo, to píšťalu ti přerazím.
1: Co děláš? Teď přestane. Víckrát ti nic neřeknu.
2: Jestli ho tak slyšel tvůj muž.
1: Tomáš přece nedoslýchá.
2: Zrovna, když neví, kde mu hlava stojí. Jako bys nemohla pár dní počkat, než odjede do těch...
1: Než odjede do Antwerp.
2: Už jak povídám, do Antwerp. To je u moře, abys věděla. Až někde zaplzní.
4: Pak tu budeš 3 měsíce sama. A pro mě, za mě si dělej, co chceš.
1: To kdybych věděla, co chci. Asi všecko. Ale co pak to člověk za jeden život stihne?
2: Slyšíš? Pospěš si, už zvoní na mši.
5: Tady od někud táhne. No, tady je vyložený průvan.
4: Dobře, dobře, však 7 nezboří.
5: Zas musí být někde otevřené okno. Kde je Alena? Že se v něm ukazuje?
4: Komu tak asi? Kuchá rybu.
5: Co?
4: Rybu k obědu v kuchyni.
5: Nemusíš křičet, nejsem hluchý. Co má co kuchat? Kuchařka si ty. A cože je najednou... Tak tichá.
4: Vím, já. Třeba je smutná, že ji odjedeš, pane Tomáši.
5: Ještě ráno jsem ji slyšel zpívat.
4: Tobě se taky zavděčit.
5: Co?
4: To se jen dělala veselou. Nechce ti stěžovat loučení. Už tak máš tvář celou ustaranou. I břicho ti opadá. Ruce se ti třesou.
5: Co říkáš?
4: Že se ti třesou ruce.
5: Já slyším. No jen v tomhle domě nikdo neumí pořádně mluvit. Ruce? Nesmysl. Kdo jakživ slyšel, že by se platnerskému mistrovi třásly ruce? Tyhle ruce náhodou ještě dovedou udělat drátěnou košili jako žádné jiné v Praze. Jednu u mne koupil i král Jan.
4: Hezky dávno a dodnes nezaplatil.
2: A třesou se ti?
5: Když tak, že mám starost o Alenu. Odcestovat a nechat doma mladou ženu? No to je zrovna jaro, nejzrádnější čas.
4: Ono je to jedno, v zimě jsou zase dlouhé noci.
5: Cože se dělo v noci?
4: Nic. Říkám jen, že v zimě jsou zase na cestách vlci.
5: Až odjedu, za všechno mi ručíš ty.
4: Proč ne? Stejně budu první, na kom si vyliješ zlost.
5: Svět je plný pokušení a za pokušením vždycky v zápětí přikluše hřích. Tak budeš ale mu chránit už před tím pokušením. Na noc pokaždé zamkneš dům?
4: Jakoby to stejně nebylo na mě, to by byl rámus, kdybych se nestarala.
5: Klíč si necháš do rána pod polštářem, jak Alena vyjde z domu, půjdeš s ní každý krok.
4: Jak pak ne, k sousedkám na trh i do kostela.
5: Ovšem, že i do kostela. Každý den a to hned na raní. No co koukáš?
4: Říkáš, na raní?
5: Na raní. Ona, abys přímši usnula.
4: Paní, tu bude chutinka bez tebe opuštěná a na raní. Všichni chodí až předpolednem, na hrubou. Aspoň by se trochu dostala mezi lidi.
5: Právě, že všichni. Každý hejsek mi má okukovat.
4: Ono jí neubude. Bral jsi si a to ti nevadilo, že je mladá a hezká. Co pak za to může slunce, že se za ním otáčejí slunečnice?
2: Co?
4: Co pak za to může voda, že se jí chce napít žíznivý?
5: Jaká voda zase?
4: Je to snad vina lučního zvonku, že do něho vnikne čmelák.
5: Co? Nemyslíš, že tě neslyším? Já ti dám luční zvonek. Já ti dám čmeláka, nestyš. Žádný čmelák nemá kam vnikat.
6: Musíš se na cestu pořádně nasnídat, Tomáši, vždyť je to naposledy. Přidej si ještě tu zapraženou polévku, je dobrá, věď? Kdy ti takovou zase někdo uvaří?
5: Tak už přestaň plakat, Aleno. Jak mi má přitom chutnat?
6: Taky si ještě ukroj kousek slaniny. V tom světě určitě nenajdeš tak pěkně prorostlou jako doma.
5: Taky mi bylo zloučení všelijak, abys věděla. A vidíš, teď odjíždím úplně klidný.
4: Já bych klidná nebyla. Kolem lípy na dvoře se proháněli netopíři celou noc.
5: Povídám klidný a taky moudřejší. Ze dvou věcí má člověk udělat vždycky tu, kterou pak už nemůže neudělat. Pořád jsem nevěděl, jak všechno zařídit, až budu pryč. Ale pak jsem se rozhodl a ulevil se mi. Jak je jednou rozhodnuto? Je rozhodnuto na věky. A k čemu ještě plát?
4: Neříkej na věky. Běhá mi z toho slova po zádech mráz. Na věky je na člověka moc.
6: Já ti příliš nerozumím, Tomáši.
5: Nemusíš.
6: Ale opravdu se tady bojím zůstat sama. Trošičku se bojím.
5: Nesmysl. Čeho?
4: Netopíři jsou zlé znamení, drží se pekla.
5: Ještě ty, babo, stráž.
6: No, čeho? Večer třeba uslyším venku kroky.
5: Dům bude na zámek, tak co?
6: To právě nevím, co. Nebo se v noci probudím, do ložnice mi svítí měsíc.
5: Pověz přes okno šátek.
6: Jenže mě to pokaždé spíš láká, abych otevřela.
5: No, v nejhorším, když se ti těžko dýchá.
6: Takový neklid, víš?
5: Ložnici máš až u půdy, tak co se může stát?
6: Možná právě něco, co se už nemůže nestat, jak povídáš.
5: Tak zkrátka neotevřeš. A je to. Noc je na spaní a na žádné strachy.
7: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
8: S Danielou Kolářovou se dnes rozloučíme symbolicky ještě jednou, tak říkajíc s dopisem v ruce. Totiž pro audiopodobu korespondence Jana Wericha a Jiřího Voskovce jí připadla malá role Zdenky Werichové, která se v našem drobném archivním střípku teď na závěr potkává na stránkách dopisního papíru s Jiřím Voskovcem Josefa Abraháma. Dobré dny, přátelé.
9: 23.6.1975. Zdenka Werichová, Voskovcovi. Milý Jirko, zapomeňte na včerejší dopis. Ráno zvonil zvonek a já v domnění, že je to pošťák. Za dveřmi Jan v županu. Felčaři ho pustili domů skoro na celý den. Jan je ve výborné náladě. Jedl. Přišli jeho kámošové a zdá se skoro dobrý. A tak doufám, že se vše k lepšímu trvale obrátí. Zítra musí k očnímu lékaři a tak čekám na zprávy. Nezlobte se, že jsem vás vyděsila, ale on mi připadá jako babička černošická, která každou chvíli strašila, že umře a za pár chvil byla zase jako čečetka. Máme tu vlhká vedra, je hnusné počasí, jen u nás na zahrádce, kde vše kvete a je chládek, se dá vydržet. Držte palce, co nejdříve napíši. S pozdravy, vaše Zdenka.
10: Jo, někdy si říkám, chtěl bych se podívat domů. Letět někam do Evropy, tam si sednout na helikoptéru, vznést se a přistát na otočnici na Sázavě. Na té velké louce u řeky. Jmenuje se Otočnice, poněvadž se tam prej svatý Prokop otočil, když měl zapřeženýho čerta do pluhu, než vyoral tu brázdu. Na jejímž okraji jsem se narodil. No tak tam takhle k večeru v létě přistát. Dojet si na kole k pekaři královi pro čerstvý bledý housky, takový nikdo jinde nepeče. Dát si je s mlíkem a medem lesním, pak si povídat s bráchou, jít si za soumraku zaplavat v řece, pak se mírně s ním ošlehnout vínem nebo žitnou a za svítání se zase v té helikoptéře vznést a pryč. Ale i tahle helikoptéra do Sázavy, to je jenom taková představa. Víte, nostalgie, to není stesk po místě. Nýbrž po čase, po mládí.

0: českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Dobrý večer, milí posluchači. Ať už jste právě doma, v práci, na cestách, nebo třeba nemůžete usnout, vítám vás u Noční linky ze zlínského studia. Jarka Barboříková je u mikrofonu. A o čem si budeme povídat? O žárlivosti. Říká se, že kdo nežárlí, nemiluje. Jenže je to opravdu důkaz lásky. Možná nám někdy trocha žárlivosti zalichotí. Máme pocit, že tomu druhému na nás nějak záleží, že o nás nechce přijít. Jenže stačí překonat úplně tenionkou hranici a z nevinného, kdo tě psal nebo na koho se s tou usmívala, může být podezírání, kontrolování telefonu, výčitky a postupná ztráta důvěry. No a právě o žárlivosti se budeme povídat až do jedné hodiny. Zažili jste vedle sebe žárlivého partnera nebo partnerku? Vadily jim vaše zprávy, e-maily, přátelé, kolegové, bývalé vztahy? Museli jste vysvětlovat, kde jste byli, s kým jste mluvili a proč jste přišli o pár minut později? A nebo jste žárlili vy sami? Měli jste k tomu skutečný důvod? Možná vás právě žárlivost upozornila, že ve vztahu opravdu není něco v pořádku. Nebo naopak způsobila, že jste přišli o člověka, kterého jste opravdu měli rádi. A klidně dnes přidejte i příběhy, kterým se po letech už dokážete zasmát. Třeba nějakou pořádnou žárlivou scénu kvůli něčemu, co se nakonec ukázalo jako úplné nedorozumění. Tak co myslíte? Patří malá špetka žárlivosti k lásce, nebo by ve vztahu vůbec neměla mít místo? Volejte 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka nebo na linka@rozhlas.cz. Dnešní téma: žárlivost, důkaz lásky nebo její nepřítel?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer. 23 hodin 5 minut. Někdy stačí jeden pohled, jedna zpráva v telefonu nebo nevinná poznámka a v hlavě se rozjede celý příběh. Dnes si budeme ve vysílání Českého rozhlasu povídat o žárlivosti. Kdy nám ještě může lichotit a kdy už začíná vztahu ubližovat? Na to nám jako první odpoví v noční lince paní Iveta z Olomouce. Vítejte.
1: Děkuji. Paní Jaruško, tak krásnou dobrou noc, teda. To byla nádherná písnička od Petra Nováka. A co bych chtěla říct? Říká se, kdo nežárlí, nemiluje. A taky jsem žárila kolikrát, jako. Ale když fakt toho člověka milujete, tak na něho opravdu, když ho milujete opravdově, tak opravdu žárlíte, jako. To je přirozená vlastnost. Jo? Kdo nežárlí, opravdu nemiluje. Co bych tomu ještě řekla? Prostě, já jsem taky žárila, když jsem nějakého člověka milovala. Když se podíval třeba na pěknou ženu, jo? Říkám, kam hledíš, jo? Kam hledíš?
0: Dobře, takže vy říkáte, že žárlivost k lásce vlastně nějak přirozeně patří.
1: Patří, ale ano, ano.
0: Kde je podle vás ta hranice, kdy je žárlivost ještě projevem zájmu a kdy už začíná být nepříjemná?
1: Ano, tam už je nějaká hranice.
0: Kdybyste měla dokončit
1: ano,
0: věku,
1: ano.
0: Žárlivost je v pořádku dokud?
1: Dokud ten člověk neřádí. Nedělá problémy, jako.
0: Neřádí, jo? Já jsem nerozuměla.
1: Může se podívat,
0: že? Takže dokud z toho není italská domácnost.
1: No, pokud nehází nádobím a tak dále, může se podívat na krásnou ženu, že? Ten člověk, ten muž, který teda se mnou žije třeba, jo? Může se podívat na krásnou ženu, to chápu. To chápu. Ale prostě... Já nevím, tam je nějaká hranice.
0: Tak myslíte, že ženy a muži žárlí jiným nebo stejným způsobem? Je někdo žárlivější?
1: Muži. Muži jsou žárlivější.
0: Aha, a no. Proč si to myslíte?
1: Dělají scény. No, dělají
0: Není to podle toho, podle sebe soudím tebe, že by měli strach?
1: Podle sebe soudím tebe? Ne, muži... Muži jsou žárlivější, jo. Když třeba se krásně obleču, jdeme třeba tančit, nebo tak, jo. Se vykočkuju, jak já říkám, jsou kočka, tak chlap prostě, ten by se zbláznil, ten by mě zabil, jako. Jo, chlapi žárli, jo, jak blázni. To jsou mafiáni.
0: Mafiáni. A vám to teda lichotí? Nevadí vám to?
1: Jo, určitým způsobem ano. Mě to lichotí, když jako fakt vypadám dobře a jdu, dám si krásný šaty, dám si punčochy krásný, lodičky a jdu tančit třeba s tím mužem. A teď on by se zbláznil a dělá bordel. Jo, jaký je mafián, jako. Jo, ty chlapi, oni žárlijou hrozně. Víc jak ženy. Oni žárlijou.
0: Dobře.
1: Strašně.
0: Takže vy to berete, to žárlení, jako takové znamení, že mu na vás pořád záleží. A nedáváte mu teda někdy schválně nějaký malinký důvod k žárlivosti, abyste si ověřila, že to pořád funguje?
1: Já Ruško nedávám, jenom se třeba vykočkuju, jak říkám. Krásně se obleču, dám si krásný punčochy, šaty, lodičky a ten chlap by se zbláznil, jo? A chlap prostě dělá bordel. Já jsem jeho majetek, jako, ty chlapi vás vnímají jako svůj majetek, to je něco hroznýho. Chlapi jsou na tom hůř, jak my ženy. Jo, já jsem jeho majetek, já chlapa nikdy neberu jako svůj majetek. A já, když jdu s ním, asi kočka...
0: Tak se vás hlídá.
1: No.
0: Dobře, Ivetko, tak uvidíme, když se dovolá nějaký muž, jak na vás naváže, nebo jak vám bude oponovat, necháme se překvapit. Děkuji za zavolání i za váš pohled na dnešní téma. Přeju vám, ať je u vás doma hlavně pohoda, vzájemné porozumění a spousta milých společných chvil i bez žárlení. Ať se vám daří, děkuji. Ivetko.
1: Děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Máme 16 minut po 23. hodině. Říká se, že kdo nežárlí, nemiluje. I minulá posluchačka připomněla tady toto sousloví, ale možná je to jenom věta, kterou si předáváme z generace na generaci a je to úplně jinak. Potřebujete cítit, že na vás ten druhý trochu žádlí, nebo je to pro vás největším důkazem lásky právě důvěra? Tak paní Vlastina Skrnová je s námi. Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Tak Vlastinko, povídejte, už jsme v éteru.
1: Tady je Vlastina Skrnová.
0: My vás slyšíme, povídejte.
1: Jarunko, prosím vás pěkně. Mohla bych popřát jedné babičce, má 93 roku zítra. Já už celý víkend a dneska
0: Vlastně, povídejte k tématu, k žárlivosti a na konci můžete popřát.
1: Můžu.
0: Ne? Můžete. Začněte.
1: Ještě moc hodná.
0: Tak povídejte.
1: Tak jo. Tak tady je Vlastina Skrnová. A prosím, zarejte mi paní babičce, pouzelné babičce, která má z nás ráda všechny a my jí.
0: Dobře, Vlastinko, můžete teda mluvit první k tomu tématu, bylo by to vhodné, aby to bylo spravedlivé vůči ostatním posluchačům. Žárlivost, to je dnešní téma.
1: Ano, já vím, Jaruško, a já potřebuju poslat té babičce ten pozdrav a pak budu hned navážu na
0: Dobře,
1: téma.
0: Tak pojďme na to.
1: Ano. Milá babičko, paní Liduško Uchyťová z Jeseníku, moc vám přeju narozeninám, 93. narozeninám, hodně štěstí, lásky, zdravíčka, a buďte nám věrná, máme vás všichni rádi.
0: Vlastinko, tak doufám, že poslouchá, nebo že jí to někdo vyřídí, a teď už konečně žárlivost. Co k tomu máte?
1: Ano, já jsem byla dvakrát vdaná a poprvé manžel, když jsme šli na zábavu, tak to vždycky skončilo tím, že mě zmlátil, když jsme přišli ze zábavy. A neměl důvod ani jediný. No, vydržela jsem to 10 let, ale lékaři už to nevydrželi.

0: řekli mi, že jestli budu takhle dál, takže skončím v blázenci a děti v domovech. Tak jsem říkala konec, tak jsem to ukončila na put těch, co jsem říkala.
1: Mm-hmm. No, no vlastinko, tak to je těžká zkušenost. 10 let, to je dlouhá doba, tak to jsem ráda, že jste našla sílu z takového vztahu odejít. Děkuju také, že o tom mluvíte, že jste se podělila s posluchači Českého rozhlasu ten příběh. Tak my bychom vám popřáli, aby vás v životě provázelo především to bezpečí, klid a lidé, to už jste určitě po těch dalších letech našla. A vy sama, jak vás to poznamenalo? Jste žárlivá? Asi si neumím představit. Pochopila jsem teda, když mluvíte k tomu tématu, že šlo většinou o žárlivost, když došlo teda k doma k nějakému incidentu. Tak jak to poznamenalo vás? Jak se díváte s odstupem času na tu žárlivost?
0: No, mě to poznamenalo tak, že mě zůstalo 4 děti svoje, pátého jsem se ujala malinkýho do 18 let, takže jsem vychovala 5 dětí. Ale všechno bylo v pořádku. S dětma to všechno bylo v pořádku, byly hodné, dobře se učili, všechno bylo v pořádku.
1: Tak to je tak, dobře.
0: Ale ty muži neměla jsem štěstí, no, tak jsem to ukončila všechno. Hotovo.
1: Tak dokázala jste si zařídit dobrý, bezpečný, klidný domov s dětmi, tak to jsem ráda. Možná, když se za těmi roky zpětně ohlédnete, tak na sebe musíte být hrdá, pokud jste tady toto všechno dokázala překonat. Tak děkuju za tu otevřenost ještě jednou, přeju vám, ať se máte dobře, ať se vám to dneska hezky poslouchá, ať vám to neotevírá nějaké staré rány, a když, tak je zkuste vždycky pak zalepit nějakou hezkou písničkou. Jako třeba teď od Milana Drobného, písnička pro kočku i pro vás do Krnova. Ať se vám daří.
0: Pozorná.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Aktuální čas 23 hodin 25 minut. Láska by měla dávat pocit bezpečí, jenže občas se do ní připlete strach, že o toho druhého přijdeme. Zažili jste žárlivost, která byla ještě milá, nebo už takovou, která vám začala brát svobodu? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Vendula, která volá do Zlína z východních Čech. Vítám vás.
1: Já vás také. Měla jsem opravdu hrozného žárlivce. Napadal mě fyzicky. Dokonce mě i prohodil sklem, kde mám pořezanou celou ruku až k podpaží a neovládám levou ruku. Byl strašně žárlivý, ale opravdu hrozně, prožila jsem peklo. Tak jsem šťastně rozvedená a konečně v klidu.
0: Vendulko, když říkáte, že jste prožila peklo, tak je z toho cítit, že to těžké období opravdu už necháváte za sebou, mluvíte v minulém čase, tak to je krásné slyšet, že umíte žít v klidu, že se na to dokážete dívat s takovým odstupem. Ano. A dokážete být spokojená, ale řekněte mi, co pro vás bylo tím okamžikem, kdy jste si řekla a dost, tak to už dál žít nechce. Bylo to právě tady ten náročný incident s tím oknem, nebo to přišlo později?
1: Ne, bylo to, ono toho bylo víc. Napadal mě dost často fyzicky, všude mě kontroloval, kam jsem šla, prostě i na nákup, tak no, bylo to hrozný. A šla jsem na poštu a vrátila jsem se domů a on mě chytil a prostě, kde jsem byla a byly dveře celý prosklený a on mě prohodil tyma dveřma a ještě, že jsem si dala takhle rukou přes obličej, no a odnesla to celá ruka. Je to u soudu, ale i to už hodně let, mi se už prostě jako nechce k tomu vrátit. Hmm.
0: Vendulko, a dokázala jste potom znovu začít lidem důvěřovat?
1: Ne. Jsem sama. Nechci prostě u žádného muže. Ale jsem šťastná.
0: Po takové zkušenosti...
1: Protože jsem v klidu. Jsem v klidu, dobře spím, prostě mám radost každého dne.
0: Tak po takové těžké zkušenosti se není čemu divit, že jste ráda i sama, protože pro vás je to důležitější být spokojená sama se sebou, než s někým, s kým vám dobře není. Tak to je to nejdůležitější, že jste našla ten svůj klid a pokoj.
1: Opravdu už to je teda dlouho, ale jsem opravdu v klidu.
0: Pokud nás poslouchá někdo, kdo je teď v nějaké těžké situaci, která se možná podobá té vaší, tak se říká, no ono to možná opravdu jde, říct si třeba někomu o pomoc, udělat nějaký krok dopředu a nezůstávat v tom. Tak moc děkuju, že jste se podělila o tu osobní zkušenost, protože je to možná nadějí pro někoho, kdo je v podobné situaci.
1: Mějte se hezky.
0: Přeju, aby vás ten klid a pohoda provázely i nadále. Ozvěte se zase někdy, Vendulko, budeme tady. Snad to bude milejší téma. Ať se vám daří.
1: Já vás poslouchám každý den.
0: To jsme rádi, poslouchejte dál. Teď třeba Petr Habku a Janu Kiršner.

0: Když máme někoho opravdu rádi, přirozeně se můžeme bát, že ho ztratíme. Kde ale podle vás končí obyčejná obava o vztah a začíná nedůvěra, která už dokáže společný život pořádně potrápit? Pan František ze Židlochovic je s námi. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Ano, dobrý večer, paní Jaruško, já vás zdravím v rozhlasu a všechny posluchači u rádia.
0: No. Děkujeme, co máte k tématu?
1: Paní Jaruško, já vám to řeknu tak, je za trest mít v baráku pěknou ženskou. Víte, to je, si myslím, že to dost chlapů poznalo, jak máte pěknou ženskou, tak se vám každý za něho otáčí, jo? A to by se kolikrát člověk steky, pukl by člověk steky, když to tak vidí, jo? Ale my jsme se kvůli tomu nikdy nehádali, jo? Ale já jsem to cítil na sebe, že říkám sakra, jo, vždycky toto, no, ale nehádali jsme se kvůli tomu nikdy. A když třeba manželka jela do lásky, byla v lázních, jo, tak jsme se domluvili, že já za něho přijedu někdy, tak jsem za něho jel a přijel jsem do Karlových Varů až pozdě večer a vidím tam někde v parku, tam se dva takový, jenom postaví se viděl, jak se tam líbali nebo co. Já říkám, hergud, jestli to je moja stará, tak ať si mě nepřeje, jo. Ale nebyla, já jsem tam přijel tam, kde byla, v tom domě léčebním, no a oni mi tam umístili na černo mě tam a dobře to dopadlo, já jsem tam byl dva dní nebo co, dobře to dopadlo ale na starý kojena vždycky mi mám nějaká trochu podezíra, jo, a když už mě 84 roku, já říkám, už mě nemusí moc vůbec podezíra, teď už člověk nemůže nic ani doma, na tož někde venku, že by něco prováděl, jo, no, takže takhle to je to naše žárle, říkáme. Je to za trest mít pěknou babu v baráku. Za mladá, že jo? No, za mladá, ale všechno jsme to přežili, přešlo nás, no a teď se tomu jenom smějeme, jo? No a člověk byl takhle, víte, jsme takový chlapi, jo, ale někteří to teda doma riftujou po zlým, ale u nás jsme se prostě nikdy jsme si nevyčítali nic takového, jo, no, takže...
0: Teda to bylo v pořádku s tou žádlivostí. Františko, Ellen, zažil jste nějaký pár v rodině nebo nějaký pár kamarádů, u kterých ta žárlivost opravdu zdravá nebyla?
1: No tak já jsem to tak nikdo nesledoval, že bych některý lidi pozoroval, nebo že by se nějak hádali to. Já si tak vím, že se třeba rozvedli, jo? Že jste rozvedli, ale vím, že třeba že byli oba takový do luftu, jo, a pak se rozvedli a takže to vím, jo, to tak bylo někde, no, ale u nás, ne, my už jsme spolu 64 roku a no, takže ne, člověk, já vám to řeknu tak, člověk už nemůže milovat ani doma na to, že se někde zanášet teď doletěš, jo, takže a to si myslím, že to bývá takový důvod k žárlivosti, jo? Že podezírá žena nebo chlapu, že někde zanáší, jako jo.
0: Františku, a co podle vás nejvíc pomáhá tomu, aby si dva lidé i po letech věřili? Je podle vás třeba důležité nechat tomu druhému jeho přátele vlastní život, nebo jak to je?
1: Tak to k tomu dospěje samo od sebe, že přestanou žádli, anebo žádli ještě víc, jako jo, to samo od sebe, jako u nás třeba, mě už to ani nenapadne žádlit, no, a jestli mě máte jakákolikrát, já třeba jezdím po těch lidech všelijak, že, no, se ptá, kde jsem byl a co jsem tam dělal a tak a s kým tam byl, no, To se mě babička na to ptá, no.
0: Už to z vás leze. Kdybyste měl dát jednu radu párům, které se kvůli žárlivosti hádají, jaká by to byla?
1: No, víte co, musel by každý z těch lidí by musel mít něco za sebou, jo, a uvědomit si, že každý má nějaký z nich vroubek, jo, a prostě a nežádlit, no, jo, musí přiznat, když teda by mě mohla manželka zažívat, no tak bych to mohl oplatit, bych na to měl, že? No, tak a měl by být, to by měl být baráku klid, jo?
0: To jste řekl hezky. Každý si má připomenout, že nikdo není bez chyby a každý si sebou něco neseme životem. Ano, a kdyby se něco takového letmého, drobného objevilo, tak je dobré se na to třeba povznést a nesnažit se to vybarvovat hned v černých barvách. Někdy v tom opravdu není žádný zlý úmysl, nic se neděje a člověk si v hlavě jenom něco sám vybarvuje do pestrých barev. Františku, děkuju. Děkujeme, že jste zavolal. Poslouchejte dál příběhy ostatních, budeme rádi, když s námi zůstanete až do 1 hodiny.
1: Já tak jsem rád, že jste mě vyslyšeli, no a řekl jsem tomu všechno, co jsem mohl, a ti lidi posluchači udělají o tom nějaký obrázek, jo.
0: Tak ať vám osobně ta vzájemná důvěra a pohoda doma vydrží ještě spoustu let. Mějte se hezky a klidnou noc.
1: Ano, děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou lidé, kteří nežárlí skoro vůbec a pak ti, kterým stačí jeden nevinný úsměv přes celou místnost. Do které skupiny patříte vy? A změnilo se to třeba s věkem nebo zkušenostmi? Odpovídat bude paní Ludmila z Brna. Voláte noční linko, my jsme za to moc rádi, tak vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Děkuji vám, Jaruško. Já vám řeknu něco. Žárlivost je nemoc. Protože já jsem měla prvního manžela, ten byl o 7 roku starší než já. Můžu vám říct, že když už jsme spolu chodili a šli jsme na nějakou zábavu, a ušel třeba na záchod a pro mě někdo přišel tančit, jako třeba spolužáci, protože mě bylo 16, když jsem ho poznal. A on přišel a normálně jsme se tak pohádali, že jsme museli jít domů, jak jsem si to dovolila jít. To bylo, on žárlil na moje rodiče. On žárlil na to, když my jsme chodili na fotbal, jako s rodinou, můj tatínek, můj bratr. A potkali jsme tam taky kluky z újezda, co byli moji spolužáci, nebo byli o 2 roky starší a byli na mě hned, ahoj, a to jdete na zbrojovku a to. No on byl úplně nepříčetný. Takže já si myslím, že žárlivost je nemoc. A můžu vám říct, že jsme byli na svatbě mýho bratra a tam, on se tam bavil se ženama s nějakýma holkama, ty vypadaly jak nějaký poletuchy a já jsem seděla za stolem. Vedle mě seděl jeden člověk, který tam byl s přítelkyní a my jsme se spolu bavili. A před náma byla mísa s obloženýma talířema a on nabral na vidličku šunku, dal něj do pusy. Ten, když to viděl přes stůl, tak přiběhl ke mně. Normálně mě chytl za ucho před těma lidma, bylo nás tam myslím 20, a normálně mě začal nadávat. Viděl to můj tatínek a viděl to můj bratr, který byl ženich, ne, tak ho vytáhli ven. To bylo v soukromí, nebylo to v restauraci, napřed to bylo v restauraci, ale potom jsme byli v soukromí u nevěsty. A tam ho teda domluvali a řekli mu, že mě pořád jenom perzekuje, neměl vůbec důvod. Protože já jsem měla děti, který měl 2 roky měla holka a kluk měl 5. Tak kde já se mohla lítat? Nic, je všechno normálně a tak takhle jsem to vydržela 11 roku a potom jsem se rozvedla. Protože opravdu to je nemoc, to je nemoc.
0: Takže vy si myslíte, že se s tím už člověk narodí, nebo se z něj žárlivec stane a podle vás tady onemocní až třeba kvůli tomu, co v životě a ve vztazích prožil?
1: On žil v rodině, kde otec byl hlavní kápo, byl to zedník, který jezdil po světě. Manželku neuznával, to už jsem říkala včera v Borkovi, proč jsem se rozvedla. Manželku neuznával vůbec jako ženu. Takže já si myslím, že ty geny nějak to přeskočilo, nebo já nevím. Já jsem potom začala chodit do práce a šla jsem do školky, protože aby mě vzali dítě do školky, tak jsem byla ve školce. Tam jsem zase nepřišla do styku se žádnýma mužema, takže on neměl žádlit na co. A nikde jsem nechodila, jako. A když jsme něco slavili, tak jedině ve školce 9 ženských, anebo když bylo mládeže nebo den učitelů, tak jsme to měli v restauraci a zase sami ženy. Já to nechápu. A do dneška, teda, jemu je 7, takže jemu 82, ne? Poště mám špatný. No a on je sám, měl 2 ženy, jako když jsme se rozešli, tak on je 2 ženský. Ze žádnou nebyl. Jedna mu zahýbala, když s ním byl na horách, tak se na něho vykašlala, protože viděl, co to je za morousa. A ta druhá, to byla z Brna z Řečkovic a ona potom mým vnoučatům říkala, byl ten děda na babičku taky tak, jak je na mě.
0: Aha.
1: A oni říkali, no to my nevíme, že byli malí, měli 7 let. A on říká, on mě odděloval prášek na praní, on se dali polívku, když se udalila, tak je, buď to je vřelá nebo studená, to vykládala ta paní. Takže ho pak ho vyhodila, protože on bydlel u ní, on neměl kam jít, tak bydlel v garáži, ovšem ho obrala, on taky dal peníze nějak do toho bytu, ale ona se s ním nemazala. Ona ho vyhodila, obydlel v garáži a potom ho ta dcera povídala, že on nikoho nemá, já si ho musím vzít k sobě. Měla ho tam 2 měsíce, měla plný zuby.
0: No, a tak to se ta paní, která přišla po vás k vašemu muži, asi lehce pak odcházelo, když spolu neměli děti, u vás ten vztah byl samozřejmě úplně jiný, že? Ale mně se vlastně dotkla si to, jak jste říkala, že ten váš manžel některé vzorce chování asi přinesl už z té původní rodiny, protože to je často věc, na kterou často myslím, jak vlastně jsme ovlivněni tím, co jsme zažili a okolí také. No a když jste se teda nakonec rozvedla, jaký byl potom váš život? Přišla úleva, pocit svobody?
1: Ne, tak přišla úleva, ale jenže jsem se zamotala, jak říkají Slováci, já jsem se zamotala s jedním sousedem, který byl stejně starý jak já, a on si mě teda s těma dvouma dětma vzal, jo? Ale tam jsem zase žárlila já.
0: Vážně?
1: Ale ne, ale opravdu. Já jsem ho tak milovala strašně a on 5 roků to bylo dobrý a potom začal pít a pořád někde londal a ne, takže jsem to zase vydržela těch 11 roků a říkala jsem, a on začal dělat rozdíly mezi dětma, jo? A to mě strašně vadilo. To mě strašně vadilo. On uznával jenom to malo svoju a moje děcka vybýval káral a nic, děcka měli sem jedničky, jako nebyli to. Ale on ne, dělal. Potom se kluk se ode mě odstěhoval, když mu bylo 16 roku. Šel bydlet do Brna k babičce, k mojí mamince a k tatínkovi. A holka, ta se v 18. Měla kluka od 16. a v 18 let se taky dali dohromady. Ona ale pocházela taky z takové rodiny, že mu zemřela maminka v 38 letech a on studoval Gimpl, potom šel na vysokou a tatínek ho nechtěl, protože ho nechtěla ta jeho druhá žena. Tak ten kluk bydlel u strýca a tak potom ten strýda umřel, tak tam bydleli s tou Nišou našou. Ale potom oni měli soud kvůli tomu bytu, co měl ten druhý manžel té paní, co měla toho našeho zeťa. A on mu musel nechat ten 3-pokojový byt. Tak nakonec teda bydleli v tom 3-pokojovém bytě, ale teďka on je pan ředitel, dotáhl to velice daleko. Je pan ředitel, postavili si barák krásný a žijou si dobře, ale že ty děcka jsou poučeny z našich chyb. Takže holce je 52, co jsem měla z prvního manželství, mají krásné manželství a žijou pro děcka, ale můžu teda říct, že pro mě taky. A říká mě, ta prostřední dcera mě říká, mami, buď ráda, že s ním neseš, já když ho tak pozoruju, mě je ho líto, na Vánoce má přednost, to si ho ona bere, protože říkala, že nikoho nemá, ale že teda že se mě nedíví, že jsem s ním nebyla.
0: Tak, děkuji, Ludmilko, za telefon, za vaši návštěvu u nás. Bylo to zajímavé od začátku až do konce. Tak vidíme, o čem si budeme povídat příště. Toto téma žárlivost pro dnešek s vámi uzavíráme. Mějte se dobře, poslouchejte dál.
1: Taky, děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: máme za sebou první hodinu dnešní noční linky a vaše příběhy ukazují, jak rozdílné podobě může žárlivost mít. Pro někoho je malým znamením, že tomu druhému na nás záleží. Pro jiného se stala zdrojem hádek, nedůvěry a bohužel i velmi těžkých životních zkušeností. Teď, krátce po půlnoci, pokračujeme ze zlínského studia a stále mě zajímá, jak to máte se žárlivostí. Žárlili jste někdy, i když jste vlastně neměli proč? Nebo jste naopak žili vedle člověka, který viděl důvod k podezírání téměř všude? Co vám pomohlo? Otevřený rozhovor, čas, větší důvěra? Nebo nakonec až odchod ze vztahu? A nemusí to být jenom vážné příběhy, možná máte za sebou žárlivou scénu, která se po letech teď jenom díky, které se radujete, usmíváte, bavíte se nad ní. I na to jsem zvědavá. Telefon do noční linky je 731 800 900. Od mikrofonu stále zdraví Jarka Barboříková a jsem tu s vámi i v další hodině.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásný noční čas v noční lince Českého rozhlasu. Je 7 minut po půlnoci, s námi je pan Vláďa? Haló,
1: haló?
0: Ano, jste ano. Tam, výborně. Zůstal jste na telefonní lince, takže můžete povídat k tématu. A tím tématem je žárlivost. Tak povídejte o tom, jestli jste někde třeba stropil žárlivou scénu, nebo jak to bylo u vás doma.
1: Je vás trošku špatně slyšet, ale slyším. Děkuji za šťastí, že jsem se dovolal. Tak jmenuji se Vláďa, žiju v Kanadě, ale prožil jsem nejkrásnější, narodil jsem se tady, ale potom jsem prožil tu nejkrásnější čas v České republice, na Moravě. Takže zdravím všechny. Jo, a žárlivost. No, tak to je něco. Takže paní co mluvila předtím, tak ta to rozvedla teda opravdu na velké detaily, ale tak lidi to potřebují se vymluvit. Výborně. Tak to... Haló?
0: Ano. Povídejte, slyšíme, Vláďo. Se? Ano.
1: Takže žárlivost. No tak, co se týče mě, tak jsem žárlivý byl. Ale rozumně, jo? Ne tak, jak to ta paní říkala, že proletěla oknem nebo co. No tak to jsou extrémy a to by nemělo být. To je opravdu něco hrozného. A žárlivost. No tak já jsem žárlil třeba, když člověk byl mladý, jo, a tak. Když jsem třeba viděl chlapa, jo, vypadal lepší než já, nebo tak jsem si myslel, kolik ten musí být úplně na tom šťastně ve všem, jo? S navazováním známostí a tak dále. Předchozí pán František ten to zhrnul, já si myslím, vynikajícně, tak je to pravda. Jo? Pěkná manželka, jo, v domě, no tak to je samozřejmě riziko. Já když jsem potkal moji ženu, slyšíme se?
0: Ano.
1: A potom jsme se vzali a ona se odstěhovala k nám tam v Severní Moravu ze Slovenska, ze Skalice, tak si říkali, kolem kde ten Valach našel takovou ženskou, jo? Ona měla 20, já 24, no a tak jsme začali život a tak to šlo. Ale žárlivost se projevuje ve všem, jo? Potom bych se, byly takové pořekadla, jo, kdyby jsme si lidi nezáviděli, my chlapi, tak by jsme si měli všichni, by se na každého došlo a takové věci. No a teď pomožte mi nějak, ať můžu říct něco konkrétnějšího. No tak já jsem třeba žárlil na takové, jak jsem už řekl, přes chvíli, jo. Ale je to špatná věc.
0: No a jak se to teda u vás projevovalo konkrétně?
1: No tak už takový jenom třeba ve společnosti nebo při cestování někde v letadle, nebo to je jedno, nebo ve vlaku, když se tam našel někdo, kdo jako měl zájem třeba už jenom pohledama, jo, na moji ženu.
0: No, jo? Se usmál, takže... na vaši ženu. No a co jste dělal v tu chvíli?
1: No tak nic. Tak jsem to pozoroval jenom a samozřejmě očima to hovoril.
0: Zdvihl jste obočí a žena hned věděla, nebo komunikoval jste to s ní?
1: No jistě. No ano, no, tak někdy to skončila hned a někdy podle toho, jakou měla náladu, takže tak trval takový ty pohledy trvaly delší dobu, no a tak, ale nakonec to většinou vždycky dopadlo dobře. Jsme se vrátili třeba na návštěvu v ty leta na Slovensko, na Moravu, na Slovácko a tam jsme se potkávali jak ona, tak já s bývalýma lidma a muži a ženama, jako zase já, jo. Uh-huh. A takže jsme se bavili, jsme si vypili nějakou tu sklenku, vykládalo se, no a všechno šlo v pohodě.
0: Jo. No a když se na to teď díváte s odstupem, vidíte tehdejší situace jinak, že jste vlastně nikdy žádlit nemusel?
1: Musel, a i nemusel, ale já si myslím, že to všechno přejde, když si dva rozumíš. My jsme žili 50 roků, já už jsem 7 roků vdovec a teď nemám ženy. Mám ženy od mojich synů, kolem dokola mám pořád ženy. A pozoruju, teď žiju 3 měsíce, jsem na novém místě v domově pro staré lidi. Je to jako hotel, je to paráda, bere mi to celý důchod, no ale to mi nevadí skoro, celý důchod. Ale můžu pozorovat lidi a tak, že to jde. Ale když to má vydržet a žárlivost, aby se nějak rušila mezi těma lidma, jako, takže musí být nějaký určitý zájem, společný zájem. A nejvíc si myslím, že je to hudba a tanec. A hlavně tanec. Protože já, když jsme se potkali, jsme byli mladí, já jsem uměl tančit samozřejmě, ale naučil, ona mě naučila tančit. A proč? Protože jsme mohli být spolu denodenně, a tak, a teď ty tance. My jsme

0: domově a hlavně klid a pohodu. Vypadá to, že tam máte parťáky, tak si s nima dejte kafíčko, něco si zahrajte, poslouchejte Český rozhlas sám nebo společně. Ať se vám daří.
1: Ještě můžu ještě něco?
0: Ano.
1: Můžu?
0: Ano, ano, no, určitě dokončete myšlenku.
1: Držte mi prosím palce, jak se říká, protože si myslím, že za ty 3 měsíce, co jsem tady, je tady jedna žena zrovna na mojem poschodí, co se vidíme v jídelně a takhle, takže nějaký ten zájem je, takže možná, že se stane nějaký takový kontakt. Aha. Jako v přátelství a, no. A takže děkuji. A potom bych ještě prosím vás pozdravoval paní Aničku Kalužovou ze Strážnice u brány Veselské, blízko bydlí, takže moc zdravím. Takže děkuji vám moc krát.
0: My děkujeme, Láďo, tak přejeme, ať jsou ty sympatie postupem času vzájemné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 20 minut po půlnoci. Telefon položený displejem dolů, pozdní příchod domů, nový kolega v práci. Někdy opravdu stačí maličkost a fantazie začne pracovat. Dnes v noci mě zajímá v noční lince Českého rozhlasu, co dokázalo probudit žárlivost právě ve vás nebo ve vašem protějšku. Kdo se s námi bude povídat? Vítám další návštěvu.
1: Nebo dobré ráno spíše.
0: Prosím.
1: Tady je Lidka.
0: Ano, prosím, Liduško, stlumíme rádio, abychom se dobře slyšeli a potom už k tématu žárlivost. Co k němu máte?
1: No, tak třeba u mě se...
0: Prosíme, stlumit rádio.
1: Mezi ženská nebo na mužské nebo tak. Já jsem jako...
0: Ludmilko, můžu vás přerušit? Slyšíte mě? Musíme vypnout to rádio nebo zeslabit. Ideálně úplně vypnout a potom už můžete pokračovat snad bez přerušení.
1: No, dobrý, no, můžu?
0: Ano.
1: Tak, a když jsem jako malá holka dospívala, tak jsem hrozně žádlila na bratře. Jsme byli jenom dva, no a já jako, to mi to okolky nikdy rodiče neměli takové obavy jako dcerku, že to rozjelo větší nebezpečí v životě a jemu. No já jsem na něho nežádala, prostě se to projevovalo takým způsobem, že jsem utíkala z domu a vyčítala, že bráškovi všechno projde. On vždycky jak provede, co provede, jo. Tak se nikdy nic ho netrestali. A potom tak se to já viděla, jo. A já, když jsem dnes třeba příklad, jo, neřekla jsem našim, už jsem měla 19, jo. Neřekla jsem našim, kam jedu a odjela jsem vedle do vesnice a tak do Karlovy s kamarádama a tak jsme se za chvilku, to bylo od večeru, bylo bych 9 hodin, tak jsme přijeli zpátky, no a naši mě čekali už na nádraží u vlaku a ten jeden chlapec šel se mnou hned tam naproti a stáli jsme vedle sebe u hospody a on měl něco vypito, ale já jsem nepila nikdy. No a tak furt, půjde se mnou a já říkám, nechoď, nechoď, prosím tě, nebo naši mě zastřeli. No a nakonec jsme šli, teďka mě zavolala, tak pojď. No a tak jsme došli domů a jenom proto, že jsem jim neřekla, kam jdu, tak o mě měli pochopitelně strach, i když už jsem byla plnoletá, jo. A to si pamatuju a na to do smrti nezapomenu, už jsem u barbadám na věčnosti, ale jak tatínek vzal prut a jak mě řezal, tak mě řezal. Mamka říká, pro boha, nehyju, lidi z větších má úplně nové knohout. Jsem to dbala o pomoc, ale jde po bohu, no. Takže jsem mamka ti říkala, to pochopíš, až budeš mít sama děti, tak to pochopíš. No tak, tak to dopadlo, no. Měl mě rád, to měl já, ale on jako za války jako žít, tak zkusil moc, takže to mi si ani nedovede představit. A možná i proto, že měl o mě větší strach jako prášku, že? Tak tím to způsobem. My jsme jako se mě, my jsme si měli hrozně rádi to léto. Když jsem měla nějaké takové ty dětské problémy, tak jsem šla za maminku a naopak bráška na mě ještě orodovala. Když jsem já jako dostala nářez, tak on se za mě ještě vždycky stavě a taky nebiju a nebude nehodný.
0: Dobře, ale Ludmilko, teda žárlivost potom v dospělosti, jak vás tady ty zkušenosti ovlivnily právě v této oblasti?
1: No, jako jak ovlivnili.
0: No, tak žárlivost a vy, kdybyste k tomu měla něco říci, jak to pak bylo?
1: No tak já si myslím, že člověk, který nežádlí, nemiluje za prvé. A za druhé, že ta žárlivost, jak se říká, na úrovni, jo, jak se říká, od bocať, pocať, no tak se to dá vydržet, no, ale jak už to jde, jak se říká, do hloubky a už to není k vydržení, jak říkala ta paní, že proletěla těma dveřma. No tak to už je lepší do sebe. Ten můj manžel, ten je začátku taky na mě žádlil, no, ale potom přišel na to, že asi je to zbytečné.
0: Že nemusí.
1: No vydrželi jsme spolu 43 let a kdyby nebylo covidu, ten mi ho vzal, tak jde spolu do dnes.
0: Tak Ludmilko, děkuju za to, že jste zavolala do dnešní noční linky. Bylo to příjemné povídání a teď je čas na příjemnou muziku. Bude od Javoru.
1: Dobře, já vám děkuju.
0: Javory.
1: Já vám přeji hodně zdraví a štěstí do dalších let. A takových pořadů je ještě hodně.
0: Kéžby. Paní Dana píše na web, můj syn se kvůli žárlivosti rozvedl. Postavili si dům a nebydleli tam ani rok. Moje snacha byla tak hrozně žárlivá, že se doma jen hádali. Měli nový dům a bytovku. Tak on zůstal na bytovce a snacha se dvěma jejich synama v domě. No já jsem to velmi těžce snášela, pořád jsem si nezvykla. Přeji vám jen to nejlepší a lidi nežárlete. U nás to odnesli všichni. Přeju vám krásnou noc. Já poslouchám Linko už 20 let, i když se dřív jmenovala jinak.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A teď avízovaná píseň Javory.

0: Občas partner trochu žárlí a nám to vlastně dělá dobře. Řekneme si, že mu na nás pořád záleží. Může být podle vás malá špetka žárlivosti příjemným kořením vztahu? Nebo je lepší obejít se bez ní úplně? Pan František z Kralup je s námi a bude se s námi povídat v noční lince. Vítejte, krásný noční čas přeji.
1: Dobrý večer, přeji vám i posluchačům. Poslouchám, jak ty moje předřečnice, jak mluvili, a mně to připadá, jako když je to někde ve středověku. Dneska už je přeci úplně jiná doba v těm, když vemete, že třeba jsou případy, a to určitě hromada lidí ví, že jsou manželé, ona má milence, on má milenku a žijou společně, užívají si života, jezdí společně na dovolenou. Dneska už je úplně jiná doba, dneska mají úplně jiný myšlení. Nedávno zrovna jsem čet nějaká herecká rodina, to samý, prostě jsou spolu letá, no ale mají normálně, on má přítelkyni, ona má přítele, no a je, nic se neděje, jde se dál prostě. Dneska úplně mají jiný myšlení lidi, než to bylo dříve, víte, nějaký žárlení, nebo to člověk žasne, co, jak to všecko šlo dopředu, ty vztahy mezi lidma a tohle, to my starý, my to nemůžeme chápat už vůbec dneska, co se děje. A ono to má i název, tohleto hromadný takový manželství by se dalo říct, jo. Takže to jsou dneska případy o nějakým žárlení, no jsou určitě případy, že žárlej na sebe, ale aby dělali si nějaký naschvály scény, nebo to už dneska ani nepřichází v úvahu. Poněvadž, když to člověk poslouchá, čte, jaký jsou vztahy dneska mezi lidma a normálně to funguje, takže to už je prostě jiná doba, ne, jako to bylo dříve, že třeba na zábavě, že se podívala na jinýho, nebo zatancovala si s jiným a byl doma vyrvál prostě a takovýhle, to už prostě dneska ani člověk nechápe. Dneska je prostě jiný myšlení úplně mezi těma lidma. Tak si myslím, že něco na tom je dobrýho, no ale my starý, my tohle to už těžko chápeme, víte nějak, co se děje, no.
0: No, ano, doba je jiná, některé věci se změnily, některé ne. A já myslím, že ta žárlivost ale se nemění, že vlastně je to nějaká taková přirozená lidská vlastnost. U někoho je silnější, výraznější, u někoho ne. Ale vy říkáte, že teda podle vás i ta žárlivost je úplně jiná, že vlastně jak se lidé jinak chovají, takže i ta žárlivost se vyvíjí. Rozumím tomu dobře.
1: Rozumíte, no, ale mnoho je to složitý, prostě tohleto je prostě, by to byl pořád pro psychologa nějakýho, který se v tom vyzná, jinak by to vysvětlil, víte, než člověk takhle to.
0: Ale my se, ano, na to nechceme podívat z toho odborného hlediska, ale z toho lidského, takže mluvíme o tom v příbězích.
1: My jsme byli vychovávaní, anebo žili jsme v jiný době úplně, víte, a dneska zase jiná doba. Všecko se mění a ty vztahy mezi lidma a všecko, prostě to už dneska my starší ani, no, těžko to chápeme už, no, ale musí se s tím člověk smířit, víte, to je vývoj prostě a tak to jde, no. Tady to bude lepší, než to bylo za nás třeba s tím žárlením a nějaký ty rozchody a takový ty, ale nejhorší je na to, víte, co já jsem, my jsme s manželkou byli skoro 60 let spolu. A řeknu vám jedno, já jsem se vždycky bál, když by ode mě odešla kvůli dětem, jako to hlavně jsem, měli jsme spolu 3 děti, máme teda, že jo. A takže jsem se vždycky bál toho, že odejde ode mě, nebo to kvůli těm dětem. No ale jinak, co by člověk nadělal, víte, prostě láska je láska, srdíčko si poručí, chce za jiným nebo za jinou, no a co s tím člověk nadělá, no. A nejhorší na tom je, vždycky to jsem se bál, aby to, ty děti, aby to neodnesly, no. Ale jinak prostě žárlit, ono taky záleží na tom, ta žena, když jsou manžele a ta žena, když vidí, že ten manžel má jako sklony k žárlivosti, tak trošičku taky tak nedávat příležitost. A některý zná případy, že sváně, že jí to dělá dobře, když ten muž žárlí, jo, a že tohle, ale prostě potom jsou všelijaký ty neschody doma kvůli tomu, víte. A jestliže manželka jdou na zábavu a ona si s někým zatancuje, anebo manžel s nějakou paní si zatancuje, nebo co, takže za to přece není nic špatného, no, ale záleží zase, jak se k tomu postaví oba, že jo. Jestli to toleruje, nebo si to vyříkat, říct, hele, mně se to nelíbí, jak se chováš, já to nemám rád, když jdeš tancovat s jiným, a nějak prostě, aby byla komunikace mezi těma lidma. Prostě, aby si to vyříkali, co se mi líbí a nelíbí, a tak nějak, prostě to je život, prostě to přináší zkušenosti životní a všecko.
0: Ano, to je určitě důležitá věc. Místo domněnek se toho druhého raději zeptat a říct mu, co nás trápí. Takový otevřený rozhovor dokáže žádlivost zastavit dřív, než začne ubližovat. Františku, děkujeme za vaše povídání, za váš náhled na toto téma, dnešní žádlivost. Zavolejte zase příště, až budete mít co říct k tématu. Všem, ano?
1: Ať žijou lidi dobře, ať se mají rádi hlavně a mějte se moc hezky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Žárlivost nemusí vždycky znamenat hádky a bouchání dveřmi. Někdy člověk nosí hlavně sám v sobě a mlčí. Poznali jste ten nepříjemný pocit, kdy rozum říká, nic se neděje, ale srdce tomu nějak nechce uvěřit? Volejte noční linku a pojďte si s námi povídat na téma žárlivost.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje a mluvíme o žárlivosti. Možná jste kvůli žárlivosti, kdy si udělali scénu, na kterou dnes vzpomínáte s úsměvem a říkáte si, co mě to tehdy napadlo. Jestli takovou historku máte, dnes je přesně ten večer, kdy se o ní můžete podělit. Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako to udělal. Krásnou noc přeji.
1: Já vás zdravím, Zdeněk u telefonu z Kolína.
0: Zdeněk z Kolína. Zdeňku, tak povídejte, co máte.
1: Takhle, jak to takhle poslouchám, tak se mi to zdá být úplně jiný. Jo, lidi po sobě hážou nábytkem a já nevím, co všechno prohazuju se dveřma, jak tam chudinka paní. Já to řekl k sobě takhle jinak. Já jsem měl nádhernou ženu, šikovnou, snad jediná v Evropě. Jo, chodila jak panenka, všichni se za ní bolížili. Já jsem nosil nos nahoru, jako mám nádhernou ženskou. Vůbec jsem asi nežádlil, nebo asi jo, ale někde jsem to zkrátka podělal a manželka se potom se mnou rozvedla, no, že já byl trošku nehrad takový rapa, no, ne, že bych jí mlátil, nebo
0: to máte ale dobrou sebereflexi, Zdeňku, že to tak dokážete říct, že jste byl takový raubíř.
1: No, raubíř, já jsem byl příš cholerik, jo.
0: Cholerik,
1: ale no. Já jsem měl manželku, říkám, nejkrásnější v Evropě.
0: Ano, no. mě to zaujalo, tak to jsem si říkala, jaký šťastný konec to bude mít a nakonec jste řekl, že jste se rozvedli. Takže to nejlepší konec nebyl.
1: No, protože jsem cholerik, no. Nebo byl, jo, no, dneska to beru jinak, no.
0: No a nedalo se s tím něco dělat?
1: No,
0: možná
1: nedalo.
0: To je to, na co se teď díváte jinak, že možná by se nějaká ulička našla, nějaká cestička, ale tehdy člověk asi tu cestičku neviděl, no. Ale tak teda zpátky k té žádlivosti, takže vy jste říkal, že jste to nějak jako nebyl žádlivý, nebo že jste teda nezacházel do nějakých extrémů, o kterých jsme tady dneska slyšeli. A vaše žena na vás žádlila?
1: Ne, vůbec. Vůbec,
0: tak.
1: Já byla zlatá Říkám, no.
0: Ano, to už jsme slyšeli. Ale ano, nejkrásnější žena v Evropě. Takže nějaké scény u vás kvůli žárlivosti nebyly?
1: Kvůli žárlivosti ne, no. Říkám, já byl cholerik.
0: No ale já, tak to bych u cholerika právě čekala, že bude rádit i třeba kvůli té nevěře. Vám se to nějak teda vyhlo. A někdo z vašich známých, máte zkušenost, že třeba kvůli tomu právě to manželství skončilo? Že se to nedalo vydržet? Že to opravdu jako přesáhlo hranice?
1: No, takhle. Alenka, ta byla panelákový typ. A já půjde barák. Honil jsem peníze, lítal jsem se všem možným, co se dalo. No, takže jsem lítal autobusy a kamiony a všechno, abych vydělal peníze. Prostě mi lítal barák. No, nepovedlo se to. A teď nevím, teď to se zase nějak.
0: To nevadí. Zdendo, no tak děkujeme za váš pohled na toto téma. Možná závěrem řekněte, co je podle vás rada pro ty, kteří teď trpí ve vztahu, kde hraje ta žárlivost hlavní roli. Co byste jim poradil vy, jako člověk, který už něco v životě zažil?
1: Žárlivost to je taková, a když se k tomu dostane ještě nějaký chlas a drogy, no tak to už je úplně katastrofa, že jo. Žijeme v takový blbý době. Já to tady
0: to
1: vidím.
0: Jsme teda zaprousili daleko až ke drogám, no, vidíte to. Zdeňku, tak děkuju, že jste s námi teď chviličku vysílal noční linku. číslo uložte, zavolejte zase příště, až budete mít co říct k tématu. Jsme tady každou noc od 23. do 1. Ano?
1: Tak jo.
0: Opatrujte se a krásnou noc.

0: Důvěra se buduje dlouho, ale někdy ji dokáže nalomit jediná pochybnost. Podařilo se vám někde žárlivost překonat a znovu získat jistotu, že tomu druhému můžete věřit? Pan Olin z Kopřivnice je s námi, těším se na vaše vyprávění.
1: Já vás zdravím ještě jednou. S tou žárlivostí to je pak opravdu složité. Ten pán, co říkal teď na konec o tom, že v dnešní době je to uvolněná morálka, to je sice pravda, že někde to vidíme. Hlavně je to důsledek nebo řekl vina různých filmů, hlavně tam ze západu trošičku, kde to je trošičku jiný pohled na to soužití. Ale já si myslím jednu věc. Ten, kdo tvrdí, že nežárlil, myslím si to. Podle ústavy můžu si myslet, co chci, jo? Takže že nikdo nebude stíhat, doufám. Myslím si, že kdo tvrdí, že nikdy nežárlil, tak žárlí dodnes. To je moje věc. Můj názor na tady toto. Jsou případy obrácené, to znamená, že žárlí žena i na muže. Já ze své profesní praxe vím, že spousta mužů byla dokonce ženami týraná, že byli prostě, žili v takovém vaku, kolem neviděli nic, jenom prostě tu ženu, která jim pořád hrozila, chtěla po nich víc a víc a prostě podle mě bylo to jako těžké. Je mi líto těch žen, které tam na začátku říkali, jak byly tyrané. Já bohužel jsem se vlastně setkal s tímto taky, protože můj otec byl horník. Tvrdý chlap, pracoval těžce, měl vinohrad a ten vinohrad byl vlastně počátkem takového smutného vlastně průběhu jeho života. Ten, když šel do sklípku, přišel a nejhorší bylo, když potkal nějaké kamarády, které tam vzal s sebou, kdo ví, co mu nám vykládali a podobně, přišel domů a dělal pořádky. Byl jsem to opravdu svědkem v těsné blízkosti, kdy opravdu taky byl násilníkem svým způsobem, nebo maminku byl prostě. A to ze mě nechalo trošičku takovou smutnou stopu. Takže vím, co to bylo. A žárlení jako takové je opravdu smutná věc. Jak paní říkala, že to je nemoc, je to možné, že u někoho se to vytvoří patologie taková, že s ním sám opravdu nemůže nic udělat. Třeba se snaží nebo chce, ale nejde mu to prostě. Nejde mu to a hotovo. Je to, já pocházím z Moravského Slovácka, to jsem říkal několikrát, a tam, když jsme se bavili třeba s manželkou o takových vztazích mezi chlapcem a ženou nebo dívkou, tak ona mi řekla, protože ona pochází tady z Kopřivnice, jak jsem já teď, kde bydlím, spolu bydlíme teda, tak ona řekla, vy jste to tam měli jednodušší, vy máte tam takové krásné písničky, kde pořád objevujete tu lásku, a s kým si pod horu stála, to je jedna písnička pod Hovňanskou horu, tam se ptá syneček přímo, s kým si pod horu stála a ona mu říká, že s nikým, protože ho má ráda. Prostě v těch písničkách se to tak krásně zaobalovalo a schovávalo se do toho spousta problémů, které ti lidi měli. A že ty problémy tam určitě byly, tak to je jasné. Ale vždycky je to v tom jedinci, který se s tím musí nějakým způsobem poprat. Na odlehčení bych řekl jednu věc. Manžel měl takovou krizi se svojí paní a říká, to, že jsi mě opustila, to ti dovedu odpustit. Ale nemůžu ti odpustit to, že se zvrátila. Takže to bylo takové na odlehčení. Já nebudu se zamotávat do nějakých jiných detailů. Jak jsem říkal, mám takovou zkušenost, kterou jsem prezentoval ze svého dětství. Naši bohužel ti zemřeli velice záhy nebo záhy. Maminka v 50 letech, tatínek v 54 do roka odešli od za sebou nahoru. Takže já teda mám už podstatně víc, takže věřím, že tu dlouhou věku budu mít po svých stařenkách a stařičcích, kteří se dožili celkem vysokého věku. Ale o to nejde tady. Tady je o to, aby prostě ten život, každý ten člověk si žil nějakým způsobem. jsou třeba případy, vím o tom, že muž mlátil ženu na ulici a když se jí stali, snažili nějací kolem dosti zastat, tak ona jim ještě nadala a řekla, co se do toho montujete, my to máme s manželem rádi. Takže to zase nevíte, jestli někteří lidé to preferují tady tuto, neříkám tu žádlivost, ale prostě takový ten způsob života. Takže každý jsme nějaký jinačí a odsuzovat někoho, aniž by jsme věděli, proč to tak má vlastně on, tak odsuzovat někoho to opravdu nejde.
0: Dobře. Oline, děkuji moc, musíme se rozloučit, protože se budeme přepínat ze zlínského vysílání na to pražské. Jasný. Takže se opatrujte, věřím, že jsme řekli, ale všechno.
1: Je to tak. Já jsem to nechtěl nějak moc hrotit, ale prostě je to tak, jak to je.
0: Tak zase někdy naslyšenou. V tomto měsíci jsme se v noční lince, milí posluchači, slyšeli o něco častěji než obvykle a já jsem za to moc ráda samozřejmě. Teď mě ale čeká malé cestovatelské zastavení, vyrážím do Itálie, do Assisi, takže teď budou zase vysílat více kolegové. Tak já se loučím s vámi, ještě s Olinem z Kopřivnice, až se příště potkáme u mikrofonu, tak pro vás budu mít, doufám, nějaký italský zážitek. Děkuji za dnešní společnost, opatrujte se, mějte před sebou klidné dny a těším se na příště.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Bojíte se rádi? Já vím, co je to za otázku takhle na začátek a navíc už jsem se vás jednou ptal, ale když to dnešní divadlo bude zase po čase takové správně strašidelné, že jako abyste se nebáli se bát. Asi jako když posloucháte třeba Jitku Molavcovou s Jiřím Suchým a v domě přitom straší duch.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Spisovatel Charles Dickens se vedle své románové tvorby s nadšením věnoval i novinářské práci a psaní povídek. V jednom speciálním čísle londýnského literárního magazínu, který vyšel tuším v roce 1859, se objevil i soubor povídek Strašidelný dům, který Charles Dickens editoval, připravil. A tak přijměte pozvání, tedy jestli se nebojíte. Zámožný mladý muž společně se svou sestrou se stěhují do starého domu. Ale má to v sobě jedno ale. V tom domě totiž prý straší.
2: Byl to osamělý dům stojící v žalostně zanedbané čtvercové zahradě o rozloze přibližně 2 akrů. Dům strnulý, studený, akurátní a tak nevkusný. Vývěsní tabule, nakřivo zavěšená na zahradní zdi, hlásala, že dům je k pronájmu plně zařízen za velmi přijatelnou cenu. Na první pohled bylo vidět, že je to dům, kterému se lidé vyhýbají. A z toho vyplynul přirozený závěr, že má pověst domu strašidelného.

0: Vydal jsem se tedy do vesnice a zastihl tam majitele malého hostince. Objednal jsem si snídani a dal na přetřes ten dům. Straší tam? Otázal jsem se. Hostinský se na mě podíval, zavrtěl hlavou a odpověděl: s tím nechci nic mít. Takže tam straší. Inu, já bych tam nepřespal. Proč pak ne? Víte co, kdybych chtěl slyšet, jak všechny zvonky v domě drnčej a přitom na ně nikdo nezvoní, jak všechny dveře v domě bouchají a přitom s nima nikdo nebouchá, jak spousta nohou dusá po podlaze a přitom nikde ani noha. No, řekl hostinský, v takovým případě bych v tom domě přespal. Něco se tam zjevuje? Hostinský se na mě znovu podíval a pak se stejně zoufalým výrazem křikl ke stáji ve dvoře: Ajky! Na jeho zavolání se objevil výrostek s vysedlými rameny, kulatým obličejem, s červenými tvářemi a krátce střiženými nazrzlými vlasy. Tuhle pán by rád věděl, řekl hostinský, jestli je v tom starém baráku něco k vidění. Ženská s kapucí a s kohoutem, ožil Ajky. Ženská s kapucou a s kohoutem. Ty jsi ji viděl?
1: Já viděl kohouta.
0: A tu ženskou ne?
1: Ne, tak najisto jako toho kohouta, ale oni pořád držej spolu.
0: A viděl někdy někdo tu ženskou tak jistě jako toho kohouta?
1: Fůra lidu.
0: Kdo pak?
1: Fůra lidu.
0: Tak například.
1: Teď ho nevím.
0: Kdo je nebo kdo byla ženská s kapucou a s kohoutem, víš to?
1: No,
0: začal Ajky, jednou rukou nadzdvihl čepici a druhou se poškrábal na hlavě.
1: Ono se říká, že ji zamordovali a kohout přitom kokrhal.
0: Tento stručný a výstižný souhrn faktů byl vše, co jsem se mohl dovědět. Před hostinským jsem dal šetrně najevo, co o těchto věcech soudím. Přece mnoho věcí má špatnou pověst nezaslouženě a jistě ví, jak snadné je věci pošpinit. Kdybychom společně a vytrvale roznášeli po vesnici, že jeden podivínský opilec a pobuda ze sousedství prodal svou duši ďáblu, za krátký čas by ho z té obchodní spekulace podezírali všichni. Ale abych tuto část svého příběhu zkrátil. Onen strašidelný dům tak podnítil mou zvědavost, že už jsem byl téměř rozhodnut si ho pronajmout. Vnitřek byl, jak jsem ostatně předpokládal, obzvlášť ponurý. Kuchyň byla příliš veliká a všechna příslušenství příliš daleko od sebe. A byla tu i stará rozpadající se studna zarostlá zelení, skrytá jako vražedná past, u paty zadního schodiště pod dvěma řadami zvonků. Jeden z nich byl opatřen štítkem. Na černém podkladě stála už téměř nezřetelná bílá písmena Mladý pán B. Tohle je zvonek, byl jsem poučen, který zvoní sám od sebe. Kdo byl Mladý pán B, zeptal jsem se. Ví se, co dělal, když kokrhal kohout?
1: Zvonil na ten zvonek, odpověděl Ajky.
0: U ostatních zvonků stála jména pokojů, k nimž vedly jejich dráty. Pokoj s obrazem, dvoupokoj, pokoj s hodinami a podobně. Byl jsem nadšen a ještě týžden si dům na 6 měsíců pronajal. V půli října jsem se tam nastěhoval se svou neprovdanou sestrou. Přivedli jsme si sebou hluchého stájníka, 2 služebné a jistou mladou osobu zvanou Děvče pro všechno. O té posledně jmenované nemluvím bezdůvodně. Její přijetí bylo osudnou chybou a mělo katastrofální důsledky. Když kuchařka spatřila kuchyň, propukla v pláč. Ta mladá osoba zvaná Děvče pro všechno, která nikdy na venkově nebyla, ta jediná byla nadšená. Až do soumraku jsme odhalovali spousty přirozených, na rozdíl od nadpřirozených, obtíží, v nich jsme se octli. Nikde žádný váleček na těsto. Nikde žádná dopékačka, což mě nepřekvapilo, protože nemám tušení, co to je. V tom domě zkrátka nebylo nic a pokud se něco našlo, bylo to poničené. Navzdory všem obtížím naše děvče pro všechno bylo veselé a chovalo se vzorně. Jenže 4 hodiny po setmění jsme se posunuli k věcem nadpřirozeným. Děvčeti pro všechno se začaly zjevovat oči a objevily se u ní záchvaty hysterie. Ponechám na soudné veřejnosti, aby odhadla, jak mi bylo, když se za těchto zlověstných okolností asi v 10:30 zuřivě rozdrnčel zvonek. Zda ten zvonek rozdrnčeli krysy, myši, netopíři, vítr, bůh ví, jaké nahodilé vibrace, anebo jednou to, po druhé ono, někdy záludná dohoda obou, to opravdu nevím. Tou dobou už děvče pro všechno rozvinulo své kataleptické schopnosti tak, že se z ní stal zářný případ oné pro nás velmi nepříhodné choroby. Rozšířila se mezi námi nákaza strachu a domněnek. A horší nákaza se pod čirým nebem věru nenajde. Ženy byly ve stálé pohotovosti připravené omdlít na sebe menší podnět. Johnny, pravila jednoho dne moje sestra, pokud nemáme být z tohohle domu vypuzeni, a to pro nic za nic, jak se zdá tobě i mně, musíme si pomoci sami a dům se vším a ve všem všudy vzít do svých rukou. Ale služebnictvo, namítl jsem, žádné nepotřebujeme, zvolala sestra troufale. Víme přece, že sem všichni chodí s obavami, že v domě straší. A tahle nákaza se šíří z jednoho na druhého. A víme taky, že když je něco vystraší, nakazí se tím spíš, pokračovala. Vyjma Bottlese, poznamenal jsem zamyšleně. Máš pravdu, Johnny, přitakala mi sestra, vyjma Bottlese. A o čem to svědčí? Bottles s nikým nemluví a nikoho neslyší. Vystrašil on někdy někoho nebo vystrašil někdo jej? Nikdy. Vzhledem k tomu, Johnny, pokračovala sestra, že tenhle dům je příliš veliký a možná příliš odříznutý od světa, abychom ho ty, já a Bottles dokázali udržet v dobrém stavu, navrhuji, abychom se porozhlédli mezi přáteli, vybrali jistý počet těch spolehlivých a ochotných, vytvořili tu na 3 měsíce společenství, žili tu spokojeně a družně a uvidíme, jak to dopadne. Sestra mě tím nápadem tak okouzlila, že jsem jí na místě objal a s nadšením přijal její plán. Byl tehdy 3. listopadový týden a naše rozjařená skupina už byla pohromadě a nastoupená k rozkazům ve strašidelném domě. Ze všeho nejdřív jsme losovali, čí bude která ložnice. Já jsem pak podrobně probral všechny kolující pověsti o ženě s kapucou, o kohoutovi a o mladém panu B. A další, ještě mlhavější, které se kolem nás díky služebnictvu objevily během našeho pobytu. My jsme se pak se vší vážností vzájemně dožadovali ujištění, že tu nejsme od toho, abychom byli klamáni, nebo abychom sami klamali druhé. A že vědomi si své odpovědnosti budeme k sobě otevření a budeme neúprosně hledat pravdu. Na závěr jsme se usnesli, že na 3 krále v poslední večer posvátného období Vánoc veškeré osobní zážitky jednotlivci zaznamenané od společného příchodu do strašidelného domu budou zveřejněny ku prospěchu všech, že však do té doby si je ponecháme pro sebe. Co do počtu a letor jsme byli skupinou tohoto složení. Jako první zmíním nás 2, sebe a sestru, abych to měl za sebou. Dále tu byl náš bratranec John Herschel, který sebou vzal svoji ženu, rozkošnou osůbku. Brali se v loni na jaře a vylosovali si pokoj s hodinami. Alfred

tvrdé obchodnice. Posledním hostem byl pan Ned Beaver, kapitán obchodní lodi, starý kamarád našich rodičů. Člověk se zkušenostmi ze všech zemí a moří světa. Jemu připadl pokoj s příborníkem. Nikdo z nás nebyl špatně naložený a nezaznamenali jsme po celé Vánoce mezi sebou žádná nedorozumění. Všichni svědomitě dodržovali uzavřenou dohodu. Nikdo nic neprozradil. Jen jedním jsme si byli jisti. Jestliže u někoho v pokoji straší, nedává to dotyčný na sobě znát.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Do toho starého opuštěného mlýna jsme si chodívali hrát už jako děti. A pokaždé nás v tichu rozbořených stěn přepadával strach. Jakoby jakési zvláštní, děsivé napětí umocňovalo smutek a ponurost tohoto místa. Až jednou, bylo to už k večeru, kdy nás nedaleko odtud zastihla strašlivá bouře. Před deštěm a vichřicí jsme se schovali do bývalé stáje, nebo lépe do toho, co z ní ještě zbývalo. Blesky křižovaly oblohu a v jednu chvíli ozářily také zadní část našeho úkrytu. Strnuli jsme. Tam, opřený o kamenný kvádr, seděl člověk. A po čase, když jsme překonali rozpaky, nám začal vyprávět příběh, který se stal téměř před 300 let. Bylo to právě v takové bouři, kdy zaklepal na okované dveře mlýna mladý muž. Jeho tvář byla zarostlá plnovousem a jeho oči ty se smály, když žádal nerudného mlynáře o nocleh. Ten se nejdříve dlouho rozpakoval, ale když cizinec vytáhl z objemného váčku několik zlaťáků, snad až příliš ochotně ho zval dál. V kuchyni pak své ženě šeptal, že mladík má u sebe takové bohatství, které by pro ně znamenalo zbavit se už navždy té proklaté dřiny a dopřát si dosytosti všeho, po čem kdy toužili. Od slov nebylo daleko k činu a jen noc byla svědkem jejich krutosti a starý léta nepoužívaný náhon ukryl oběť jejich zločinu. Ráno vyšlo slunce jako každý den. A první sedlák, který přijel s nákladem obilí, musel dlouho bouchat a křičet, než se objevil prunátný obličej mlynáře. A ještě než se stačil nadechnout k nadávce, sedlák vykřikl: "Tak co jste tomu říkali?" "A čemu, jako?" opatrně se zeptal mlynář. "No přeci syn se vám po letech vrátil a nechtěl ani přespat u nás ve vesnici." Mlynář prý zešílel. Jeho žena se utopila nedaleko místa, kde ležel její syn.

0: Autorem jedné z dalších povídek ve Strašidelném domě o duchovi z dvojitého pokoje byl už dnes asi pozapomenutý autor, novinář a vydavatel George Augustus Sala. Jak správně píše jedna recenze, ty jeho povídky jsou z dnešního pohledu už jenom takové jednoduché, taková oddechovka k pousmání. Ale proč si je právě takové občas nedopřát? Co říkáte? Třeba právě tu, která je nejenom z dvou pokoje, ale má taky vlastně i netradiční dvojitou poentu.
1: Tak já vám povím, co se stalo v noci asi před týdnem u mě v dvou pokoji. Poslouchejte můj příběh.

Shodli jsme se oba, totiž Tildička a já, že je v naprostém rozporu s povinností, kterou jsme dlužili svým nejbližším, abychom s tím ještě déle otáleli. Sypal jsem z rukávu stovky námitek proti škodlivému působení protahovaných zásnub. Jenže můj strýček Bonsor po nás chtěl, abychom vyčkali, až akcie firmy takové a makové, na jejímž obchodním zdaru jsem měl nemalý zájem, dosáhnou co nejvyšší hodnoty. Nakonec ale i strýček, i kapitán Stenfast s Chotím, totiž Tildičin papínek a Matinka, ustoupili. 27. prosince 1850 a něco má velevážený pan Alfred Sterling vstoupit do svazku manželského s Matildou, jedinou dcerou námořního kapitána Rockleye Stenfasta, obývajícího Snargatestoneskou vilu v Douvru. Osiřel jsem v útlém věku a poručníkem mé osoby se stal strýček Bonsor, který pobýval většinou v Douvru, kde vydělával obrovské peníze na státních zakázkách, spočívajících nejspíš v navrtávání otvorů do křídových útesů a jejich opětovném ucpávání. Patřil k lidem, o nichž se v kuloárech šušká, že si poradí s kdejakou sumičkou. Bylo ujednáno, že do Douvru přijedu na Štědrý večer a na Boží hod, že všichni společně povečeříme u kapitána Stenfasta. Následující den bude zasvěcen podepisování určitých převodů, závazků, smluvních ujednání a dalších dokumentů souvisejících s právem a penězi a 27. se bude konat svatba.

Kdysi dávno, jako chlapec, jsem se nakazil obávanou horečkou způsobovanou kentskými blaty. Jak dlouho tato choroba přežívala skryta v mých útrobách, to nedovedu posoudit. Ale pravda je, že než jsem dorazil do Douvru, zachvátila mě ve vlaku akutní třesavka. Projevovala se hrozivým, neodbytným a ustavičným chvěním a zmítáním a prudkými křečemi doprovázenými i horečkou. Na nástupišti v Douvru jsem se pak jenom potácel a nosič, jehož jsem se zachytil, abych nabyl rovnováhy, sebou pouhým vlivem přenesené energie zmítal a mlátil právě tak jako já. Ten má na ložíno. Slyšel jsem ještě, jak zvolal, když jsem odjížděl drožkou. Myslel tím bez pochyby, že Fiakrista naložil všechna má zavazadla. Je mi zlé, Jakesy. Vykoktal jsem ze sebe, sotva jsem se vypotácel do haly strýčkova domu. Zas už mám tu hroznou třesavku. Zajisté, pane, odvětil komorník Jakes a na jeho tváři jako by se myhl už klebek. Jsou Vánoce, pane, takhle dnes dopadne fůra lidí. Jděte si raději lehnout, pane. Noc byla krátká a děsivá. Ráno mi strýček vzkázal, že má třesavka. Je nesmysl a ať se koukám dostavit ke snídani. Sešel jsem dolů hotov proti takovým slovům protestovat. Byl jsem přivítán z pošklepky a doporučením, abych si dal silný čaj. U slavnostní večeře v kruhu Tildičiny rodiny jsem nejprve vychrstl dvě sběračky falešné želví polévky na nový damaškový ubrus. Načež jen tak, že jsem vidličkou neprobodl poručíka Lemba a nakonec jsem v urputné snaze rozkrájet krocana odpálil celého vánočního opeřence i s přilehlým věncem klobásek přímo na vestu strýčka Bonsora. V beznaději jsem oběma rukama sevřel ubrus. A už jsem viděl, co nastane. Proradný leštěný mahagon mi vyklouzl pod rukama. Zoufale jsem se zaklesl nártem za nejbližší nohu stolu a celý jídelní stůl se v tu chvíli s hřmotem převrátil. Druhého dne vyšlo mdlé prosincové slunce, aby spatřilo dovršení zkázy. Během dopoledne se ve Snergeinstonské vile střídali právníci. Nakonec mi donesli nějaké lejstro k podpisu a něco si přitom mezi sebou šuškali. Mohu snad za to, že ten ohavný brk začal skákat, poletovat a zarývat hrot do papíru a že když jsem uchopil kalamář, vybrindal jsem jeho černý obsah v různých rohatých a střepatých kaňkách po celém důležitém právním dokumentu? To přestává všechno, vykřikl můj tchán a chytil mě pod krkem. Táhni mi z domu, ty darebáku! Vytrhl jsem se mu ze sevření a prchl do salonu, kde, jak jsem věděl, prodlévala Tildička ve společnosti družiček a svatebních čepců. Tildičko, má zbožňovaná Matildo, zvolal jsem. Dál už mi nemusíte nic vysvětlovat, pane. Přerušila mě má milovaná neúprosně. Viděla jsem toho i slyšela až. Alfrede Sterlingu, to si spíš vezmu toho největšího ubožáka, než abych se provdala za zhýralce a pijana. Odejděte, pane. Od této chvíle se neznáme. S Bohem na věky, otroku nevázaného života. Načež vyklouzla z místnosti a já už jen slyšel, jak si může oči vyplakat ve vedlejším budoáru. Byl jsem jednou provždy vyobcován. Strýček Bonsor mě zavrhl a zbavil nároku na jakýkoliv dědický podíl. Nezbývalo mi tedy, než nastoupit do nejbližšího vlaku a třást se celou cestu naspátek do Londýna. A tak se stalo, že jsem se už za soumraku potuloval a natřásal v ulicích Soho. Tam jsem natrefil na pána, který ze 7/8 vypadal na vojáka a z 1 na osobu civilní. Jak se vede, kamaráde? Oslovil mě dotyčný strážce vlasti zvesela. Odvětil jsem, že jsem ten největší nešťastník pod sluncem. Načež mě válečník poplácal po zádech, nazval mě svým chrabrým spolubojovníkem. Uchopil mě pod paží a postrkával celého roztřeseného k malé zatuchlé krčmě,
kde na zárubně dveří visel plakát nápis hlásající, že pěchota, jezdectvo a dělostřelectvo ctihodné východoindické společnosti vyzývá inteligentní mladíky, aby se hlásili do služby u vrchního seržanta Chutneyho, na něhož se lze doptat ve výčepu. Je zbytečné dál líčit, jak probíhal můj rozhovor s tím starým válečníkem. Postačí, když řeknu, že neuběhla ani hodina a já se v skutku nechal naverbovat do služeb ctihodné východoindické společnosti. Když mě předvedli před smírčího soudce, abych složil přísahu, a před lékaře, aby vyšetřil, zda jsem po zdravotní stránce schopen výkonu služby, třesavka byla rázem ta tam. Sotva jsem však dorazil do tábora pro výcvik branců v Brentwoodu. Vrátili se mi nápory třesavky s dvojnásobnou silou. Doktoři v táboře mi třesavku zamák nevěřili a vrchní seržant o mě prohlásil, že jsem simulant a ulejvák. Nedovedu ani pochopit, jak mohli takové rozechvělé a nestabilní stvoření vyslat jako vojáka do Indie. Moje vojenská účast v Orientu měla jen krátké trvání a dopadla neslavně. Bylo mi povoleno pouze strážit bagáž. Jedné noci vzala náš týl útokem hrstka banditů. Mušketa se mi vytřásla z rukou a nohy mne přestaly poslouchat. Předvedli mě před vojenský soud jakožto zbabělce a konečně mě vyloučili ze služeb ctihodné východoindické společnosti. Ani nevím, jak jsem se vrátil do Anglie. Svého jmění jsem se domohl do poslední pence, ale musel jsem je vytřást buď v kostkách, vrchcábech nebo při kulečníku. Vybavuji si rovněž jednu návštěvu u klenotníka, abych si zakoupil klíček k hodinkám. Byla zima a já jsem měl na sobě zimní kabát s dlouhými volnými rukávy. Zachvátil mě strašlivý záchvat třesavky. A jak jsem se zachytil pultu, abych neupadl, převrhl jsem na sebe podnos s briliantovými prsteny. Některé spadly na podlahu, ale některé uvízly v rukávech. Z jakéhosi neovladatelného vnuknutí jsem se dal na útěk, ale byl jsem zadržen a celý rozklepaný odveden na policejní stanici. U soudu jsem byl shledán vinným a odsouzen k 7leté deportaci. Lebka se mi mohla rozkočit, mozek jen explodovat. A tu jsem se zčista jasná probudil. Ležel jsem v nepohodlné pozici ve vagonu první třídy směr Dover. Pan Jakes hned po mém příjezdu nedal jinak, než že si musím vzít v jídelně něco horkého na posilněnou. Připojil jsem se k rozjařené společnosti v patře. Tildička mě přijala s otevřenou náručí. Na boží hod jsme povečeřeli všichni společně, já jsem naléval polévku a taky krásně rozdranžíroval krocana. Příštího dne dopoledne mistříčkův advokát vysekl poklonu za výjimečně úhledný rukopis. 27. prosince roku 1846. jsem pojal za choď svoji milovanou Tildičku a chystal se žít od té chvíle šťastně až do smrti, když tu jsem se zčista jasna probudil. Doopravdy jsem se probudil v posteli zde, ve strašidelném domě.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: No a po dvou ducharských povídkách z Anglie, teď ještě jedna na závěr, tentokrát z druhé strany kanálu La Manche z Francie. Kdo pak by čekal, že jejím autorem bude slavný romanopisec Guy de Maupassant? A přece je to jeho ruka, tedy tak se jmenuje ta povídka, to není Maupassantova ruka, to je jeho povídka Ruka, která dnešní divadlo pro vaše uši uzavře. Společně s kolegou Tomášem Rypanem za technickým pultem v režii vám přejeme dobré dny a strachu, strachu právě jen tak akorát.
2: Kolem vyšetřujícího soudce Bermutiera, který právě vykládal své mínění o tajemném případě ze Saint-Cloud, se vytvořil kroužek. Už měsíc vzrušoval tenhle nevysvětlitelný zločin Paříž. Nikdo se v něm nedokázal vyznat. Několik žen se zvedlo a přistoupilo blíž k soudci. Jedna z nich, bledší než ostatní, pronesla doticha. To je příšerné. Dotýká se to nadpřirozena. Nikdy se nic nedovíme. Soudce se k ní obrátil.
3: Ano, milostivá paní, pravděpodobně se nikdy nic nevypátrá. Ale slovo nadpřirozeno není na místě. Máme pouze co dělat se zločinem velmi obratně promyšleným, velmi obratně provedeným. Ale já jsem měl kdysi co dočinění s případem, kam, jak se zdá, skutečně proniklo cosi fantastického. Stejně jsme ten případ museli nechat. Chyběly nám prostředky k jeho objasnění.
2: Několik žen proneslo současně tak rychle, že jejich hlasy splynuli v jeden. Vyprávějte nám o tom. Soudce Bermutier se vážně usmál.
3: Nesmíte se ale domnívat, že bych jen na okamžik předpokládal, že je v tomhle dobrodružném příběhu něco nadpřirozeného. Věřím jen normálním věcem. Daleko výstižnější bude užít slovo nevysvětlitelný. Každopádně mě v té záležitosti, o níž vám budu vyprávět, vzrušovaly hlavně okolnosti, za kterých se odehrávala a které jí předcházely. Ostatně, tady jsou fakta. Byl jsem tehdy vyšetřujícím soudcem v Ajaxiu, malém bílém městečku na okraji překrásného zálivu, obklopeného ze všech stran vysokými horami. Hlavně jsem tam musel pronásledovat případy vendety. Vendeta je tam dramatická, jak jen možno. Divoká, hrdinská. Setkáme se tam s nejúžasnějšími příklady pomsty, o jakých se nám může jenom zdát. S nenávistí přežívající staletí, na chvilku sklidněnou, ale nikdy nevyhaslou, s vraždami měnícími se na masakry a téměř slavné činy. Po dva roky jsem neslyšel mluvit o ničem jiném než o ceně krve. O tom strašlivém korzickém předsudku, který nutí pomstit se za každou urážku osobě, která ji spáchala, a všem jejím potomkům a příbuzným. Viděl jsem zabíjet starce, děti, bratrance. Měl jsem plnou hlavu takových historek. A jednoho dne jsem se dověděl, že si jakýsi Angličan najal na několik let vilku v zadní části zálivu. Přivedl si sebou francouzského sluhu, kterého sebral po cestě v Marseille. Brzy se všichni zajímali o toho zvláštního člověka, který vycházel jen na lov a na ryby. Nemluvil s nikým, nikdy nepřišel do města a každé ráno se cvičil hodinu, dvě ve střelbě z pistole a z karabiny. Kolovali o něm různé zvěsti. Říkalo se, že je to vysoce postavená osobnost a že utekl z vlasti z politických důvodů. Pak se tvrdilo, že se ukrývá, protože spáchal strašlivý zločin. Vyprávěly se děsivé příhody. Jako vyšetřující soudce jsem chtěl o tom muži získat nějaké informace, ale nemohl jsem se o něm pranic dovědět. Nechal si říkat Sir John Rowell. Začal jsem pravidelně chodit na lov v blízkosti jeho usedlosti. Dlouho jsem čekal na příležitost. Konečně se naskytla v podobě kroptve, na kterou jsem vystřelil Angličanovi přímo před nosem. Můj pes mi ji přinesl. Šel jsem se séru Johnu Rowellovi omluvit za svoji neslušnost. Byl to veliký muž s rudými vlasy, rudými vousy, velmi vysoký, velmi rozložitý typ mírného, zdvořilého Herkula. Neměl v sobě nic z takzvané britské upjatosti. Srdečně mi poděkoval za ohleduplnost. Během měsíce jsme spolu mluvili tak 5x, 6x. Jednou večer, když jsem kráčel kolem jeho dveří, zahlédl jsem ho, jak ve své zahradě kouří dýmku a sedí přitom obkročmo na židli jako na koni. Pozval mě na skleničku piva. Nemusel mi říkat dvakrát. Přijal mě se vší úzkostlivou anglickou zdvořilostí. Vyprávěl, že hodně cestoval po Africe, Indii, Americe. Dodal se smíchem, já zažil mnoho dobrodružství, yes. Stočil jsem pak řeč na lov a on mi vyložil pár podrobností o lovu na hrocha, na tygra, slona a dokonce na gorilu. Všechna ta zvířata jsou velmi nebezpečná, řekl jsem. Usmál se. Nejhorší je člověk. A najednou se rozesmál srdečným smíchem mohutného, spokojeného Angličana. Já taky mnohokrát lovil člověka. Pak mluvil o zbraních a pozval mě dovnitř, aby mi ukázal své pušky. Jeho salon byl tmavý, potažený černým hedvábem se zlatými výšivkami. Veliké žluté květy na temné látce zářily jako oheň. To je japonská látka, řekl. Uprostřed největšího pilíře upoutala můj zrak zvláštní věc. Na čtvercové desce z rudého sametu se odrážel jakýsi černý předmět. Přiblížil jsem se k němu. Byla to ruka. Mužská ruka. Ne kostra, bílá a čistá, ale černá, vysušená, se žlutými nehty, obnaženými svaly a stopami staré krve, krve podobné špíně, s kostmi useknutými čistě jako ranou sekery uprostřed předloktí. Ke kruhu přikovanému na stěně, tak silnému, že by mohl udržet slona, byl přivařen mohutný kovový řetěz připevněný kolem zápěstí toho špinavého údu. Co je to? Zeptal jsem se. Angličan odpověděl klidně. To je moje největší nepřítel. Je z Ameriky. Ta ruka být useknut šavlí, z kůže stažen ostrým křemínkem a sušený na slunci 8 dní. To je pro mě moc dobré. Sáhl jsem si na ten lidský pozůstatek, který musel patřit snad nějakému obru. Prsty byly neúměrně dlouhé, upnuté obrovskými šlachami, které místy držely pruhy kůže. Jaký to byl hrůzný pohled na ruku staženou z kůže. Člověku pochopitelně napadaly myšlenky na nějakou divošskou pomstu. Ten muž musel být velmi silný, řekl jsem. Angličan pravil jemně. Ano, ale já byl silnější než on. Dal jsem mu tenhle řetěz, abych ho udržel. Myslel jsem, že žertuje. Ten řetěz už je teď zbytečný, řekl jsem. Ta ruka vám přece neunikne. Sir John Rowell opáčil vážně. Vždycky chtěla odejít. Tento řetěz je nezbytný. Rychle jsem pohlédl na jeho obličej a pomyslel jsem si, je to blázen nebo jen dělá špatné vtipy. Ale jeho tvář byla neproniknutelná, klidná a laskavá. Začal jsem mluvit o jiných věcech a obdivoval pušky. Všiml jsem si, že na nábytku leží 3 nabité revolvery, jako by ten člověk žil v neustálém strachu z přepadení. Ještě několikrát jsem k němu zašel. Pak už jsem ho nenavštívil. Okolí si na jeho přítomnost zvyklo. Byl už všem lhostejný. Uběhl rok. Jednoho rána koncem listopadu mě vzbudil sluha a oznámil mi, že Sir John Rowell byl v noci zavražděn. O půl hodinu později jsem vstupoval do Angličanova domu s vrchním komisařem a kapitánem četnictva. Vyděšený a zoufalý sluha plakal přede dveřmi. Nejdříve jsem toho člověka podezíral, ale byl nevinný. Viníka jsme nikdy nenašli. Když jsem vešel do salonu séra Johna, okamžitě jsem si všiml mrtvoly natažené na zádech uprostřed místnosti. Vestu měl roztrženou, jeden rukáv byl utržený, všechno ukazovalo, že se tu odehrál nelítostný zápas. Angličan zemřel uškrcením. Jeho černý, nafouklý obličej byl děsivý, vyjadřoval strašlivou hrůzu. V sevřených zubech něco držel. A krk, v něm žezelo 5 otvorů, které vypadaly, jako by je způsobily kovové špice, byl zalit krví. Přišel lékař, dlouho zkoumal stopy prstů na kůži a pak pronesl ta zvláštní slova. Vypadá to, že byl uškrcen kostrou. Mráz mi přeběhl po zádech a podíval jsem se na zeď, na místo, kde jsem kdysi viděl tu hroznou ruku staženou z kůže. Nebyla tam. Visel tam jen přervaný řetěz. Sklonil jsem se k mrtvému a našel v křečovitě sevřených ústech jeden z prstů té zmizelé ruky. Přeříznutý, nebo spíš přecvaknutý zuby u druhého článku. Pak jsme přistoupili k šetření. Nic jsme neobjevili. Žádné dveře, žádné okno, žádný kousek nábytku nenesly stopy násilí. Ani jeden z hlídacích psů se neprobudil. Tady je v několika slovech sluhova výpověď. Už měsíc vypadal jeho pán rozrušeně. Dostával mnoho dopisů, které hned pálil. Často vzal důtky a ve vzteku, který vypadal spíš jako šílenství, zuřivě bičoval tu suchou ruku přikovanou ke zdi a Bůh ví, jak zmizelou ve chvíli zločinu. Chodil spát velmi pozdě a pečlivě se zavíral. Zbraně měl vždycky na dosah ruky. Často v noci mluvil nahlas, jako by se s někým hádal. Té noci nedělal náhodou žádný hluk a teprve, když sluha přišel otevřít okna, našel séra Johna zavražděného. Nikoho nepodezíral. Řekl jsem u soudu i důstojníkům policie, co vím o mrtvém, a po celém ostrově bylo podniknuto rozsáhlé, pečlivé pátrání. Nic se neobjevilo. Jedné noci, asi 3 měsíce po zločinu, jsem měl příšerný sen. Zdálo se mi, že vidím ruku, tu hrůznou ruku, běhat jako škorpiona nebo jako pavouka po mých záclonách a stěnách. 3krát jsem se probudil, 3krát jsem znovu usnul a 3krát jsem viděl ten ohyzdný lidský pozůstatek běhat kolem pokoje a hýbat prsty jako klepety. Ráno mi ji přinesli. Našli ji na hřbitově, na hrobě séra Johna Rowella. Pochovali jsme ho tam, když jsme nemohli objevit jeho příbuzenstvo. Ukazovák chyběl.

0: Tak dámy, tohle je můj příběh. Víc nevím.
1: Úžaslé dámy byly bledé, chvěly se. Jedna z nich zvolala: ale tady chybí rozuzlení nebo vysvětlení. Nebudeme spát, když nám neřeknete, co se podle vás přihodilo. Soudce Bermutier se stroze usmál.
0: Já, milé dámy, jistě uklidním vaše strašné sny. Prostě si myslím, že skutečný vlastník ruky nebyl mrtev a přišel si pro ně s tou, která mu zůstala. Ale nemohl jsem přijít na to, jak to provedl. Je to jistý druh vendety.
1: Jedna z žen zašeptala: ne, tak to nemůže být. A vyšetřující soudce, stále se usmívaje, zakončil rozmluvu.
0: Říkal jsem vám, že se vám mé vysvětlení nebude líbit.

Milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.